0: občerstvení nebo prezentace neziskových organizací.
1: Sport.
0: Plavec Miroslav Knedla se v Paříži stal mistrem Evropy na 50 metrů znak. 21-letý český reprezentant porazil v souboji o zlato o jedinou setinu sekundy Rusa Kolesnikova startujícího pod neutrální vlajkou. Knedla o 8 setin vylepšil svůj český rekord, když triumfoval v čase 24 sekundy a 11 setin.
2: Já jsem už po vyvlnění aspoň viděl, teda, že vedle mě Španěl byl docela za mnou, tak mě to trošku nakoplo. Věděl jsem prostě, že budu muset zabrat, jestli budu chtít bojovat o medaily. Povedlo se to, zase nepovedlo na mistrovství Evropy v Lublinu minulý rok, kdy jsem vlastně byl druhý o jednu setinu sekundy. Tak teď jsem se to vynahradil.
0: Smíšená štafeta na 4x100 metrů volný způsob ve složení Knedla, Kryške, Sémanová a Janíčková skončila pátá. A fotbalovou Spartu posílil Matěj Jurásek. 22-letý křídelník přišel na Letnou na roční hostování z obcí na přestup. Do České ligy se Jurásek vrací z Noriče. Do druholigového anglického klubu přestupoval loni v lednu ze Slávie.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehody na D10 u Benátek a také na Frýdecko-Místecku u Paskova. Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy směrem do Prahy pozor za sjezdem na Benátky nad Jizerou. Na 25. kilometru srazila dodávka divočáka. Překáží v jízdním pruhu, policisté už jsou na místě a vybočuje se bez kolon. Na silnici 54 z Bzence do Moravského Písku u nájezdu na dálnici D55 na kruhovém objezdu srazilo osobní auto s rnku, musí se vybočovat. A na Frýdecko-Místecku zpozorněte u Paskova na silnici od dálnice D56 do Hrabové. Mezi Kasínem a Dolem Paskov narazilo osobní auto do zdi, okolo se tam projíždí pomaleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, na západě večer až polojasno. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na horách většinou kolem 25. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál a slovo má opět Adam Carda.
4: 5 minut po 2 hodině budeme soutěžit v nočním radiožurnálu, a to o audioknihu na radiokartě s názvem Román pro pitomce. Vy se tak ocitnete v kůži dospívajícího mladíka v Ostravě, který vyrůstá s dominantním otcem, a částečně příběh vychází i ze vztahu autora knihy Lukáše Balabána a jeho slavného otce, spisovatele Jana Balabána. Vše je pak napsáno s dávkou parodie, ironie a černého humoru, takže se zaručeně i pobavíte. A pokud máte o výhru zájem, tak dnes a ještě zítra ji tu pro vás máme. Stačí se dovolat na 221 552 155 nebo 255 na konci. A to právě teď. Tak volejte.
1: Noční radiožurnál
5: a Adam Carda.

0: Leny zazněla v nočním Radiožurnálu a jdeme soutěžit.
1: Radiožurnál pro vás má audioknihu Román pro pitomce.
2: Vránovi milují utrpení.
1: Prozaická prvotina Lukáše Balabána nejen o rodinných karambolech.
2: Martin Vrána miloval utrpení. Proto dal své dceři jméno Dolores.
1: Audioknihu Román pro pitomce na Radiokartě dostanete tento týden v soutěži nočního Radiožurnálu.
0: A někdo z vás už je teď připravený na telefonní lince. Pojďme zjistit, kdo to je. Haló, slyšíme se?
3: Dobrý večer. Renata u telefonu.
0: Dobrý večer, Renato. Jestli se nepletu, tak vy už jste to v týdnu s námi zkoušela soutěžit, je to tak?
3: Ano, zkoušela, ale...
0: Byla jste druhá, jestli si dobře vzpomínám. Jasně, tak to někdy se tak stává, že na člověka nepřijde řada. Dneska to dopadlo dobře. Posloucháte ráda audioknihy?
3: Ráda poslouchám rádio audioknihy i rozhlas jako takový. Mm-hmm. Takže,
0: A kde nejčastěji posloucháte? Třeba v autě nebo spíš doma?
3: Spíš doma, když něco dělám rukama třeba, tak...
0: Jasně, takže taková kulisa. Tak ať už se chystáte teď ke konci léta třeba na dovolenou nebo jenom někam k vodě, tak já si myslím, že příjemný poslech se bude hodit a dneska není soutěžní otázka. Takže gratuluju, výhra je vaše.
3: Děkuju.
0: Není vůbec zač, poprosím tedy jenom... Ano, prosím, no to nemusíte být překvapená. Někdy se to takhle sejde a člověk má zkrátka štěstí a přijde k tomu, jak se říká, jak slepý k houslím. Ale i tak se to počítá, výhra je vaše a poprosím tedy jenom, vydržte mi ještě chvilku na telefonu.
3: Ano, děkuju, hezky.
0: Díky. A vy ostatní budete mít příležitost ještě zítra naposledy si s námi zahrát o román Pro pitomce od Lukáše Balabána. Tak nezapomeňte po druhé hodině ladit noční Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

Bruno Mars vám dělal společnost v nočním radiožurnálu. A teď se vydáme do Olomouce. Arcibiskupský palác je neodmyslitelnou součástí naší historie. Několik měsíců z něj vládl František Josef I. celé monarchii.

0: Radili se tam i císaři před bitvou u Slavkova. Za komunismu pak bylo v budově vězení. Olomoucký arcibiskupský palác je další částí seriálu Radiožurnálu Neobjevené skvosty Česka.
1: Tak vám děkuji za pozornost, naše prohlídka tady končí. Děkuji vám, že jste navštívili arcibiskupský palác v Olomouci.
2: Vendula Prostředníková, vedoucí turistického centra tady v arcibiskupském paláci, ale také průvodkyně, se loučí právě s návštěvou z Hradce Králové. Dozvěděli jste se něco nového?
3: Určitě spousta zajímavostí ohledně třeba návštěvy Marie Terezie a dalších jednání o bitvě o Slavkova.
4: Je to pěkné a vyrovná se to jako i spoustu podobných objektů ve světě.
2: Vendula Prostředníková mě zavedla do trůního sálu. Roku 1848 tu nastoupil na trůn František Josef I. a vládl odtud monarchii půl roku. Po hostinnosti biskupů a arcibiskupů využívali i další členové monarchie.
1: Namátkou to byla třeba císařovna Marie Terezie. Z toho císařského dvora tady byl císař Ferdinand nebo jeho synovec František Josef I. Bohužel císařovna Sisi arcibiskupský palác nikdy osobně nenavštívila, přestože její manžel tady pobýval hned několikrát v 19. století.
2: Císařští strávníci byli podle Venduly Prostředníkové v celku skromní.
1: Tak například o té Marii Terezii, tak tam se tvrdilo, že ona byla velmi střídmá, vozívala si sebou nejenom vlastně kuchaře, ale taky vlastní zásoby, takže nikdy vlastně nevyjídala ten dvůr, na kterém se nacházela. No a pokud se přesuneme třeba do toho 19. století, tak tam je dokonce možné, že císař František Josef I. tady strávil i Vánoce v roce 1848. Na stole se objevoval většinou losos s vídeňským bramborovým salátem a taky oblíbené kajzerky, císařské hustičky s kaviárem.
2: My máme před sebou další sál a na podlaze toho sálu je velká kožešina ledního medvěda, kde se tady vzala.
1: Je to dárek, který sebou přivezl ruský car Alexandr I. jako poděkování za svůj pobyt tady v arcibiskupském paláci, a to před významnou bitvou. Byla to bitva u Slavkova. Ruský car se tady v tomto paláci sešel s rakouským císařem a radili se, jak budou postupovat proti Napoleonovi.
2: V arcibiskupském paláci pobýval taky Tomáš Garrigue Masaryk a ve 30. letech Edvard Beneš, s ním taky Klement Gottwald. V roce 1948 na arcibiskupský stolec nastoupil Josef Karel Matocha. Od roku 1950 se stal vězněm komunistického režimu.
1: Je to tak, arcibiskup Josef Karel Matocha byl roku 1950 vlastně nezákonně internován v prostorách této rezidence. Byly mu určené nejspíš dva pokoje v tom protějším křídle, kde vlastně v současné době je i arcibiskupský byt. Internován zde byl dlouhých 11 let až do své smrti v roce 1961.
2: Současným domácím pánem v paláci je olomoucký arcibiskup Josef Nuzík. Občas se mu prý stane, že se mu ve dveřích objeví zbloudilý turista.
5: Dokonce jsem jednou už byl připravený na cvičení a byl jsem jenom v kraťasech a v tričku a teď se otevřely dveře a ten pán byl překvapený, kde se to odstřelil. Jsem říkal, tady ne, historické sály jsou naproti.
2: Podle Josefa Nuzíka je arcibiskupský palác dobrým místem k setkávání.
5: Já zvu i posluchače Českého rozhlasu, aby až budou plánovat cestu do Olomouce, aby také na ten náš skvost se přijeli podívat. Je to jiná atmosféra než na hradě, na zámku, protože se tu potkává historie i s tou přítomností a to je krásná kombinace.
2: Loni arcibiskupský palác navštívilo 13 000 turistů. Kromě klasické trasy nabízí i specializované prohlídky. Z Olomouce Blanka Mazalová, Radiožurnál.

0: Brněnská jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Dvě hodiny a 30 minut. Stručné zprávy připravila Monika Chmilová.
3: Pobřeží Indonésie v noci na dnešek zasáhlo zemětřesení o síle 7,7 stupně Richterovy škály. Podle agentury AP zatím nejsou známé žádné oběti ani škody. Americká geologická služba USGS informovala, že otřesy postihly ostrov Flores. Indonéská meteorologická agentura tamní obyvatele varovala před tsunami. Lidé by se tak neměli zdržovat v blízkosti pláží a břehů řek a mají vyhledat vyšší polohy. Francouzská ústavní rada zamítla zákaz používání sociálních sítí pro děti mladší 15 let. Podle ní je to nepřiměřený zásah do svobody projevu, informovala o tom agentura AFP. Zákaz francouzský parlament schválil na konci července a měl vstoupit v platnost v září. Omezení bylo podle francouzského deníku Le Monde jednou z priorit pro druhé funkční období prezidenta Emmanuela Macrona. Ten vládu požádal o přepracování zákona. Ostravská fakultní nemocnice vyzývá lidi k darování krve. Zdravotníkům chybí všechny krevní skupiny. Stávající dárci i prvodárci se mohou do krevního centra objednat telefonicky nebo online prostřednictvím internetových stránek. A brněnská nábřeží řeky Svitavy dnes ožijí 12. ročníkem festivalu Překročme řeku. Návštěvníky čeká celodenní program plný hudby, workshopů a netradičních sportovních aktivit hned na 16 místech podél toku. Hlavní koncerty odehrají umělci v prostorech u pivovaru Hauskrecht.
1: Sport.
3: Nor Karsten Warholm je po čtvrté za sebou mistrem Evropy v běhu na 400 metrů překážek. V Birminghamu vyhrál v rekordu šampionátu 46,63 sekundy. Italka Nadia Batokletyová po titulu na 5000 metrů obhájila zlato i na dvojnásobné trati. Ze čtvrtého titulu na kontinentálním šampionátu se raduje italský výškař Gianmarco Tamberi.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D10 u Benátek a nebezpečí na D1 za sjezdem na Kolín. Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy směrem do Prahy stále ještě pozor za exitem Benátky nad Jizrou. Na 25. kilometru řeší policisté nehodu osobního auta s divočákem. Jsou v jízdním pruhu, vybočuje se bez kolon. Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Kolín a Vlašim na 49. kilometru. Tam stojí nepojízdné auto v odstavném pruhu, výrazně nepřekáží, ale i tak se lehce vybočuje. A na Frýdecko-Místecku stále pozor u Pasková na silnici, která vede do Hrabové od dálnice D56. Mezi dolem Paskov a Kasínem narazilo osobní auto do zdi. Provoz okolo tam řídí policisté, projíždí se ale bez kolon. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, na západě večer až polojasno. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na horách většinou kolem 25. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Adamem Sardou.
5: Jihomoravští zemědělci bilancují letošní žně. Velkou radost z nich ale nemají. Extrémní sucho nedovolilo zrní dorůst do správné velikosti. Výnosy tak letos budou pod průměrem. Za pár minut v nočním Radiožurnálu řekneme víc.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Zemědělcům na jihu Moravy končí žně. Úrodu ale letos kvůli suchu nejspíš velká část pěstitelů prodá se ztrátou. Výnosy mají pod průměrem. Méně obilí mají ve skladech také farmáři v Oleksovicích na Znojemsku.
1: Agronom Michal Reiter mě zavedl do velké haly, kde má uskladněných několik hromad sklizených obilovin. Blíž se jdeme podívat k pšenici.
2: Ten poslední červnový víkend, tak tady byly čtyřicítky, takže to zrno klasicky nedozrávalo, ale nám prostě v tom klásku zaschlo. U nás by rentabilní letos bylo asi 6 tun po hektaru z pšenice.
1: A momentálně jste řekněme na nějakých
2: 4,7 jsme udělali průměrný výnos.
1: A pokud se budeme bavit o výnosech těch ostatních obilovin, jste taky pod nějakým průměrem?
2: Ano, můžeme říct, že v globálu jsme u těch obilovin pod průměrem, taky tu na půl jsme minusy na ostatních obilovinách.
1: Obilí tady na Znojemsku už tedy mají sklizené, na polích ale ještě zůstává kukuřice nebo třeba slunečnice. Na ně se teď pojedeme podívat. Z haly s uskladněnou pšenicí jsme se přesunuli na pole, které na kombajn teprve čeká. Je tady slunečnice, už na první pohled je vidět dopad toho sucha, to listí je úplně usušené. Jak to tady vypadá s nějakým výnosem?
2: Kolem 2, kolem 3 tun, takže nebude to žádná hitparáda.
1: Když se podíváme přímo na ty zrnka, jsou opravdu malá.
2: Kdybych to srovnal s loňským rokem, tak jsou o půlku menší, lehčí.
1: Letošní sucho a horko podle mluvčí agrární komory Barbory Pánkové způsobilo zemědělcům největší škody v západních Čechách.
3: O něco příznivější situace je na severní Moravě. Celkově ale letošní sklizeň patří k těm horším za poslední roky. U obilovin očekáváme meziroční pokles produkce kolem 17% a u řepky přibližně o 21%.
1: Tedy propad v tržbách až o 10 miliard korun. Obilí je letos sice méně, podle agrární komory ale má v letošním roce dobrou kvalitu. Šimon Franz,

0: Ladíte noční radiožurnál a tohle byl konec nočních toulek, píseň přímo ideální pro noční vysílání. Slyšeli jste Davida Kollera a Jasnou Páku. A nyní sport. Někteří čeští gólmani z NHL volí přes léto přípravu v Česku. Patří mezi ně i dvojce brankářů, kteří byli u zisku zlatých medailí na domácím mistrovství světa před 2 lety. Lukáš Dostal a Karel Vejmelka se před novou sezónou v zámoří mohou odrazit od povedených výkonů v uplynulém ročníku.
1: Tak těším se moc, myslím, že ta sezona se povedla, ale myslím, že pořád to máme kam posouvat a budu doufat, že zase budeme bojovat o ty příčky pro playoff a že se tam dostaneme a budeme hrát ještě lepší hokej, než jsme hráli loni.
2: Karel Vejmelka se chystá na svoji 6. sezónu v NHL. Po 3 letech v dresu Arizony to bude 3. rok od stěhování klubu do Utahu. Přitom v uplynulém ročníku to bylo vůbec poprvé, co si Karel Vejmelka zachytal i v playoff. Dost podobné to má Lukáš Dostal, který se taky s Anaheimem do vyřazovacích bojů probojoval poprvé.
3: Tak samozřejmě po těch 7 letech tak jsme byli v playoff a jako já se na příští sezonu hrozně těším, protože máme na čem stavět, máme na čem pracovat a těším se už zpátky a těším se na novou sezonu.
2: Lukáše Dostála v 6. roce v NHL taky povede nový kapitán. Tým totiž opustil Radko Gudas, který se vrátil na Floridu.
3: No tak on byl samozřejmě obrovský mentor všech mladých kluků a samozřejmě chybět mi bude, ale já Radkovi a rodině tak přeju jenom to nejlepší a určitě půjdeme na nějakou večeři, kdy se potkáme.
2: Pokud se na nové smlouvě s Ducks nedohodne gólman Petr Mrázek, tak Lukáš Dostal, co by Čech ve svém týmu zůstane sám. Stejná situace čeká Karla Vejmelku v Utahu, ze kterého po ročním angažmá odešel Vítek Vaněček.
1: Je to vždycky příjemný, jako si v češtině pokecat v té americké kabině, je to, bych řekl, i rarita, takže užili jsme si to, si myslím, oba a bylo takový zpestření, takže ten rok byl super.
2: Ještě jednu věc mají Vejmelka s Dostálem společnou a to je postavení v jejich týmech. S každým rokem sílí jejich pozice brankářské jedničky. Na to se ale ani jeden z nich nesoustředí.
3: Je to volba trenéru, koho postaví do brány, ale já dělám pro to jenom to nejlepší, co můžu. A já jsem si minulou sezonu jako dost užil, včetně olympiády, chytal jsem hodně zápasů. Byla to pro mě nová zkušenost a tak říkám, už se nemůžu dočkat novou sezonu.
2: Řekl Lukáš Dostal, který se podobně jako Karel Vejmelka chystá za oceán na přelomu srpna a září. První zápasy sezóny NHL odehrají na začátku října. Krištof Kousal, Radiožurnál.

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časozběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. U mikrofonu je Monika Chmilová, zazní zprávy.
1: Spojené arabské emiráty hlásí další útok na loď v Hormuzském průlivu. Nový šéf zprávy KRNAP Petr Moravec varuje před zvýšeným rizikem požárů a nedostatkem vody. Plavec Knedla má zlato z mistrovství Evropy. V Paříži ovládl závod na 50 metrů znak a dnes bude slunečno s teplotami až do 630 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Státní ropná společnost Spojených arabských emirátů ADNOC oznámila, že její plavidlo se v pátek stalo terčem útoku. Podle agentury VAM není nikdo zraněný a situace je pod kontrolou. Loď údajně proplouvala Hormuzskou úžinou. Ta je pod palbou opakovaně kvůli americko-izraelské válce proti Iránu. Pro společnost ADNOC se jedná o třetí takový incident za poslední týden. Z předešlých úderů Abu Zabí obvinilo Tehrán. ČSOB dostalo od České národní banky pokutu 30 milionů korun za nedostatky v kontrolách proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Podle centrální banky mezi lety 2021 až 2024 neprověřovala dostatečně některé rizikové klienty a jejich transakce. ČSOB uvedla, že nešlo o úmyslné jednání a všechny zjištěné nedostatky už napravila. Klientům podle banky žádná škoda nevznikla. Ochrana přírody, usměrňování návštěvnosti a partnerství v regionu. To označil za své hlavní priority nový ředitel správy Krkonošského národního parku Petr Moravec. Zpoplatnění vstupu do parku nebo na vybraná místa zasažená extrémní návštěvností podle něj není na místě. Nejaktuálněji teď Moravec řeší problémy se suchem i požáry. Proto zahájil intenzivní spolupráci s profesionálními hasiči v Libereckém i Královéhradeckém kraji.
3: Podmínky v Krkonoších jsou stále pro šíření požáru specifické. Jsou velmi rizikové, nejen co se týče povětrnostních podmínek, ale zároveň i množství lesních požárů, množství lesních porostů, hrabanky, kosodřeviny s vysokým obsahem pryskyřic a smilkových luk.
1: Jihlavský vodoprávní úřad zakázal na celém území Jihlavska odběr vody z potoků, řek, rybníků a nádrží. Lidé je nesmí používat například na zalévání, na pouštění bazénů a mytí aut. Důvodem jsou výrazně podprůměrné průtoky v místních tocích. Na Jihlavě, Jihlávce a Brtnici už klesly na hranici sucha, místy pod ní. Na menších vodotečích je situace ještě horší.
4: Zákaz se týká i lidí, kteří mají platné povolení k odběru povrchové vody. Výjimku mají například odběry pro zásobování obyvatel pitnou vodou, napájení hospodářských zvířat nebo potřeby integrovaného záchranného systému. Opatření bude platit do doby, než se hydrologická situace zlepší. Potom ho může vodoprávní úřad zrušit. Magdalena Machová, Radiožurnál.
1: Sport. Plavec Miroslav Knedla vyhrál na mistrovství Evropy závod na 50 metrů znak. V Paříži triumfoval v čase 24,11 sekundy. O 8 setin tak vylepšil svůj český rekord. Smíšená štafeta na 4x100 metrů volný způsob ve složení Knedla, Kryške, Sémanová a Janíčková skončila pátá. Zvítězili Rusové startující pod neutrálními barvami. A fotbalista Matěj Jurásek posílil Spartu. Na Letnou přišel na roční hostování z obcí na přestup z Noriče. Do druholigového anglického klubu přestoupil 22-letý křídelník loni v lednu ze Slávie, se kterou získal 2 ligové tituly. Ke své minulosti pro klubový web Sparty Matěj Jurásek řekl.
5: Minulost je minulost, tu už nezměním. Teď jsem tady, chci pro Spartu udělat všechno. Chci si zasloužit důvěru fanoušků, důvěru trenérů, spoluhráčů a prostě celého týmu, celé Sparty a chci si zasloužit na hřišti a chci být platný pro tým.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nebezpečí na D55 u Otrokovic a nehoda na D10 u Benátek. Na dálnici D55 z Napajedl směrem na Brno opatrně za sjezdem na Otrokovice. Na kilometru 21,5 leží na dálnici větší kus pneumatiky. Policisté jdou na místo, zatím se vybočuje plynule bez kolon. Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy směr Praha za sjezdem na Benátky nad Jizerou. Na 25. kilometru dořešují nehodu dodávky s Divočákem. Jsou stále v jízdním pruhu, také tam se vybočuje bez kolon. A na Frýdecko-Místecku opatrně u Paskova na silnici, která vede do Hrabové od dálnice D56. V úseku mezi Kasínem a Dolem Paskov stojí osobní auto po nehodě do zdi, překáží v jízdním pruhu a projíždí se okolo Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, na západě večer až polojasno. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na horách většinou kolem 25. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
0: Ladíte noční radiožurnál s datem 15. srpna a právě teď je 5 minut po 3. hodině. Příští týden si v Česku připomeneme 58. výročí okupace vojsky Varšavské smlouvy. Už teď si lidé na Václavském náměstí v Praze mohou prohlédnout výstavu dobových fotografií i vozů. Víc o osvětové akci, aby sny nezešedly, uslyšíte za chvíli.
2: Noční radiožurnál
7: a Adam Carda.

0: Osvětový projekt, aby sny nezešedly na Václavském náměstí v Praze, připomíná vpád vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968. Pořadatelé tam vystavili historické fotografie a také dobové vozy. Akci završí v pátek 21. srpna koncert proti zapomnění.
1: Technici ve spodní části Václavského náměstí sestavují rámy, ve kterých budou vystavené historické fotografie. Přípravy sleduje i pan Mirek, kterému je téměř 70 let.
2: Byl to velký milník, protože lidé přestali důvěřovat našim bývalým spojencům, že jo? A já pamatuju to jako malé dítě, bylo mi asi 8 let a doteďka máme vzpomínky tady na muzeu, kde jsou stopy po kulkách, že jo.
1: Pracovníci sestavili malé pódium, na kterém se budou přehrávat archivní filmy nebo nahrávky z vysílání Československého rozhlasu. Organizátoři tady vystavili také dobovou sanitku a sovětský obrněný transportér, u kterého se zastavují kolem jdoucí. Prohlíží si ho třeba pan Karel.
3: Tady na to koukám, že v podobném autě s nástavbou na protitankovou řízenou střelu jsem sloužil na vojně, takže trochu to auto znám a jsem rád, že už to mám za sebou a že snad už mě nic takového nečeká.
1: Kromě výstavy se tady každý večer až do 20. srpna budou promítat filmy, popisuje jeden z organizátorů Herbert Brinda.
4: Diváky čekají filmy typu Obecná škola, Pupendo, Vlny nebo Občanský průkaz. Celá akce je zcela zdarma, to znamená výstava, filmy i koncert.
1: Právě na poslední den akce 21. srpna si pořadatelé přichystali tradiční koncert proti zapomnění, dodává Brinda.
4: Letos nás čekají kapely typu Stargazer, Adovany nebo Chyba 404. Je to celkem asi 10 kapel.
1: Koncert začne v pátek 21. srpna ve 12.30 a potrvá zhruba do 10 hodin večer. Z Václavského náměstí v Praze, Josef Beneda, Radiožurnál.

0: Van Halen a píseň Jump. To byly předchozí minuty našeho vysílání a teď další téma. Lidé se zdravotním postižením v domově na Hrádku na Kolínsku přišli o pávy a ovce, které využívali k zooterapii. Zaútočili na ně volně pobíhající psy. Jejich opakované útoky už řeší i policie.
1: Sypla, ovce.
2: Ovečka umřela?
1: No, pes se kousal.
2: Dvě ovečky nám zakousnul.
1: Tady.
2: A roztrhal páva. Nám páva. Dva pávy nám prostě někam zmizely, vůbec nevíme kam. Jestli byli zraněni a někde zahynuli. Jarošku, jak je tady smutno, co?
1: Je.
2: No a chodili jste je krmit, že jo? Je. Měli jsme to jako zooterapii.
3: Ředitelka domova na Hrádku Jana Pilná mě bere tedy do prostor, které, jak sama teď říkala, jsou smutné, protože tady je krásný park, je tady obrovská voliéra.
2: Nejhorší na tom je, že jsem chodili hrozně rády, maminky s dětma, návštěvy chodili s klientama do parku, měli to všichni rádi. No.
3: Škody, které psi způsobili, se podle Jany Pilné dostaly na 50 tisíc korun, poničili totiž taky oplocení pro ovce.
2: To máme na tom kamerovém záznamu. 40-minutový útok dvou psů, to byla vysloveně štvanice a oni vlastně poničili veškerý ohradníky.
3: Domov nahlásil útoky psů policie, více její mluvčí Michaela Richterová.
4: Policisté v dané věci kontaktovali majitele uvedených psů, přiznala, že mu psi občas utečou, k celé té události projevil lítost a přislíbil okamžité sjednání nápravy k zamezení jejich dalšího volného pohybu.
3: Policisté případ vyhodnotili jako přestupek a předají ho příslušným úřadům k dalšímu projednání. Majitelem psů, kteří měli do domova vběhnout, je Jiří Kanda.
5: Já hlavně bych hrozně byl rád, kdyby mě někdo přesvědčil, že to fakt

0: Ferry.
1: Technologie budoucnosti,
0: lékařské novinky,
1: překvapivé vynálezy.
0: Sobotní ráno na Radiožurnálu patří experimentu.
1: Experiment.
0: To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií
1: v sobotu
0: od 9 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Máme přesně půl čtvrté. Vysíláme zprávy, je tu Monika Chmelová.
3: U chorvatského letoviska Omiš hasiči z celé země dál bojují s lesními požáry. Plameny ve čtvrtek v noci zasáhly i obydlené oblasti a kromě 1 000 hektarů lesa křovin spálily i velké množství domů. Jedinou potvrzenou obětí zatím zůstává žena, kterou policisté našli nedaleko Omiše. 40 lidí je zraněných. Kvůli požáru se muselo evakuovat také zhruba 300 Čechů. Potvrdil to konzul v Chorvatsku Štěpán Čandrůček, podle kterého žádný český turista neutrpěl vážné zranění. Kolik z nich má jen drobné popáleniny. Konzulární jednatelství ve Splitu bude otevřené po celý víkend a je připravené vydávat lidem náhradní doklady nebo zprostředkovat kontakt s příbuznými. Česko o víkendu zasáhne další vlna veder. Dnes vystoupají teploty až na 630 stupňů, v neděli může být ještě o stupeň víc. Meteorologové proto doporučují omezit pobyt na přímém slunci a dodržovat pitný režim. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu navíc na většině území dál hrozí vysoké riziko vzniku a šíření požárů. A v Praze dnes začíná 7. ročník festivalu Romský Bašavel. Poprvé bude pod čirým nebem v centrálním parku na Pankráci. O 3 hodin odpoledne nabídne koncerty, taneční vystoupení i program pro děti.
1: Sport.
3: České volejbalistky v generálce na domácí mistrovství Evropy podlehly i po druhé Srbkám. V Bělehradě v přípravném zápase bez diváků prohrály s vicemistryněmi z minulého šampionátu 0-3 na sety.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D10 u Benátek a nebezpečí na D1 před sjezdem na Benešov. Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy směr Praha stále pozor za sjezdem na Benátky nad Jizrou. Na 25. kilometru dořešují nehodu dodávky s divočákem. Stále nehodu řeší v jízdním pruhu, takže se vybočuje. Provoz je teď ale slabý a takže se vybočuje plynule. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna pozor před sjezdem na Benešov. Na 20. kilometru zastavilo v odstavném pruhu nepojízdné auto. Nepřekáží, ale posádka se může pohybovat okolo. A na Frýdecko-Místecku stále pozor u Paskova na silnici mezi Hrabovou a dálnicí D56 poblíž dolu Paskov řeší nehodu osobního auta do zdi, okolo se projíždí pomaleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, na západě večer až polojasno. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na horách většinou kolem 25. Tolik zprávy. A teď už vám nabízíme reprízu pořadu Co se děje se světem. Slovo má moderátor Jan Pokorný.
5: Dobré dopoledne. Lotyšská armáda nad ránem oznámila, že stíhačky NATO sestřelili dron ve vzdušném prostoru země. Finsko v podobnou dobu omezilo letecký a lodní provoz na východě Finského zálivu. K tomu ruský prezident Vladimír Putin včera navštívil i Turup, největší z jižních kurilských ostrovů, na něž si dlouhodobě kladou územní nárok Rusko i Japonsko. Což je skutečnost, která bezesporu stojí za zmínku. Učiníme tak s Vlastislavem Břízou, expertem na mezinárodní vztahy a bezpečnostní otázky z Univerzity Karlovy. Dobrý den.
6: Dobrý den i vám.
1: Co se děje se světem?
5: Podle ruské státní agentury TASS je to první Putinova osobní návštěva. Výše zmíněného souostroví šéf Kremlu tam odjel po rozsáhlém cvičení ruské tichomorské flotily a poté, co Korejská lidově demokratická republika odpálila další balistickou střelu do Japonského moře. Tokio ten Putinův krok důrazně odsoudilo a předvolalo si ruského velvyslance. Jak to celé čtete?
6: No je to velmi zajímavé téma, protože ono sahá až do roku 1945. Já to krátce odřejmím. Rusko, respektive v té době Sovětský svaz, vstoupil do války s Japonskem až v roce 1945, konkrétně 8.8. To může být posluchačům zajímavé datum, protože 6.8. následně byly odpáleny jaderné zbraně 6. a 9. To znamená mezi tím. Právě vstup Sovětského svazu do druhé světové války spolu zapříčinil to, že Japonsko následně po druhém jaderném výbuchu v Nagasaki kapitulovalo. Do té doby Japonsko doufalo, že Sovětský svaz se do války nezapojí a bude hrát případně roli prostředníka a bylo ochotno vzdorovat dál. Mimo jiné právě to, tento krok byl jedním z důvodů, proč Japonsko následně kapitulovalo vedle těch klíčových důvodů použití jaderných zbraní. Ale co k tomu vlastně Stalina vedlo? Málo známý fakt, že na pozadí Jalské konference byla učiněna tajná dohoda mezi Rooseveltem, Churchillem a Stalinem, která se právě týkala vstupu Sovětského svazu do války. To je veřejný fakt, že tam přesvědčovali Stalina, aby do války s Japonskem vstoupil. On ale něco za to chtěl. To, co bylo předmětem tajného dodatku, bylo mimo jiné jižní část Sachalinu, část Mandžuska, ale i Kurilské ostrovy. To znamená, že po válce on získá Kurilské ostrovy. Poté souhlasil i s tím vstupem Sovětského svazu do války proti Japonsku. Čili fakticky od roku 45 do dnešní doby se jedná mezi Japonskem a Ruskou federací, nástupnickým státem Sovětského svazu, o uzavření mírové smlouvy. V roce 56 byla uzavřena deklarace, která ukončovala válku. To znamená, není to tak, že by byl válečný stav mezi Japonskem a Ruskou federací, ale není uzavřena ani mírová smlouva. Tím jablkem sváru jsou opravdu Kurilské ostrovy, především ta jejich jižní část. Prezident Putin tím, že tam byl, tak demonstroval několik faktorů. První z nich, my neustoupíme ani upíť, co se týče jakéhokoliv našeho teritoria, to je opět zpráva na Ukrajinu, zpráva na západ, že nejenom východní, ale i západní hranice. V tomto případě demonstrativně i ty východní hranice. V minulosti probíhalo několik pokusů, jak ten spor urovnat, protože pro Japonsko je to velmi citlivá záležitost. Opravdu oni je vnímají jako vlastní teritorium, především ty čtyři jižní ostrovy. Oni to ani nenazývají Kurilskými ostrovy, ale severním teritoriem. A vůbec si nedovedu představit, že by neměli ty ostrovy nárokovat zpátky. Japonská premiérka byla umírněná do té doby, dokud opravdu Vladimír Putin nedorazil na ten klíčový jižní ostrov z toho souostroví, kde strávil nějakou dobu, účastnil se vojenských manévrů a vyslal tím signál, že Rusko prostě nebude postupovat Japonsku toto souostroví. Je to vlastně pás ostrovů, který začíná od konce Kamčatky a končí až u japonského ostrovu Hokkaido, tuším. Takže je vidět, že i strategické určení těch ostrovů je důležité a pro Japonsko je to opravdu velmi citlivé téma. Shinzo Abe, dnes již bohužel nestárnoucí dlouholetý japonský premiér, který byl zabit při atentátu, jednal osobně několikrát s Putinem na toto téma a vypadalo to, že dohoda bude, dva ostrovy se postoupí Japonsku, nakonec však od toho bylo odstoupeno. Snad poslední věta v tom roce 56, když byla uzavřena deklarace, tak tam zajímavou roli sehrály Spojené státy, protože Sovětský svaz byl ochoten za určitých okolností dva z těch ostrovů Japonsku postoupit. Japonsko by na to i přistoupilo, ale do hry vstoupily Spojené státy a jasně řekly, vůbec neexistuje, je studená válka, nechte si celý nárok na Kurilské ostrovy, jinak my vám nevrátíme Okinavu. Takže je vidět, že nejenom lokální problém, ale celý geopolitický dějinný problém.
7: Takže to není jen tak nějaká návštěva Putina na nějakém území, ale je to vlastně otázka prestiže.
6: Prestiž, demonstrace síly, odhodlání, neústupnosti jakýchkoliv teritoriálních, jakékoliv teritoriální integrity Ruské federace.
7: Podívejme se na ten rusko-ukrajinský konflikt ještě jednou optikou. Ukrajina poslala Rusku nabídku s návrhem, aby obě válčící strany zastavily útoky na civilní cíle v Černém moři. Rusko se k tomu zatím nevyjádřilo. Sílí tak obavy o globální dodávky potravin, protože Rusko i Ukrajina jsou předními exportéry zemědělských produktů. Jak tohle dopadne?
6: To je zajímavé. Pane Pokorný, nemám pravdu. Dva státy, které proti sobě válčí, je tam obrovská nevraživost, ale tady se krásně ukazuje jistá forma gramatiky moci. Můžete se nenávidět, být nepřítel, mít nedůvěru, ale když máte společný zájem, tak se hypoteticky můžete dohodnout. Já to objasním. Mezi válčícími stranami, již na začátku toho otevřeného konfliktu, po dvě sezóny, 22-23, existovala obilná dohoda. Oba státy tolerovaly, že mohou vyvést své komodity skrz Azovské, respektive Černé moře, ven do světa. To se následně zhroutilo, aby jsme se dostali do situace, která však dnes je trochu jiná. Zatímco opravdu to byl nátlak v tom roce 2023 na Rusko, aby to umožnilo, tak situace se obrátila. Od začátku roku, respektive od začátku léta, ukrajinské drony zaútočily na víc než 220 ruských plavidel, které přepravovaly různé komodity od ropy, ale i právě přes obiloviny a další s tím souvisejícím exportním artiklem Ruské federace. Takže najednou ta situace není taková, že Ukrajina musí žadonit, aby měla volný koridor, ale je to oboustranně vyrovnané. Rusko totiž na to reagovalo mohutnými útoky na ukrajinské přístavy a opravdu prakticky zablokovali export ukrajinských komodit až na výjimky. Jestli to je 10%, tak je to moc. V době, kdy sezóna vrcholí, sklizeň vrcholí, tak je to nezbytné nejenom pro Ukrajinu, ale i Rusko a zároveň pro celý svět, protože my jsme se přece ve škole učili, že Ukrajina byla sýpkou světa, černozem a tak dále. A ona zásobuje do jisté míry velkou část rozvojového světa právě obilovinami. A jsme u toho, že by byl akutní nedostatek potravin a zároveň cena by šla nahoru. Takže v zájmu obou může být tu dohodu uzavřít, ale Ukrajina má ještě jiné páky. Ona sama útočí. Vedle toho se do hry vložily Spojené státy, neakcentovaný fakt v českých médiích, kdy viceprezident J.D. Vance požádal ukrajinského prezidenta Zelenského, aby omezil útoky na ropné tankery v Novorosijsku, které převáží kazašskou ropu. Protože mezi Novorosijskem a Kaspickým mořem existuje síť řek, kde je možné právě za pomoci lodí přepravit mimo jiné i kazašskou ropu, včetně ropovodu. Prezident Zelenský tomu vyhověl a útočí v Novorosijsku na cíle vojenské infrastruktury, ale pořád si vyhradil právo útočit na lodě, které převáží podobné komodity. Takže hypoteticky v zájmu obou je tu dohodu uzavřít. Jestli se to povede, je otázka, ale nejenom v zájmu obou, jak jsem zmínil, i v zájmu rozvojového světa a vůbec cen potravin.
7: Hostem Radiožurnálu je Vlastislav Bříza.
0: Co se děje se světem?
1: Události končícího týdne v kontextu.
7: Ono je to tak, že nejenom válka dělá problémy se zásobováním, je tady taky extrémní sucho. Kvůli nízké hladině Dunaje Rumunsko odstavilo druhý reaktor jaderné elektrárny Cernavoda. První reaktor elektrárna odstavila už na konci července, podobné problémy má Maďarsko. Pokud se hladina Dunaje nezvedne, co nastane?
6: Pojďme to ještě zasadit do kontextu, co je zajímavé pro naše české posluchače. Všimněte si, že u nás je podobné sucho přece. Některé,
7: ale máme jinak chlazené.
6: Přesně. Některé obce mají nedostatek vody, nabádají občany, aby šetřili s vodou, rozhodně nenapouštěli bazény a tak dále, ale přesto naše dvě jaderné elektrárny fungují relativně v tuto chvíli bez jakéhokoliv omezení. Dokonce neklesl ani tolik výkon. Zatímco ony elektrárny, které jste zmínil, jak maďarská, tak ta rumunská, leží na Dunaji a mají takzvaný průtočný systém chlazení. To znamená, jsou eminentně závislé na nejenom na hladině Dunaje, respektive vody, ale i na teplotě té vody. Málo se zapomíná na fakt, že účinnost chlazení snižuje i teplota vody. Takže jsou to tři faktory, které jsou rozhodující, proč ty elektrárny buď musí být odstaveny, nebo omezují provoz. První, nízký průtok, logicky tím pádem dochází k tomu, že nemáte dostatek vody na chlazení. Druhá věc, vyšší teplota té vody, chlazení je méně účinné. A třetí, opět zapomínaný fakt, existují určité normy, které mají logiku, že zpět vypouštěná voda po té, co projde tím chladicím procesem, nesmí být teplejší než určitá teplota, aby následně nebyly ohroženy organismy typu ryb. To v České republice úplně neplatí. Každý občan České republiky si vybaví ony chladicí věže. To je věc, kterou právě na těch průtočných ne vždy najdete, respektive nenajdete. A díky nim dochází ke stabilitě a stabilizaci celého systému chlazení. Takže není závislá tolik na hladině vody jednotlivých řek. To jenom toliko na úvod.
7: A co tohle odstavování jaderných elektráren v Rumunsku a Maďarsku může způsobit? Je tam tedy vyšší riziko nějakých lokálních blackoutů například?
6: Bezesporu, protože jaderná energie má tu výhodu, že nekolísá. Ona je stabilním zdrojem energie. Dodávají vlastně konzistentně, bez toho, aniž by byla ovlivněna různými chody počasí. Teď jsme si vysvětlili, že toto je příklad, který tomu oponuje z hlediska průtočnosti vody, ale obyčejně, když jede, tak jede konzistentně, jede stabilně. Není to jako solární elektrárny, když zajde slunce, tak najednou dojde k tomu, že okamžitě dojde k výpadku dodávek energie. Nic takového u jaderné energie nehrozí. Proto je to nepříjemné a co se Maďarska týče, to je i důvod, proč premiér Orbán tolik bojuje za to, aby elektrárna zůstala v provozu, protože ona elektrárna tvoří skoro 50% domácí spotřeby energie.
7: Mluvíme o elektrárně, která je v Maďarsku, která se jmenuje Paks. S trochou nadsázky, Maďarsko má ještě jeden živel, a to oheň v politice. Maďarský premiér Péter Maďar spustil před měsícem operaci Očistný oheň, taky nazval, která má zbavit zemi korupce, obnovit právní stát a dostat spojence bývalého režimu z politiky, justice, médií a státní správy. Jaká to může mít rizika? A teď ještě vytýkám před závorku, že tedy je tam vyměněný prezident.
6: No, už ten název sám o sobě je
7: Očistný oheň.
6: Velice ostrý. Dnes je to moderní. Podívejte se na americkou operaci v Perském zálivu Epic Fury. Jsou podobně expresivní názvy. Kdo je rozhodně zaskočen, tak je bývalý premiér Orbán. Takovou rychlost nečekal. A je pravda, že premiér Maďar opravdu nelení. Mě to připomíná, teď to odlehčím, Jaru Cimrmana, když ona smrtka diskutovala o tom, zdali má si sebou někoho vzít nebo ne. Nakonec dotyčný ji umluvil, aby ještě na tom světě zůstal a ta smrtka, když odcházela, tak konstatovala, no ten, co přijde po mně, ten už se jen tak nezakecá.
7: To bude jiný sekáč.
6: To bude jiný sekáč, děkuju. Tak je to podobné, ani já jsem nečekal takovou rychlost. Určitě z drtivé většiny se jedná o očistné mechanismy. Není co řešit, ale buďme být opatrní, protože víte, například ta instalace nového prezidenta znamenala změnu ústavy. Vlastně účelovou změnu ústavy. Nejsem si úplně jist, zdali je dobré vždy, když potřebujete něco očistit, něco udělat, protože důvod se najde vždy, tak musíte měnit ústavu. Obzvláště v situaci, kdy ad hoc ukončujete funkční období tak důležitého postu, jako je prezident. Takže tam bych byl trochu opatrný.
7: Máte většinu, obrovskou většinu v parlamentu.
6: No to bezesporu, ale potom tady můžete měnit úplně všechno, můžeme měnit řád. Pojďme tedy změnit, že parlamentní volby nebudou jednou za 4 roky, ale budou jednou za 10 let. Na to přece stačí taky ústavní většina, pane Pokorný. Jo, jenom upozorňuji, a teď já vůbec neobhajuji Viktora Orbána. Jsem toho dalek. Jenom říkám, musíme si dát pozor, aby jsme potom na druhé straně nesklouzli k podobným opatřením, jakými byl premiér Orbán proslulý. To znamená, onen očistný oheň funguje. Jsem přesvědčen o tom, že z velké většiny je opodstatněný a je to správně pro maďarskou společnost, ale musíme mít jenom ten prst na té situaci, aby jsme viděli, že to nesmí být přehnáno tím příkladem, který jsem například zmínil. Budeme prodlužovat mandát poslanecké sněmovny.
7: Že při jisté konstelaci si třeba za 4 roky po vypršení volebního období může ta situace s jiným znamínkem opakovat.
6: Přesně tak a naopak ještě o to útočněji a agresivněji. Takže myslím si, že do jisté míry je potřeba umírněnosti.
7: Maďarsko, už jsme to říkali, má i nového prezidenta, je jím bývalý předseda nejvyššího soudu Andráš Baka. Byla to neuvěřitelná rychlost a bez změny ústavy by to asi nešlo.
6: Byla. Došlo ale i k první mělce, kterou premiér Orbán i přiznal a omluvil se za ní. On na tu pozici nominoval známou 50-letou maďarskou šachovou velmistrini. Nicméně toto odmítla, takže to bylo nečekané pro něj, on se za to omluvil, aby došlo k situaci, která v maďarských dějinách po pádu železné opony se opakuje s železnou pravidelností. Nejvyšším představitelem, rozumějte, prezidentem Maďarska, jenom dodejme, že v Maďarsku je to čistě reprezentativní role. Opravdu mimořádně silná role premiéra je historicky daná, ještě silnější než u nás. A já bych neodskočil od myšlenky, opět se jim stal prezidentem právník. To je prakticky již tradice. Snad s jedinou výjimkou, tuším, většina prezidentů Maďarska byli právníci. Takže je vidět, že jde spíše o to dbát formality, byly to většinou členové největších nebo ústavních soudů. Má to určitou tradici v Maďarsku.
7: Všimněte si, pane Břízo, že ještě nezazněla otázka na Hormuzský průliv.
6: To je pravda.
7: Je to na západní frontě klid?
6: Na západní frontě je relativní klid. Co se týče Iránu, tak já bych to nazval, že obě strany posledních několik týdnů zkreslují realitu. A to jak Irán, který lže stran například výpalného v Hormuzském průlivu, když jeden týden říká, bude to dočasná dohoda, která se potom vrátí k normálu, druhý týden říká ne, výpalné, respektive oni říkají poplatky, zůstane na věky, takže je vidět, že v tomto ohledu nemůžeme iránské teokratické diktatuře věřit. Ostatně, když jsem dnes ráno četl článek, jak popravy uvnitř Iránu probíhají k naběžícím páse, a to bez jakýchkoliv řádných soudů, zatknout, sepsat, orazítkovat, tak bych to nazval, a následně pověsit na jeřáb. To je ostatně tradiční styl popravy v Iránu. Věšet odpůrce na jeřáb, aby ostatní viděli jako rovný signál. Dokonce ten režim přistoupil k preventivním popravám v tom smyslu, že když někde by se mělo vylíhnout sémě pochybnosti o režimu, tak již zakročuje a je schopen popravovat. Jsou to stovky poprav od začátku roku. Takže je potřeba být opravdu opatrný, když někdo kategoricky odsuzuje snahu západního světa, respektive Spojených států, o to, aby Irán neměl jedinou zbraň. No ale na druhé straně to vidíme podobně, protože prezident Trump dnes a denně opakuje, jak má situaci pod plnou kontrolou, jak americká armáda ovládá vše, na co si vzpomene, no ale tak to není. Vidíme, že Hormuzským průlivem neproplouvá přes 100 lodí jako před konfliktem, ale maximálně do 10. Protože iránské revoluční gardy, bohatě jim stačí ta psychologie jednou za čas udeřit. Takže je vidět, že obě strany zkreslují realitu.
7: Je vůbec někdo, kdo na té situaci může vydělat nebo vydělává?
6: No, určitě to není západní svět. Určitě to jsou teroristické organizace typu Hutijové v Jemenu, šítské gardy v Iráku. Určitě se nezlobí ani Hezbollah, ani Hamas. Takže to jsou nepokrytí organizace, které na tom rozhodně vydělávají.
7: A propos, když říkáte Hezbollah, tak Izrael váže případné stažení z Libanonu právě na odzbrojení Hezbollahu. Libanonská vláda mezitím popřela zprávy, že se s Izraelem dohodla na zemích, které by odzbrojení Hezbollahu monitorovaly. Jaká je tam situace?
6: To je zajímavé téma. V červnu 26 Spojené státy zprostředkovaly historickou dohodu mezi Izraelem a Libanonem. Ta spočívá v tom, že Izrael by se měl postupně stáhnout z jižní části Libanonu a Libanon odzbrojí nestátní aktéry typu Hezbollah, teroristické organizace Hezbollah. A teď to vypadá krásně, ale všimněte se, že ta dohoda vůbec ještě nezačala být realizována. A já vysvětlím proč. Paradoxem je, že klíčem k této dohodě je dodržování závazků ve formě monitorování. Součástí té dohody je, že mají být určeny určité strany, určité státy, na kterou se dohodnou oba aktéři, to znamená jak Libanon a Izrael, aby monitorovali, zdali opravdu dochází k odzbrojování Hezbollahu. Izraeli se nedivme, protože jeho historická zkušenost je úplně jasná. Podívejte se na 7. říjen 23. Také všichni říkali, jak Hamas není schopen takového útoku. To znamená, když kredibilně nebude prokázáno, že Hezbollah se odzbrojuje, tak izraelská armáda se odmítá stáhnout. Takže jsme ve fázi situace, kdy obě strany se drží v šachu, protože nikdo nechce udělat první krok. Takže teď jde o to dohodnout, a opět musí to udělat prostředník, podle mě Spojené státy, to, kdo bude v těch monitorovacích jednotkách, aby následně opravdu reálně potvrdil, že Hezbollah se těch zbraní vzdává a tím pádem se Izrael začal stahovat.
7: Kdo by tam například měl být?
6: Diskutuje se o například Švýcarsku, Itálii nebo Indonésii.
7: Vlastislav Bříza, expert z Univerzity Karlovy, který se zabývá bezpečnostními otázkami, jadernou energií samozřejmě a také mezinárodní vztahy, byl hostem Radiožurnálu. Děkuju za to a mějte se hezky, nashledanou.
6: Moc díky, krásný víkend všem posluchačům.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: host Radiožurnálu.
1: Rozhovory, které jinde neuslyšíte.
0: Atraktivní a zajímavé povídání.
1: Každý všední den od 9 hodin ráno.
0: A repríza po zprávách ve 22 hodin.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.
2: Radiožurnál, jsou 4 hodiny. Monika Chmelová má zpravodajský souhrn.
3: Prezident Spojených států chce prohlásit Hormuzský průliv za americký. České úřady odmítly udělit dočasnou ochranu prvním Ukrajincům, kteří neprokázali splnění vojenských povinností. Fotbalisté Hradce Králové si kvůli pohárové Evropě nechali odložit taky zápas s Plzní. A dnes bude slunečno, teploty až 36 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Americký prezident Donald Trump podle agentury Reuters řekl, že klíčový Hormuzský průliv brzy prohlásí za území Spojených států. Teherán naopak tvrdí, že o zprávě úžiny budou rozhodovat iránské úřady. V rozhovoru na televizní stanici Fox News Trump předtím taky oznámil, že Spojené státy tvrdě zasáhnou iránskou ekonomiku. Podle Reuters pravděpodobně už ve čtvrtek pohrozil americký ministr financí Scott Bessent. Uvedl, že Washington by mohl už příští týden zavést ekonomická opatření, jaká Teherán ještě neviděl. Írán čelí americkým sankcím dlouhodobě. Pobřeží Indonésie v noci na dnešek zasáhlo zemětřesení o síle 7,7 stupně Richterovy škály. Podle agentury AFP zemřeli nejméně 2 lidé. Americká geologická služba USGS informovala, že otřesy postihly ostrov Flores. Indonéské úřady odvolaly varování o tsunami, které vydali dříve. Několika desítkám ukrajinských mužů už české úřady odmítly udělit dočasnou ochranu. Před 10 dny, 5. srpna, začala platit nová pravidla pro její udělování. Jsou stejná v celé Evropské unii.
4: Cílem pravidel je zabránit bojeschopným mužům od 23 do 60 let, kteří nesplnili na Ukrajině svou vojenskou povinnost hledat v Evropské unii dlouhodobý pobyt. Splnění povinností musí prokázat vojenským evidenčním dokladem nebo hraničním výjezdním razítkem. Podle ministerstva vnitra má v Česku aktivní dočasnou ochranu skoro 391 tisíc lidí. Z toho 34 tisíc oni požádalo od začátku letošního roku. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
3: Ostravská fakultní nemocnice vyzývá lidi k darování krve. Zdravotníkům chybí všechny krevní skupiny. Stávající dárci i prvodárci se mohou do krevního centra objednat telefonicky nebo online prostřednictvím internetových stránek. Letní prázdniny jsou obdobím zvýšené spotřeby krevních transfuzí, říká mluvčí nemocnice Petra Petlachová.
5: Jen v průběhu prvního srpnového týdne krevní centrum vydalo více než 450 transfuzních přípravků. Lékaři je použili nejen pro lidi po úrazech a pro plánované operace, ale také k léčbě dlouhodobě nemocných hematologických a hematoonkologických pacientů.
3: Brněnská nábřeží řeky Svitavy dnes ožijí 12. ročníkem festivalu Překročme řeku. Návštěvníky čeká celodenní program plný hudby, workshopů a netradičních sportovních aktivit hned na 16 místech podél toku. Hlavní koncerty odehrají umělci v prostorech u pivovaru Hauskrecht. Sport. Plavec Miroslav Knedla je mistrem Evropy na trati 50 metrů znak. Druhého Rusa Kolesnikova startujícího pod neutrální vlajkou porazil v Paříži o jedinou setinu sekundy. A fotbalisté Hradce Králové neodehrají následující dva zápasy nejvyšší soutěže v řádném termínu. Kvůli účasti v kvalifikaci evropských pohárů si nově nechali odložit zápas z Plzní, původně plánovaný na 23. srpna.
6: Východočeši nebudou hrát už teď o víkendu v Brně. Utkání je přesunuté na začátek září. Hradec se totiž chystá na poslední předkolo konferenční ligy a dvojzápas s Panathinaikosem Athény. Odklad vzájemného duelu 5. kola přijde vhod i Plzni, kterou v kvalifikaci prestižnější evropské ligy čeká Červená zvezda Bělehrad. O další odložení může před bitvou proti skotským Rangers v konferenční lize požádat i Jablonec, který už o víkendu nenastoupí na trávníku Bohemians. Mezi zápasy v pohárech mají severočeši přivítat Baník Ostrava. Původní termín souboje, tedy neděle 23. srpna, se ještě může změnit. František Typovský, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. známe lepší cestu.
7: Nebezpečí na D1 u sjezdu na Benešov a nehoda u Vysokého Mýta. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna opatrně před sjezdem na Benešov. Na 20. kilometru zastavilo v odstavném pruhu nepojízdné auto, nepřekáží, ale posádka se může pohybovat okolo. Kromě toho jsou dálnice průjezdné bez dalších hlášených komplikací. A u Vysokého Mýta pozor na silnici 357 mezi Knířovem a Mýtem. U podjezdu nové dálnice D35 je hlášená nehoda. Na místo jedou policisté, také hasiči a zpomaluje se. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes bude slunečno a opět i horko. Čekáme jasno nebo skoro jasno, na západě večer i polojasno. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na horách většinou kolem 25. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
2: Společnost vám dělá noční radiožurnál 5,5 minuty po čtvrté a probouzíte se do víkendu soboty 15. srpna. Přes 2000 evakuovaných, 40 zraněných a zatím jedna potvrzená oběť. Taková je bilance požáru poblíž chorvatského města Omiš. Oblast Jaderského moře je oblíbená i mezi českými turisty. I stovkám z nich oheň znepříjemnil dovolenou a my vám jejich svědectví nabídneme za okamžik.
1: Noční radiožurnál
0: a Adam Carda.

0: Kvůli požáru u letoviska Omiš v Chorvatsku se muselo evakuovat zhruba 300 českých občanů. Chorvatské úřady jim poskytly náhradní ubytování. Většina z nich se už ale mohla vrátit do svých pokojů a apartmánů a vzít si věci, které si tam nechali. Požár ve známé turistické destinaci je podle chorvatských hasičů jedním z nejhorších v historii země. Má nejméně jednu oběť a 40 lidí oheň zranil.
1: Oheň se rozhořel ve čtvrtek večer v obci Lokva Rogoznica, která je od Omiše vzdálená zhruba 8 kilometrů. Plameny se kvůli dlouhodobému suchu a taky silnému větru šířily velmi rychle, a to jak na sever k Omiši, tak na jih k obci Mimice. V oblasti byla s rodinou i česká turistka Denisa Petříková.
2: Já si myslím, že bylo tak kolem půlnoci a v podstatě jsem vstala, chtěla jsem jít na toaletu, otevřela jsem dveře na balkón a tam teda jsem začala trošku panikařit, protože z druhé strany budovy, kde jsme bydleli, byl oheň.
1: Na záběrech z místa je vidět, jak lidé prchající z oblasti míjí obrovské žhnoucí plochy porostu. Hořelo totiž přímo podél hlavní silnice Jadranské magistrály.
2: Takže jsme jako jeli, prostě, aby jsme nebyli u toho ohně, ale stejně jsme zůstali kousek od pobřeží Omiše na parkovišti asi 10 aut a to obou stran hořelo. Takže jsme prostě doufali, že jako nám nic nestane a vlastně jsme s dětma byli v autě, přítel hlídal auto, ještě tam samozřejmě byly i jiný rodiny, takže ty chlapi tam hlídali ty auta, aby jsme jako když tak mohli někam povodjet, ale to spíš jsem si říkala, že to už asi by nebylo kam.
1: Petříková i další popisují, že je před ohněm nikdo nevaroval. Jestli selhal systém včasného varování a řízení krizí, chorvatské úřady zatím nepotvrdili ani nevyvrátili. Lidé se z místa kvůli zablokovaným silnicím evakuovali i po moři. Zbytek noci i následující den pak často trávili v záchytných centrech, mezi nimi i Češka Martina Pospíchalová.
3: Starají se tady o nás hezky, teda všechno nám dali léky, když bylo potřeba pití, jídlo, i pro miminka, pro psy, prostě jako super. Jsou tady český policajti, jsou tady slovenský policajti, takže vlastně komunikujou vlastně i ambasáda.
1: Konzulární jednatelství ve Splitu je posílené a zůstane českým turistům k dispozici i o víkendu, jak popisuje konzul Štěpán Šantrůček.
4: Jsme připraveni lidem, kteří například přišli o dokumenty, o občanské průkazy, o pasy, tak jsme připraveni v podstatě na počkání vydat náhradní cestovní průkaz.
1: České ministerstvo zahraničí ve zprávě pro Čechy v Chorvatsku nabádá ke zvýšené opatrnosti. Doporučuje nepřibližovat se k místu požáru a nevystavovat se zbytečně riziku. Vyzývá taky k registraci do systému Drost, přes který je může ministerstvo zahraničí kontaktovat a zasílat jim důležité zprávy. Adéla Bartáková, Radiožurnál.

0: Posloucháte noční radiožurnál a teď pár praktických rad. I na tuzemské dovolené nebo na výletě může vaše dítě náhle onemocnět. Co v tomto případě dělat? Není nutné se spoléhat jenom na pohotovost. V ordinačních hodinách se můžete obrátit i na jiného praktického lékaře pro děti a dorost, i když u něj není dítě registrované.
1: Neodkladné ošetření dítěte u jiného pediatra během dovolené v Česku hradí zdravotní pojišťovna. Co se neodkladnou péčí rozumí, stanovuje zákon o zdravotních službách. Podle mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívové jde o péči nutnou k zabránění náhlého zhoršení zdravotního stavu, které by mohlo bezprostředně ohrozit život nebo vést k vážnému poškození zdraví.
2: Typicky se jedná o situace při úrazech, akutních onemocněních nebo při náhlém a výrazném zhoršení zdravotní.

0: zdravotního stavu. K němu může dojít i u jinak zdravého dítěte během pobytu mimo domov. Spojeno může být například s náhlou a intenzivní bolestí. Neodkladnou péči může vyžadovat i zdánlivě méně závažný problém, například angína s vysokými horečkami, která by bez léčby mohla vést k vážným zdravotním komplikacím.
1: Takové ošetření hradí pojišťovna bez ohledu na to, jestli s ní má lékař smlouvu. Jak to funguje, vysvětluje praktická lékařka pro děti a dorost Hana Cabrnochová.
2: V pediatrii většina ambulancí, i když to jsou soukromé ambulance, tak mají smlouvu se zdravotními pojišťovnami. Nemusí mít skutečně se všemi zdravotními pojišťovnami, ale mají-li alespoň s jednou ze zdravotních pojišťoven smlouvu, tak ty ostatní zdravotní pojišťovny ty akutní péči nebo akutně poskytnutou zdravotní péči proplatí na základě vlastně vystavené faktury tím zdravotnickým zařízením.
1: Podle Cabrnochové je ale důležité se s pediatrem předem domluvit. Dítě totiž nemusí přijmout třeba kvůli plné kapacitě. Pak je nutné obrátit se na spádovou nemocnici nebo pohotovost. Úraz nebo náhlá nemoc může dítě postihnout i na letním táboře. Jak situaci řeší tam, popisuje mluvčí organizace Junák Český skaut Barbora Trojak.
3: Myslím, že častější scénář v případě nějakého úrazu nebo nějaké nemoci je, že se vydá ten vedoucí skautského oddílu do nejbližší nemocnice, vlastně na ambulanci. A protože často jde o vlastně čas, kdyby se netrefili do nějakých ordinačních hodin praktického lékaře, třeba večer nebo pozdní odpoledne.
1: Junák má taky vlastní krizovou linku, kam můžou vedoucí volat, pokud si nevědí rady. Se zdravotními dotazy jim tam pomáhají i skautští lékaři. Michal Forst, Radiožurnál.

0: Experiment.
1: Technologie budoucnosti.
0: Lékařské novinky.
1: Překvapivé vynálezy.
0: Sobotní ráno na Radiožurnálu patří Experimentu.
1: Experiment.
0: To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií.
1: V sobotu
0: od 9 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Je půl páté. Krátké zprávy a Monika Chmilová.
3: Spojené státy zaslaly členským státům NATO dotazník o podpoře prezidenta Donalda Trumpa. Zjišťují v něm například to, jestli veřejně podporují americkou zahraniční politiku nebo jestli omezili využívání svých vojenských základen americkou armádou. Informovala o tom agentura Bloomberg. Trumpova administrativa dotazník rozeslala několik týdnů po zahájení šestiměsíčního přezkumu své vojenské přítomnosti v Evropě. Ten má dokončit v prosinci. Venezuelská vláda podle agentury AFP propustila dalších 131 politických vězňů. Mezi nimi měla být i žena obviněná z dronového útoku na bývalého venezuelského prezidenta Nicolase Madura. Podle agentury Reuters vláda propuštěným vězňům uložila náhradní opatření k odnětí svobody. Bližší informace ale úřady neuvedly. Podle organizací na ochranu lidských práv byli někteří lidé zadržováni neprávem. Bez přilby jela téměř polovina dětí, které v posledních letech havarovaly na kole nebo na koloběžce. Vyplývá to z analýzy BESIPu, který se zabýval 17 nehodami dětí do 14 let od roku 2023 do letošního června. Helma přitom může výrazně zmírnit následky pádu nebo nárazu. V Česku musí mít cyklisté do 18 let přilbu povinně. A zahrada Strakovy akademie dnes kvůli vedru zůstane pro veřejnost uzavřená, informoval o tom úřad vlády. Meteorologové předpovídají teploty až 630 stupňů Celsia. Zahrada navíc podle úřadu nemá dostatek stínu. V sezóně jinak bývá každou sobotu pro lidi otevřená.
1: Sport.
3: Plavec Miroslav Knedla je mistrem Evropy na 50 znak. Závod v Paříži ovládl o jedinou setinu sekundy před Rusem Kolesnikovem. A Nor Karsten Warholm se stal po čtvrté za sebou mistrem Evropy v běhu na 400 metrů překážek. V Birminghamu navíc vyhrál v rekordu šampionátu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nebezpečí na D1 u sjezdu na Benešov a také na D8 u Ústí. Na dálnici D8 z Drážďan směrem do Ústí nad Labem a Prahy pozor před prvním sjezdem na Teplice. Na 80,5 kilometru zastavilo nákladní auto. Stojí v pravém pruhu a musí se vybočovat. Na D1 z Prahy směrem do Brna stále opatrně před sjezdem na Benešov. Na 20. kilometru také stojí nepojízdné auto, je v odstavném pruhu, nepřekáží, ale lehce se vybočuje. A na D1 pak pozor také na cestě z Brna do Ostravy za sjezdem na Vyškov západ na kilometru 228,5. Také stojí nepojízdné vozidlo v odstavném pruhu, posádka se může pohybovat okolo. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, na západě večer až polojasno a bude horko. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na horách většinou kolem 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte stále ještě noční radiožurnál s Adamem Cardou.
5: A ještě necelou půl hodinu s vámi bude noční vysílání radiožurnálu. Teď máme 3,5 minuty po půl páté a zazní Beyoncé s písní If I Were a Boy.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Plavec Miroslav Knedla slaví životní úspěch. V Paříži se stal mistrem Evropy v závodu na 50 metrů znak, navíc v českém rekordu. Rozhovor s 21-letým českým reprezentantem uslyšíte za chvíli v nočním radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

estoy.

0: Plavec Miroslav Knedla je poprvé mistrem Evropy. V Paříži vyhrál závod na 50 metrů znak časem 24,11 sekundy. Navíc vylepšil vlastní český rekord. Druhého Rusa Kolesníkova startujícího v neutrálních barvách porazil o 0,1 sekundy. Po slavnostním vyhlášení mluvil s Miroslavem Knedlou reportér Martin Charvát.
1: Miroslav Knedla, zlatá medaile na krku. Gratuluju moc. Čas 24,11 sekundy. To je fantazie, ne?
2: No naprosto. Já jsem před startem vůbec neočekával, že něco takového dokážu. Vím, jak jsem došel odpoledne na bazén, tak jsem byl takový unavený. Trenér mi teda řekl, ať se nevymlouvám, ať pořádně zaplavu, ať neříkám, že jsem unavený.
1: Taková on je na vás obecně hodně přísný.
2: No samozřejmě, je to potřeba, jinak bych se do toho nedostal. Oni už to do mě takhle znají, takové to moje, takový unavený, to nevím, jak to uplavu, ale myslím si, že jsme se dobře schopili na tady ten závod a padlo to tam hezky.
1: Kde to celé bylo? Protože mně přišlo, že zejména posledních 10 metrů, jako kdybyste zapnul nějaké speciální turbo, kterým jste, pravda, je to o setinách, ale kterým jste přejel zejména ruské soupeře vedle sebe.
2: Závod jsem ještě neviděl, po vyplavání se na to podívám, každopádně já jsem už po vyvlnění aspoň viděl, teda, že vedle mě Španěl byl docela za mnou, tak mě to trošku nakoplo, protože jsem normálně tady to vyvlnění neměl zase tak kvalitní, že jsem spíš na tom prohrával, akorát si myslím, že i proti těm Rusům jsem teď prohrával těch prvních 15 metrů. Ale věděl jsem prostě, že budu muset zabrat, jestli budu chtít bojovat o medaily a povedlo se, zase nepovedlo na mistrovství Evropy v Lublinu minulý rok, kdy jsem vlastně byl druhý o 0,1 sekundy, tak teď jsem se to vynahradil.
1: Navíc na dlouhém bazénu to je, předpokládám, cennější. A vy jste teď vlastně mistr Evropy. Už v nové olympijské disciplíně navíc jste se dostal do desítky nejlepších výkonů v historii, které kdy kdo předvedl na 50 metrů znak.
2: Tak to je krásné. Víte, já jsem teda se chtěl přiblížit do této pětky. Každopádně na to mám ještě 2 roky čas, takže budu nad tím makat a uvidíme, jak to půjde. Každopádně víc v top desítce všech dob, tak to je opravdu veliký zážitek.
1: Mluvil jsem i s vaším tatínkem, krátce byl úplně na měko. Ruka se mu třásla, celý se třásl. Tak ho znáte, veď, Miroslava Knedlu staršího?
2: Ano, já jsem rád, že tady mám takovou podporu. Je to fakt jako neuvěřitelné, že to takhle můžu zažít se mnou, tuhle euforii, takže já jsem strašně rád, že přijeli a už se těším, až se s nima zase uvidím.
1: Je to možná plytká otázka, ale vlastně vždycky úplně přiléhající té situaci. Co pro vás znamená být mistrem Evropy, mít tu medaili na krku?
2: Je to pro mě velká čest, samozřejmě ještě mám co dělat, abych byl mistr světa. Každopádně mám podle mě teď takový 4. čas tenhle rok, nebo 5. čas, nejrychlejší tuhle sezónu, takže pořád jako mám co dělat, abych se takhle přiblížil na ty medailové pozice i na tom světě. Já jsem hlavně strašně rád, protože u nás znakaři v Evropě jsou, řeknu, jedni z těch nejlepších, až že na pár výjimek z celého světa, že máme tam Jihoafričana Keceho, je tam Číňan, teď si nespomenu jméno. A je to pořád, že jo, svět, takže mám ještě co dělat. Každopádně je to další milník, který se mi povedlo takhle dosáhnout a ještě nekončíme.
1: Říká Miroslav Knedla, který sem na šampionát přijel s českým rekordem 24,4 a potom k tomu nějaké setiny, ale 4 desetiny tam byly. A teď jste ve všech 3 závodech na mistrovství Evropy se zlepšil o 3 desetiny. Vy jste prostě o 3 desetiny sekundy na jednou lepší, což někomu může připadat jako malý rozdíl, ale na 24 sekundovém závodě je to přece ohromné zlepšení.
2: Jo, samozřejmě. Myslím, že se konečně takhle vyplácí ty těžké tréninky, co už takhle 2 roky trhávám, no každopádně já jsem opravdu nadšený, že už jde vidět i ten posun, jak už na tu 50, tak na tu 200 a už se nemůžu dočkat, co bude na 100 znaka a bude to určitě náročnější, jelikož než se vyplavu, najím, usnu, tak možná nebudu mít úplně plný spánkový režim, každopádně to už mi bude trošku jedno. Já jsem si splnil takový další sen, takže už mě nic nedrží, takže pojedu pořádně na max a uvidíme, jak to zase dopadne na tu 100.
1: Tak gratuluju, mistře Evropy. Tohle byl Miroslav Knedla poté, co už dostal zlatou medaili na svůj krk. Z Paříže Martin Charvát, Radiožurnál.
0: Za 11 minut dorazí Štěpán Pokorný, začne víkendový ranní Radiožurnál, tak mějte i během soboty příjemný poslech. Od mikrofonu se loučí s koncem nočního Radiožurnálu Adam Carda.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I po celou noc.

0: Radiožurnál je 5 hodin. Eliška Zábrocká a zprávy.
1: Část Bělorusů by v Česku opět mohla žádat o krátkodobá víza. Spojené arabské emiráty hlásí další útok na loď v Hormuzském průlivu. Fotbalisty Sparty posílil Matěj Jurásek, bývalý slávista, přišel na Letnou na roční hostování s obcí a bude slunečno s teplotami do 36 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Ministerstvo zahraničí chce umožnit některým Bělorusům znovu žádat o krátkodobá víza v Česku, zjistil to Radiožurnál. Podle návrhu vládního nařízení, který rezort připravil, by šlo o ty, kteří mají v Česku přímé příbuzné, tedy děti, rodiče, prarodiče nebo vnuky. Je to výsledek jednání ministra Petra Macinky z motoristů a běloruské opoziční lídrině Světlany Cichanouské. S návrhem souhlasí i opoziční poslankyně Kateřina Demetrašvili z Pirátu.
3: Samozřejmě si ale nemůžeme nalhávat, že podobné opatření nenese žádná bezpečnostní rizika. Každá žádost by proto měla samozřejmě projít důkladným individuálním prověřením. To ale není důvod zavřít dveře všem.
1: Návrh je teď v připomínkovém řízení. Legislativní rada vlády mu udělila výjimku a zkrátila ho na 10 dní. Pokud vláda nařízení schválí, mělo by být účinné od konce září. Státní ropná společnost Spojených arabských emirátů ADNOC oznámila, že její plavidlo se v pátek stalo terčem útoku. Podle agentury VAM není nikdo zraněný a situace je pod kontrolou. Loď údajně proplouvala Hormuzskou úžinou. Ta je pod palbou opakovaně kvůli americko-izraelské válce proti Íránu. Pro společnost ADNOC se jedná o třetí takový incident za poslední týden. Z předešlých úderů Abu Zabí obvinilo Teherán. V zalesněné oblasti Rumunska u ukrajinských hranic v pátek zřítil neznámý dron. Informovalo o tom rumunské ministerstvo obrany. Dodalo, že podle předběžných informací nikdo nebyl zraněný, ani nevznikly škody. Bezpilotní letouny letos opakovaně pronikají do vzdušného prostoru zemí sousedících s Ruskem nebo Ukrajinou. Tunelovým komplexem Blanka v Praze jezdí ode dneška takzvaný tunelbus. Linka číslo 145 začíná na sídlišti Čimice a pokračuje přes Bohnice, Kobylisy až na konečnou Dejvická. O víkendech budou mít autobusy interval 15 až 20 minut. Ve všední dny pojedou častěji. V ranní špičce každých 6 minut. Pokračuje Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropit, která organizuje hromadnou dopravu v Praze a okolí.
4: Tunelbusová linka číslo 145 ulehčí metru v jeho centrálních úsecích, které patří mezi nejvytíženější a jejich případné další posilování je již technologicky obtížné.
1: Sport. Plavec Miroslav Knedla ovládl na mistrovství Evropy závod na 50 metrů znak a slaví v Paříži největší úspěch své dosavadní kariéry. 21-letý český reprezentant v souboji o zlato porazil o jedinou setinu sekundy Rusa Kolesníkova, startujícího pod neutrální vlajkou. A fotbalovou Spartu posílil Matěj Jurásek. Na Letnou přišel na roční hostování s opcí na přestup. Do české ligy se Matěj Jurásek vrací po roce a půl stráveném v Norwichi. Do druholigového anglického klubu přestupoval loni ze Slávie.
5: Se Sláví slavil Matěj Jurásek dva ligové tituly a získal s ní i domácí pohár. V nejvyšší domácí soutěži odehrál karvinský odchovanec 69 zápasů s bilancí 12 branek a 10 asistencí. Loni v lednu přestoupil 22-letý křídelník ze Slávie do Norwiche za zhruba 170 milionů korun. V druholigovém anglickém celku se ale i vinou častých zranění neprosadil. Za rok a půl odehrál v jeho dresu jen 22 utkání a dal jediný gól. Pavel Tilšár, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nebezpečí na D8 na Ústecku a nehoda u Brna. Na dálnici D8 z Drážďan směrem do Ústí nad Labem a na Prahu pozor před prvním sjezdem na Teplice. Na kilometru 80,5 zastavilo nákladní auto. Je v pravém pruhu a vybočuje se. Na D1 pak pozor z Brna směrem do Ostravy a to za sjezdem na Vyškov západ. Na kilometru 228,5 tam stojí nepojízdné vozidlo v odstavném pruhu a nepřekáží. Přesto opatrně posádka se může pohybovat okolo. A u Brna čekejte komplikace na silnici 373 z Líšně směrem do Ochozu u Brna. Kousek za lomem Hády se srazilo osobní auto s autobusem. Na místě jsou policisté, také záchranáři. Projíždí se pomaleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. počasí.
1: Bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty od 31 do 36 stupňů, na horách většinou kolem 25 a na Šumavě 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A po nich začíná ranní víkendový radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
0: Dobré ráno vám přejeme, 5 hodin 5,5 minuty. Dělníci i přes velké horko celé léto pracují na generální opravě chaty Ostrý v Moravskoslezských Beskydech. Budova bude mít novou plechovou střechu a taky zateplení a obklady z modřínového dřeva. No a vy se s námi do hor vydáte v úvodu ranního víkendového radiožurnálu. Přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
2: Víkendový radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Turistická chata Ostrý na stejnojmenném vrcholu v Beskydech dostává novou střechu a obklady. Na zimní sezónu tak bude budova nově zateplená a nebude do ní zatékat. Práce jsou náročné nejen kvůli terénu, ale hlavně kvůli extrémnímu horku.
1: Tady už se asi dlouho na to nějak nešáhlo a ty konstrukce jsou hodně staré, takže se tady opravuje střecha a opravují se tady stěny, venkovní obklad stěn a doplňuje se izolace.
2: Říká Pavel Pacák, který pracuje se dřevem.
1: My tady budeme používat stříkanou pěnu, polyuretanovou pěnu, která se jako stříkanou izolaci, která se na to nanese v tloušce 16 cm a pak se udělá nový obklad z modřínu, který by měl vydržet opravdu dlouho.
2: Letos je na vrcholu Ostrého oproti jiným letům velmi horko a proto začínají práce ráno dříve, říká Pavel Pacák.
1: Za ten den opravdu vypijete hodně vody, protože to jsou jako litry. Člověk se nesmí jako přehrát, že? Takže musíte prostě opravdu si to jako naplánovat dobře, tak aby člověk nechodil tam a zpátky, aby prostě toho pohybu udělal co nejméně, aby to bylo co nejefektivnější a přitom hodně pít.
2: Dřevo si klempíři připravují ve stínu stromů. Chata získala nový přístřešek u vchodu. Opravená je i garáž, říká provozovatel chaty Zbyhněv Kantor.
3: Spodní část, jak vidíte, a ta vrchní zelena, tak to byly vlastně původní obklad vlastně celé té chaty z roku 1935 a v roce 64-67 se na to nabilo už jenom klasické ani ne palubky, ale fošny, tím se to zabednilo.
2: Původní střecha byla ze špatné krytiny a v zimě se voda dostala do různých žlábků a zatékalo dovnitř. Nová střecha bude z válcovaného plechu.
3: Díky tomu, že letos se udělá střešní krytina nová a hlavně se zateplí obvodové stěny a díky tomu, že půda už je zaizolována, tak si myslím, že to pocítíme hlavně při tom topení a v letě, když jsou takové tepla, že i tam bude příjemně v letě.
2: Vše by mělo být hotové v listopadu. Z Moravskoslezských Beskyd Natálie Janišková, Radiožurnál.

0: počasí.
1: Česko má před sebou tropický víkend, dnes odpoledne bude až 36 a zítra až 37 stupňů Celsia. Taky se probouzíme do jasného až skoro jasného rána, proudí k nám velmi teplý vzduch od jihu, aktuálně se teploty drží mezi 18 a 12 stupni Celsia a odpoledne bude slunečno a horko. Nejvyšší teploty tedy 31 až 36 stupňů na horách kolem 25 a na Šumavě naměříte ještě o něco víc až 28 stupňů Celsia a neochladí ani vítr. Foukat bude jenom slabý proměnlivý.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: V letní sezóně zesilují hlídky městské policie kontroly u Karvinského moře. Rekreační místo je stále populárnější a s přílivem návštěvníků roste i počet přestupků. Strážníci řeší například rozdělávání ohňů a grilování, které je na místě zakázané. Největší komplikací je ale doprava. Řidiči často parkují tak, že blokují příjezdové cesty a znemožňují průjezd záchranářům.
1: Tady se jednal ten úsek, jak přijíždíme vlastně ke vstupu ke Karvinskému moři.
2: S hlídkou Karvinské městské policie vyjíždím na kontrolu Karvinského moře.
1: Tady se parkovat nesmí, aby tahle komunikace zůstala vlastně volná pro průjezd rychlé záchranné služby, hasičů, taky policie a samozřejmě i nás jako městské policie.
2: Popisuje velitel směny Pavel Grochol. Řidiči tady často parkují právě tady na tom pásu.
1: Tady je vlastně ta nejhorší část, kde se vytáčejí ty vozidla toho záchranného systému, takže tady je opravdu potřeba, aby to zůstalo průjezdné.
2: Teď míříme na tu pláž, tam jdeme. Strážníci tady kontrolují také pejskaře.
1: Tak tady můžou psi pouze na vodítku, nesmí volně pobíhat a to je z důvodu prostě zvýšeného počtu lidí, bruslařů, cyklistů, já nevím, rodin s dětmi.
2: Tak tady pejskař zaslouží pochvalu, protože ho má na vodítku. No. Tak už jsme došli na tu pláž. Jedno z dalších omezení se týká nápojů. Tady by lidi neměli mít skleněné lahve.
1: Mohlo by dojít k rozbití a potom následnému nějaké zranění, takže zákaz používání veškerých skleněných lahví a podobně.
2: Teď už jdeme po písku. No, to by člověk nechtěl, aby tady šlápl na sklo s dítětem nebo něco.
1: Letos byly výjimečné případy, co se týče hlasité hudby, grilování, to byly opravdu v jednotkách. Co, jak říkám, nás nejvíc trápí, je to parkování.
2: Pohodu o Karvinského moře si užívají i sestry Anna a Dagmar, jsou z Karviné a oceňují, že to místo často strážníci hlídají.
3: My ženy tak ne, ale chlapi se můžou poprát, nebo já nevím, hádka je a už jsou v sobě.
2: Strážníci tady u Karvinského moře řešili letos přes 60 přestupků. Všechny se týkaly špatně zaparkovaných aut. Z Karviné Andrá Brtníková, Radiožurnál.

0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Nabízíme vstupy ze všech zápasů.
0: Klíčová střetnutí sezony v přímých přenosech.
1: A pravidelné postřehy a glosy našeho fotbalového experta Pavla Horváta.
0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Poslouchejte a nepřijdete o nic podstatného z nejvyšší tuzemské soutěže.
0: Fotbalová liga.
1: Pravidelně ve vysílání Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Bohouš bude jmenován zasloužilým všeumělcem. Seriál Chalupáři. ČT 2. Ve zrůdném těle se ukrývá laskavé srdce a vznešený duch. Anthony Hopkins jako zvoník od Matky Boží. A ČT Art uvádí u příležitosti významného životního jubilea známého hudebníka, politika a moderátora dokument Michal Prokop, Až si pro mě přijdou. A hned poté koncert Michal Prokop Live 80. Sobotní večer s Českou televizí.
0: Radioservis představuje
2: audioknihu Pastvina zmizelých.
3: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
2: Kam se poděli?
4: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
2: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
4: Je to pěkně zamotaný.
2: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
5: 5:30. Eliška Zábrocká a zprávy.
6: Pražský odbor pozemních komunikací a drah, který vedl stíhaný Aleš Krejča, roky povoloval billboardy v rozporu se zákonem. Přiznal to ředitel magistrátu Tomáš Havel. Reklamní firmy získávaly povolení i pro místa, kde billboardy být nesměly. V některých případech navíc chybělo stanovisko policie k bezpečnosti provozu. Ke stejnému závěru došla taky ombudsmanka Eva Kostolanská. Ve Francii začíná 2-denní stávka posádky letecké společnosti EasyJet. Letušky a stevardi britského nízkonákladového dopravce požadují lepší pracovní podmínky a kritizují například nestabilitu pracovních směn. Víkendová omezení se mají týkat třeba letišť v Paříži, Lyonu nebo Bordeaux. Podle mluvčí EasyJetu budou moci cestující získat za spožděné a zrušené lety finanční náhradu. Pražské letiště zatím u cest do a z Francie nehlásí změny. A víkendové oslavy na nebevzetí Panny Marie dnes začínají na svatém Hostýně na Kroměřížsku. Podle mluvčího arcibiskupství Olomouckého Jiřího Gračky poutníci můžou navštívit několik bohoslužeb. Hlavní titulární slavnost začne v 10:15, celebrovat ji bude arcibiskup Josef Nuzík.
7: Sport.
6: Tenistka Sara Bejlek porazila na turnaji v Cincinnati v českém derby bývalou světovou jedničku Karolínu Plíškovou jasně 6-0 a 6-2. Postoupila do 2. kola. V něm narazí na další krajanku Barboru Krejčíkovou. Uspěla taky Nikola Bartuňková, která si poradila ve 3 setech s Alinou Čarajevovou z Arménie. Tereza Valentová ve 2 sadách vyhrála nad Američankou Stojanovou. S Masters v americkém Ohio se naopak v 1. kole rozloučili Vít Kopřiva a Tomáš Macháč. Kopřiva prohrál ve 2 sadách s Francouzem Kentánem Alisem, Macháč podlehl 3-6 a 2-6 Pablu Careňovi ze Španělska.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehody na D6 u Velké Dobré a také na okraji Brna. Na dálnici D6 z Prahy směrem do Karlových Varů pozor za sjezdem na Velkou Dobrou. Na 18. kilometru v zúžení narazilo osobní auto do dopravního značení. Na místo jedou policisté, vybočuje se bez kolon. Na silnici 13 na Liberecku z Bílého kostela do Jablonného v Podještědí u Rynoltic leží na vozovce sražená zvěř a musí se vybočovat. A u Brna pozor na silnici 373 na cestě z Líšně směrem do Ochozu u Brna. Kousek za lomem Hády řeší nehodu osobního auta s autobusem, provoz řídí policisté kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
8: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
10: Bude horko, je to takhle jednoduché. Zítra už by se ale v Česku mohly objevit i lokální srážky nebo ojediněle i bouřky. V pondělí potom zaprší na většině území a taky by se mělo docela dost ochladit. Teď je ale jasné nebo skoro jasné ráno, proudí k nám pořád velmi teplý vzduch od jihu a teploty se drží mezi 18 a 12 stupni.
11: Během dnešního dne nás bude doprovázet slunečné a velmi teplé počasí. Odpolední teploty vystoupí na 31 až 36 stupňů. Velmi teplo bude i v 1000 metrech na horách, kde je očekávána teplota kolem 25, na Šumavě dokonce kolem 28 stupňů Celsia.
10: Podle meteorologa Mariana Sandeva bude zítra velmi teplo a postupně k tomu strážky. Neděle tedy jasná až polojasná, zpočátku na severozápadě, během dne už na celém území oblačná. Zítřejší teploty budou šplhat až k 37 stupňům. No a na severozápadě Čech bude malinko chladněji, tam naměříme kolem 29. A teď je tady Štěpán Pokorný. Hezké ráno.
5: Dobré ráno, 5 hodin 34 minuty a teď je zpěvačka Pink.
8: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
8: I o prázdninách.

Na Šumavě se letos objevily kouzelné rybičky, pomáhají plnit přání lidem, kterým už vlastní síly nestačí. Za chvilku vám řekneme v ranním víkendovém radiožurnálu, jak tahle neobvyklá sbírka Charity Sušice funguje.

0: Pokud vás letní cestování zavedlo na Šumavu, možná jste v Sušici, na Modravě, v Kašperských horách nebo třeba v Prášilech narazili na síť plnou barevných rybiček. Jde o sbírku Charity Sušice, která tak pomáhá lidem zvládat náročné životní situace a péči o své blízké.
1: Na to, jak pomáhají pestrobarevné papírové rybičky zavěšené v háčkované síti, se ptám ředitelky Charity Sušice Štěpánky Brabcové.
2: Spousta těch lidí propadá tím sítem sociálních služeb. To znamená, že už potom pro mě není žádná pomoc a pak právě přichází ta charita, která pomůže. A tím vznikl vlastně ten název Charitní záchranná síť. Jsme začali jak zaměstnanci, tak dobrovolníci, i seniori háčkovat sítě a roznášet je po kavárnách a kempech tady v našem regionu.
1: V ostrém šumavském povětří mě zajímá, kolik sítí na rybky jste rozprostřeli.
3: Letos jsou rybky, které plní přání na 80 místech.
1: Říká koordinátorka akce Michaela Zouharová.
3: A my ten dar můžeme využít na služby.
2: Největší část práce jsou služby péče. Pomáháme lidem, aby mohli zůstat co nejdéle v tom svém přirozeném prostředí, to znamená doma. Pak máme služby prevence, kde pomáháme lidem najít cestu, ať mají ztrátu bydlení, zaměstnání, anebo jsou opravdu vyloučení a jsou na ulici.
1: Rybky houpající se v sítích jsem objevila v několika šumavských restauracích a kavárnách. Jaká přání plní?
3: Například někdo si přál knihu o Šumavě. Někdo si přál ochutnat smaženou rybu na vánočním stole. Nebo domácí cukroví. A takovéhle malé drobnosti my jsme mohli splnit okolo těch Vánoc.
1: Jak se v tom odráží duchovní přesah?
3: V podobě té lidskosti. Protože my jsme součástí osudu těch lidí. Pro mě to, že mohu dělat pro organizaci, pro níž je lidskost, důstojnost, pracovní náplň, tak to mě naplňuje velkým pocitem štěstí a pokory.
1: Ze Šumavy pro Radiožurnál Daniela Brůhová.

0: Noční rychlostní zkoušky v centru Zlína se při letošní Barum Rally stala zkouška večerní. Jezdci se vydali na trať dříve a jestli jim to přineslo lepší spánek před pokračováním závodu, tak to probereme ještě před 6. raní na Radiožurnálu. Teď znovu počasí.
1: Počasí.
2: A na mnoha místech stále tropická noc. Aktuálně stanice Přimda na Tachovsku hlásí 22 stupňů Celsia. Milešovka teplota na 20 stupních. V Ústí nad Labem se teplota drží kolem 18, stejně jako třeba v Českých Budějovicích. Pec pod Sněžkou má právě teď 11 stupňů Celsia, 13 a jasné nebe hlásí Ostrava, 15 stupňů potom ukazuje teploměr na stanici Lysá hora v Beskydech. No a Česko má před sebou tedy tropický víkend. Teď je jasno, nebo skoro jasno, takhle to taky vydrží přes den. Odpolední maxima budou mezi 31 až 36 stupni. Na horách by se teplota měla držet kolem 25 stupňů, ještě trošku tepleji bude na Šumavě. Tam uvidíte na teploměrech 28. No a k tomu všemu bude foukat slabý proměnlivý vítr.
1: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: náročnosti Barumček Rally Zlín patří i spánkový deficit. V pátek totiž závody začínají noční rychlostní zkouškou v centru Zlína a v sobotu pokračují hned ráno. Letos měly posádky na odpočinek zhruba o hodinu víc než v předchozích letech. Včerejší jízda Zlínem totiž začala už v 8:30 večer.
1: Slunce ještě nezapadlo a první jezdci už se vydali na trať městské rychlostní zkoušky, která v centru Zlína otevírá letošní Barum Rally. Cílem pořadatelů je, aby páteční úvod závodu končil dřív než o půlnoci, jako v minulosti, kvůli nočnímu klidu a taky komfortu závodníků.
2: To tam dává nějaký prostor do nějakého komfortu, ale zcela upřímně, pořád jsou to závody, což znamená, že člověk se moc nevyspí. I přes nějakou tu míru toho adrenalinu, kterou v to tělo vyplavuje, tak po té městské rychlostní zkoušce je fakt těžký usnout.
1: Neznamená podle pilota Erika Cajse o hodinu delší čas strávený na hotelu, taky o hodinu delší spánek.
2: Pořád je to tělo v nějakém tom závodním módu, v tom sportovním módu, pořád v tom autě člověk podává nějaký sportovní výkon. A když ho má podávat v noci, tak pak není jako úplně přirozené jít spát.
1: 12-násobný šampion Barum Rally Jan Kopecký zažil usínání po noční jízdě s Línem mnohokrát. Přesto nedokáže říct, jak dlouho po dojezdu usne.
3: Letos tady je obrovský vedro, takže člověk je rozpálený z toho auta, dostane se do postele, má sobě ještě adrenalin, takže je to složitější, no, ale jsme na to zvyklí, už několikrát jsme to tady zažili, ale neočekávám to, že to bude jiný.
1: A ráno, co musíte všechno udělat předtím, než se vydáte vlastně na trať?
3: No, probudit se, zajít si na záchod, dát si sprchu, vyčistit si zuby, zajít si na snídani a zajít pro auto a pokud
1: popisuje Kopecký celkem běžné ráno, které pro něj a ostatní favority v sobotu skončí před 9:00, kdy odstartuje první z už klasických rychlostních zkoušek vedených mimo město. Ze Zlína David Nekvinda, Radiožurnál.

0: Každý kilometr vašich letních cest střeží zelená vlna radiožurnálu.
1: V parném počasí hrozí požáry. V přírodě i na silnicích.
2: Hořící kamion, jsou tam všechny záchranné složky, teďka to hasí.
0: Překvapit mohou i prudké dešťové srážky.
3: A slyšíte tu bučku, to je nějaká Uhorovce, tady není vidět na 3 metry.
1: Nebo silný vítr.
4: Já to musel zastavit, protože to nedá jet.
0: Volejte i vy 800 553 553.
1: Kdykoliv je potřeba upozornit ostatní řidiče a pomozte nám hledat lepší cestu.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Každý den s vámi.

0: Summer in the City, Joe Cocker před dalšími zprávami Radiožurnálu. Je 6 hodin. Zprávy a Eliška Zábrocká.
1: Bez přilby jela téměř polovina dětí, které v posledních letech havarovaly na kole nebo koloběžce. Při zemětřesení v Indonésii zemřelo podle Reuters minimálně 5 lidí. Plavec Miroslav Knedla je evropským šampionem na 50 znak a bude slunečno s teplotami do 36 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Téměř polovina dětí při nehodě na kole nebo koloběžce nemá helmu. Vyplývá to z analýzy BESIPu, která se zabývala více než 17 nehodami cyklistů ve věku do 14 let od roku 2023. Nošení přilby přitom může výrazně zmírnit následky nehody a důležité je také její správné nasazení, říká koordinátorka BESIPu pro Vysočinu Veronika Vošická-Buráňová.
3: Zlaté pravidlo dvou prstů. Ta přilba má sedět tak, aby vlastně dítěti jsme mohli nad spojnici obočí vložit dva prsty a zároveň do toho řemínku, který mu vede pod bradou, stejně tak, prostě dva prsty. A cokoliv je víc, tak je velmi vážným rizikem pro ten případný úraz.
1: Nošení přilby je v Česku povinné pro cyklisty do 18 let. Pobřeží Indonésie v noci na dnešek zasáhlo zemětřesení o síle 7,7 stupně Richterovy škály. Podle agentury Reuters zemřelo nejméně 5 lidí. Americká geologická služba USGS informovala, že otřesy postihly ostrov Flores. Indonéské úřady odvolaly varování o tsunami, které vydali dříve. Stanice CNN připomíná, že nejsilnější zemětřesení o síle 9,1 stupně zasáhlo Indonésii v roce 2004. Přírodní katastrofu na ostrově Sumatra tehdy nepřežilo přes 220 tisíc lidí. V Polsku dnes posvětí obří metrovou sochu Panny Marie. Z 55 metry je to nejvyšší socha s náboženským charakterem v Evropě. Vyrostla v obci Kanotopie a její stavba trvala 18 měsíců. A u příležitosti Světového dne slonů pořádá Pražská zoo speciální program. Průvodci lidem ukážou třeba koupání chobotnaců. V areálu návštěvníci najdou i herní stanoviště, výtvarné dílny a ze sloního trusu si můžou vyrobit papír. Pokračuje mluvčí Pražské zoologické zahrady Filip Mašek.
4: Oslavy dne slonů v zoo Praha připomenou mimo jiné také 50. narozeniny naší slavné slonice Shanty, která byla svého času jak filmovou hvězdou, tak také malířkou. Slony tady v Pražské zoologické zahradě chováme už od roku 1933.
2: Sport.
0: Plavec Miroslav Knedla slaví největší úspěch v dosavadní kariéře. Na evropském šampionátu v Paříži vyhrál závod na 50 metrů znak, když druhého Rusa Kolesníkova, startujícího pod neutrální vlajkou, porazil o jedinou setinu sekundy. Pokračuje Knedla.
5: Já jsem před startem vůbec neočekával, že něco takového dokážu. Vím, jak jsem došel odpoledne na bazén, tak jsem byl takový unavený. Trenér mi teda řekl, ať se nevymlouvám, ať pořádně zaplavu, ať neříkám, že jsem unavený, ale myslím si, že jsme se dobře schopili na tady ten závod a padlo to tam hezky.
0: Pár minut po svém triumfu nastoupil Knedla po boku Krajanů, Kryškého, Janíčkové a Sémanové ke štafetě na 4x100 metrů volným způsobem. Češi doplavali šestí, po diskvalifikaci Francouzů se posunuli na pátou příčku. Zvítězili ruští plavci startující pod neutrální vlajkou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehody na D6 Velké Dobré a také na okraji Brna. Na dálnici D6 z Prahy směrem do Karlových Varů stále pozor za sjezdem na Velkou Dobrou. Na 18. kilometru v místě oprav řeší nehodu osobního auta do dopravního značení. Na místě jsou policisté, vybočuje se, ale plynule. A průjezdné plynule jsou také ostatní dálnice v České republice. Bez kolon jsou třeba i omezení na D1 v Brně nebo také na mostě Šmejkalka na Benešovsku. A u Brna pozor na silnici 373 na trase z Líšně směrem do Ochuzu u Brna. Kousek za lobem Hády se srazilo osobní auto s autobusem. Nehodu řeší v nepřehledném úseku v zatáčkách a provoz okolo tam řídí policisté. Projíždí se plynule, ale je to v nepřehledném úseku. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty od 31 do 36 stupňů, na horách většinou kolem 25 a na Šumavě 28. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. A po nich dál posloucháte ranní víkendový radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
0: Dobré ráno, 5 minut po 6. hodině, posloucháte radiožurnál, no a znovu nás čekají vysoké teploty, dnes má být až 36 stupňů, zítra ještě o stupeň víc. Za chvilku pro vás proto budeme mít jeden tip, jak se i v takovém vedru dobře vyspat. Teď Anik Stáru a Jaroslav Uhlíř. Pěkný den a hezký poslech.
2: Víkendový radiožurnál a Štěpán Pokorný.
7: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě. Nemám jasno v hlavě.

čekám, co se ještě stane. Mám pořád v duši dítěte a říkají mi starý pane. Já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Nemáte na dnešek ještě plány, tak můžete vyrazit na hrad Štramberk, kde se na spodním nádvoří bude tavit bronz. Dozvíte se, jak vznikal bronz v pravěku, jakým způsobem naši předkové odlévali zbraně, nástroje nebo nejrůznější ozdoby. Ta akce začíná v 10 hodin dopoledne. No a další tipy na dnešní a taky i zítřejší víkendové výlety najdete na webu Radiožurnálu. Teď pojďme k tomu, co nás čeká. Bude to vedro, vysoké teploty prozatím nepolevují a znát je to i v noci. Spousta budov už je po několika vlnách veder natolik vyhřátá, že se po západu slunce téměř vůbec neochladí. Únikem proto může být třeba spaní v přírodě pod širákem.
1: Je to fakt dobrý, protože jsme se s tátou koukali na nebe.
2: Sedmiletý Robin si právě s rodiči chystá spacák na další noc pod širou oblohou. Na tu se společně už po několikáté budou dívat ze zahrady své chalupy ve Staňkově na Jindřichohradecku.
1: Viděli jsme měsíc, fakt hodně satelitů, můj táta viděl padající meteor. Občas na mě lítali komáři, ale je to fakt hezký.
2: Díky tomu se Robin učí na obloze poznávat i některá souhvězdí.
1: Pozoruju, jestli tam není třeba Kasiopea, velký vůz.
2: Ještě před ulehnutím do spacáku se musí malý Robin na noc strávenou ve tmě poctivě připravit.
1: Mám taky čelovku, kdyby jsem šel v noci čůrat, aby jsem si měl čím posvítit.
2: Na noční spaní pod širákem se těšila i jeho maminka Michaela. Pro ní je takto strávená noc s velkou úlevou.
3: Že se vyspím, aniž bych se v noci potila. Dokonce mi nad ránem byla trošku zima, takže dneska si možná do spacáku vezmu ponožky.
2: Na venkovním nocování v horkém a suchém počasí vidí i jednu velkou výhodu.
3: Nejsou slimáci, protože jsem jednou spala pod čirákem a ráno jsem se probudila a spacák byl na vyprání. Díky tomu, že je sucho, nejsou ani ty komáři, tak je to úplně úžasný zážitek.
2: Teď už jen zbývá najít si na nocování správné místo.
3: Dneska jsem si vzala místo nejvíc ke stromu, ale věřím, že dneska bude zase nádherné pozorování. Už tu a tam prosvěcuje nějaká hvězda, už jsou slyšet cvrčci, takže myslím, že nás čeká zase krásná dobrodružná noc.
2: A na tu se těší i tatínek Jiří.
4: Krásné, úžasné, nejlepší.
2: Už zítra by se podle meteorologů v Česku mohly objevit lokální srážky. V pondělí by mělo zapršet už na většině území a současně by se mělo ochladit. Ze Staňkova na Jindřichohradecku Michal Bělský, Radiožurnál.

0: Napětí, emoce, špičkový volejbal. Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny plné strhujících výměn, dramatických momentů a radosti z vítězství. Od 21. srpna na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho. Buďte sedmým hráčem na hřišti na cestě za vítězstvím české reprezentace. Více na eurovolej2026.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
1: Šest hodin a 15 minut. Máme pro vás krátké zprávy.
2: České úřady už odmítly udělit dočasnou ochranu několika desítkám mužů z Ukrajiny. Jde o bojeschopné muže, kteří neprokázali splnění vojenských povinností. Nová pravidla platí 10 dní a jsou stejná v celé Evropské unii. V Česku má podle ministerstva vnitra aktivní dočasnou ochranu téměř 391 tisíc lidí. A dnes dopoledne vyrazí v rámci oslav Dne Brna členové historických vojenských jednotek na pochod centrem města. Ten zakončí u kostela svatého Jakuba pietním aktem. Připomenou si události z roku 1645, kdy Brno odolalo obléhání švédských vojsk. Celkem se v průvodu objeví asi 200 vojáků, markitánek a jiných postav, které byly součástí vojenského tažení. Odpoledne se vojáci i ostatní přesunou k inscenované bitvě na Kraví horu.
0: Počasí. A na mnoha místech je za námi velmi teplá tropická noc, ale třeba na šumavských pláních tam po ránu mrzlo, kvelda perla, ta hlásila skoro 2 stupně pod nulou, ale přes den to bude úplně jinak. Čeká nás slunečno a taky horko, 31 až 36 stupňů Celsia. Přesně takové hodnoty uvidíte na teploměrech. Na horách taky horko, kolem 25 stupňů, no a Šumava, ta bude mít až 28.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Too Sweet a Hozier ve vysílání ranního víkendového radiožurnálu. Posloucháte nás přesně v 6 hodin a 20 minut a před dalšími zprávami stihneme ještě jednu návštěvu. S obnovou cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku budou nově pomáhat studenti Českého vysokého učení technického v Praze. Klášterní areál, který ročně navštíví kolem 30 tisíc lidí, jim poskytne zázemí pro praktickou část jejich výuky. Při ní studenti postupně pomůžou opravit historické budovy a jejich chátrající části.
1: Vidíme, že práce je tady opravdu hodně.
2: Ano, jak na kostel, jak se říká, že jo.
3: Převor Vyšebrodského kláštera Justin Berka se mnou prochází historický klášterní areál, kde míjíme hned několik budov, které se v budoucnu dočkají potřebné rekonstrukce. Jednou z nich je třeba budova gotického mlýna.
2: Střechy, vůbec vevnitř, ty prostory opravit, fasáda opadaná.
3: Postupné obnovy čekají ale i na další místa v areálu.
2: Můžeme jít tady dál.
3: Mezi prvními projekty spolupráce se stavební fakultou ČVUT má být rekonstrukce klášterního pivovaru. Jeho historie, sahající až do roku 1367, se teď skrývá pod plevelem, zabedněnými okny a propadající se střechou.
2: Tady vidíte budovu s chátralou, to je pivovar, nejstarší v jižních Čechách. Bohužel za dob komunismu takhle schátral, nám to vrátili dost pozdě.
3: Po rekonstrukci, které pomůže i nově navázaná spolupráce, se prostory vrátí ke svému původnímu účelu pivovarnictví.
2: Takový malinký tam uděláme, no a potom tam budou různý i přednáškový sály a tam jsou nádherný sklepy, tak to bude také součást i prohlídkové trasy.
3: Memorandum o spolupráci podepsali zástupci cisterciáckého opatství ČVUT a spolku přátel kláštera ve Vyšším Brodě na začátku července. Vznik odborného zázemí staveb fakulty v klášterním areálu si chválí i její děkan Petr Konvalinka.
4: Snahou fakulty stavební ČVUT v Praze je, aby práce a výstupy našich studentů nacházely skutečné uplatnění v praxi.
3: Zrekonstruované prostory poslouží nejenom jako zázemí stavební fakulty nebo jako společenské a kulturní místo, ale stanou se třeba taky součástí prohlídkových okruhů kláštera. V loňském roce ho navštívilo přibližně 30 tisíc lidí. Z Vyššího Brodu Eliška Kotlínová, Radiožurnál.

0: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
1: Každou sobotu od 21 hodin vám přinášíme příběh, na který se zapomnělo nebo se mělo zapomenout.
0: Příběhy 20. století s Adamem Drdou a Mikulášem Kroupou.
1: Podívejte se i na náš webový archiv pořadů na rozhlas.cz nebo se staňte členem Klubu přátel paměti národa.
0: Třikrát dvojité V, paměť národa CZ.
1: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
0: V sobotu od 21 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál je 6:30. Zprávy a Eliška Zábrocká.
1: Požár v okolí chorvatského města Omiš je podle vedení hasičů pod kontrolou. Meteorologové taky ohlásili, že silný vítr se postupně uklidnil. Během noci na včerejšek rychle se šířící požár zasáhl v Omiši a okolí obydlené oblasti a zabil jednoho člověka. 8 dalších lidí je v kritickém stavu v nemocnici, někteří s vážnými popáleninami na 70% těla. Do evakuačních center museli utéct asi 2000 lidí, včetně 300 českých turistů. Těch ale podle zpráv české diplomacie ze včerejšího večera zůstávalo v provizorních podmínkách už jen posledních 5. Ostravská fakultní nemocnice vyzývá lidi k darování krve. Zdravotníkům chybí všechny krevní skupiny. Stávající dárci i prvodárci se můžou do krevního centra objednat telefonicky nebo online prostřednictvím internetových stránek. Letní prázdniny jsou obdobím zvýšené spotřeby krevních transfuzí. A v Praze začíná 7. ročník festivalu Romský Bašavel. Poprvé bude pod širým nebem v centrálním parku na Pankráci. Od 3 hodin odpoledne nabídne koncerty, taneční vystoupení i program pro děti. Vystoupí například skupiny Kale, Galiány, Gypsy Jazz nebo Ritmo Gitano a zpěvák Jan Hron. Součástí festivalu bude taky romské a mezinárodní občerstvení nebo prezentace neziskových organizací.
2: Sport.
1: Fotbalovou Spartu posílil Matěj Jurásek. 22-letý křídelník a bývalý hráč Slavie přišel na Letnou na roční hostování z obcí z druholigového anglického Noriče. Sparta o tom informovala na svém webu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehody na D1 v Brně a také v Praze ve Vinohradské. Na dálnici D1 na průtahu Brnem směrem z Ostravy do Prahy pozor v místě oprav u sjezdu na Bratislavu. Na kilometru 196,5 se srazilo osobní auto s kamionem. Podle záběru z kamer auta stojí mimo jízdní pruhy, ale je tam v zúžení silnější provoz. Navíc se lidé pohybují okolo nehody, tak přesto opatrně. A nehodu dořešují také na okraji Brna na silnici 373 z Líšně směrem do Ochozu. Kousek za lomem Hády, tam se srazilo osobní auto s autobusem. Kolony se netvoří, ale je to v nepřehledném úseku v zatáčkách. A v Praze pozor ve Vinohradské ulici směrem z centra mezi Florou a křižovatkou Želivského u hřbitovu stojí osobní auto po nehodě do tramvajového kolejiště. Provoz okolo tam řídí policisté, projíždí se bez kolon. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Teploty se většinou drží mezi 18 a 12 stupni Celsia. Centrum Prahy hlásí teplotu na 16 stupních. Chladněji je v Chebu, kde je 10 stupňů Celsia. Naopak Tachovsko, stanice Přimda, hlásí stále 22 stupňů, kolem 20. Stanice na Polomu 18 stupňů má dnes po ránu. Stanice Luká Znojmo 14 stupňů Celsia a Ostrava jasné nebe a tam je teplota na 11 stupních. Taková je tedy aktuální situace a předpověď velmi jednoduchá. Jasno nebo skoro jasno a taky horko.
5: Během dnešního dne nás bude doprovázet slunečné a velmi teplé počasí. Odpolední teploty vystoupí na 31 až 36 stupňů. Velmi teplo bude i v 1000 metrech na horách, kde je očekávána teplota kolem 25, na Šumavě dokonce kolem 28 stupňů Celsia.
4: Podle meteorologa Mariana Sandeva bude zítra taky velmi teplo, ale postupně už se budou přidávat srážky. V neděli odpoledne se může objevit déšť a ojediněle i bouřky. Teploty v neděli 32 až 37 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Teď už Štěpán Pokorný, hezké ráno.
0: Dobré ráno, polská armáda dnes slaví svůj svátek, je to připomínka vítězství v bitvě u Varšavy, která se hrála rozhodující roli v polsko-sovětské válce. Ke dní polské armády neodmyslitelně patří vojenská přehlídka a to nejen nejmodernější pozemní techniky a letounů, ale nově taky plavidel. Za chvilku víc v reportáži ranního víkendového radiožurnálu, určitě s námi zůstaňte i dál.
2: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: I kapelu Sunrise Avenue jsme vám pustili v ranním víkendovém radiožurnálu. Ve čtvrtek v polské Gdyni spustili na hladinu novou vojenskou fregatu ORP Wicher. 140 metrů dlouhé válečné plavidlo bude po vyzbrojení sloužit k obraně námořních tras, ale taky energetické infrastruktury, hlavně v Baltském moři. Konstrukce tří fregat v přepočtu za celkem 90 miliard korun je jedním z několika programů na modernizaci polského vojska.
1: Wicher je prototypem. Teď začneme konstruovat už sériový kus. Věřím, že všechny projektové a technologické chyby už máme za sebou, takže stavba buře už půjde jednodušeji.
2: Řekl před spuštěním fregaty ORP Wicher na vodu předseda gdyňské námořní loděnice polské zbrojařské skupiny Marcin Ringvelsky.
1: Všechna tři plavidla budou stejně vyzbrojená, budou disponovat systémy protivzdušné obrany, ale také obrany proti vodním a podvodním objektům. Bude to nejmodernější jednotka svého typu v NATO.
3: Máme šanci stát se důležitým účastníkem obrany Baltského moře. Naše námořnictvo roste, modernizuje se. Je smutné, že bylo několik let zanedbávané. Prakticky nedostávalo žádná nová plavidla. Takovým symbolem všech těch problémů je program Corvette. Ze sedmi plavidel dokončili jediné. Teď může námořnictvo konečně slavit. Začaly lepší časy. Dostalo nové minulovky. Teď už je na vodě také první moderní fregata. Pokračují také jednání o dodávce ponorek ze Švédska.
2: Popisuje modernizaci dlouho zanedbávané složky polských ozbrojených sil odborník na bezpečnost a novinář Radoslav Dittrich. Nejen polské námořnictvo, ale i polské vzdušné síly zažívají růst. Na druhou stranu tempo polského zbrojení i jeho způsob je terčem diskuze.
3: Vedou se spory o tom, jestli máme kupovat skoro stovku vrtulníků Apache za více než 10 miliard dolarů ve chvíli, kdy naše námořnictvo nemá prakticky žádnou funkční ani moderní ponorku. V době, kdy je na vodě naše první fregata, stále nemáme podepsanou smlouvu na námořní vrtulníky.
2: Problémy s podfinancováním některých vojenských složek nebo s individuální výbavou vojáků se pomalu daří napravovat. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.

0: Zítřejší zápisník zahraničních zpravodajů bude speciální. Hostem bude Pavel Novák, se kterým si připomeneme jeho bezmála 3 roky strávené jako zpravodaj ve Spojených státech. A to je příležitost sáhnout do archivu a vybrat některé reportáže, například tu věnovanou americké válečné lodi USS Wisconsin. Ještě v létě 1945 se zapojila do bitev u Filipín i Japonska a dnes kotví v přístavu Norfolk ve Virginii.
1: Masivní ocelové dveře vedou do všech prostor na lodi. Kapitánova pracovna má dokonce výhled ven na palubu a pohodlná křesla. Tady ale velitel lodě pobýval jen, když kotvila v přístavu. Při bojových operacích obýval mnohem menší kajutu blízko můstku a velitelského stanoviště. James Donovan je penzionovaný kapitán. Ve válečném námořnictvu sloužil 34 let. Nastoupil tam hned po střední škole. Dnes je dobrovolníkem, průvodcem po válečné lodi Wisconsin. Stále tak slouží námořnictvu a své zemi tím, že vypráví o historii lodě zakotvené v norfolkském přístavu. USS Wisconsin se do bojů dostala až na konci války. Doky v Norfolku opustila v dubnu 1944. Přes panamský průplav se dostala do Pacifiku, kde se zapojila do bojů s Japonci.
2: Tato loď se ve druhé světové válce zúčastnila bitvy o Iwo Jimu, ostrov Okinawa, filipínský Luzon a na konci války i o hlavní japonské ostrovy.
1: Plavidlo pak v roce 1947 putovalo do zálohy. V 50. letech 20. století se ještě znovu zapojilo do operace v korejské válce. Potom sloužilo jako cvičná loď. Až do roku 1986. Dobrovolný průvodce kapitán James Donovan připomíná plán prezidenta Ronalda Reagana vytvořit flotilu 600 bojových plavidel a tím srazit sovětské námořnictvo na kolena. Snazší než vyrobit nové lodě bylo vrátit do služby ty staré. USS Wisconsin dostala nové technologie, nátěr i zbraně. Na palubě se objevily odpalovací rampy raket Tomahawk. Jaké to bylo, když z paluby USS Wisconsin létaly Tomahawky, si mohou návštěvníci lodě vyzkoušet v operační místnosti, která je také součástí prohlídkové trasy. Z Norfolku Pavel Novák, Radiožurnál.
0: Radiožurnál je 6:45. Přejeme vám pěkné ráno.
3: Letiště v sicilské Katánii zůstane mimo provoz nejméně do dnešních 15 hodin. Uzavřené je několik dní kvůli erupci sopky Etna a už od minulé soboty fungovalo v omezeném režimu. Podle provozovatele letiště patří situace mezi nejhorší za posledních 20 let. Aerolinky spoje do Katánie buď zrušily, nebo přesměrovaly na jiná letiště na Sicílii. Zrušení letů ovlivnilo taky spojení východu Sicílie s Prahou. Jak dlouho bude erupce Etny pokračovat, zatím není jasné. Vulkán chrlí lávu už víc než týden. A začíná pražský charitativní festival Soul Union. Od 10:30 dopoledne do 10:00 večera nabídne návštěvníkům koncerty, pohybové aktivity nebo workshopy. Výtěžek ze vstupného je určený na rekonstrukci dětské herny na oddělení pedopsychiatrie psychiatrické nemocnice Bohnice. Festival pořádá nadační fond Kapka naděje.
4: Počasí. A víkend bude ideální někde u vody nebo ve stínu, ostatně už teď je na mnoha místech poměrně teplo. Když se podíváme na centrum Prahy, hlásí teplotu kolem 17 stupňů, Tachovsko dokonce stanice Přimda 22, 19 stupňů Celsia, potom vidíte na stanici Červená u Libavé. Před námi tedy velmi teplý den, o který se postará velmi teplý vzduch od jihu. Bude slunečno, taky horko, předpokládáme jasno nebo skoro jasno. Teploty budou mezi 31 až 36 stupni Celsia, neochladíme se ani na horách, kde by mělo být kolem 25 stupňů a na Šumavě až 28.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I o prázdninách.

0: Vědci v Krkonoších testují speciální kameru, ta při jízdě autem fotografuje a pomocí umělé inteligence mapuje vegetaci podél cest. Spolu s drony a klasickým terénním průzkumem jim pomáhá zjistit, kde se invazní rostliny vyskytují a jak se krajinou šíří. Výsledky pak ochránci přírody využijí k tomu, aby invazní rostliny omezili.
1: Každý z těch snímků má svou GPS souřadnici.
2: Vysvětluje Martin Vojík z Agentury ochrany přírody a krajiny. Právě propojení rychlého mapování s přesnou lokalizací má ukázat, jestli se podobný způsob sledování dá využít i při péči o další chráněná území, říká vedoucí projektu Michaela Vítková z Botanického ústavu Akademie věd.
3: Cílem našeho výzkumu je testovat inovativní metody. Používáme srovnání klasického botanického terénního výzkumu s použitím dronů a kamery.
2: Nové výsledky navíc vědci porovnají i s unikátními záznamy o vegetaci podél krkonošských cest z doby před 50 lety. Karolína Burdová, Radiožurnál.

0: Expert.
1: Technologie budoucnosti.
0: Lékařské novinky.
1: Překvapivé vynálezy.
0: Sobotní ráno na Radiožurnálu patří Experimentu.
1: Experiment.
0: To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií.
1: V sobotu
0: od 9 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Jestli tě nezajímají běžný český filmy a komedie, tak zbystři. Je tu film, jaký tu ještě nevzniknul. Bojovník.
1: Dostal jsem nabídku na zápas.
0: Z prostředí MMA velkolepej biják opravdu skvěle vypadá. Silný příběh, syrovej i dojemnej. Vynikající herci, skutečný MMA fighter.
2: Bude to osobní.
0: Bojovník v kinech od 13. srpna. Tohle si fakt nenech ujít. Mediálním partnerem je Radiožurnál.
3: Radiožurnál je 7 hodin. Zprávy a Eliška Zábrocká.
4: Bělorusové by v Česku mohli znovu žádat o víza, navrhuje to ministerstvo zahraničí. Prezident Spojených států Trump chce prohlásit Hormuzský průliv za americký. Fotbalisty Sparty posílil Matěj Jurásek, bývalý slávista, přišel na Letnou na roční hostování z obcí. A bude slunečno s teplotami do 36 stupňů.
5: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
4: Občané Běloruska, kteří mají v Česku příbuzné, by mohli mít opět možnost žádat o krátkodobé vízum. Radiožurnál zjistilo, že s tím počítá návrh vládního nařízení, který připravilo ministerstvo zahraničí. O víza Bělorusové nemůžou žádat od roku 2022, tedy od začátku války na Ukrajině.
6: Část Bělorusů do své rodné země kvůli svým aktivitám proti režimu nemůže. Jejich příbuzní zas kvůli zákazu nemůžou do Česka. Pokračuje šéfka České kanceláře demokratických sil Běloruska Kristina Šijanoková.
7: Změnu vítám a doufám, že bude mít vliv i na obecné psychologický stav běloruské komunity v České republice, který byl podlomen.
6: O víza by mohli podle mluvčího rezortu Adama Čurgého žádat jen rodiče, prarodiče, děti a vnuci Bělorusů.
8: Návrh je zatím v připomínkovém řízení. Pokud bude návrh schválen, počítá se s účinností od konce září.
6: Proti návrhu už se ohradil bývalý šéf rezortu a současný poslanec za ODS Jan Lipavský. K rozvolnění nevidí důvod. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
4: Jihlavský vodoprávní úřad zakázal na Jihlavsku odběr vody z potoků, řek, rybníků a nádrží. Lidé je nesmí používat například na zalévání, na pouštění bazénu a mytí aut. Důvodem jsou výrazně podprůměrné průtoky v místních tocích. Na Jihlavě, Jihlávce a Brtnici už klesly na hranici sucha místy i pod ní. Na menších tocích je situace ještě horší.
9: Zákaz se týká i lidí, kteří mají platné povolení k odběru povrchové vody. Výjimku mají například odběry pro zásobování obyvatel pitnou vodou, napájení hospodářských zvířat nebo potřeby integrovaného záchranného systému. Opatření bude platit do doby, než se hydrologická situace zlepší. Potom ho může vodoprávní úřad zrušit. Magdalena Machová, Radiožurnál.
4: Americký prezident Donald Trump podle agentury Reuters řekl, že klíčový Hormuzský průliv brzy prohlásí za území Spojených států. Teherán naopak tvrdí, že o zprávě úžiny budou rozhodovat iránské úřady. V rozhovoru na televizní stanici Fox News Trump předtím taky oznámil, že Spojené státy tvrdě zasáhnou iránskou ekonomiku. Podle Reuters podobně už ve čtvrtek pohrozil americký ministr financí Scott Bessent. Uvedl, že Washington by mohl už příští týden zavést ekonomická opatření, jaká Teherán ještě neviděl. Irán čelí americkým sankcím dlouhodobě. Ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm dnes začíná starodávný jarmark. Řemeslníci z celé republiky budou přímo před návštěvníky plést zuberské metly, drátovat nebo točit na hrnčířském kruhu. Některé techniky si lidé vyzkoušejí sami v tvořivých dílnách, dodává mluvčí Pavlína Polášková.
10: Kdo přijde, může si vyzkoušet chůdy, šipky nebo siloměr. Otevřena je i historická kuželna. V dobovém fotoateliéru se lidé vyfotí v historickém stylu. Děti sveze na loďce vodní krambousek a v zahradě fojtství voní čerstvě pražená káva a brambory z pece.
11: Sport. Plavec Miroslav Knedla ovládl na mistrovství Evropy závod na 50 metrů znak a slaví v Paříži největší úspěch své dosavadní kariéry. 21-letý český reprezentant v souboji o zlato porazil o jedinou setinu sekundy Rusa Kolesnikova startujícího pod neutrální vlajkou. Fotbalista Matěj Jurásek posílil Spartu, na Letnou přišel na roční hostování z obcí na přestup z Noriče. Do druholigového anglického klubu přestoupil 22-letý křídelník loni v lednu ze Slávie, se kterou získal dva ligové tituly. Ke své minulosti pro klubový web Sparty Matěj Jurásek řekl.
12: Minulost je minulost, tu už nezměním, teď jsem tady, chci pro Spartu udělat všechno. Chci si zasloužit důvěru fanoušků, důvěru trenérů, spoluhráčů a prostě celého týmu, celé Sparty a chci si zasloužit na hřišti a chci být platný pro tým.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Nehody na D1 v Brně a také na okraji Plzně. Na dálnici D1 na průtahu Brnem směrem z Ostravy do Prahy stále ještě opatrně v místě oprav u sjezdu na Bratislavu na kilometru 196,5 řeší nehodu osobního auta s kamionem. Jsou mimo jízdní pruhy na krajnici, na místě už jsou policisté, ale pohybují se kolem aut, tak pozor. Kromě toho jsou dálnice v České republice průjezdné bez dalších hlášených komplikací. Komplikace ale čekejte, pokud jedete z České republiky směrem do Polska po dálnici D1 přes Bohumín. Na polské straně kousek za hranicí je těžká nehoda a provoz zastavený.
2: Pro ty, kteří jedou z Ostravy směrem do Polska, směrem na Katovice, je tam velká nehoda a je tady obrovská kolona a vypadá to na dlouho.
1: Dá se to z dálnice A1 objet přes město Žory. A u Plzně pozor na silnici 223. Na výjezdu z města směrem na Chrást za odbočkou na Bukovec je hlášená nehoda. Na místo jedou i záchranáři, tak opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na horách většinou kolem 25. Tolik zprávy. A po nich je dál s vámi ranní víkendový radiožurnál a tak ještě pán Pokorný.
11: Dobré ráno s radiožurnálem, jste s námi v 7 hodin 6 minut. Horké počasí láká lidi k vodě, třeba v kempu Rabině u Slapské přehrady. Je ale letos o polovinu míň návštěvníků než obvykle. Čím to může být, tak to si poslechněte za chvilku v ranním víkendovém radiožurnálu. Přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
5: Víkendový radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: kempech v okolí Slapské přehrady je letos méně turistů než obvykle. Jejich majitelé si stěžují na rekonstrukci silnice mezi Třebenicemi a Rabiní. Uzavřenou hráz musí řidiči objíždět. Například do kempu v Rabini na Benešovsku taky jezdí kvůli opravám méně autobusů.
1: Letos jsme tady už po čtvrtý s babičkou.
2: Popisuje paní Adéla z Prahy, která se s rodinou přijela vykoupat do kempu Rabině.
1: Je to skvělý, protože tady je opravdu málo lidí. Je to blízko a je to krásná velká vodní plocha.
2: Se svým karavanem sem přijel i pan Jaromír. Cestu mu ale zkomplikovala uzavírka silnice na hrázi Slapské přehrady.
3: Přijeli jsme tam k ty hrázi, pak jsme zjistili, že to dál nepokračuje, tak jsme museli najít, kudy vede objížďka a celý to oběd.
2: Kolik vám to zabralo času?
3: Přes půl hodiny, no.
2: Do Rabině letos jezdí zhruba o polovinu méně lidí než v minulých letech, říká majitel kempu Michal Michna. Podle něj je to právě kvůli opravám a objížďce.
4: Protože je to úzká cesta a dost těch řidičů není takhle vyježděných dneska po úzkých cestách, kde nemáte středovou dělící čáru, kde jezdí všechna doprava. Jsou chvíle, kdy je to tam náročné na ty objížďce.
2: Rekonstrukce cesty na hrázi potrvá do konce roku 2027 a vyjde přibližně na 200 milionů korun. Popisuje mluvčí povodí Vltavy Pavlína Mertl.
5: Cílem stavby je zajistit dlouhodobou provozu schopnost mostní konstrukce. Postup prací byl oproti projektu s hotovitelem upraven tak, aby byla maximálně urychlená výstavba.
2: Počty turistů byly v červenci menší i v dalších kempech u Slapské přehrady. Podle koordinátora cestovního ruchu v Posázaví Václava Pošmurného by ale objížďka neměla řidiče odrazovat.
6: Ty kempy na Rabini, na Ždání, na Nové Živoši jsou dobře přístupné a ta přehrada to nějak zásadně neovlivňuje, ta cesta se tam dá udělat úplně bez problémů.
2: Návštěvnost v regionu Posázaví v posledních letech roste a podle Pošmurného se vrací na hodnotu před pandemií COVID-19. Z Rabině u Slapské přehrady, Josef Beneda, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 7:45. Před námi jsou krátké zprávy.
1: Zahrada Strakovy akademie dnes kvůli vysokým teplotám zůstane pro veřejnost uzavřená, oznámil to úřad vlády. Meteorologové očekávají teploty až kolem 630 stupňů a zahrada podle úřadu nemá dostatek stínu. Během sezóny je jinak pro návštěvníky otevřená každou sobotu. A dva vlaky během 24 hodin vykolejily za jízdy na jihu Anglie. Vyšetřování příčin obou nehod teprve začíná, podle předběžných závěrů v nich ale velkou roli sehrála aktuální vlna veder. Vysoké teploty mohly totiž poškodit trať. První případ se stal ve čtvrtek u města Louis, kde se za jízdy převrátily tři zadní vagóny. Při nehodě se zranilo celkem 18 lidí, z toho dva vážně. Druhý případ z pátečního odpoledne se stal nedaleko Londýna, kde vykolejil poslední vlak soupravy. Nehoda byla bez zranění.
2: Počasí. Je mimořádné sucho a navíc riziko požáru a to by mohl snížit až pondělní déšť. Déšť se bude objevovat možná už zítra odpoledne, kdy se přidají taky bouřky. Ještě předtím ale slunečný den, respektive slunečná sobota, polojasná nebo skoro jasná. Nejvyšší teploty 31 až 630 stupňů, na horách to bude kolem 25, na Šumavě až kolem 28 stupňů Celsia. A zítra odpoledne to bude teplota sahat až k 37 stupňům a jenom v severozápadě západní části Čech bude zítra odpoledne lehce pod 30.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: 7 hodin 21 minut je s vámi ranní víkendový radiožurnál. Dvě naděje na medaily má dnes česká výprava na mistrovství Evropy v atletice. Sprinterka Lourdes Gloria Manuel poběží v Birminghamu 400 a v oštěpu se pokusí vybojovat další velký úspěch oštěpař Jakub Vadlejch.
1: První cíl pro mě určitě bude hodit v prvních třech hodech výkon, kterým budu mít jistotu osmičky. A ideálně trefit nějaký krásný hod, kdyby se mi povedlo něco podobného jako letos v Japonsku, tak si myslím, že by to bylo fantastický, ale nechci mít velký oči.
2: Povídá Jakub Vadlejch před finále oštěpařů, které začne minutu po 9. hodině večer českého času. Po skvělém úvodu sezony, kdy v květnu poslal oštěp v Japonsku na 85 metrů a 24 cm, bojoval spíš s bolavým kolenem než se soupeři, ale po skoro dvouměsíční závodní pauze zvládl bez problému kvalifikaci v Birminghamu a třeba dvojnásobná olympijská vítězka v oštěpu Barbora Špotáková věří, že i v 35 letech může Vadlejch bojovat s nejlepšími.
3: To je dobrý věk pro oštěpaře tohle, musí vydržet zdraví, no a musí hlavně jako... Ten oštěp tam takový tisíciny, prostě vteřiny se musí všechno spojit dohromady a to buď jako ten den se sepne, anebo to nespojuje ten den, no a to je pak hrozně těžký. Ta Kvalda, tam se mi zase až tak nelíbil, tak věřím, že by mohl být jako lepší v tom finále, no věřím mu, jako je to matador.
2: Usmívá se Barbora Špotáková, která zná Vadlejcha velmi dobře i ze společného působení v tréninkové skupině Jana Železného. Velkým favoritem soutěže bude Němec Julian Weber a Vadlejch si nepřipouští tlak na svůj výsledek i přesto, že český tým na medaili v Birminghamu stále čeká.
1: Snažím se to absolutně samozřejmě nevnímat, ale jsem hrozně rád, že vlastně tohle bude moje pátý evropský finále, mám 5 světových, 3 olympijský, je to prostě, je to fantazie, to, co žiju, dělám, miluju to a minimálně ty 2 roky to ještě chci dělat.
2: Doplňuje oštěpař Jakub Vadlejch. Za 2 roky budou mimochodem olympijské hry v Los Angeles. A večer chce bojovat mistr Evropy z Říma ve Velké Británii o medaily, stejně tak jako čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel. Její finále odstartuje ve 21 hodin a 10 minut. Z Birminghamu Jakub Marek, Radiožurnál.

A my rádi mluvíme o úspěšných českých sportovcích. Znovu se přihlásilo plavání. Miroslav Knedla se stal v Paříži mistrem Evropy v závodě na 50 metrů znak. A po 8. hodině ho uslyšíte na Radiožurnálu. Dobré ráno.

0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Nabízíme vstupy ze všech zápasů.
0: Klíčová střetnutí sezony v přímých přenosech.
1: A pravidelné postřehy a glosy našeho fotbalového experta Pavla Horváta.
0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Poslouchejte a nepřijdete o nic podstatného z nejvyšší tuzemské soutěže.
0: Fotbalová liga.
1: Pravidelně ve vysílání Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.
2: Sedm hodin a 30 minut. Zprávy a Eliška Zábrocká.
3: Pražský odbor pozemních komunikací a drah, vedený stíhaným ředitelem Alešem Krejčou, roky vydával povolení pro stavbu billboardu v rozporu se zákonem. V odpovědi na podnět spolku Nelegální reklama to přiznal ředitel magistrátu Tomáš Havel. Reklamní firmy získávaly povolení pro billboardy i na místech, kde to zákon nepovoloval, nebo jim chybělo stanovisko policie, že billboard neohrozí bezpečnost provozu. Ke stejnému závěru došla na začátku srpna taky veřejná ochránkyně práv Eva Kostolanská. A víc řekneme ještě v této půlhodině. Státní ropná společnost Spojených arabských emirátů ADNOC oznámila, že její plavidlo se v pátek stalo terčem útoku. Podle agentury VAM není nikdo zraněný a situace je pod kontrolou. Loď údajně proplouvala Hormuzskou úžinou, ta je pod palbou opakovaně kvůli americko-izraelské válce proti Íránu. Pro společnost ADNOC se jedná o třetí takový incident za poslední týden. Z předešlých úderů Abu Zabí obvinilo Teherán. A brněnské nábřeží řeky Svitavy dnes ožívají 12. ročníkem festivalu Překročme řeku. Návštěvníky čeká celodenní program plný hudby, workshopu a netradičních sportovních aktivit hned na 16 místech podél toku. Hlavní koncerty odehrají umělci v prostorech u pivovaru Hauskrecht.
0: Sport.
3: Plavec Miroslav Knedla je mistrem Evropy na trati 50 metrů znak. V Paříži vyhrál časem 24 sekund a 11 setin. Druhého Rusa Kolesníkova, startujícího pod neutrální vlajkou, porazil o jedinou setinu sekundy.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehody na D1 v Brně a také v Ostravě ve Výškovické. Na dálnici D1 z Ostravy směrem do Prahy stále ještě pozor na průjezdu Brnem. V omezení u sjezdu na Bratislavu na kilometru 196,5 dořešují nehodu kamionu s osobním autem. Jsou mimo jízdní pruhy, nepřekáží a podle záběru z kamer vidíme, že právě odjíždí, takže už i tam je D1 volná a volně průjezdné jsou i ostatní dálnice v České republice. V Ostravě ale počítejte s komplikacemi ve Výškovické ulici směrem z centra města na Starou Bělou. U zastávky MHD Kotva se srazila dvě osobní auta. Provoz je ale slabý, kolony se netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Nejdřív se podíváme na aktuální stav. Pradět v Jeseníkách hlásí 15 stupňů Celsia, Beskydy, Lysá hora, jasné nebe, tam je teplota na 16 stupních. Šumavský Churáňov má už 18 stupňů, v Peci pod Sněžkou se teplota drží kolem 13 stupňů Celsia, Sněžka tam má ale naopak o 2 nebo skoro 3 stupně víc, je tam taky jasné nebe. No a vůbec nejtepleji pořád dnes po ránu zůstává nad Tachovsku, kde se na Přimdě drží teplota na 21 stupních. A asi je tady nejpříjemnější část dnešního dne, protože odpoledne už bude pořádně horko.
6: Během dnešního dne nás bude doprovázet slunečné a velmi teplé počasí. Odpolední teploty vystoupí na 31 až 36 stupňů. Velmi teplo bude i v 1000 metrech na horách, kde je očekávána teplota kolem 25, na Šumavě dokonce kolem 28 stupňů Celsia.
5: A podle meteorologa Mariana Sandeva bude foukat jenom slabý proměnlivý vítr. Ještě rychlý pohled na zítřek, to nás taky čeká, velmi teplo, ale postupně i srážky. Teploty se v neděli odpoledne budou držet mezi 32 a 37 stupni. Tolik zprávy. Štěpán Pokorný je tady, hezké ráno.
2: Dobré ráno, v 7.34 bude vedro, bude slunečno, jak jste slyšeli, no a my teď tedy posíláme Slunce v duši od Nightwork.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Před 5 lety po bleskové ofenzívě dobil Tálibán afgánské hlavní město Kábul a vrátil se k moci. V zemi díky tomu po letech násilností a bojů zavládl relativní klid. Jenže zároveň Tálibán rychle utáhl šrouby a začal prosazovat svou verzi konzervativního islámu. Situaci v Afghánistánu probereme se spolupracovníkem Českého rozhlasu, analytikem Milanem Slezákem. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Po návratu k moci Tálibán sliboval, že bude mírnější než v době, kdy Afghánistánu vládl poprvé. Dá se říct, že dodržel tenhle slib?
1: To rozhodně ne. A bylo to způsobeno tím, že v Tálibánu bylo několik křídel a zvítězilo to, které mělo nejkonzervativnější názory na to, jak by se měl dodržovat islám. Jeho hlavním představitelem je jistý Hajbatullah Akhundzáda, který bydlí v osamotě v Kandaháru, druhém největším afgánském městě, a toho hnutí na slovo poslouchá a jeho verzi islámu vyznává. A to znamená, že Talibán se vrací k té praxi, kterou se vyznačoval už za svého prvního období, kdy vládl celému Afghánistánu. A to je právě prosazování té nejkonzervativnější verze islámu, která obnáší třeba i tělesné tresty jako bičování.
0: A vidíte třeba něco, za co by bylo možné Tálibán pochválit?
1: Ano, dočetl jsem se, že Tálibánu se podařilo něco, co se nepodařilo v Afghánistánu nikomu před ním. Za svého druhého období, kdy vládne Afghánistánu, se mu podařilo snížit rozlohu opiové produkce, a to tak, že drasticky omezil rozlohu opiových polí. Údajně ta produkce opia klesla o 95%.
0: Jak silné je teď postavení Talibánu a daří se mu nacházet partnery na mezinárodní scéně?
1: Ano, to je, myslím, opravdu velice důležité rozlišit mezi tím, jaké je postavení Talibánu uvnitř země a navenek. Tak pokud se týče Afghánistánu, tam na první pohled Talibán vládne naprosto suverénně. Nicméně ozbrojený odpor proti němu pokračuje a minulý měsíc jsme se dozvěděli, že Tálibán, i když jen nakrátko, ztratil jedno z okresních měst na severovýchodě země, jedno z důležitých okresních měst. A opozice se chystá aktivizovat vojensky a zaútočit proti Tálibánu. A protože jeho vláda není příliš úspěšná z ekonomického hlediska a protože vládne tu železnou pěstí, je možné, že právě tyto faktory se nakonec postaví proti němu, ale bude to zřejmě běh na dlouhou trať. No a pokud se týče zahraničí, tam má Talibán překvapuje dobré vztahy s Ruskem nebo s Čínou, ale významné západní státy ho ignorují, nejsou ochotni ho uznat za představitele, legálního představitele Afghánistánu. A velice zajímavý je vývoj vztahu s Pákistánem. Bez Pákistánu, říkalo se celá léta, aby nebylo Talibánu. Pákistán Talibán všemožně podporoval. A nyní se Pákistán s Afghánistánem několikrát střetli v krvavých pohraničních střetech.
0: Milan Slezák, spolupracovník Radiožurnálu. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Taky Británie zažila letos vlnu neobvyklých veder na celém území Walesu a ve třech čtvrtinách Anglie platí stav sucha. Vodní toky vysychají a zemědělci očekávají výrazně nižší úrodu. Jediný, kdo ze současné situace může mít alespoň trochu radost, jsou archeologové. Sucho totiž odhalilo velké množství dávných staveb.
1: Na polích a žárem spálených pastvinách a loukách se začaly rýsovat nejrůznější obrazce. Kruhy, rovné nebo různě zalomené čáry, zkrátka stopy dávných staveb nebo terénních úprav.
2: Kontrast mezi porostem nad dávným příkopem a ostatní půdou je teď mimořádně silný. Pro archeologii vznikly ideální podmínky. Zjišťujeme víc starobylých usedlostí a hranic, než kolik jsme čekali.
1: Svěřil se BBC archeolog Damien Grady. Nových objevů, které umožnilo jen katastrofální sucho, je opravdu mnoho. Od masivních základů zaniklého augustiniánského kláštera ze 13. století v hrabství Hampshire přes základy římské pevnosti ve velšském městě Conwy až po 5000 let staré neolitické mohyly ve městě Powys. Něco se objeví při běžném pohledu, nejlépe je ale podívat se na terén z výšky. Archeolog Toby Driver teď mnoho času tráví v letadle, identifikuje a fotografuje nové a nové stopy dávné minulosti.
3: Mnohé dávné stavby nebo jejich pozůstatky byly zaorané, pohřbené pod vrstvou hlíny a ukazují se až teď. Sucho není dobré pro zemědělce, představuje nebezpečí požárů, nám ale pomáhá objevovat zapomenutou historii.
1: U slavného anglického paláce Blenheim, kde se narodil Winston Churchill, se tak například vyrýsovaly obrysy zahrady se všemi klikatými cestičkami a jezírky. Zahrady, která byla skrytá pod trávníkem od roku 1760. Jaromír Marek, Radiožurnál.
0: Radiožurnál je 7:45. A jsou tu zprávy.
4: V zalesněné oblasti Rumunska u ukrajinských hranic se včera zřítil neznámý dron. Informovalo o tom rumunské ministerstvo obrany. Dodalo, že podle předběžných informací nikdo nebyl zraněný ani nevznikly škody. Bezpilotní letouny letos opakovaně pronikají do vzdušného prostoru zemí sousedících s Ruskem nebo Ukrajinou. A v Plzni začíná největší regionální sportovní festival Sportmánie. Za obchodním centrem Plaza je k dispozici téměř 50 stanovišť. Mezi nimi i tradiční zimní sporty jako krasobruslení, lední hokej nebo snowboarding. Ani letos nechybí ranní rozcvičky a cvičení pro seniory. Během 9 dnů se veřejnosti představí téměř 100 sportovních klubů. O víkendu je areál Sportmánie přístupný od 10 do 20 hodin a ve všední dny od 14 do 20 hodin.
5: Počasí. Při sportování dnes buďte opravdu hodně opatrní, asi tím nejlepším sportem bude plavání, protože nás čeká velmi horký den. 15. srpnový den bude jasný nebo skoro jasný s teplotami odpoledne mezi 31 až 630 stupni. Na horách bude kolem 25 stupňů Celsia a na Šumavě uvidíte na teploměrech většinou 28. A k tomu bude foukat jenom slabý proměnlivý vítr.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I o prázdninách.

0: 7 hodin 50 minut pokračuje ranní víkendový radiožurnál Pražský odbor pozemních komunikací a drah, vedený ředitelem Alešem Krejčou, roky vydával povolení pro stavbu billboardů v rozporu se zákonem. Přiznal to ředitel magistrátu Tomáš Havel a slíbil, že úřad už odteď bude posuzovat žádosti o stavbu reklamních poutačů správně. Detaily probereme na radiožurnálu s reportérkou Terezou Chlubnou. Vítej, dobrý den.
1: Dobré ráno. Na ředitele pražského magistrátu se loni v říjnu obrátil spolek Nelegální reklama. Ten dlouhodobě tvrdí, že úředník Aleš Krejča a jeho odbor pozemních komunikací a drah jdou na ruku provozovatelům reklamy. Spolek doložil 76 billboardů, které dostali povolení, i když neměli souhlasné stanovisko policie, že třeba nejsou nebezpečné pro řidiče, nebo měli dokonce vyrůst na místě, kde to zakazuje zákon o pozemních komunikacích. Na konci letošního července ředitel magistrátu Havel spolku odepsal, že Krejčův odbor skutečně dlouhodobě nerespektoval příslušná zákonná ustanovení, ale odteď už bude úřad postupovat správně.
0: A co na to říká ředitel odboru Aleš Krejča?
1: Krejča na žádosti o rozhovor nereagoval, on sám i jeho zástupce jsou nyní takzvaně na překážkách, takže nechodí do práce. V polovině července si totiž pro oba tyto úředníky přišli policisti přímo do budovy magistrátu a obvinili je z braní úplatků. Jde ovšem o jinou kauzu, která se billboardu přímo netýká. To, že pražský magistrát při vydání povolení pro billboardy dlouhodobě porušoval zákon, ale potvrdila spolku Nelegální reklama taky ombudsmanka Eva Kostolanská.
0: Co se teď bude dít s billboardy, které tedy získaly povolení neoprávněně?
1: Jednotlivé případy by teď mělo přezkoumat ministerstvo dopravy, které to podle zakladatele spolku Nelegální reklama Zdeňka Jána mělo udělat už dávno.
2: Rozhodnutí ředitele ombudsmanky samozřejmě vítáme. Považujeme to za selhání státní správy, kdy ministerstvo dopravy jako nadřízený orgán nebylo schopno po dobu několika let srovnat letě odbor pražského magistrátu, který dlouhodobě porušuje zákon ve prospěch billboardové mafie.
1: Problém by mohl nastat s tím, že rozhodnutí o vydání povolení je možné přezkoumat maximálně jeden rok od jeho vydání. No a Krejčův odbor jich vydal nejvíc v letech 2023 a 2024. Jak to dopadne, budeme dál sledovat.
0: Ve studiu radiožurnálu reportérka Tereza Chlubná. Díky a naslyšenou.
1: Já taky, hezký den.

0: Dobré ráno vám přejeme z vysílání radiožurnálu Tolik Ultravox před zprávami. Je 8 hodin. A zprávy má Eliška Zábrocká.
1: Chorvatským hasičům se podařilo dostat pod kontrolu požár u letoviska Omiš, pomáhá jim i zmírnění větru. České úřady odmítly udělit dočasnou ochranu prvním Ukrajincům, kteří neprokázali splnění vojenských povinností. Plavec Miroslav Knedla je mistrem Evropy. V Paříži ovládl závod na 50 metrů znak. Na silnici 38 za Havlíčkovým Brodem počítejte se silnějším provozem k omezení u Skuhrova a bude slunečno s teplotami do 36 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Požár v okolí chorvatského města Omiš je podle vedení hasičů pod kontrolou. Meteorologové taky ohlásili, že silný vítr se postupně uklidnil. Během noci na včerejšek rychle se šířící požár zasáhl v Omiši a okolí obydlené oblasti a zabil jednoho člověka. Dalších 8 lidí je v kritickém stavu v nemocnici, někteří s vážnými popáleninami. Do evakuačních center museli utéct asi 2000 lidí, včetně 300 českých turistů. Ti už tam ale podle české ambasády nejsou. A do Chorvatska se za naší spolupracovnicí na radiožurnálu vydáme i po 8:30. Několika desítkám ukrajinských mužů už české úřady odmítly udělit dočasnou ochranu. Před 10 dny, 5. srpna, začala platit nová pravidla pro její udělování. Jsou stejná v celé Evropské unii.
3: Cílem pravidel je zabránit bojeschopným mužům od 23 do 60 let, kteří nesplnili na Ukrajině svou vojenskou povinnost hledat v Evropské unii dlouhodobý pobyt. Splnění povinností musí prokázat vojenským evidenčním dokladem nebo hraničním výjezdním razítkem. Podle ministerstva vnitra má v Česku aktivní dočasnou ochranu skoro 391 tisíc lidí. Z toho 34 tisíc oni požádalo od začátku letošního roku. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
1: Ostravská fakultní nemocnice vyzývá lidi k darování krve. Zdravotníkům chybí všechny krevní skupiny. Stávající dárci i prvodárci se můžou do krevního centra objednat telefonicky nebo online prostřednictvím internetových stránek. Letní prázdniny jsou obdobím zvýšené spotřeby krevních transfuzí, říká mluvčí nemocnice Petra Petlachová.
4: Jen v průběhu prvního srpnového týdne krevní centrum vydalo více než 450 transfuzních přípravků. Lékaři je použili nejen pro lidi po úrazech a pro plánované operace, ale také k léčbě dlouhodobě nemocných hematologických a hemato-onkologických pacientů.
1: V Polsku dnes posvětí obří metrovou sochu Panny Marie. Z 55 metry je to nejvyšší socha s náboženským charakterem v Evropě. Vyrostla v obci Konotopie a její stavba trvala 18 měsíců.
5: 55-metrová socha Panny Marie Matky milosrdenství je vyšší než sochy Ježíše ve Švěbodžinu, Jana Pavla II. V Częstochowie i Ježíše v brazilském Rio de Janeiro. Socha v polské Konotopi se skládá ze dvou částí, z 15-metrového podstavce ve tvaru koruny a z 40-metrové sochy Panny Marie. Součástí je vyhlídková plošina, konat by se tu měly i pravidelné mše a poutě. Projekt i realizaci zaplatili manželé Karkošikovi, kteří patří mezi nejbohatší Poláky. Sochu označují za dar Evropě i místní farnosti. Z Polska Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
0: Sport. Plavec Miroslav Knedla je mistrem Evropy na 50 metrů znak. 21-letý český reprezentant porazil v souboji o jedinou setinu sekundy Rusa Kolesníkova, startujícího pod neutrální vlajkou. Knedla triumfovala v novém českém rekordu 24 sekund a 11 setin.
6: Já jsem už po vyvlnění aspoň viděl, teda, že vedle mě Španěl byl docela za mnou, tak mě to trošku nakoplo. Věděl jsem prostě, že budu muset zabrat, jestli budu chtít bojovat o medaily. Povedlo se to, co se nepovedlo na mistrovství Evropy v Lublinu. Minulý rok, když jsem vlastně byl druhý o jednu setinu sekundy, tak teď jsem se to vynahradil.
0: Smíšená štafeta na 4x100 metrů volný způsob ve složení Knedla, Kryške, Sémanová a Janíčková byla pátá. Zvítězili Rusové startující pod neutrální vlajkou před Nizozemskem a Itálií. A fotbalista Matěj Jurásek bude v této sezóně hostovat ve Spartě. Bývalý hráč Slávie přišel na Letnou z druholigového anglického Noriče. Součástí dohody klubu je i opce na přestup.
2: Zelená vlna. známe lepší cestu.
7: Omezení na D8 u Lovosice, nehoda v Praze ve Kbelské. Na dálnici D8 směrem z Ústí do Prahy za Lovosicemi začalo před okamžikem dnešní krátkodobé omezení. Mezi 46. a 45. kilometrem pracují silničáři na opravách svodidel. Až do 13. hodiny je tak uzavřený pravý pruh. Kolona se netvoří. Všechny české dálnice jsou při sobotním ránu průjezdné bez výraznějších komplikací i místy dlouhodobých omezení. Na D1 na průtahu Brnem či na Šmejkalce i na 4. u Jíloviště, kde je provoz kvůli výstavbě mostu značně omezený, se teď jede plynule bez sebekratšího zdržení. Silnice 38 na výjezdu z Havlíčkova Brodu směrem do Čáslavy se plní až ke Skuhrovu. Pracuje se tam na opravách vozovky, provoz je vedený Kyvadlově a popojíždí se v obou směrech. A v Praze čekejte menší potíž ve Kbelské směrem z Letňan do Hloubětína, přesněji ve sjezdu do Novopatské.
8: Přímo v tom odbočení nějaký dvě auta, takže je to tam poměrně dost nepřehledný a jak jsou tam ty dva proudy, tak ten pravý je blokovaný.
7: I tam je to bez kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty od 31 do 36 stupňů, na horách většinou kolem 25 a na Šumavě až 28. Tolik zprávy. Dál je s vámi ranní víkendový radiožurnál a Štěpán Pokorný.
0: Dobré ráno vám přejeme, v 8 hodin 6 minut čeká nás další teplý den, už jsme těch extrémních zažili tohle léto docela dost, tak už jsme si mohli trošku zvyknout, hlavně tedy dodržujeme pitný režim, ať nejsme moc dlouho třeba na sluníčku a odpočívejme, což by neměl být problém, když je tedy sobota. My pokračujeme dál ve vysílání radiožurnálu, jak už jste několikrát slyšeli v našem ranním vysílání a rádi to připomínáme i dál, Česko má druhé zlato na mistrovství Evropy v plavání. Postaral se o něj Miroslav Knedla, kterého vy uslyšíte už za chvilku v ranním víkendovém radiožurnálu. Tak vám přejeme pěkný den a hezký poslech.
2: Víkendový radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Znakař Miroslav Knedla si na mistrovství Evropy doplaval pro zlato. Český reprezentant vyhrál v Paříži závod na 50 metrů v novém českém rekordu 24,11 setin sekundy.
1: Kolesníkov a Samusenko rychlí, ale Knedla, Knedla jde dopředu, Miroslav Knedla si domátává pro zlato, no to je neuvěřitelné. Miroslav Knedla má zlato z mistrovství Evropy.
2: Já jsem před startem vůbec neočekával, že něco takového dokážu. Vím, jak jsem došel odpoledne na bazén, tak jsem byl takový unavený. Trenér mi teda řekl, ať se nevymlouvám, ať pořádně zaplavu, ať neříkám, že jsem unavený.
3: V prosinci byl o setinu sekundy druhý, teď o setinu sekundy vyhrál. Miroslav Knedla si vzal titul, který mu v krátkém bazénu těsně utekl. A to v čase 24,11 setin sekundy. Pouze 8 znakařů v historii bylo rychlejších než on.
2: To je krásné, jenom víte. Já jsem teda se chtěl přiblížit do této pětky, každopádně na to mám ještě 2 roky čas, takže budu nad tím makat a uvidíme, jak to půjde. Každopádně víc v top 10 všech dob, tak to je opravdu veliký zážitek.
3: Miroslav Knedla měl skvělý finish. Předjel favorizované Rusy a předvedl výborný dohmat.
2: Mám podle mě teď takový 4. čas tenhle rok, nebo 5. čas, nejrychlejší tuhle sezónu, takže pořád jako mám co dělat, abych se takhle přiblížil na ty medailové pozice i na tom světě. Já jsem hlavně strašně rád, protože u nás znakaři v Evropě jsou, řeknu, jedni z těch nejlepších až na pár výjimek z celého světa. Že...
3: Česko tak má 2. zlato na současném mistrovství Evropy. Dnes navíc Knedla začíná disciplínu 100 metrů znak. Z Paříže Martin Charvát, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 8:45. Dobré ráno.
1: Ve Francii začíná dvoudenní stávka posádky letecké společnosti EasyJet. Letušky a stevardi britského nízkonákladového dopravce požadují lepší pracovní podmínky a kritizují například nestabilitu pracovních směn. Víkendová omezení se mají týkat třeba letišť v Paříži, Lyonu nebo Bordeaux. Podle mluvčí EasyJetu budou moci cestující získat za zpožděné a zrušené lety finanční náhradu. Pražské letiště zatím u cest do a z Francie nehlásí změny. A víkendové oslavy na nebevzetí Panny Marie dnes začínají na svatém Hostýně na Kroměřížsku. Poutníci můžou navštívit několik bohoslužeb. Hlavní titulární slavnost začne v 10:15. Celebrovat ji bude arcibiskup Josef Nuzík.
2: Počasí. Máme před sebou tropický víkend. Dnes odpoledne bude až 36 stupňů, zítra odpoledne potom až 37. A už teď je jasno, nebo skoro jasno, pořád k nám proudí taky velmi teplý vzduch od jihu, i když nad ránem bylo chladno hlavně na Šumavě. Na šumavských pláních tam mrzlo. Kvelda Perla hlásila skoro 2 stupně pod bodem mrazu. Odpoledne ale bude podstatně tepleji, a to i na Šumavě. Čeká nás tedy slunečno a horko, nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů. A na horách to bude kolem 25. Na Šumavě naměříte kolem 28 stupňů Celsia.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: to všechno reaguje běloruská komunita v Česku?
1: Jde podle nich hlavně o naději, ale také o krok, který může odlišit Bělorusko s režimem Alexandra Lukašenka od běloruské občanské společnosti. Podle ředitelky kanceláře běloruských demokratických sil v Česku Kristiny Šianokové v Česku našlo domov hodně jejich krajanů, kteří nesouhlasí s tamním režimem.
2: Lidi v facebookových skupinách a v chatech na Signalu, na Telegramu si už začínají plánovat společné Vánoce s rodinou, kterou neviděli 6 let.
1: Návrh se vztahuje i na Bělorusy, kteří už mají české občanství. Některým totiž v posledních letech propadly pasy a získali tak české občanství. Podle ministra Macinky jde o symbol podpory běloruské opozici a současnou situaci považuje za neférovou. Kdo bude moci konkrétně žádat, tak to doplňuje mluvčí rezortu Adam Čerge.
3: Ministerstvo navrhuje umožnit podávání žádostí o krátkodobá schengenská víza pouze pro úzce vymezený okruh nejbližších příbuzných. Jde zejména o rodiče, prarodiče, děti a vnuky.
1: Návrh je teď v připomínkovém řízení. Pokud změnu kabinet schválí, mohli by Bělorusové začít žádat o víza od konce září.
0: A může to být i bezpečnostní hrozbou?
1: Ano, upozorňuje na to třeba expert na bezpečnost z Univerzity Karlovy Vlastislav Bříza.
4: Jsou doložené případy, že běloruská KGB se snaží nabírat právě jako svoje informátory lidi, kteří žijou v zahraničí a že je vydírají přesto, že budou jinak jejich příbuzní doma v těžkých problémech.
1: Rezort by měl krok i žádosti podle Břízy konzultovat s ministerstvem vnitra a také bezpečnostní informační službou. Zákaz přijala předchozí vláda. Bývalý ministr zahraničí a současný poslanec za ODS Jan Lipavský s rozvolněním nesouhlasí. Běloruští aktivisti ale opatření v té době kritizovali. Považovali to za restrikce proti občanské společnosti, která proti Lukašenkovu režimu bojuje.
0: Daniela Brichtová ve vysílání Radiožurnálu. Díky a dobré ráno.
1: Hezký víkend.

Další prázdninový týden je skoro za námi a co všechno se stalo v tom uplynulém týdnu, tak například zraky lidí nejen v Česku se ve středu večer upřeli k obloze, chránili je speciální brýle, svářečské helmy i třeba rentgenové snímky, vidět totiž bylo částečné zatmění slunce. No ale třeba pokračovala taky veřejná debata ohledně školské reformy. No a o čem dalším jsme mluvili nejen ve vysílání Radiožurnálu, ale taky jsme o tom psali i na zpravodajském serveru i Rozhlas. Můžete se tam podívat.

0: 8 hodin a 30 minut. Jsou tu zprávy Radiožurnálu.
1: Počet potvrzených obětí zemětřesení na jihu Indonésie stoupl na 20 a pravděpodobně ještě poroste. Některé odlehlejší oblasti ostrova Flores totiž podle zpráv agentury Reuters zůstávají kvůli sesuvům půdy odříznuté od zbytku světa. Otřesy o síle 7,7 stupně zasáhly oblast brzy ráno tamního času. Epicentrum bylo v moři severně od ostrova Flores v hloubce 10 kilometrů. Varování před hrozící vlnou tsunami ale úřady po kolika hodinách stáhly. Bez přilby jela téměř polovina dětí, které od roku 2023 havarovaly na kole nebo koloběžce. Ukázala to analýza více než 1700 nehod, kterou zveřejnil BESIP. Přilba přitom může výrazně zmírnit následky pádu nebo nárazu. Podle BESIPu je důležité taky její správné nasazení. Cyklisté a jezdci na koloběžkách do 18 let musí navíc v Česku helmu nosit povinně. A víc řekneme ve zprávách za půl hodiny. Začíná pražský charitativní festival Soul Union. Od 10:30 dopoledne do 10:00 večer nabídne návštěvníkům koncerty, pohybové aktivity nebo workshopy. Výtěžek ze vstupného je určený na rekonstrukci dětské herny na oddělení pedopsychiatrie psychiatrické nemocnice Bohnice. Festival pořádá nadační fond Kapka naděje.
2: Sport.
1: Plavec Miroslav Knedla je mistrem Evropy. V Paříži triumfoval na trati 50 metrů znak v čase 24 sekund a 11 setin. A oštěpář Jakub Vadlejch vstoupí po 21. hodině do svého 5. finále na evropském šampionátu v řadě. V předešlých dvou skončil na druhém a prvním místě. V 21 hodin a 10 minut pak odstartuje v Birminghamu finále běhu na 400 metrů žen i s Češkou Lourdes Glory Manuel. Radiožurnál Sport odvysílá přímé přenosy. Na Radiožurnálu uslyšíte vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Na D1 překážka za Humpolcem a zdržení v Ostravě. Na dálnici D1 z Prahy do Brna teď velmi opatrně mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem.
4: Přibližně z 10 kilometrů stojí postavený kamion v postavným pruhu a pravděpodobně z něj vytéká nafta.
3: Na místě jsou hasiče a na kamerách vidíme, že chvílemi usměrňují provoz do levého pruhu. Na D1 v Ostravě směrem z Bohumína do Brna po pojíždí fronta od sjezdu na centrum z kilometru 361. Místem dlouhodobého omezení se jede okolo 15 minut na úroveň Svinovských mostů přibližně na kilometr 356. Na D35 z Olomouce do Mohelnice zbystřete mezi sjezdy na Křelov a Náměšť. Z kilometru 258 hlásíte překážku.
5: Tady je odstavené auto, je to na krajnici, zasunuje do pravého pruhu, musí se objíždět a provoz je spadikované.
3: A na Olomouckou ještě zůstaneme za Hanáckou metropolí směrem do Opavy. Čekejte kratší zdržení z odbočky na Dolany na silnici 46. I tam se pracuje na opravách vozovky. Kyvadlový provoz řídí semafory z obou stran. Naberete okolo 5 minut navíc. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Bude horko, podle meteorologů by se srážky měly v České republice objevit až zítra. Lokální přeháníky, výjimečně i bouřky, očekávají zítra odpoledne nebo na večer. Dnes ještě horko a taky bez deště.
7: Během dnešního dne nás bude doprovázet slunečné a velmi teplé počasí. Odpolední teploty vystoupí na 31 až 36 stupňů. Velmi teplo bude i v 1000 metrech na horách, kde je očekávána teplota kolem 25. Na Šumavě dokonce kolem 28 stupňů Celsia.
6: Podle meteorologa Mariana Sandeva bude neděle jasná až polojasná, ale během dne přijde oblačnost na celé území, přechodně bude i zataženo. No a od severozápadu se místy zítra přidají i přehánky nebo občas i bouřky. Nejvyšší teploty zítra odpoledne 32 až 37 stupňů. Tolik zprávy. Teď už je tu Štěpán Pokorný. Hezké ráno.
0: Vysílání Radiožurnálu pokračuje v 8.34. Chorvačtí hasiči zůstávají v Omiši a dohašují tamní velký požár, při kterém včera zemřel jeden člověk a 2000 lidí se muselo evakuovat. Shořely tam domy i auta, zatímco požár u Omiše je pod kontrolou, jinak je to na ostrově Dugi Otok. I tam se ale situace oproti včerejšku výrazně zlepšila. Detaily přímo z Chorvatska pro nás za chvíli bude mít naše spolupracovnice. Tak a zůstaňte s Radiožurnálem i dál.
2: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: požáru chorvatského města Omiš se hasičům podařilo dostat pod kontrolu. Pomáhá jim i to, že vítr se postupně uklidňuje. Hasiči o tomto požáru mluví jako o jednom z nejhorších v dějinách Chorvatska. Uhořel jeden člověk a 8 lidí bojuje v nemocnici o život. Evakuovat se kvůli ohni museli i 300 českých turistů. Situaci dál sleduje spolupracovnice radiožurnálu v Chorvatsku Tea Veseláková. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Další šíření ohně u Omiše už tedy nehrozí?
1: Ta situace je stabilní a pod kontrolou, byť se kvůli větru oheň ještě včera během dne na několika místech znovu rozhořel, ale i s pomocí kanadérů se podařilo ty plameny uhlídat. Dnešní noc už byla mnohem klidnější, ale samozřejmě hasiči zůstávají v terénu a dohašují. Nicméně jsou optimističtí v tom, že by během dne mohli zvládnout ty ohně, které ještě hoří. Ty jsou všechny ale už daleko od obytných budov, takže lidem by už nemělo hrozit žádné nebezpečí.
0: Do záchytných center se museli evakuovat asi 2000 lidí, tak co víme o českých občanech, kteří mezi nimi byli?
1: Evakuovaných Čechů byly zhruba 300, jak si říkal, a podle ministerstva zahraničí nikdo z nich neutrpěl vážná zranění. Český konzul ve Splitu Štěpán Šantrůček Českému rozhlasu potvrdil, že několik lidí potřebovalo ošetření kvůli lehčím poraněním, a teď ráno nám taky potvrdil, že všichni Češi už opustili ta evakuační centra, která se postupně vyprazňují a zavírají. Konzulát ve Splitu je nicméně posílený a otevřený i přes víkend.
2: Kdokoliv, kdo bude potřebovat pomoc zprostředkovat kontakty například s rodinou nebo pomoc vydat náhradní cestovní doklad, tak jsme přítomní a jsme připraveni pomáhat v rozsahu našich možností a kompetencí.
1: Tolik konzul Štěpán Šantrůček.
0: A ví se něco o té příčině, co ten oheň mohlo způsobit?
1: Zatím se ta příčina vyšetřuje, ale podle hasičů potrvá ještě jistě pár dní, než budou moct říct s jistotou, co se vlastně stalo. Očití svědci, zejména z řad místních hasičům, popsali, odkud viděli, že se oheň šíří, kde podle nich bylo to ohnisko. No a protože v těch místech není žádné elektrické vedení nebo něco takového, tak místní mají podezření, že by mohlo jít o žhářství, ale jak jsem říkala, uvidíme, co nakonec odhalí vyšetřování.
0: Chorvatští hasiči mají v těchto dnech opravdu hodně práce, protože včera vypuklo ještě několik dalších požárů, tak jsou všechny pod kontrolou?
1: Včera vypadalo
0: Tak bohužel spojení s naší spolupracovnící v Chorvatsku s Teou Veselákovou nám pro tuto chvíli vypadlo, ale to důležité jsme se samozřejmě dozvěděli od té Veselákové v ranním víkendovém radiožurnálu a tu situaci nejen u Omiše budeme sledovat i dál. 8.41, teď je No Doubt.

0: Vznikaly v ní plány na expedice a psala se v ní historie českého dobrodružství. Do Zikmundovy vily uprostřed lesoparku ve Zlíně se vydáme v dalším díle seriálu radiožurnálu Neobjevené skvosty Česka. Bude to v 8.50. Teď máme 8.45. Eliška Zábrocká má zprávy.
1: Letiště v sicilské Katánii zůstane mimo provoz nejméně do dnešních 15 hodin. Uzavřené je několik dní kvůli erupci sopky Etna a už od minulé soboty fungovalo v omezeném režimu. Podle provozovatele letiště patří situace mezi nejhorší za posledních 20 let. Aerolinky spoje do Katánie buď zrušily nebo přesměrovaly na jiná letiště na Sicílii. Zrušení letu ovlivnilo taky spojení východu Sicílie s Prahou. Jak dlouho bude erupce Etny pokračovat, zatím není jasné. Vulkán chrlí lávu už víc než týden. A tunelovým komplexem Blanka v Praze jezdí ode dneška takzvaný tunelbus. Linka číslo 145 začíná na sídlišti Čimice a pokračuje přes Bohnice, Kobylisy až na konečnou Dejvická. O víkendech budou mít autobusy interval 15 až 20 minut, ve všední dny pojedou častěji.
2: Počasí. Teploty se po ránu držely většinou mezi 18 a 12 stupni Celsia. Na mnoha místech byla opět tropická noc, to znamená, že teplota neklesla pod 20 stupňů, i když na šumavských pláních tam lehce mrzlo. Před námi je ale slunečný a taky horký den. Předpokládáme, že bude jasno nebo skoro jasno, odpolední teploty mezi 31 až 36 stupni a na horách většinou kolem 25.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Neobjevené skvosty Česka v seriálu Radiožurnálu o zajímavých místech, kde nejsou fronty ani davy lidí, vás dnes zavedeme do Zikmundovy vily ve Zlíně. Polovina slavné cestovatelské dvojice Miroslav Zikmund si původně funkcionalistickou stavbu nechal upravit v 50. letech architektem Zdeňkem Plesníkem a designérem Miroslavem Navrátilem. Miroslav Zikmund v ní žil 67 let. Dnes jsou dům i zahrada kulturní památkou, o kterou se stará nadační fond, který prostor otevírá veřejnosti.
1: S malou skupinkou 7 lidí se vydávám do osobního prostoru Miroslava Zikmunda. Po vrzajících parketách procházíme architektonickým unikátem plným vynalézavých řešení, jak ukazuje průvodce Jakub Jindřich Schmidt.
2: Pan Zikmund tu knihovnu využíval i pro pracovní projekce svých filmů, jako promítací sál. Jo. A to tak, že když se mrknete tady nahoru nad okno, tak si můžete všimnout dřevěné žaluzie, na které je nalepené promítací plátno. Celá ta žaluzie v drážkách se dá stáhnout dolů. Tady tu promítačku uvidíte a ukážu vám i, odkud se ovládá, protože ona se ovládá od schodby. Pojďte se podívat.
1: Návštěvníci se tady podívají téměř všude. Do ložnic, koupelny z rybstoly, kuchyně s žehlícím koutem. Jen do pracovny se dá nahlédnout pouze z otevřených dveří.
2: To byl vlastně nejosobnější prostor pana Zikmunda v celém domě. A on až na drobné čestné výjimky tady nepouštěl žádné návštěvy. Tohle to jeho vnitřní pravidlo, které si tady nastavil, tak to symbolicky aspoň ctíme.
1: A zajímavý je tu i obyčejný elektroměr.
2: I mnohdy, když sem přišli opraváři, tak ani tehdy si pan Zikmund neopomněl zapsat i nějakou osobnější poznámku. Tak jestli vás můžu poprosit.
3: 3.10.2001 vyměnil elektroměr k přecejchování mladý 28-letý mechanik Jan Holfeld, vysoký z dílny. Jeho předkové prý pocházejí z Holandska.
1: A podobných detailů nabízí vila desítky, teda spíš stovky.
3: To předčilo moje očekávání. Já jsem tu vilu samozřejmě trošku znala, když byl nějaký dokumentární pořad o panu Zikmundovi, ale tohle to mě úplně dostalo. Ta kuchyně, nahoře ta tělocvična, fakt já jsem nadšená.
4: Odkud jste přijeli?
3: Z Prahy.
5: Mě zaujaly ty technikály, nejvíc rozvaděč a tyhle ty detaily to jen tak nevidí člověk.
1: Sdílí bezprostřední dojmy z prohlídky Karolína a Martin Markovi.
2: Chcete na památku nějakou fotku tady z interiéru?
6: Byste byl
2: strašně láska. Tak mi podejte vše věda, jak říkal pan Zikmund chytrému telefonu. Bylo to moc prima.
1: Průvodce Jakub Jindřich Schmidt vyprovodil poslední skupinu. Jsme ve vile sami, tak teď řekněte, co ten dům vypovídá o Miroslavu Zikmundovi.
2: Jakým pokorným člověkem byl a jakým byl výborným systematikem. Není to jenom o tom cestování, ale skutečně tady tu osobnost pana Zikmunda vidíte.
1: Teď už v krásné zahradě sedím s ředitelkou nadačního fondu Zikmundovy vily Dagmar Výlubkovou. Vysvětlete prosím, jak ten objekt funguje pro veřejnost.
7: My se snažíme Zikmundovu vilu mít otevřenou v režimu každých 14 dní o víkendu a čtvrtky taky jednou za 14 dní. Když si chcete zabukovat tu prohlídku, tak musíte jít na naše webové stránky a tam si tu prohlídku objednat.
1: Proč jste zvolili ten koncept takových těch malých skupinek?
7: Protože opravdu v Zikmundově vyledete jak kdyby do domu, kde někdo bydlí. Je tam spoustu materiálů, ze kterými vlastně žil nebo pracoval pan Miroslav Zikmund. A nechtěli jsme vlastně z toho dělat muzeum, které bude za sklem, takže radši ukazujeme tu autenticitu, ale to vlastně sebou nese i tady tyto omezené prohlídky.
1: A kdo ví, možná právě v této ikonické vile je mezi tisíci drobnostmi někde schovaný i návod na dlouhověkost a plně prožitý život Miroslava Zikmunda. Ze Zlína Blanka Kovandová, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 9 hodin. Zprávy a Eliška Zábrocká.
1: Skoro polovina dětí podle BESIPu nemá při nehodě na kole nebo koloběžce helmu. Prezident Spojených států Trump chce prohlásit Hormuzský průliv za americký. Plavec Knedla je mistrem Evropy, vyhrál na 50 metrů znak. Na dálnici D5 z Plzně do Rozvadova u Heřmanovy huti na kilometru 104 bourala v omezení dvě osobní auta a bude slunečno s teplotami do 630 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Bez přilby jela skoro polovina dětí, které v posledních letech havarovaly na kole nebo koloběžce. Vyplývá to z analýzy BESIPu. V Česku přitom musí mít cyklisti a jezdci na koloběžkách do 18 let přilbu povinně.
3: Co se týče malých cyklistů, tak při nehodě helmu neměli přibližně 4 z 10. U dalších dopravních prostředků byl poměr ještě vyšší, říká Lukáš Kadula z Centra dopravního výzkumu.
4: Vyšší ten poměr evidujeme na koloběžkách, respektive elektrokoloběžkách, tam je to 68 a 65%.
3: Pro zmírnění následků pádu nebo nárazu je důležité dítěti helmu taky správně nasadit, říká Veronika Vošická-Buráňová z BESIPu.
5: Přilba má sedět tak, aby dítěti jsme mohli nad spojnici obočí vložit dva prsty a zároveň do toho řemínku, který mu vede pod bradou, stejně tak, prostě dva prsty.
3: BESIP analyzoval 1700 nehod dětí do 14 let, které se staly od roku 2023 do poloviny letošního roku. Sára Adamcová, Radiožurnál.
1: Americký prezident Donald Trump podle agentury Reuters řekl, že klíčový Hormuzský průliv brzy prohlásí za území Spojených států. Teherán naopak tvrdí, že o zprávě úžiny budou rozhodovat iránské úřady. V rozhovoru na televizní stanici Fox News Trump předtím taky oznámil, že Spojené státy tvrdě zasáhnou iránskou ekonomiku. Podle Reuters podobně už ve čtvrtek pohrozil americký ministr financí Scott Bessent. Uvedl, že Washington by mohl už příští týden zavést ekonomická opatření, jaká Teherán ještě neviděl. Irán čelí americkým sankcím dlouhodobě. Vědci v Krkonoších testují speciální kameru. Ta při jízdě autem fotografuje a pomocí umělé inteligence mapuje vegetaci podél cest. Spolu s drony a klasickým terénním průzkumem jim má pomoct zjistit, kde se invazní rostliny vyskytují a jak se krajinou šíří. Výsledky pak pomůžou ochranářům jejich šíření účinněji omezovat.
6: Každý z těch snímků má svou GPS souřadnici.
7: Vysvětluje Martin Vojík z Agentury ochrany přírody a krajiny. Právě propojení rychlého mapování s přesnou lokalizací má ukázat, jestli se podobný způsob sledování dá využít i při péči o další chráněná území, říká vedoucí projektu Michaela Vítková z Botanického ústavu Akademie věd.
8: Cílem našeho výzkumu je testovat inovativní metody. Používáme srovnání klasického botanického terénního výzkumu s použitím dronů a kamery.
7: Nové výsledky navíc vědci porovnají i s unikátními záznamy o vegetaci podél krkonošských cest z doby před 50 lety. Karolína Burdová, Radiožurnál.
1: A detaily uslyšíte na Radiožurnálu taky za chvíli v pořadu Experiment. Začíná 11. ročník festivalu Litomyšlské dny barokní tradice. Program nabídne barokní hudbu, přednášky nebo komentované procházky historickým centrem.
9: V následujících dnech pak zazní třeba liturgické provedení mše svaté skladatele Antoana Boeseta. Popisuje jeden z pořadatelů litomyšelských dnů barokní tradice Vítek Večeře.
10: Takovým vrcholem letošního ročníku bude úterní koncert biblických sonát od německého skladatele Johanna Kuhnaua, a to v nádherném prostoru zámecké kaple svaté Moniky. Slovem koncert doprovodí známý herec Petr Vacek.
9: Festival můžete navštívit až do 20. srpna. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
11: Sport. Plavec Miroslav Knedla je mistrem Evropy. V Paříži ovládl závod na 50 metrů znak a slaví životní úspěch. Časem 24 sekund a 11 setin vylepšil o 8 setin svůj český rekord z rozplaveb. Na atletickém mistrovství Evropy je na programu maraton a půlmaraton v Chůzi. Informace o českých reprezentantech přidá přímo z centra Birminghamu reportér Jakub Marek.
12: V ženském chodeckém půlmaratonu se zatím drží ve vedoucí 16členné skupině dvě Češky, Eliška Martinková a Emma Klimentová. Vepředu jdou na 7. kilometru favoritky Palmisanová a Perezová. Z Birminghamu Jakub Marek, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Na D1 zdržení za Humpolcem i v okolí Vyškova. Na D1 z Prahy do Brna budete brzdit za Humpolcem na 99. kilometru. 5 až 10 minut se popojíždí na 100 kilometr. Tam je uzavřený pravý a odstavný pruh. Hasiči čistí vozovku od vyteklé nafty. Dál k Brnu je pak D1 průjezdná plynule bez komplikací. D1 z Přerova do Brna se plní před Vyškovem. Brzdí se na 230. kilometru, stejně tak i na konci D46 od Prostějova. Příčinou je dnešní omezení mezi kilometry 228 a 226. Silničáři tam zabrali levý pruh. Na D5 na trase z Plzně do Rozvadova si dejte pozor za sjezdem na Heřmanovu Huť. Na 104. kilometru přímo v omezení se srazila dvě osobní auta. Blokují jeden ze zúžených pruhů. Okolo se jede o něco pomaleji, kolona se ale netvoří. A ještě Praha k Belská ulice směrem z Letňan do Hloubětína. Ve sjezdu do Novopatské nehoda dvou osobních aut v pravém pruhu. Fronta na 5 minut začíná za sjezdem na Prosek. Delší zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty od 31 do 36 stupňů, na horách většinou kolem 25. Tolik zprávy. A po nich začíná pořad Experiment. Slovo má znovu Štěpán Pokorný.
11: Dobré dopoledne vám přejeme, 6,5 minuty po 9. hodině. A o čem bude například dnešní experiment? Na první pohled vypadá jako obyčejná krabice s foťákem. Ve skutečnosti má tahle kamera při jízdě autem hledat rostliny, které do Krkonoš nepatří. Vědci tak chtějí zjistit, jak se šíří krajinou. Byli jsme přímo u snímání v terénu. No a připomeneme taky, že stále můžete v noci na obloze sledovat Perseidy. Hezké sobotní dopoledne.
2: Experiment. Pořad z prostředí vědy a moderních technologií.

0: Vědci v Krkonošském národním parku testují nové metody mapování invazních rostlin, porovnávají klasický terénní průzkum s drony a speciální kamerou umístěnou na autě. Ta během jízdy fotografuje okolní vegetaci a díky GPS dokáže zaznamenat, kde přesně se jednotlivé rostliny nacházejí a kudy se parkem šíří.
1: Pojďme to tam dát, pánové.
2: S Martinem Vojíkem z Agentury ochrany přírody a krajiny právě připevňujeme na autokameru, která má během dne projet klidně desítky kilometrů krkonošských cest.
1: Momentálně se teda přemisťuje ta kamera na zadní kufr auta.
2: Ale nevypadá to úplně jako klasická kamera.
1: Vede z toho napájecí kabel a je na tom přidělaná optika, takže to vlastně vypadá spíš jako taková krabice, na který je přidělaný velký foťák.
3: Normálně to zapojím, jak to bych to zapojil do auta, už by to mělo normálně začít foukat. Tak.
2: Super, máme hotovo, kam tedy s kamerou pojedeme?
4: Pojedeme na Vírovku.
1: Tak z pravého okýnka vidíme bílou kytku, která, to je přesně ona, která utekla z nedaleké skalky uhorských chat.
2: Teď kamera tu rostlinu krásně snímá. Kolik těch snímků ona vlastně udělá takhle po té cestě, co my teď jedeme?
1: Ta kamera dělá okolo 10 snímků za nějaký časový úsek, záleží na tom, jak jedeme rychle. Každý z těch snímků má svou GPS souřadnici, takže my jsme potom jakoby schopni z těch dat přesně určit a lokalizovat, kde ta rostlina byla a kde je tedy potřeba s ní něco případně udělat.
2: Zatímco kamera během jízdy sbírá jeden snímek za druhým, data pak putují dál. V postprodukci je zpracovává umělá inteligence, která podle podobnosti jednotlivých snímků pomáhá určit, o jaký druh jde. A přesně takhle si vědci chtějí zmapovat nejen jednotlivé rostliny, ale celé pásy podél horských cest. Kamera přitom není jediná technologie, kterou v Krkonoších zkoušejí, vysvětluje vedoucí projektu Michaela Vítková z Botanického ústavu Akademie věd.
5: Používáme srovnání klasického botanického terénního výzkumu s použitím dronů a s použitím kamery. Výstupem projektu by měla být certifikovaná metodika, kterou by využívali správy chráněných krajinných oblastí a národních parků.
2: Invazní rostliny totiž vytlačují původní druhy a mění podobu horských luk. Pro ochranáře je tak důležité vědět nejen to, kde invazní druhy rostou, ale také jak proti jejich šíření co nejúčinněji zasahovat, říká Marcela Nosková ze správy Krkonošského parku.
6: Boj s invazními druhy je běh na dlouhou trať. Někde se rostliny vykopávají, někde se sekají, na některých plochách je pastva.
2: A třeba pod Vírovkou už proto vědci podle Michaely Vítkové nesledují jen samotné rostliny, ale i podmínky, ve kterých rostou.
5: Nacházíme se pod boudou Vírovka na alpínské louce, kde máme umístěná mikroklimatická čidla pod invazním šťovíkem alpským a v kontrolním porostu a zjišťujeme, jak tento invazní druh ovlivňuje povrchovou teplotu půdy a půdní vlhkost.
2: Kamera na autě, drony, terénní průzkum i měření mikroklimatu tak mají společný cíl dát ochraně přírody co nejpřesnější obraz o tom, jak se krkonošská krajina mění. A ten můžou vědci porovnat i s daty starými půl století.
5: Před 50 lety naše kolegyně Jana Husáková zakládala tady výzkum vegetace kolem cest a máme unikátní databázi, kterou můžeme srovnat se současným výskytem.
2: Cesty totiž pro invazní rostliny fungují jako koridory, po kterých se můžou šířit dál do krajiny. Semena můžou přenášet auta, ale třeba i turisté na botách. Z Krkonošského národního parku Karolína Burdová, Radiožurnál.
7: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Jak jsme před chvílí v reportáži Experimentu radiožurnálu slyšeli, právě cesty můžou nepůvodním rostlinám otevřít cestu dál do krajiny. Kde se ale tyto druhy v Krkonoších vůbec berou, proč se jim tu daří a jak jejich šíření souvisí s množstvím turistů? Na to se vědecká reportérka Karolína Burdová ptala Jana Čudy z oddělení ekologie invazí Botanického ústavu Akademie věd.
1: Invazní druhy vlastně jsou problém už menší stovky let. Jako nepůvodní druhy klasifikujeme všechny, které jsou tady od objevení Ameriky. Jako úplně nejtypičtější cesta, jak se sem dostali, tak je pěstování. Většinou to byly rostliny, které pěstovali lidi na zahrádkách, ale jsou i další možnosti. Třeba se sem dostali jako příměsi osiv s pšenicí ze zahraničí, nebo třeba s bavlnou ze Spojených států, se sojou ze Spojených států, jako příměs třeba rud, dříve jako dohutí. Těch možností je celá řada.
2: A proč je vlastně důležité sledovat ty rostliny podél cest?
1: Prvním způsobem, jak se sem rostliny dostanou, je podél cest. Protože cesty fungují stejně jako pro nás i pro ně jako koridory, podél kterých se můžou šířit. A typicky to probíhá tak, že rostliny jednak se podél cest lépe uchytí, protože tam jsou jiné podmínky, většinou je tam více živin, je tam teplej. Okolí cesty je často narušované, takže vlastně semena můžou vzejít a vyklíčit. Není tam hustý porost jiných rostlin. A pak ty cesty, co je důležité, že vlastně velmi dobře napomáhají šíření rostlin. Například se přichytí na pneumatiky aut nebo na podrážky turistů v Krkonoších a tímto způsobem můžou urazit klidně i desítky kilometrů a vyrůst na jiném místě.
2: Vy ten výzkum provádíte v Krkonoších, proč právě tady?
1: Krkonoše vlastně patří mezi nejvíce navštěvované území turisticky celosvětově. Jestli si dobře pamatuju, tak statistika uvádí, že Krkonoše ročně navštíví okolo 12 milionů turistů. Přitom Krkonoše jsou jako poměrně malé chráněné území, mají asi okolo 600 kilometrů čtverečních a ještě na tomto malém území je vlastně ten tlak turistů, ten nápor lokalizovaný do několika málo míst a to vlastně vede k tomu, že turisté přispívají k šíření rostlin tím způsobem, jak jsem říkal, a zároveň taky vlastně vytváří velký tlak v těch místech, kde pobývají. Tím, že tam prostě parkují auta, že si tam dojdou na jídlo, že se tam vysprchují, tak prostě to všechno jako ovlivňuje

0: Meteorický roj Perseidy měl sice maximum ze středy na čtvrtek, ale v následujících nocích můžeme spatřit takzvané padající hvězdy. Ve skutečnosti pozůstatky částic z komety. Podle astronomů bude roj pozorovatelný až do 24. srpna.
1: Letos panují dobré pozorovací podmínky díky fázi měsíce, kdy měsíc nebude rušit.
2: Zdůrazňuje Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd. Letos se sešlo maximum Perseid s měsícem v novu. To se nestává zdaleka každý rok. Padající hvězdy tak můžeme pozorovat relativně nerušeně, dokud nezačne měsíc příliš dorůstat. Meteory poletují po celé noční obloze a odborníci je doporučují pozorovat spíše v druhé polovině noci.
1: Někde na louce pod Širákem, jestli jich chceme vidět třeba 50 za hodinu, tak je neuvidíme, ale z města, kde neuvidíme ty slabé.
2: Ve světelném smogu a nasvíceném prachu se nám totiž ztratí ještě víc meteorů, než kdyby je přezářil měsíc.
1: Kde je rozptyl světla na prachových částicích, vlastně na znečištěné atmosféře, tak nevidíme slabé objekty.
2: Zkazit si podívanou ale můžeme i my sami na louce, když se budeme svítit telefonem nebo baterkou s nevhodnou barvou světla. Proč? Vysvětluje odbornice na osvětlení z ČVUT Lenka Majerová.
3: Vaše oko je třeba adaptované na tmu, má široce roztaženou zorničku. To světlo může být vizuálně bílé, ale je tam velké zastoupení modré složky, tak ta zornička se stáhne. Tím pádem do vašeho oka dopadne velmi málo světla.
4: Takže mě to oslňuje, i když je to velmi slabé světlo.
3: Vy vlastně si zablokujete velkou

0: A z toho světla, které by dopadlo do vašeho oka, takže o to méně vidíte.
1: Ale když svítí taková na oranžovělá?
0: Když to bude teplé světlo, zorníčka dostane široce roztažená, budete mít daleko lepší orientaci v tom prostoru.
2: Astronomové proto doporučují si na výletě pod noční oblohou svítit červeným světlem. Martin Srb, Radiožurnál.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Devět hodin a 30 minut. Zprávy a Eliška Zábrocká.
3: Pražský odbor pozemních komunikací a drah, který vedl stíhaný Aleš Krejča, roky povoloval billboardy v rozporu se zákonem. Přiznal to ředitel magistrátu Tomáš Havel. Reklamní firmy získávaly povolení i pro místa, kde billboardy být nesměly. V některých případech navíc chybělo stanovisko policie k bezpečnosti provozu. Ke stejnému závěru došla taky ombudsmanka Eva Kostolanská. Ukrajinský raketový útok v noci na dnešek zasáhl neupřesněný průmyslový podnik v ruské Samarské oblasti. Informují o tom ruské úřady s tím, že na místě zasahují všechny složky záchranného systému. Samara leží asi 1000 kilometrů vzdušnou čarou od ukrajinských hranic. Ruské ministerstvo obrany navíc uvedlo, že v noci protivzdušná obrana zničila skoro 600 ukrajinských dronů. Informace není možné nezávisle ověřit. Radnice Prahy 13 varuje občany před podvodnými mobilními zprávami. SMSky požadující platbu za dopravní přestupky a vypadají jako oficiální komunikace úřadu. Zprávy taky obsahují webové odkazy, vyžadující zadání citlivých údajů z platební karty nebo bankovního účtu. A v kostele svatého Mikuláše v Suchdole nad Lužnicí požehnají dnes kopii suchdolské Madony. Slavnost začne za půl hodiny mší svatou. Kopie podle středověkého originálu vznikla díky veřejné sbírce, do které se zapojili dárci z regionu.
4: Sport.
3: Barumček Rally Zlín vede po úvodní městské rychlostní zkoušce italský jezdec Mabellini. Nejrychlejším Čechem je třetí Adam Březík se ztrátou necelých 3 sekund. Dnes je na programu 6 rychlostních zkoušek. A v Birminghamu pokračuje mistrovství Evropy v atletice maratonem a půlmaratonem v chůzi. Detaily přidá reportér Jakub Marek.
5: V ženském chodeckém půlmaratonu se startovní pole už výrazně rozdělilo. Emma Klimentová je na 14. kilometru 13. Eliška Martinková 15. Vede Španělka Perezová. Z Birminghamu Jakub Marek, Radiožurnál.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Na D1 zdržení za Humpolcem i před Vyškovem. Na D1 mezi Kroměříží a Brnem panuje velmi hustý provoz před Vyškovem. Kolona z 230. kilometru i ve sjezdu z D46 je na 15 až 20 minut. Sune se až do omezení mezi kilometry 228 a 226. Tam dnes celý den pracují silničáři v levém pruhu. Řidiči se místu snaží vyhnout. Z D1 tak sjíždí na D46 a tam na 2. kilometru pokračují na Vyškov. Sjezd se plní, počítejte se zhruba 5 až 10 minutovým zdržením. Přes město už se pak jede plynule, na dálnici se vrací exitem 226 Vyškov Západ. Na D1 z Prahy do Brna za Humpolcem narůstá kolona. Aktuálně se brzdí v obou pruzích na 96,5 kilometru za odpočívkou Mikulášov a hodně přes 20 minut se popojíždí na kilometr 100. Tam stále zasahují hasiči, čistí vozovku od vyteklé nafty, dá se projet pouze levým pruhem. Trojka z Prahy do Tábora ucpaná v tradičním úseku mezi Mračí a Benešovem, půl hodiny se jede krokem k odbočce na Týnec. A v metropoli potíže ve Kbelské směrem z Letňan do Hloubětína, kolona už před sjezdem na Prosek, 1/4 hodiny zabere trasa k nehodě ve sjezdu do Novopatské. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty od 31 do 36 stupňů, na horách většinou kolem 25. Tolik zprávy. A po nich pokračuje pořad Experiment se Štěpánem Pokorným.
2: Ano, pokračujeme v 9.34. Most, budova nebo továrna, beton v nich dostává pořádně zabrat. Vědci v Brně proto sledují jeho životní funkce a zkoumají, kdy začne praskat, co ho udrží déle pevný. Více se dozvíte už za chvilku. V druhé půlhodině experimentu vás také zavedeme za biotechnology. Ti se totiž snaží včas rozpoznat slepé uličky ve výzkumu léků. Tak dobré dopoledne s Radiožurnálem.
6: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
6: I o prázdninách.

0: lékaři chodíme na preventivní prohlídky. V Brně podobnou péči dopřávají vědci betonu. V laboratoři Ústavu fyziky materiálu Akademie věd sledují, jak tento základní stavební materiál stárne, praská a odolává opakovanému zatížení. Zjišťují, jak beton posílit a prodloužit jeho životnost, aby ho při stavbě bylo potřeba méně. Jejich testy napodobují podmínky, kterým beton čelí třeba v mostech nebo budovách.
1: Nacházíme se v Ústavu fyziky materiálu, kde mám laboratoř zaměřenou na studium šíření trhlin v betonových tělesech.
2: Petr Mjarka z Ústavu fyziky materiálu Akademie věd testuje beton pro výrobce i stavební firmy. Zjišťuje, jak se různé směsi chovají a kolik to v konkrétní situaci skutečně vydrží.
1: Ty naše zkoušky přispívají k té udržitelnosti, protože pokud dokážeme optimalizovat ten materiál, tak ho spotřebujeme méně.
2: Právě vybalujete vzorek. Co jsme to právě vybalili?
3: Jeden betonový vzorek, který musím nachystat tím, že uprostřed udělám zářez neboli vrub.
2: Technik Pavel Cejnek má na starost chod laboratoře. Před námi leží kousek betonu, malý kvádr, který teď čeká zatěžkávací zkouška.
3: Máme už nachystaný vzorek.
2: A nyní ho teda nařízneme?
3: Nařízneme vrub ve vzorku.
2: Chystáte pilku a zapínáte. Máme teda naříznuto.
3: Vzorek polepíme čidly, budu zapínat stroj.
2: Tím je takzvaný trhací stroj. Ten dokáže měřit, jak materiál reaguje na zatížení, jakému jsou vystavené třeba mosty, železniční pražce nebo průmyslové stavby.
3: Tenhle stroj má podstavu, která má dva opěrné třmeny a jeden tlačný, který tlačí přesně na prostředek toho vzorku.
2: Tak, vkládáte vzorek. Točíte kolečkem a jemně přibližujete testovací zátěžové zařízení ke vzorku.
3: A můžu umístit zvuková čidla na akustickou emisi.
2: Zjednodušeně se dá říct, že je to podobně, jak když na nás v nemocnici předělávají různé hadičky a testují naše životní funkce, tak takhle vy měříte teďka životní funkce tohoto betonového kvádru.
1: Hadičky to úplně nejsou, jsou to jako dráty. V podstatě jak EKG. Teďka bychom zapli zkoušku, to znamená, že uděláme. Teď ten vzorek začne cyklovat.
2: Vidíme to v počítači na jednotlivých grafech. Dá se říct, že teďka se po nějakou dobu ten vzorek bude postupně zatěžovat.
1: Většinou je to až do úplného zlomení toho tělesa.
2: Na základě těch drátků, které jsme do něj vložili, víme, kde všude vznikají ty různé trhliny, pnutí a podobně.
3: Tenhle zvuk, co teďka uslyšíte, tak se stane, když to překročí mez, které máme z bezpečnostních důvodů nastavený, aby ten stroj prostě nerozdrtil všechno ostatní kolem.
2: Takže nejede až na doraz, že by všechno rozválcoval.
3: Když se přetrhne, končí zkouška.
1: Pokud ten beton skutečně jako začne praskat, tak my dokážeme potom identifikovat vevnitř toho materiálu, kde se ten děj stal.
2: Vědci mohou sledovat, kudy se trhlina ve vzorku šíří a co jí v tom brání. Důležitou roli přitom mohou hrát i jednotlivé příměsi v betonu.
1: Například tady na tomhle obrázku vidíte, jak tam kolega udělal ten vrub, tak těsně před tím vrubem bylo takhle velké žulové zrno, které vlastně bránilo tomu šíření té trhliny.
2: Data pomáhají inženýrům i architektům vybrat vhodnou betonovou směs a zároveň předvídat, kde a za jakých podmínek se mohou v konstrukci objevit trhliny.
1: Snižujeme emise tím, že máme odolnější materiál. Při těch nových stavbách nejen, že se spotřebuje méně, ale méně materiálu znamená i méně nákladu.
2: Vědci zároveň zkoušejí také beton s recyklovanými složkami nebo alternativními pojivy, které mohou snížit uhlíkovou stopu ve stavebnictví. Z Brna Marek Gencl, Radiožurnál.

0: Minutu po 9:45 pokračuje experiment Radiožurnálu a u betonu ještě zůstaneme. Je jedním z pilířů naší civilizace, jenže suroviny, ze kterých ho vyrábíme, nejsou nekonečné. Přírodních materiálů ubývá a výroba cementu je spojená i s vysokou uhlíkovou stopou. Může se starý beton stát díky recyklaci novou surovinou a dokáže věda vytvořit beton, který bude nejen ekologičtější, ale i lepší. O tom mluvil náš redaktor Marek Hensel s expertem na betonářství z fakulty stavební VUT Rudolfem Hellou.
1: Jak je to s přírodními ložisky, kde bereme materiál pro stavbu i výrobu betonu a máme ho vlastně vůbec dostatek?
2: Dostatek ho nemáme, protože jsou prognózy na to, kdy které ložiska končí a tak během 15 let budeme mít velké problémy s přírodními kamenivy.
1: Co vlastně s tím?
2: První teda otvírat nové ložiska, protože my těch zdrojů surovin máme poměrně dost. Problém je s tím, že neotvíráme nové ložiska. A druhá možnost je využívat recyklovaných zdrojů, to znamená zejména stavebně demoličních odpadů.
1: Co dnes z takového stavebního a demoličního odpadu můžeme zpět získat?
2: Základem jsou zděné budovy, takže dejme tomu 60-70% směsného cihelného odpadu, který se dá přepracovat drcením, tříděním na vhodné kamenivo pro výrobu betonu. A pak samozřejmě jsou to liniové stavby, kde máme velký objem asfaltu a betonový recyklát, třeba zbourání starých mostovek, dálnic, který recyklujeme dneska v České republice ve 100%, tady je ta úspěšnost velmi vysoká.
1: Takže dá se říct, že taková stará budova může posloužit jako surovinový důl pro budovu novou?
2: Samozřejmě může. Je tady trošku problém, ve kterém bych řekl, zaostáváme tady za Evropou, a to je takzvaná selektivní demolice, kde se už při té demolici musí perfektně rozstřídit a udělat tu demolici tak, abych ty materiály vytěžil jednotlivě. Když ostřelím celý dům, tak těžko z toho pak selektivně dostávám ty vodné materiály.
1: Při té výrobě betonu, tím jedním z největších zdrojů znečištění je cement. Hledáte i nějaké cesty, jak ten jeho podíl v betonu snížit nebo třeba nahradit?
2: V současné době Evropa tvrdě nastoupila cestou směsných cementů, kdy se portlandské cementy přestávají vyrábět, takže přecházíme na směsné cementy, kde máme zhruba pokles produkce CO2 na tunu až 50%. Má to samozřejmě své mínusy, ta cesta není úplně zelená, protože my si tím snižujeme výkon těch cementů, přinášíme si spoustu problémů s trvanlivostí, které nás doběhnou možná za dalších 30-40 roků, kdy betony z těchto cementů budou mít zhoršenou trvanlivost, životnost.
1: Takže dá se říct, že teda recyklovaný beton vydrží toho méně?
2: Je třeba si uvědomit, že to je to náhrada přírodních zdrojů, takže ty životnosti samozřejmě budou kratší. Technicky dostat se na parametry třeba vysokopevnostní betonu není v současné době možné.
1: Ta otázka, kde použít standardní beton z přírodních materiálů a recyklovaný beton, tak jaké třeba konstrukce ano a které ne?
2: S recyklovanými materiály rodinné domy, bytové domy, které budou třeba do výšky 5-6 podlaží. Tam, kde to nevidím optimisticky, to jsou dálnice, mostovky, extrémně namáhané i průmyslové stavby.
1: Co nám hrozí, pokud budeme dál stavět a těžit suroviny úplně stejným způsobem jako dnes?
2: První věc je, že nebudeme mít z čeho stavět. Druhá věc je cena. Přírodní zdroje samozřejmě zdražují. Při výrobě cementu se zásadně promítají do ceny výroby cementu emisní povolenky. V současné době to dělá možná 30% ceny cementu jsou emisní povolenky. Pokud to půjde takhle dál, tak dojde k výraznému zdražení, ta cena se promítne do každé stavby.
1: Když jste zmínil ten výzkum, jsou třeba nějaké takové, ať už třeba tady u vás nebo ve světě?
2: Těch výzkumů běží v České republice spousta. Děláme teď na projektu nízkoemisních cementů, které by právě měly snížit tu produkci CO2. Ty projekty se tady dělají u nás na fakultě, je jich několik a v republice dělá se na tom dost ve velkém objemu.
1: Říká Rudolf Hella z fakulty stavební VUT. Marek Hensel, Radiožurnál.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: tebe.
1: Ve vývoji léku jsou nejdražší ty výzkumné cesty, které nikam nevedou. Zatímco základní věda zdokonaluje chemické sloučeniny, farmaceuti z nich vybírají vylučovací metodou. Takový je i příběh rodících se léků proti chorobám mozku, o kterých na nedávné biotechnologické konferenci v Praze mluvil Pavel Zolněrčík, původem polský vědec a zakladatel americké společnosti iCure Pharma.
2: Náš první výrobek, jestli tomu tak můžu říkat, je inteligentní sloučenina. Zatím je ve velmi rané fázi testování, ale měla by lidem pomáhat proti epilepsii, Parkinsonově nemoci nebo migréně. A přitom by je příliš neměla zatěžovat vedlejšími účinky. Vyvinuli jsme látku vědecky inteligentním způsobem.
3: Jak ale člověk takovou látku najde inteligentně? Vědecký výzkum přece většinou začíná objevováním něčeho úplně neznámého.
2: Na začátku jsem měl to štěstí, že jsem spolupracoval se špičkovými vědci z vyhlášených farmaceutických firm a zároveň jsem měl zkušenosti z univerzitního výzkumu a vynalézání. Diskutovali jsme o tom, jestli je možné mezi jednotlivými chemickými sloučeninami, malými jednotkami, molekulami, rozlišit ty, které mají šanci, aby se z nich staly úspěšné léky.
3: Jak jste tedy postupovali?
2: Vytipovali jsme 140 výzkumných programů z celého světa. Já jsem měl na starosti vědeckou a laboratorní stránku a moji kolegové z farmaceutických firm se zajímali o to, jak by se z těchto chemických kousků dali udělat medikamenty. Z těchto dvou perspektiv jsme se podívali na těch 140 programů a vybrali jsme 4. A jeden z nich už na počátku přinášel velmi slibná data. Dnes už máme za sebou první fázi klinického testování této služby. Učeniny. A je před námi druhá fáze, což by znamenalo velký průlom.
3: Říkal jste dvě perspektivy. Čím se liší, jak se na věc dívají výzkumníci a jak farmaceuti?
2: Rozdíl je, že farmaceutičtí vědci se víc věnují analýze rizik. Potřebují víc dat, aby začali sloučenině důvěřovat. Jsou přísnější, hlavně co se týče papírování.
3: Můžeme říct, že rizika a neúspěchy jsou ve vývoji léků na denním pořádku? Když si uvědomím, že ze 140 kandidátů vám zbyl jediný?
2: To je pravda. S riziky počítáme hlavně v začátcích vývoje. Proto se snažíme celý biznis rozdělit na jednotlivé kroky. Po každé chceme stanovit riziko neúspěchu v určitém bodě cesty. Navrhnout experimenty, které by to riziko buď zhmotnily, to znamená, že cesta dál nevede, a nebo by pochybnosti odstranily a sloučenina postupuje do dalšího kola. Je to relativně dlouhý proces.
3: Ta cesta k úspěchu tedy nespočívá ani tak v tom, že na začátku poznáte, co bude fungovat, ale spíš co nejdřív vyřadíte to, co fungovat nebude?
2: Rozhodně. Jak jsem mluvil o těch 140 programech, tak jsme se vždycky zaměřili na kritická místa. Pokud experimenty v určitém okamžiku potvrdily, že je tam nějaká nežádoucí chemická reakce, tak jsme nešli dál. Jedině když jsme riziko vyvrátili, tak jsme mohli pokročit do dalšího kroku. Každý z experimentů samozřejmě stojí spoustu peněz. Riskovat musíte v celém tomhle podniku.
3: Vy jste se v minulosti věnoval různým vědním oborům i biznisu. Co je podle vás nejzajímavější na biotechnologiích?
2: Řekl bych tři věci. První, která nás pohání to dělat, je, že pomáhají lidem. Sociální rozměr, který doufám má v sobě každý. Za druhé, že je to riskantní odvětví. Buď nula, nebo jednička. Jakmile se objeví překážka, celá investice přijde vniveč. A za třetí, tam nemáte žádnou jistotu. Vždycky počítáme s pravděpodobností úspěchu nebo selhání.
3: Uzavírá Pavel Zolněrčík, polský vědec a zakladatel biotechnologické společnosti iCure. Martin Srb, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 10 hodin. Zprávy a Eliška Zábrocká. Část Bělorusů by v Česku opět mohla žádat o krátkodobá víza, počítá s tím návrh ministerstva zahraničí. V jižním Libanonu podle tamní agentury NNA zemřelo 7 lidí po izraelském náletu. Fotbalista Matěj Jurásek bude hostovat ve Spartě. Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna popojíždí kolona z 96. kilometru a bude slunečno s teplotami do 36 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Ministerstvo zahraničí chce umožnit některým Bělorusům znovu žádat o krátkodobá víza v Česku, zjistil to Radiožurnál. Podle návrhu vládního nařízení, který rezort připravil, by šlo o ty, kteří mají v Česku přímé příbuzné, tedy děti, rodiče, prarodiče nebo vnuky. Je to výsledek jednání ministra Petra Macingy z motoristů a běloruské opoziční lídrně Světlany Cichanouské. S návrhem souhlasí i opoziční poslankyně Katerina Demetrašvili z Pirátu.
2: Samozřejmě si ale nemůžeme nalhávat, že podobné opatření nenese žádná bezpečnostní rizika. Každá žádost by proto měla samozřejmě projít důkladným individuálním prověřením. To ale není důvod zavřít dveře všem.
0: Návrh je teď v připomínkovém řízení. Legislativní rada vlády mu udělila výjimku a zkrátila ho na 10 dní. Pokud vláda nařízení schválí, mělo by být účinné od konce září. Na Šumavě dnes ráno mrzlo. Na Rokycké slati na Klatovskou naměřili meteorologové minus 2 stupně Celsia. Vyplývá to z informací na webu Českého hydrometeorologického ústavu. K nule se přiblížily teploty i na dalších místech Česka. Odpolední maxima se ale budou dál pohybovat kolem tropické třicítky. Při izraelských leteckých útocích v jižním Libanonu zemřelo 7 lidí, uvedla to libanonská státní agentura NNA. Úder zasáhl obytný dům v obci Ansar. Trosky prohledávají záchranáři. Libanonská agentura informovala také o dalších izraelských náletech v jižní části země. Podle agentury AP patří dnešní útok počtem obětí k nejhorším od konce června, kdy se Libanon a Izrael dohodli o příměří. To počítá se stažením izraelských sil z jižního Libanonu výměnou za odzbrojení radikálního hnutí Hezbollah. Už za chvíli vyrazí v rámci oslav Dne Brna členové historických vojenských jednotek na pochod centrem města. Ten zakončí u kostela svatého Jakuba pietním aktem. Připomenou si události z roku 1645, kdy Brno odolalo obléhání švédských vojsk. Celkem se v průvodu objeví asi 200 vojáků, markitánek a dalších postav, které byly součástí vojenského tažení. Odpoledne se přesunou k inscenované bitvě na Kraví horu, dodává mluvčí turistického informačního centra Hana Bánovská.
3: Letos bude vyprávěna vlastně z pohledu pana Ogilvyho, což byl tehdejší vůdce Špilberku a té obrany na Špilberku. Že je to zase trošku z jiného pohledu.
4: Sport. Plavce Miroslava Knedlu čeká po zisku titulu mistra Evropy na znakařské 50. rozplavba na dvojnásobné distanci v Paříži poplave zhruba za čtvrt hodiny. Fotbalisty Sparty posílil Matěj Jurásek, bývalý slávista přišel na Letnou na roční hostování s opcí na přestup z Noriče, který hraje druhou nejvyšší anglickou soutěž. Poprvé se může Jurásek ve spartianském dresu představit už dnes. V 17 hodin přivítejí letenští v Lize Teplice. Ve stejném čase začnou duely Pardubice Mladá Boleslav a Slovácko Olomouc. Ve 20 hodin pak Zlín nastoupí v Plzni. A na atletickém mistrovství Evropy bojují chodci v maratonu a půlmaratonu. Detaily o českých výkonech přidá přímo z Birminghamu reportér Jakub Marek.
5: V cíli mužského půlmaratonu je Albert Kukla, který nakonec došel 12. vyhrál Španěl Megrad. V ženském půlmaratonu jsou na posledním kilometru 13. Klimentová a 17. Martinková. Z Birminghamu Jakub Marek, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Protisměr na D49 na Zlínsku, na D1 zdržení za Humpolcem. Na dálnici D49 z Hulína do Zlína teď maximálně opatrně kousek před Frištákem. V okolí 13. až 14. kilometru jede vozidlo proti správnému směru jízdy. Opakujeme D49 na trase z Hulína do Zlína u Frištáku. 13. 14. kilometr vozidlo v protisměru. Buďte maximálně opatrní. Na dálnici D1 z Prahy do Brna lehce housne provoz před Šmejkalkou. Zatím kratší zdržení nabíráte za sjezdem na Benešov okolo 21. kilometru. Na D1 dál na trase do Brna po pojíždí o mnoho delší kolona za Humpolcem zastavíte na 95. a 0,5 kilometru před OMV a bezmála půl hodiny se budete sunout na 100 kilometr. Tam po zásahu hasičů ještě před několika okamžiky byl průjezdný pouze levý pruh, teď už se opět jede oběma, blokovaný pouze odstavný v něm šipka silničářů. A ještě D1 do Třetice, teď směr z Kroměříže do Brna, omezení za Vyškovém mezi kilometry 228 a 226. V levém pruhu silničáři až do dnešního podvečera, kolona z 231. na více než 20 minut a brzdí se i ve sjezdu z dálnice D46 od Prostějova. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty od 31 do 36 stupňů, na horách většinou kolem 25 a na Šumavě až 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A po nich začíná víkendový host Radiožurnálu a Vladimíra Kroce.
7: Hostem Radiožurnálu je ultramaratonská běžkyně Nikola Duková ze Sydney. Dobrý den.
8: Dobrý den.
7: Jste tady krátce, jaká byla aklimatizace?
8: Byla docela těžká, ten časový posun je znát a já jsem tady nějaký třetí den, takže pořád se s tím maličko vyrovnávám.
7: A jaký je časový posun oproti Sydney?
8: A my máme teďkon zimní čas, takže ten rozdíl je 8 hodin dopředu.
7: Vy jste do Austrálie původně odjela na krátký studijní pobyt.
8: Ano.
7: Jak dlouho tam zůstáváte?
8: Já jsem tam odletěla v roce 2014, takže jsem tam něco málo přes 12 let.
7: A co vás tam tak zdrželo?
8: No, Austrálie je krásná země a já i přesto, že jsem si myslela, že tam budu krátce, rok, dva, že se tam naučím trošku anglicky a poznám jiný kus světa, jsem si tam ten pobyt pořád prodlužovala, až mi jednoho dne došlo, že tam asi prostě zůstanu.
7: No a co vás tam drží?
8: Je to spoustu věcí. Jak už jsem říkala, Austrálie je krásná země, je to vlastně kontinent, takže procestovat jí křížem krážem je jedna věc, která mě tam drží, že pořád je tam co o nového objevovat a já jsem tam začala běhat, našla jsem si tam pak vlastně jakoby přítele a najednou se tam celý ten můj život prostě přestěhoval a proto tam jsem.
7: Takže k vytrvalostnímu běhu jste se dostala teprve v Austrálii?
8: K těm dlouhým trasám určitě, jakoby já jsem tady v Čechách běhala spíš jakoby rekreačně, tak jako po práci jsem si šla zaběhat. Ale ty ultramaratony a závody v přírodě jsem začala běhat až v Austrálii.
7: Říká Nikola Duková, že je dnešní host.
9: Host Radiožurnálu.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A my přinášíme varování z dálnice D10. Jedete-li z Prahy do Turnova, čekejte kolonu za sjezdem na Tuřice. Prudce až do zastavení se brzdí na 23. kilometru. Příčinou je nehoda na 25.
2: Hromadná nehoda několika vozidel, typu tak 4-5 aut. Je to v levém pruhu.
1: A další zelená vlna nejpozději za 20 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Posloucháte Radiožurnál. Dnes se podíváme do Austrálie díky Nikole Dukové, která žije v Sydney, ale vy jste prapůvodně z Lounska.
4: Ano.
3: Stýská se vám někdy, zasteskne se po domově?
4: Mně se stýská docela často. Já vlastně vždycky říkám, že už budu doma na obou těch kontinentech. Já už vždycky budu doma v Austrálii a vždycky budu doma v Čechách a zároveň nikdy jakoby nebudu doma. Takže já mám takový období, já vždycky říkám, že když v Sydney začne zima a začnou se prodávat mandarinky a já cítím tu vůni mandarinek a jsem doma v té zimě a snažím se tam ohřát, tak mám pocit, jakoby, že cítím takový český Vánoce. A to se mi právě vždycky spouští ten stesk po těch Čechách nejvíc. A právě proto pak vždycky koupím letenku a do těch Čech přiletím.
3: A přijedete se ohřát. No, hádám, že v Sydney zase taková zima není, i když je tam vlastně tohleto roční období teď.
4: No, záleží, jaký je rok a kde přesně v Sydney bydlíte, protože já třeba bydlím kousek víc jakoby do vnitrozemí, na okraji Sydney a my tam v zimě, když opravdu je zima, tak ráno máme i kolem nuly, takže to se musím přivoblízt, když jdu ráno běhat. Ale samozřejmě ty denní teploty jsou v té zimě pořád třeba kolem 19-20 stupňů a je slunečno, když je hezký den, takže pořád se to dá přežít. Není to jako zima tady v Čechách.
3: No, pořád chodí Australané v zimní bundě, v kraťasech a s podkolenkami?
4: No, je to hodně podobný. Zimní péřovka, kraťasy a žabky na nohou. To je hodně, hodně častý.
3: No, jak jste se tedy dostala k vytrvalostnímu běhání?
4: Já jsem do Sydney už odjížděla s tím, že bych si tam chtěla zaběhnout maraton silniční. A to se mi povedlo zhruba až po 5 letech, protože ten začátek v tom Sydney byl hodně takový náročný, protože já jsem musela chodit do školy, hledáte si práci, trošku se zžíváte s tou novou zemí, hledáte si kamarády a já jsem vlastně na 5 let úplně přestala běhat a myslím si, že někdy v roce 2019 jsem se znovu pomaličku vracela k běhání. Já jsem předtím dozdělala jogu, ale chtěla jsem zase začít běhat, takže jsem zaběhla nějaký první půlmaraton a pak postupně jsem se připravila na maraton a pak jsem si říkala, tak co budu dělat dál a kousek v Modrých horách je krásný ikonický trail Six Foot Track, takže jsem se rozhodla, protože jsme tam chodili jakoby na track vždycky, jakoby na hike, tak jsem se rozhodla, že bych si tam chtěla zaběhnout ten závod. A to je hodně ikonický závod, má 45 kilometrů, běží se tam jakoby k řece, ale pak je tam obrovský stoupání, dalších 30 kilometrů nahoru až do genolandských jeskyní. A když jsem vlastně si tady to splnila, tak zase jsem se ptala sama sebe, co vlastně je možný dál, jakoby, kde jsou vlastně ty limity, ať už jakoby mentální nebo fyzický. A tak se vlastně stalo, že jsem běhala delší a delší tratě, až teda dneska běhám třeba 100-kilometrový maratony nebo 140 kilometrů v Outbacku v Austrálii. A já tím vlastně žiju nejenom kvůli tomu běhu jako samotnému, ale mě vlastně tím způsobem baví poznávat tu krajinu a ty místa, kam třeba bych se normálně nedostala.
3: No ale běžíte, je to fofr, ne?
4: No, běžím ty úseky,
3: které... Můžete se kochat přitom?
4: Můžu, někdy... Můžu, protože některé úseky jsou samozřejmě technický a náročný a tam se energeticky by nevyplatilo běhat a tak často i jdete chůzí s hůlkama a to jsou ty momenty, kde se i můžete kochat.
3: A co považujete zatím za váš největší sportovní úspěch?
4: No, pokud to vemu z hlediska toho, co si myslím, že na co jsem nejvíc pyšná, tak je to právě ten ultramaraton v tom Outbacku. kdy jsem běžela část Lara Pinta Trailu, protože to bylo nejnáročnější z hlediska toho terénu a i na tu dobu, kterou já jsem tam strávila, protože já třeba ty normální stovky v horách, kde je to relativně běhatelný, tak běhám mezi třeba 16-17 hodinama a tady to bylo, tady jsme byli snad přes 30 hodin, protože opravdu ten terén je náročný, my jsme tam nemohli v některých těch částech ani běhat, protože tam byly obrovský koryta, vyschlý řeky, kamenitý, takže to byl spíš takový dobrodružný běh s částima, kde se hodně jako hajkovalo.
3: A co jsou tedy ultra trailové běhy?
4: No, pokud chceme pochopit, co je ultra běh, tak je to všechno, co je delší než maraton. Takže všechno, co má více jak 42 kilometrů, tak už je považováno za ultramaraton. A pokud se bavím o ultra trailovém maratonu nebo o ultra trailovém závodu, tak je to ten ultra závod, kde teda běžíme více jak 42 kilometrů, ale zároveň ten trail znamená, že nejsme na silnici, ale že jsme opravdu někde v přírodě, v horách, kolem pobřeží, v terénu, kde ten povrch prostě není silnice.
3: A co je Ultra Trail Austrálie?
4: Ultra Trail Austrálie je ekonomický závod v Modrých horách, který spadá pod organizací UTMB, což je celosvětová asociace, která celosvětově sbírá za velký závody po světě. A přes ty závody vy se pak můžete kvalifikovat na takovou běžeckou trailovou olympiádu, která je každý rok ve Francii, v Chamonix a běží se 170 kilometrů kolem Mont Blancu. Takže Ultra Trail Austrálie je vlastně hlavní závod kvalifikační pro ten Mont Blanc jakoby za oceány a Asii.
3: Mm-hmm. A máte takové ambice?
4: Já jsem Ultra Trail Austrálie, jsem tam běžela 100 kilometrů. Byl to vlastně můj druhý 100-kilometrový závod. A musím říct, že od té doby, co se to právě stal ten hlavní kvalifikační závod pro ten Mont Blanc, tak jsem to neběžela, protože představte si malý horský městečko, kde stále jich obyvatel žije, řekla bych třeba do 2000 lidí a najednou do toho městečka přijede třeba 10 000 běžců, protože ono se tam neběží jenom 100 kilometrů, ale běží se tam i nižší tratě a jak je to vlastně hodně populární, tak je to opravdu hodně navštěvovaný závod. A já vlastně od té doby jsem to neběžela, protože si radši vybírám ty malý lokálnější závody nebo závody právě v tom Outbacku nebo někde, kde to sice není tak navštěvovaný, ale je to mnohem jako zajímavější z mýho pohledu.
3: Vysvětluje ultramaratonská běžkyně Nikola Duková, která naším dnešním

0: medaily, ale taky o ultramaratonu. Jaké je to trénovat na dálku s Milošem Škorpilem?
1: My si s Milošem Škorpilem sedíme hlavně lidsky a ta spolupráce na dálku nám funguje, i když on mě samozřejmě v té Austrálii nemůže osobně kontrolovat. My máme nastavený vždycky zhruba nějaký roční plán, kdy po třech měsících si říkáme, jaké jsou závody, na co se budeme připravovat, a mě to vyhovuje a já vždycky, když jsem tady v Čechách, tak k Milošovi jedu. A jdeme si třeba spolu zaběvat, on mě trošku se snaží napravit třeba techniku a tak. A takže takhle nám to funguje.
0: No a jak změnil váš pohled na běhání?
1: Já jsem Miloše Škorpila znala vlastně už před Austrálií, předtím, než jsem začala běhat u ultramaratony. A já jsem v té době sledovala jeho stránku běžecké školy Miloše Škorpila. A pro mě Miloš je inspirativní jednak proto, protože hodně spopularizoval běhání v Čechách pro hobíky a zároveň protože ono dneska je mu něco málo přes 70 a on je pořád obrovsky jakoby aktivní. Takže ten jeho přístup je tak, jakoby, že pojďme trénovat, pojďme dělat ty výkony, ale zkusme to dělat tak, ať můžeme běhat co nejdýl to jde. A v tom on je obrovskou inspirací, protože já nevím, někdy v květnu běžel 6-denní závod tady někde v Konstantinových lázních. A to je prostě obrovská inspirace.
0: A řekl byste, že u protinožců je pro tento sport třeba, nebo jsou tam lepší podmínky než u nás?
1: To se mi těžko porovnává, protože tím, že vlastně tady úplně neběhám, tak je to složitý říct. Rozhodně v té Austrálii kolem těch pláží vidíte spoustu lidí sportovat. Australani jsou takový, že vstávají hodně brzo ráno na východ slunce, jdou na procházku nebo na běh, nebo venku jsou i venkovní takový fitka, kde lidi můžou posilovat. A to rozhodně může být motivační. A já si pamatuju, když jsem vlastně přijela do Austrálie a šla jsem třeba poprvé na ikonickou Bondi pláž, a viděla jsem tam, jak jsou tam všichni fit a jak jsou zdraví a jak sportujou, tak určitě vás to může inspirovat. Hmm.
0: No a jsou tyhle extrémní sporty v Austrálii oblíbené? Mají zázemí? Diváci jsou třeba podél těch tras?
1: Obrovsky oblíbený. Já myslím, že a poslední roky je to na obrovském zestupu. Dřív ultramaratony mi přišlo, že běhali spíš starší lidi. Takový ty maratonci, co už nejsou rychlí na té silnici, takže šli běhat ultramaratony, které jsou malinko pomalejší, ale je tam potřeba té vytrvalosti. A Třeba ta Ultra Trail Austrálie v těch Modrých horách je obrovsky populární, to jsou opravdu tisíce a tisíce lidí a má to právě skvělou atmosféru, protože když je tam 10 tisíc běžců, tak je tam s nima spoustu rodinných členů a ty jsou všude na těch občerstvačkách a po té trati a opravdu nefandějí. Australani takový jsou, že nefandějí jenom tý svý rodině, tomu svýmu běžci ze svý rodiny, ale opravdu všem. A i když, jak říkám, ten závod je obrovsky populární, až bych řekla moc, tak ale ta atmosféra je tam nádherná.
0: Chtěl jsem vás říci, že jste závodnice. Platí to? Závodíte, nebo jde o tu účast?
1: Dalo by se říct, že jsem závodnice, ale mnohdy jsem i závodnice sama se sebou.
0: A důležité je to zpracovat si napřed asi v hlavě, ne? Než v nohou.
1: V tom ultramaratonu je ta hlava důležitější mnohem víc než to tělo. To tělo opravdu dokáže přejít spoustu limitů, ale pokud nemáte nastavenou tu hlavu správně, tak to tělo se lže, když se lže ta hlava.
0: Česko-australská ultramaratonská závodnice Nikola Duková ze Sydney zůstává hostem Radiožurnálu i po zprávách.

0: Felixi, potřebuju nové oblečení na trénink a musíme zaplatit příspěvky.
1: No Adriánko, to znám moc dobře. Rostl jsem rychle, chtěl hrát volejbal, ale náš rodinný rozpočet na to taky nestačil. Řekni doma o České olympijské nadaci, ta pomáhá platit příspěvky nebo vybavení dětem od 6 do 18 let.
0: Fakt? A kdy zjistím víc?
1: No hele, mrkni na web olympijskytým.cz/nadace. Tam najdou všechny informace rodiče i ti, kdo chtějí pomoci dětem zůstat u sportu.
2: Informace k projektu uslyšíte i ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou BILA a CSG.
3: Radiožurnál je půl jedenácté. Zprávy a Jana Gulda. České úřady už odmítly poskytnout dočasnou ochranu prvním bojeschopným mužům z Ukrajiny. Podle ministerstva vnitra jich byly řádově desítky. V Česku už 10 dní platí nová pravidla pro udělování dočasné ochrany. Muži od 23 do 60 let musí prokázat, že splnili vojenskou povinnost. Pravidla platí v celé Evropské unii. Aktivní dočasnou ochranu mělo v Česku podle ministerstva vnitra ke konci června 391 tisíc lidí. Španělskou Granadu v noci zasáhlo zemětřesení o síle 5,2 stupně. Záchranáři zatím nehlásí žádné oběti na životech ani vážnější zranění. Otřesy ale způsobily materiální škody. Padající kusy zdiva a omítky poškodily několik aut. Úřady vyzývají lidi, aby byli při pohybu na ulici opatrní a dávali pozor na uvolněné cihly nebo nestabilní balkóny. Jihlavský vodoprávní úřad zakázal na celém území Jihlavska odběr vody z potoků, řek, rybníků a nádrží. Lidi nesmí používat například na zalévání nebo na pouštění bazénu. Důvodem jsou výrazně podprůměrné průtoky v místních tocích. Na Jihlavě, Jihlávce a Brtnici už klesly na hranici suchá místy i pod ní. Na menších tocích je situace ještě horší. A úřad vlády dnes kvůli vedru neotevře zahradu Strakovy akademie. Důvodem jsou teploty, které můžou vystoupat až na 630 stupňů. V zahradě navíc podle úřadu není dostatek stinných míst. Lidi se tam proto dnes nedostanou ani k interaktivní výstavě Cesta republiky. Za běžného provozu je zahrada v sezóně otevřená každou sobotu. Sport. Plavec Miroslav Knedla po vítězství na znakařské 50ce na mistrovství Evropy plaval na dvojnásobné distanci. Jeho rozplavbu sledoval v Paříži reportér Martin Charvát.
4: Pro Miroslava Knedlu končí toto mistrovství Evropy den po zisku titulu mistra Evropy na 50ce, totiž nepostoupil ani z rozplaveb na 100ce, říkal, že se po zisku titulu příliš nevyspal a podle svých slov předvedl na 100ce otřesný výkon, kterým se tedy nedostal ani do semifinále. Šampionát končí také pro Ondřeje Slavíka, který nepostoupil z rozplaveb na 50 metrů kraul. Z Paříže Martin Charvát, Radiožurnál.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Na D1 zdržení před Vyškovem, na D10 od Tuřic. Na D1 z Kroměříže do Brna trvá zdržení před Vyškovem. Brzdí se na kilometru 231,5 a 20 minut se popojíždí k omezení na kilometru 228. Tam silničáři v levém pruhu a brzdí se i ve sjezdu z D46 od Prostějova. Na D10 směrem z Prahy do Turnova narostla kolona až ke sjezdu na Tuřice. Zastavíte na 21. kilometru a téměř půl hodiny se budete posouvat k hromadné nehodě na 25. V levém pruhu tam podle našeho zpravodaje bouralo 5 vozidel. Pokud se místu chcete vyhnout, z exitu 21 není možné jet po souběžné silnici 610. Mezi Tuřicemi a Předměřicemi je uzavřená pro veškerou dopravu. Jeďte tak na Kostelní hlavno, Mečeříž a Benátky. Tam se na exitu 27 na dálnici vrátíte zpět. Na trojce z Prahy do Tábora v Benešově nehoda 4 osobních aut u odbočky na Týnec. Kolony z obou stran na desítky minut od Mrače, z jihu pak od Mariánovic. A Praha, jižní spojka z Barandovského na Černý most, 20-minutová kolona od Záběhlic před Průmyslovou, hlásíte nehodu.
7: 4 osobní automobily v levém pruhu.
6: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Čekáme jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty 31 až 630 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 25. Tolik zprávy. Ve víkendovém Radiožurnálu je s vámi Vladimír Kroc se svým hostem.
8: Naším dnešním hostem je Nikola Duková. Stále píšete zápisník australské běhny?
9: Já jsem si od zápisníku dala pauzu a nevím, jestli se k němu vrátím. Mě to bavilo, protože jsem chtěla předat ten pocit z té Austrálie a z toho běhání i těm českým čtenářům. A částečně mě to naplňovalo, ale musím říct, že teď už dlouho nic takového nevyšlo. Myslím si, že na poslední článek vyšel někdy minulý nebo předminulý rok. A je to z toho důvodu, že já jsem najednou měla pocit, že vlastně to úplně přesně nedokážu předat. To je těžko si to všechno představit. A taky proto, protože jsem měla pocit, že bych se opakovala. Protože některé ty závody už jsou prostě třeba stejný. Běžím je po druhý nebo po třetí. Já se k některým z nich vracím. Takže jsem trošičku měla pocit, že jsem si nebyla jistá, jestli bych měla co předávat.
8: Máte v tom vytrvalostním běhu nějaké české sparring partnery?
9: Potkávám Čechy, mám pár českých kamarádů, který potkám na závodech. Je to většinou náhoda, že na sebe narazíme, že zjistíme na startovní listině, že tam je nějaká česká vlaječka a z některých z nich se stanou pak bližší přátelé, ale těch závodů je tolik zajímavých, že se potkáme třeba jednou, dvakrát za rok třeba jenom.
8: Jak početná je vůbec česká komunita v Sydney a v Austrálii vůbec?
9: Určitě je tam Čechů a Slováků hodně. Máme tam vlastně i český Sokol, je tam česká restaurace, která je velmi oblíbená. Jsou tam i různé české spolky, myslím, že i dokonce česká škola pro děti, kde děti, které vyrůstají v Austrálii, se ale můžou učit český jazyk. Takže myslím si, že na to, jak nejsme úplně ten největší národ, je tam ta komunita velká.
8: Sydney je kosmopolitní město, jak těžké nebo snadné je tam zapadnout mezi domácí?
9: Já myslím, že velmi snadné, protože jak jste řekl, je tam opravdu jakoby spoustu národností a kultur a tím pádem mi přijde, že Australani jsou obrovsky tolerantní a respektující a já jsem se tam zatím nikdy necítila, samozřejmě se lidi ptají třeba, jakoby odkud je můj akcent, protože ho mám tvrdý, takže tamhle otázkám jsem i po 12 letech vystavovaná, ale je to vždycky jakoby otázka v dobrém, nikdy jsem tam neměla pocit, že bych tam nebyla vítaná.
5: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
5: I o prázdninách.

0: Nikola Duková je hostem Radiožurnálu. Kdy jste řekla, že maraton je jako vstup do jiné dimenze. Jak jste to myslela?
1: Já myslím, že jsem tohle převzala právě od Miloše Škorpila. A mě vlastně to, že jsem zaběhla ten maraton, pro mě to byl velký jako životní cíl. Takže já si pamatuju, že tenkrát, když jsem uběhla ten maraton a proběhla jsem tou cílovou páskou, tak jsem tomu vůbec jako nemohla uvěřit. A měla jsem strašně takový euforický pocit, který se strašně složitě vysvětluje. A vlastně od té doby mě to obrovsky změnilo život. Takže takhle nějak jsem to podle mě myslela.
0: Buďte konkrétní, v čem vám to změnilo život?
1: Změní vám to trošku pohled na svět. Já občas říkám, že si spíš žiju v takový svý bublině, protože hodně času trávím v přírodě, málo času trávím ve městě a ten život se najednou točí kolem toho běhání natolik, že změníte vlastně třeba přátelé, nebo ne, že je změníte, ale najednou vám to přinese do života nějakou komunitu těch běžců. Myslím, že i s přítelem Braněm jsme se poznali sice ne při běhání, ale pochopili jsme, že si budeme rozumět, protože jsme měli podobný nějaký zájmy nebo cíle.
0: Takže to není Australan?
1: Ne, já mám Slováka. Braně Slovák.
0: Takže vás obklopují vlastně noví lidé, kteří mají podobné zájmy a v čem ještě vás to změnilo?
1: No, poznáváte pak ty místa, kam pravděpodobně jako turista byste se asi dostal, ale poznáváte je takovým jiným způsobem a to vám taky otvírá oči. A zároveň tím poznáváte sám sebe, protože si procházíte při těch trénincích i při těch závodech různýma momentama, kdy máte krizi, kdy jste unavený, takže testujete ty svoje limity, takže je to i takový sebepoznání obrovský. A to je tak všechno, co mě teď k tomu jako napadá.
0: Jak vypadá trénink vytrvalostní běžkyně?
1: Záleží, v jaký fázi tréninku jsem, ale když je to ta přípravná fáze na nějaký třeba 100-kilometrový závod, tak jsou tam samozřejmě, je tam nějaká struktura běhů, která je nastavená tím trenérem, je to běhání skoro každý den, kdy se mění intenzity toho tréninku, o víkendu většinou jsem půl dne prostě v lese a mám nějaký jakoby dlouhý běh. Párkrát v týdnu tam musím zařadit silový trénink, protože nemůžu jenom běhat, ale musím i posilovat různý svaly, protože ten trailový běh, tím, že to je technický terén, je náročný pro to tělo. A pak si taky musím hlídat samozřejmě to, abych dobře regenerovala, abych měla kvalitní spánek.
0: No a co to znamená kvalitní spánek? To je asi individuální.
1: To je pro každýho individuální, ale já třeba se soustředím na to, abych chodila spát třeba kolem 10, aby to bylo dřív než o půlnoci, protože ten spánek pak je kvalitnější. A snažím se zhruba o 7-8 hodin denně, aby opravdu to tělo mělo čas regenerovat.
0: Počítáte to, kolik kilometrů jste v životě naběhala?
1: My běžci, nebo většina z nás, používá dneska samozřejmě chytrý hodinky. Používáme běžecké aplikace, které fungují hodně podobně jako sociální sítě, kde můžeme vidět ty běhy těch ostatních a máme tam všechny ty tvrdá data, takže kdybych se podívala, tak tam určitě ty čísla uvidím. Řekla bych, že jsou to tisíce a tisíce kilometrů, protože já ročně zhruba naběhám něco málo přes 3000, mám takový pocit.
0: Jak vypadá váš jídelníček, když jste v tréninku?
1: No, já bych neřekla, že je nějak jako extrémně specifický, ale samozřejmě se zaměřuju na to, abych měla dostatek karbohydrátů, protože tělo pro ten běh a pro tu rychlou nebo pro tu dostatečnou energii potřebuje hlavně sacharidy. Takže se snažím, aby ta strava byla vyvážená, aby tam bylo spoustu sacharidů, samozřejmě ale i bílkovin. A pak musím řešit i během toho běhu, samozřejmě, abych pořád přijímala. Takže jím spoustu energetických tyčinek při tom běhání, gelů, drinků s elektrolitama, protože během toho, co se potím, tak ztrácím veškerý minerály. Je to opravdu komplexní věc, ta nutrice.
0: A stále se obejdete bez alkoholu, to jste někde prozradila?
1: Ano, nepiju alkohol, myslím si, že už je to čtyři roky, já myslím, že 2022 jsem přestávala pít alkohol, už je to vlastně pro mě tak dlouho, že si ani nespomenu, jak dlouho to je a nechybí mi to.
0: Nikola Duková je naším dnešním hostem.
2: Rád bych si koupil cukrovou.

0: podíváš?
1: O ultramaratonu si povídáme s Nikolou Dukovou, která přiletěla ze Sydney, alespoň na krátkou návštěvu domova. Brzy se tam zase bude vracet. Jaké jsou vaše příští cíle, myslím, sportovní?
2: Já mám teď čerstvě za sebou 100-kilometrový závod v Sydney. Takže teď jsem v regeneraci a musím říct, že já jsem minulý rok měla takovej relativně úspěšný a velký a měla jsem tam spoustu kvalitních a krásných závodů, ale přistihla jsem se pak na konci roku, že jsem malinko vyhořela a unavená. Takže ten cíl na letošní rok byl zatím naplánovaný, takže jsem tam měla 2 závody a jak jsem říkala teď, že ten poslední jsem doběhla na konci července. A my zatím nemáme plány na ten zbylej půl rok, protože já jsem chtěla vidět, jak na tom budu a pak se teprve rozhodnu, jestli do konce roku ještě něco velkého poběžím.
1: Dá se při té regeneraci, ve které teď jste, spohodlnět?
2: Já si myslím, že to je zase otázka hlavy. A já to třeba mám tak, že když jsem v té regeneraci, tak já už se strašně těším na to, až zase začnu běhat, protože mi to prostě chybí a já vždycky říkám, že kvůli běhání jsem lepší člověk a že když neběhám, tak je to se mnou k nevydržení.
1: Co vás vlastně v Austrálii živí?
2: Já v Austrálii dělám 2 způsoby práce. Já buď to jsem v rodinách, kterým pomáhám s úklidem domácnosti, s dětma, a nebo pak hlídám psy lidem. Já miluju psy, takže já, když jedou na dovolenou nebo někam na delší dobu, tak já jsem u nich doma, starám se jim o jejich mazlíčky. A mě to vlastně jako naplňuje a zároveň mi to dává určitou svobodu v tom, že já si kolem toho pak můžu vystavit ty svoje tréninky a to běhání. Hmm.
1: Kromě ultramaratonských běhů zbývá vám čas ještě na další koníčky?
2: Lezla jsem chvíli po stěně. Vnitřní jakoby bouldering jsem dělala, protože já jsem měla, nebo pořád mám strach z výšek. A chtěla jsem...
1: Takže to byla výzva.
2: Chtěla jsem s tím začít pracovat, chtěla jsem to nějakým způsobem se naučit zvládat, takže jsem chvíli lezla po lezecký stěně, ale musím říct, že poslední 2 roky už jenom jakoby běhám a věnuju se naplno tomu, protože na nic jiného mi čas nezbývá.
1: V čem je život u protinožců jiný než v Evropě?
2: Já myslím, že... To, že tam je život jiný v tom, že jsou tam lidi malinko možná veselější, mi přijde, protože tam...
1: Spontánnější.
2: Máme tam víc toho sluníčka během roku. To asi pro lidi dělá taky hodně. A pro mě, já osobně to vnímám tak, že když vlastně odejdete jakoby z toho svého domova do jiné země, tak tam vlastně můžete začít na novo a můžete se rozhodnout pro cokoliv, co chcete dělat bez toho, aniž byste měl pocit, že třeba ta společnost nebo to nejbližší okolí to nějak hodnotí.
1: Hodláte se tomu sedět natrvalo?
2: Jsme na cestě k tomu, aby jsme tam natrvalo zůstali a myslím si, že pokud se nestane nějaká zásadní změna v našich životech, kvůli který bychom se třeba museli vracet do Čech, tak bychom tam rádi zůstali.
1: Mluvila jste o Outbacku, že i tam jste běhala extrémní závod. To bychom měli vysvětlit, že to je vlastně to rudé vnitrozemí, asi ne každý
2: centrální Austrálie
1: zná ten termín. Tam jsou asi dost extrémní podmínky na běhání, ne?
2: Je to extrémní v tom, že vlastně během toho dne ty teploty jsou tam strašně vysoký. Ono záleží samozřejmě, jakoby, jaký je roční období. A my jsme tam byli třeba loni v tom květnu a měli jsme ještě relativně mírný to počasí, že třeba přes ten den bylo maximálně 35 stupňů. Ale vlastně problém je, že vy ráno vybíháte a je obrovská zima, protože to je v podstatě, jakoby, když jste na poušti. A pak během toho dne se začne extrémně jako oteplovat a pak znovu se začne ochlazovat a pak běžíte tou nocí, kdy na těch kopcích tam nahoře může být opravdu až 0 nebo klidně i pod 0. A to jsou samozřejmě výkyvy, už tak to tělo je v extrémním jako zatížení a ty teplotní výkyvy samozřejmě tomu moc nepomůžou.
1: Není to nezdravé?
2: Je to podle mě, samozřejmě některé ty výkony jsou extrémní a to tělo zažívá nějaký jakoby extrémní nápor, ale myslím si, že jsou i jiné věci, které jsou jednak nezdraví a druhá, když se opravdu nepocení ta regenerace, tak to tělo se zpátky zregeneruje a jste v pořádku.
1: Takže důležité je, že to pro vás zůstává vášní, ten sport.
2: Ano, vášní a zábavou.
1: Naším dnešním hostem byla Nikola Duková z Austrálie, ze Sydney, ultramaratonská běžkyně. Ať se daří, moc děkuji za vyprávění a ať se vám doma líbí. Mějte se hezky.
2: Děkuji, naschle.
1: Naschle, ano. Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.

0: Svítíte dostatečně i za snížené viditelnosti?
1: Za největší mlha a 20% řidičů jede na denní svícení.
0: Za hustého deště nebo v mlze? Je to důležité.
2: Ať si při tým mlze rozsvítěj světla.
3: Přesvědčte se, že máte zapnuté zadní reflektory, použijte včas i mlhová světla.
0: A upozorněte na nepříznivé podmínky ostatní řidiče.
3: Volejte 800 553 553. Zelená vlna radiožurnálu.
0: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně. Zelená vlna radiožurnálu.
3: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi. Posloucháte radiožurnál, je 11 hodin. Zprávy připravila Jana Gulda.
4: Česko odmítlo udělit dočasnou ochranu prvním Ukrajincům, kteří neprokázali splnění vojenských povinností. Zvon svatého Tomáše v Brně se dnes mimořádně rozezní, a to hned dvakrát. Tenistka Vejlek postoupila v Cincinnati do druhého kola. Na dálnici D10 směrem z Prahy do Turnova popojíždí dlouhá kolona od sjezdu na Tuřice. A počasí bude slunečno a teploty až 36 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
4: České úřady už odmítly udělit dočasnou ochranu několika desítkám ukrajinských mužů. Před 10 dny, 5. srpna, začala platit nová pravidla pro její udělování. Jsou stejná v celé Evropské unii.
5: Cílem pravidel je zabránit bojeschopným mužům od 23 do 60 let, kteří nesplnili na Ukrajině svou vojenskou povinnost, hledat v Evropské unii dlouhodobý pobyt. Splnění povinností musí prokázat vojenským evidenčním dokladem nebo hraničním výjezdním razítkem. Podle ministerstva vnitra má v Česku aktivní dočasnou ochranu skoro 391 tisíc lidí. Z toho 34 tisíc oni požádalo od začátku letošního roku. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
4: Odbor stíhaného pražského úředníka vydával povolení pro billboardy v rozporu se zákonem. Řídil ho v současnosti obviněný Aleš Krejča, oficiálně to potvrdil šéf pražského magistrátu Tomáš Havel. Provozovatelé reklamy získávali souhlas i pro lokality, kde to zákon zakazoval. Případně jim chybělo aktuální vyjádření policie ohledně bezpečnosti silničního provozu. Identické pochybení potvrdila ve svém šetření taky ombudsmanka Eva Kostolanská. Samotný Krejča čelí od července policejnímu stíhání kvůli podezření z korupčního jednání při povolování dopravních projektů. Tato kauza ale s billboardy přímo nesouvisí. Na jihu Anglie vykolejily za jízdy dva vlaky během posledních 24 hodin. Vyšetřování příčin obou nehod teprve začíná, podle předběžných závěrů v nich ale velkou roli sehrála aktuální vlna veder. Vysoké teploty mohly poškodit trať. První případ se stal u města Lewis, kde se za jízdy převrátily tři zadní vagóny. Při nehodě se zranilo celkem 18 lidí, z toho dva vážně. Druhý případ z pátečního odpoledne se stal nedaleko Londýna, kde vykolejil poslední vagón soupravy. Nehoda se obešla bez zranění. Zvonící dnes dvakrát mimořádně rozezní zvon svatého Tomáše v Brně. Poprvé právě teď, a to v souvislosti s legendou o obléhání města Švédy. Podruhé to bude ve 17:45 odpoledne před slavnostním ší k svátku na nebevzetí Panny Marie. Historický zvon je v kostele svatého Tomáše na Moravském náměstí, říká zvoník Matouš Sedlák.
6: Zvon svätého Tomáša bol tichým svedkom týchto historických udalostí a jeho hlas dodnes pripomína staročnú históriu Brna. Je preto veľkou vzácnosťou, že sa tento historický zvon mimoriadne rozozvučí hneď dvakrát v ten istý deň.
7: Sport. Plavec Miroslav Knedla den po zisku titulu mistra Evropy na znakařské 50ce nepostoupil z rozplavev na dvojnásobné trati. Naopak v Paříži se dařilo Janu Čejkovi, který v polhovém závodu na 200 metrů prošel do semifinále v novém českém rekordu minuta 59 sekund a 73 setin. Tenistka Sára Bejlek porazila na turnaji v Cincinnati v českém derby bývalou světovou jedničku Karolínu Plíškovou jasně 6-0, 6-2 a postoupila do druhého kola. V něm narazí na další krajanku Barboru Krejčíkovou. Uspěla taky Nikola Bartuňková a Tereza Valentová. S Masters v americkém Ohio se naopak v prvním kole rozloučili Vít Kopřiva a Tomáš Macháč.
3: Zelená vlna
8: známe lepší cestu.
9: Na D1 zdržení před Vyškovem a nehoda před Jihlavou. Na D1 na trase z Kroměříže do Brna se brzdí před Vyškovem na 231. kilometru. Kolona se sune okolo 20 minut k omezení na 228. Celý den jsou tam silničáři v levém pruhu a plní se stále objízdná trasa přes centrum Vyškova. D1 na trase z Prahy do Brna a první zdržení před Šmejkalkou z 18. kilometru. Tam zatím spíše silnější provoz. Větší potíže čekejte před Jihlavou. Na úrovni exitu 112 hromadná nehoda 5 osobních aut v levém pruhu. U středových svodidel navíc početná posádka na místo právě dorazila i policejní hlídka. Kolona z odpočívky Pávov, kilometr 110,5, zatím na 10 až 15 minut. D10 z Prahy do Turnova a kolona od sjezdu na Tuřice z 21. kilometru. Hodně přes půl hodiny ztratíte po pojížděním k velké nehodě na 25.
10: V levém pruhu asi 4 auta, projíždí se jenom odstavným pruhem. Tam jsou hasiči, policajti.
9: Výjezd z Prahy směr D4 a Příbram a fronta od Zbraslavy z první odbočky na Lipence do omezení u Jíloviště je to na půl hodiny a ještě trojka Praha Tábor ucpaná kvůli nehodě v Benešově. Kolony se sunou jak od Mrače, tak ze spod od Mariánovic. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
8: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Čekáme skoro jasno až jasno a nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 25. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál, teď už se Zuzanou Burešovou.
11: Dobré dopoledne. České konzulární jednatelství v chorvatském Splitu je připravené celý víkend pomáhat turistům, které zasáhl včerejší požár v nedalekém letovisku Omyš. Za chvíli se proto spojíme s českým konzulem.
0: Víkendový radiožurnál
8: a Zuzana Burešová.

0: Několik lidí zraněných při požáru v chorvatském letovisku Omišdál bojuje v nemocnicích o život. Plameny už se ale hasičům podařilo dostat pod kontrolu a evakuovaní lidé mohli opustit provizorní ubytování. Týká se to i 300 českých turistů, kteří v noci na včerejšek často za dramatických okolností utíkali před ohněm. V Omiši a Splitu jim pomáhá také konzul Štěpán Šantrůček, kterého teď vítám ve vysílání Radiožurnálu. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Zůstává ještě někdo z českých turistů v evakuačních centrech?
1: A tak podle našich informací už ne. My jsme ta evakuační centra navštívili včera v podvečer kolem 6. hodiny. Evakuační centrum ve Splitu už v podstatě v tu dobu pracovali na jeho zavření. V Omiši bylo zhruba 50 lidí, my jsme tam mluvili asi s 5 Čechy, kteří tam zůstávali, ale už také se řešilo jejich přesunutí do nějakého provizorního ubytování, takže ta centra už jsou v zásadě uzavřená a lidé se měli už včera večer možnost vrátit pro své věci do původních ubytování.
0: A stále platí, že žádný Čech není mezi těmi vážněji zraněnými?
1: A ano, to platí. Mezi vážně zraněnými v souvislosti s tím požárem nebyl žádný Čech. Nemáme ani informaci o tom, že by byl nějaký Čech přímo v souvislosti s těmi požáry hospitalizován.
0: V Omiši a okolí podle vašich slov tedy další nebezpečí nehrozí?
1: Na místě jsou pořád hasičské jednotky, probíhá kontrola těch požárišť, samozřejmě na některých místech pořád doutná země. Může se stát, že v těch borových lesech se ten oheň šíří těmi strukturami kořenů podzemí, takže je na místě opravdu obezřetnost a poslouchat nebo řídit se pokyny místních hasičů, policie, civilní ochrany. Ale do těch oblastí už se dá v zásadě vrátit.
0: Jakou pomoc teď poskytujete lidem, kteří za vámi přicházejí nebo telefonují na nouzovou linku?
1: Tak vlastně od té doby, co ten požár propukl, vlastně až do teďka, tak se na nás postupně obracejí čeští občané. A ta kritická noc, tam samozřejmě my jsme měli informace z terénu, takže jsme posílali české občany do těch evakuačních center, radili jsme jim, kde třeba získat první pomoc a tak dále. A během včerejška už jsme podávali takové informace o tom, jaká je situace na místě, zda je možné se vrátit a tak dále. A dnes dořešujeme některé věci, samozřejmě někteří občané během té evakuace, která byla dost často za dramatických okolností, ztratili doklady, utopili v moři například peněženky nebo tak, takže my jsme schopni na počkání vydat cestovní doklad. Nebo třeba dožadujeme od institucí v České republice potvrzení o zdravotním pojištění a tak dále. No a ozývají se nám už turisté, kteří teprve plánují přijet do Chorvatska a kteří se ptají, jaká je situace na místě, zda se může přijet, zda je ta oblast zavřená, zda je průjezdná a tak dále.
0: K tomu se ještě dostaneme, pokud ale někdo třeba přišel i auto a nemá jak se dostat domů, dokážete i těmto lidem pomoct?
1: Tak samozřejmě nejprve musí nějakou aktivitu vyvinout sám ten postižený člověk. My můžeme, pokud třeba přišel mobilní telefon, my můžeme zprostředkovat kontakt s rodinou, můžeme zajistit nějaký telefonický hovor. Vím, že někteří čeští občané například utopili klíče od auta, takže ve spolupráci s příbuznými už jsou na cestě třeba náhradní klíče od auta. Takže naše role je v tom pomoct, prostředkovat kontakt a tak dále.
0: Jaká je teď aktuální situace v Chorvatsku, co se právě požáru týká, protože například hoří na ostrově Dugi otok, jaké tedy máte doporučení pro české turisty, kteří se do Chorvatska chystají nebo už tam jsou?
1: Tak to základní doporučení je sledovat veškeré možné zdroje informací a to nejenom teda chorvatská média, ale třeba i chorvatské stránky vlastně hasičského záchranného sboru a tak dále. Ten požár tady v Omiši skutečně už je uhašen, jak jsem říkal, probíhá nějaká spíš kontrola těch požárišť a v noci na dnešek hořelo, jak jste říkala, na ostrově Dugi otok. Požár se tam poměrně rychle rozšiřoval, hasiči se snažili bránit především objekty a domy, A podle našich informací dnes kolem 8 hodiny ráno už byl ten požár pod kontrolou.
0: Jaká je situace, pokud někdo pojede autem, tak se určitě obává, jestli budou nějaké dopravní komplikace, takže co Jadranská magistrála?
1: Jadranská magistrála by měla být průjezdná. Včera večer už byla otevřená, včetně průjezdu Omišem, ale určitě doporučuji koukat se na stránky chorvatského autoklubu, kde jsou informace o těch aktuálních uzavírkách, nejenom v důsledku požáru, ale i v důsledku třeba nějakých prací na cestě a tak dále.
0: Už jenom na závěr, můžete na závěr říct nouzovou telefonní linku, pokud by se někdo chtěl informovat?
1: Tak to číslo nouzové linky na konzulární operační centrum Ministerstva zahraničních věcí je plus 420 222 420 222. A v případě, že ti operátoři jsou schopni přímo podat informaci, tak ten hovor vyřídí sami. V případě, že je potřeba nějaká detailnější informace v terénu, tak potom přepojují buď na kolegy ze Záhřebu, nebo na kolegy v Rijece, anebo přímo na mě tady ve Splitu.
0: Ano, 420 222, 420 222, to je tedy to kontaktní číslo, nouzové číslo, pokud budete chtít potřebovat aktuální okamžité informace. Tak povídali jsme si s konzulem Štěpánem Šantrůčkem o českých turistech v Chorvatsku. Děkuji za váš čas, naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: A teď budeme mluvit o bezpečnosti vašich dětí. Poslechněte si o tom ve víkendovém radiožurnálu. Při jízdách třeba na kole často zapomínají na helmu. Vyplývá to z analýzy BESIPu, která se zabývala nehodami cyklistů do 14 let. Těch nehod bylo 1700. Bez ochranné přilby podle ní jela téměř polovina zraněných dětí. Nehod přitom v posledních letech opravdu přibývá.
1: Co máš na hlavě teď?
2: Helmu.
1: A jakou má barvu ta helma?
2: Rozovou.
3: Říká tříletá Eliška, kterou doprovází její máma Martina s mladším sourozencem v kočárku. Společně s manželem helmu vybrali na internetu.
4: Já vždycky koukám hlavně na design, ale rozhodně jsem to řešila, aby to nebyla úplně jako nejlevnější helma. Aby to byla skořepinová helma prostě s nějakýma jako základníma bezpečnostníma prvkama.
3: Při srážce nebo pádu na hlavu hrozí třeba otřes mozku, zlomeniny lebečních kostí nebo krvácení do mozku. Helma může následky zmírnit nebo eliminovat, říká primář ortopedie plzeňské nemocnice Primavet Ondřej Havel.
5: Samotné nošení helmy vám může kolikrát pomoci od těch běžných drobných odřenin. Měla by výrazně zmírňovat ten náraz a přenesení té energie na ty měkké tkáně, na mozek, na nervové struktury, kdy dnešní moderní helmy jsou konstruované tak, že brzdí ten náraz.
3: Počet nehod dětí bez helmy se od roku 2017 zvyšuje, říká Lukáš Kadula z Centra dopravního výzkumu.
6: Zatímco v tom roce 2017 bylo evidováno 125 nehod,

0: výši až 750 korun. Sára Adamcová, Radiožurnál.
1: Než zasnou světla poslední, tak rychle než se rozetní. Chceš zažít přece něco víc,

0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Nabízíme vstupy ze všech zápasů,
0: klíčová střetnutí sezony v přímých přenosech
1: a pravidelné postřehy a glosy našeho fotbalového experta Pavla Horváta.
0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Poslouchejte a nepřijdete o nic podstatného z nejvyšší tuzemské soutěže.
0: Fotbalová liga
1: pravidelně ve vysílání Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.

0: Hledá se vinař roku 2026. Mezinárodní odborné komise vyhodnotily magických 666 přihlášených vzorků od 70 vinařů a vinařství z celé České republiky. Nového držitele prestižního titulu poznáme už 19. srpna večer ve Velkém sále Pražského Žofína. Buďte u toho i vy, přímo na Žofíně anebo v našem vysílání. Těší se na vás Hanka Schánilová, nevím jak vy, ale já tam budu. Více na vinařroku.cz a na Český archív vín.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál.
1: Posloucháte Radiožurnál, je 11:30. Zprávy připravila Jana Gulda.
2: Celý víkend v Česku platí výstraha před ohrožením zdraví kvůli tropickým teplotám. Hrozí přehřátí a dehydratace, varuje Český hydrometeorologický ústav. Dál taky platí pro celou zemi výstraha před rizikem vzniku požárů. Změnu přinese až přelom tohoto a příštího týdne, kdy se objeví deště a ochladí se. Požár v okolí chorvatského města Omiš je podle vedení hasičů pod kontrolou. Meteorologové ohlásili, že silný vítr se postupně uklidnil. Během noci na včerejšek rychle se šířící požár zasáhl v Omiši a okolí obydlené oblasti a zabil jednoho člověka. 8 dalších lidí je v kritickém stavu v nemocnici, někteří s vážnými popáleninami na 70% těla. Češi mezi nimi nejsou. Ve Francii začíná dvoudenní stávka posádky letecké společnosti EasyJet. Letušky a stevardi britského nízkonákladového dopravce požadují lepší pracovní podmínky a kritizují například nestabilitu pracovních směn. Víkendová omezení se mají týkat třeba letišť v Paříži, Lyonu a Bordeaux. A v údolí Berounky přibudou 3 mramorové sochy. Na cestě mezi Dobřichovicemi a Karlíkem je odpoledne slavnostně odhalí na vernisáži, která uzavře 9. ročník sochařského sympozia Cesta mramoru. Na svých finálních místech budou sochy v září. Sport. Oštěpař Jakub Vadlejch vstoupí po 21. hodině do svého 5. finále na evropských šampionátech v řadě. V předešlých dvou skončil na 2. a 1. místě. V Birminghamu teď pokračuje 7. boj i s českou reprezentantkou Adélou Tkáčovou. A je u toho reportér Adam Procházka.
3: Tkáčová se snaží vylepšit průběžné 17. místo. Po úvodních 4 disciplínách v dálce skočila na první pokus zatím 597 cm. Za svým osobním rekordem zatím zaostává o 10 cm. Z Birminghamu Adam Procházka, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Na D1 nehoda za okruhem, zdržení před Vyškovem. Na D1 z Prahy do Brna teď čerstvá nehoda, kousek za okruhem na 12. kilometru. V levém pruhu 2 osobní auta, pouze s výstražným trojúhelníkem. Silnější provoz pak za sjezdem na Popovice přibližně z 18. kilometru. V pomalejším tempu se pokračuje až na opravovanou Šmejkalku. Na D1 dál k Brnu před Jihlavou na kilometru 112 se podařilo v celku rychle přemístit všechna havarovaná auta z levého do odstavného pruhu. Kolona už se téměř celá rozjela. D1 z Kroměříže do Brna a přetrvávající kolona před Vyškovem sune se z kilometru 232 až do omezení na 228. Ztratíte téměř půl hodiny. A jak se řidiči snaží místu vyhnout, ucpávají centrum Vyškova, hlavně Kroměřížskou ulici. D10 z Prahy do Turnova a velmi dlouhé zdržení od Tuřic z 21. kilometru. K hromadné nehodě na 25. je to na více než půl hodiny. Podle našeho zpravodaje se tam dá projet pouze odstavným pruhem. A ještě jednou D10 teď v opačném směru, tedy z Turnova do Prahy, pozor přímo v Mladé Boleslavi. Nehoda na kilometru 45,5.
6: Blokovaný levý pruh, tam je jedno osobní auto odstavený u svodidel.
5: A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 25. Tolik zprávy. Ve víkendovém Radiožurnálu je s vámi Zuzana Burešová.
7: Sice je venku opravdové vedro, ale pokud ho snášíte vcelku dobře, vydejte se dnes do pražské zoologické zahrady, kde slaví Světový den slonů. Dozvíte se například podrobnosti o březosti dvou slonic, nebo uvidíte komentované koupání slonů. Bude toho samozřejmě ale daleko víc. Jen dodám, že v pražské zoo chovají slony už od roku 1933. Potěšili tedy hodně návštěvníků a dnes třeba i vás.
4: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách. I keep seeing you lately.
8: singing your favorite songs out loud, and it's making me go crazy. Wish that I could take you out, oh, I can't afford it, but I can write a song and record it.

0: Dobré zprávy se nám říkají vždycky příjemně, tady je jedna z nich. Plavec Miroslav Knedla se stal mistrem Evropy a po Barboře Semanové vybojoval na šampionátu druhé zlato pro Česko. Knedla večer vyhrál 50 metrů znak v novém českém rekordu 24,11 sekundy a tímto časem se stal jedním z nejlepších 10 znakařů historie na této trati. Obrovský úspěch zlínského plavce viděla v Paříži z tribuny i jeho rodina a s jeho otcem Miroslavem Knedlou starším mluvil reportér Martin Charvát.
1: Když šel na start, tušil jste, že by to tam jako mohlo nějakým způsobem třeba jenom medailově na bronz dopadnout?
2: My jsme byli klasicky v Sacré-Cœur. Já vím, že to zafungovalo i předtím na olympiádě. A po dlouhé době jsem tam napsal zase nějaký zkaz a když šel na start, tak jsem si říkal, bylo by dobré porazit aspoň jednoho z těch Rusů. Jo. Ale jak jsem si říkal, třetí místo bude pecka. Ale jakože bude na prvním místě, to jsem vážně nečekal, to je neskutečný.
1: Když jste viděl, jak letí bazénem, zejména od nějakého 25. metru, jak najednou v těch posledních 10 jsi tam prohnal kolem Samusenka, potom pohled na tu tabuli, tam ty setiny, jedna vedle druhé.
2: To hlavně jako prostě ty 4 první místa, oni byli, sice nepletu, ve 4 sekundách, a já jsem to natáčel na mobil a jak špatně vidím na tu blízku, tak jsem tam viděl 2 čárky a říkám, jo, je to tam, je druhej. A Karolína vedle, je první, dcera. To je nezapomenutelné do teďka. To finále, jako ten finish, ten byl strhující, takže za mě pecka.
1: Jaké to je mít syna mistrem Evropy?
2: To si asi člověk ještě neuvědomuje. A hlavně, jak to skončilo, tak my jsme byli všichni uplakaní jak na pořbu, ale samozřejmě tady tohle byly štěstí slzy a mě to hlavně hrozně přeju, protože on si to zaslouží. Jako tím, jak je skromný a pořád zůstává sám sebou, to se mi hrozně nejenom líbí, tak si to zaslouží a jsem hrozně rád, hlavně za něho.
1: Ono bylo asi trochu těžké ho poslat do Ameriky, ne? Vidíte, jak je dobrý, jak byl dobrý od juniorů a teďko najednou si ho někde vezme v Americe daleko. Pravda, jsou to experti, ale už tam řada českých talentů plaveckých pohořela. Teď tam posíláte syna.
2: Já jsem mu nechtěl vůbec ničem bránit, já jsem viděl, jak je to tam těžké bude, hlavně ty začátky, protože se naraz pohybujete mezi 40 top plavcema, 30 top plavcema a nebylo to lehké. Já si pamatuju přesně to letiště, jak jsme se loučili, jak jsme to obrečeli a říká se, musíš to vydržet, ten začátek bude těžký, ale měl obrovské štěstí prostě na tým. Jo. To, co si vybral, tak si vybral absolutně správně a je maximálně spokojený.
1: Říká Miroslav Knedla starší poté, co jeho syn, Miroslav Knedla mladší, vyhrál titul mistra Evropy na 50 metrů znak. Z Paříže Martin Charvát, Radiožurnál.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Na dálnici D1 na trase z Kroměříže do Prahy čekejte hned dvě komplikace. První před Vyškovem, kolona z kilometru 232 popojíždí bezmála půl hodiny k omezení na 228. Plní se i konec D46 od Prostějova přibližně za druhého kilometru. D1 před Brnem a nesouvislá fronta od Slatiny z kilometru 201 až k čerstvé nehodě u Popůvek. Na 186. kilometru stojí u středových svodidel dvě zatím neoznačená nabouraná osobní auta. A na D1 z Prahy do Brna teď další hodně čerstvá nehoda za Měřínem na kilometru 137. Blokovaný taky levý pruh, v něm dvě osobní auta, kolona téměř z exitu 134. Dálnice D10 z Prahy do Turnova a dlouhé zdržení od Tuřic z 21. kilometru. K hromadné nehodě na 25. je to stále více než na půl hodiny. Podle našeho zpravodaje se tam dá projíždět pouze odstavným pruhem. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: U Šámalovy chaty v Jizerských horách dnes horská služba a tým silniční bezpečnosti radí cyklistům, jak se vyhnout úrazům. Během léta ušetří jizersko-horští záchranáři každoročně v průměru 200 zraněných cyklistů. Na místě máme reportérku Janu Pavlíčkovou. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Tak Jano, s jakými nejčastějšími úrazy cyklistů se záchranáři v Jizerských horách setkávají?
1: No tak jsou to různé odřeniny nebo zlomené ruce, zlomené kotníky, úrazy hlavy, třeba po pádu, nebo velmi často jsou to také různé kolapsy, protože cyklisté se často podceňují ty svoje schopnosti nebo podceňují terén, po kterém jedou, třeba při sjezdu v prudkém kopci a podobně. No a problém je také s elektrokoly, která vlastně kvůli té své váze mají delší brzdnou dráhu a řada cyklistů je opravdu neumí správně ovládat, protože jsou opravdu těžká ta elektrokola.
0: A nosí cyklisté helmy?
1: Tak helmu tady má naštěstí dnes každý cyklista. Problém ale je, že někteří mají nedostatečně utaženou a ještě častější nešvar, co jsme si všimli, je u dětí. Rodiče jim koupil, aby ušetřili tu helmu větší, aby jim vydržel co nejdéle, ale ta velká helma je vlastně v ten moment pro ty děti nefunkční. Velkým prohřeškem jsou také chybějící odrazky na kole, i když jsou vlastně součástí povinné výbavy. Dneska se tady cyklisté třeba vymlouvali, že ty odrazky nepotřebují, že jezdí jenom ve dne, nebo že by pak měli moc těžké kolo. Takže tým silniční bezpečnosti jim tady nabízí různé reflexní nálepky na kola, bezpečnostní pásky a podobně.
0: A setkávají se záchranáři třeba i s tím, že cyklisti vypijí během cesty víc piv než jen jedno?
1: No to určitě, ono jde zhruba o 1/3 případů, obzvlášť teď v těch parních dnech. No a právě proto tady dávají cyklistům záchranáři vyzkoušet takové speciální brýle, které simulují to, co vlastně vidíte, když máte v krvi přes 1 promile. Já jsem se samozřejmě jedno vyzkoušela, i když jsem nic nepožila, a musím říct, že opravdu člověk vidí hodně rozmazaně a hlavně se mu snižuje schopnost odhadnout dobře vzdálenost, vybrat správně zatáčku a podobně.
0: Říká reportérka Jana Pavlíčková, se kterou vám přejeme, ať dojdete domů na kole nebo elektrokole v pořádku. Tak Jano, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou, pěkný den.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A požár na D1 v Posázaví. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy za sjezdem na Sázavu na 33. kilometru hoří v odstavném pruhu kamion. Zatím se jede levým pruhem, na místo spěchají haseči. Opakujeme, D1 z Brna do Prahy za Sázavou na 33. kilometru požár kamionu v odstavném pruhu. Hustý dým valící se na komunikaci. Zatím se projíždí s velkou opatrností levým pruhem. Další zelená vlna nejpozději v hlavních zprávách.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A teď už je se mnou v víkendovém radiožurnálu moderátor Tomáš Pavlíček. Jsem tomu ráda a moc ráda si poslechnu témata, která budete mít v publicistice po skončení hlavních zpráv.
3: Tak dobrý den, tak já hned začnu. Dnes se s napětím čekalo, jestli se zvedne migrační vlna podobná té, při níž koncem července, jak si vzpomínáme, na španělskou enklávu Ceuta dorazilo kolem 80 tisíc lidí. No a na dnešek zaznamenaly tajné služby takové výzvy znovu. Tak my se spojíme s naší spolupracovnicí ve Španělsku Lubicou Zlochovou a zeptáme se, zda ta zatím zvýšená bezpečnostní opatření zabírají. Další téma, zdejší úřady loni odebrali z rodin více dětí než rok předtím a tenhle trend včetně počtu týraných, zneužívaných nebo zanedbávaných dětí bohužel narůstá. Pracují zdejší orgány na ochranu dětí dobře, odpoví Petra Vinčová z Centra Locika. A islamistické hnutí Taliban slaví 5 let od převzetí moci. Je znát na úrovni zdravotní péče, že je v zemi bezpečně a jak na druhou stranu komplikují její dostupnost, kvalitu, takové ty zákony, které dívkám zakazují studovat, že nám chodit mimo domov bez mužského doprovodu a tak dále. Odpoví Tomáš Bendl z organizace Lékaři bez hranic, který tam i nějakou dobu působil.
2: A my budeme poslouchat Tomáše Pavlíčka a jeho respondenty. Tak díky, naslyšenou.
3: Naschledanou.

0: Brněnská jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál je 12 hodin. Začínají hlavní zprávy.
3: Hasiči dohašují požár v chorvatském městě Omiš, evakuační centra už jsou prázdná. Ministerstvo zahraničí plánuje znovu udělovat víza Bělorusům. Oštěpaře Vadlejcha a čtvrtkařku Manuel čekají na atletickém mistrovství Evropy finále. Na dálnici D10 z Prahy do Turnova popojíždí dlouhá kolona k nehodě na 25. kilometru a počasí bude slunečno a teploty až 36 stupňů. Je sobota 15. srpna, dobré poledne. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Lidi evakuovaní kvůli požáru u chorvatského města Omiš už opustili záchytná centra. Požár, který propukl v noci na pátek, má jednu oběť a 8 lidí má těžká zranění. Zásah hasičů ještě pokračuje.
4: Myslím, že stáně zadovoljávají, že to neby trebalo být nějaký problém a bio je tady nebyl.
5: Velitel dobrovolného hasičského sboru Omiš Vyčeslav Pešič řekl v rozhovoru pro veřejnoprávní stanici HRT, že situace v oblasti je stabilní. Hasiči dohašují oheň s pomocí hasicích letadel a bez ohledu na vítr by už nemělo hrozit nebezpečí znovu vzplanutí požáru. Český konzulát dál pomáhá turistům z Česka, kteří při požáru a evakuaci přišli o doklady nebo třeba o klíče od auta. Podle konzula Štěpána Šantrůčka se na úřad s dotazy obracejí lidé, kteří se do Chorvatska teprve chystají, a to například kvůli dopravní situaci.
6: Jadranská magistrála by měla být průjezdná, ale určitě doporučuji koukat se na stránky chorvatského autoklubu, kde jsou informace o těch aktuálních uzavírkách.
5: Hasiči v Dalmácii se v uplynulých dvou dnech potýkali s řadou menších i větších požárů. Pod kontrolu se jim podařilo postupně dostat všechny, včetně toho na poloostrově Pelješac a na ostrově Dugi otok v Zadarské Župě. Z Chorvatska Téa Veseláková, Radiožurnál.
3: Odbor pražského magistrátu vydával povolení pro billboardy v rozporu se zákonem. Vede ho ředitel Aleš Krejča, který je stíhaný v jiné korupční kauze. Pochybení už přiznal ředitel magistrátu Tomáš Havel. Se stížností se na něj loni v říjnu obrátil spolek Nelegální reklama.
7: Spolek doložil 76 billboardů, které dostali povolení, i když jim chybělo souhlasné stanovisko policie o bezpečnosti pro řidiče. Na konci letošního července ředitel magistrátu Havel spolku odepsal, že Krejčův odbor skutečně dlouhodobě nerespektoval příslušná zákonná ustanovení, ale odteď už bude úřad postupovat správně. Za dlouhodobě nelegální označila postup magistrátu taky veřejná obhajkyně práv Eva Kostolanská. Krejča na žádost o rozhovor nereagoval. On a jeho zástupce jsou nyní takzvaně na překážkách, do práce nechodí. Jednotlivé případy nevhodně umístěných billboardů by mělo přezkoumat ministerstvo dopravy. Tereza Chlubná, Radiožurnál.
3: Občani Běloruska, kteří mají v Česku příbuzné, zřejmě znovu budou moct získat krátkodobé české vízum. Radiožurnál zjistil, že s tím počítá návrh vládního nařízení, který připravilo ministerstvo zahraničí. O víza Bělorusové nemůžou žádat od roku 2022, tedy od začátku války na Ukrajině.
8: Část Bělorusů do své rodné země kvůli svým aktivitám proti režimu nemůže. Jejich příbuzní zas kvůli zákazu nemůžou do Česka, pokračuje šéfka České kanceláře demokratických sil Běloruska Kristina Šijanoková.
9: Změnu vítám a doufám, že bude mít vliv i na obecné psychologický stav běloruské komunity v České republice, který byl podlomen.
8: O víza by mohli podle mluvčího rezortu Adama Čurgého žádat jen rodiče, prarodiče, děti a vnuci Bělorusů.
10: Návrh je zatím v připomínkovém řízení. Pokud bude návrh schválen, počítá se s účinností od konce září.
8: Proti návrhu už se ohradil bývalý šéf rezortu a současný poslanec za ODS Jan Lipavský. K rozvolnění nevidí důvod. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
3: Indonésii v noci zasáhlo zemětřesení o síle 7,7 stupně. Záchranáři hlásí 38 potvrzených obětí. Prohledávání trosek ale stále pokračuje. Některé oblasti navíc zůstávají kvůli sesuvům půdy odříznuté od světa. České ministerstvo zahraničí nemá zprávy o zranění českých občanů.
11: Země se začala třást brzy ráno indonéského času. Na záběrech zveřejněných na sociálních sítích jsou vidět lidé prchající v panice i množství pobořených domů. Epicentrum leželo v moři několik desítek kilometrů severně od ostrova Flores a otřesy vycházely z hloubky 10 kilometrů. Varování před ničivou tsunami se ale nenaplnilo. Některé pobřežní oblasti sice zaplavila voda, přílivová vlna ale byla vysoká jen asi metr. Indonésie leží v seismicky velmi aktivní oblasti a zemětřesení o síle přes 7 stupňů zažila letos už potřetí. Dnešní otřesy jsou ale zdaleka nejničivější. Ty předchozí měly vždy jen po jedné oběti. Ondřej Himer, Radiožurnál.
1: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
0: Víme, co se děje u vás.
3: Bez přilby jela téměř polovina dětí, které v posledních letech havarovaly na kole nebo na koloběžce. Vyplývá to z analýzy BESIPu. V Česku přitom musí mít cyklisti a jezdci na koloběžkách do 18 let přilbu povinně.
12: Co se týče malých cyklistů, tak při nehodě helmu neměli přibližně 4 z 10. U dalších dopravních prostředků byl poměr ještě vyšší, říká Lukáš Kadula z Centra dopravního výzkumu.
13: Vyšší ten poměr evidujeme na koloběžkách, respektive elektrokoloběžkách, tam je to 68 a 65%.
12: Pro zmírnění následků pádu nebo nárazu je důležité dítěti helmu taky správně nasadit, říká Veronika Vošická-Buráňová z BESIPu.
14: Přilba má sedět tak, aby dítěti jsme mohli nad spojnici obočí vložit dva prsty a zároveň do toho řemínku, který mu vede pod bradou, stejně tak, prostě dva prsty.
12: BESIP analyzoval 1700 nehod dětí do 14 let, které se staly od roku 2023 do poloviny letošního roku. Sára Adamcová, Radiožurnál.
3: Ministerstvo zdravotnictví vyzvalo pravidelné i nové dárce k darování krve. Zásoby v nemocnicích po celé republice se podle něj výrazně snížily a někde se dostaly dokonce na kritickou úroveň. Problémy má například Ostravská fakultní nemocnice, kde chybí všechny krevní skupiny. Stávající dárci i prvodárci se můžou do tamního krevního centra objednat telefonicky nebo online prostřednictvím internetových stránek. Zatímco počet dárců v létě pravidelně klesá, potřeba krve naopak roste. Upozorňuje na to mluvčí ostravské nemocnice Petra Petlachová.
15: Jen v průběhu prvního srpnového týdne krevní centrum vydalo více než 450 transfuzních přípravků. Lékaři je použili nejen pro lidi po úrazech a pro plánované operace, ale také k léčbě dlouhodobě nemocných hematologických a hemato-onkologických pacientů.
3: Křesťani slaví na nebe vzetí Panny Marie. Je to jeden z nejdůležitějších mariánských svátků. Poutníci si ho připomínají i na svatém Hostýně na Kroměřížsku, odkud se hlásí reportérka Tereza Chrastinová.
16: Na svatém Hostýně před malou chvílí skončila takzvaná titulární slavnost, která se konala ve vnitřním prostoru místní známé baziliky. Celebrovali arcibiskup Josef Nuzík a zúčastnili se jí stovky lidí. Byli tady lidé starší, mladší i rodiny s dětmi. Oslavy na nebevzetí Panny Marie se tady konají celý víkend, doplňují je i další události, jako například v dnešních ranních hodinách pouť učitelů. Program bude pokračovat i zítra, hlavním bodem bude takzvaná hlavní pouť, tu bude od 10 hodin a 15 minut sloužit biskup Antonín Basler. Tereza Chrastinová, Radiožurnál.
17: Sport. Oštěpaři Jakuba Vadlejcha čeká páté finále na mistrovství Evropy v řadě. Na předešlých dvou byl druhý a první. V Birminghamu by se rád přiblížil svému letošnímu maximu z Tokia, kde hodil 85 metrů a 24 centimetrů.
18: První cíl pro mě určitě bude hodit v prvních třech hodech výkon, kterým budu mít jistotu osmičky. A ideálně trefit nějaký krásný hod, kdyby se mi povedlo něco podobného jako letos v Japonsku, tak si myslím, že by to bylo fantastický, ale nechci mít velký oči.
17: V 21 hodin a 10 minut odstartuje finále běhu na 400 metrů žen i s Češkou Lourdes Glory Manuel. Radiožurnál Sport nabídne závody v přímém přenosu. Plavec Miroslav Knedla den po triumfu na mistrovství Evropy neuspěl. V Paříži včera ovládl znakařskou 50, dnes ale na dvojnásobné distanci nepostoupil ani z rozplaveb. Naopak se dařilo Janu Čejkovi, který v polohovém závodě na 200 metrů prošel do semifinále, navíc v novém českém rekordu minuta 59 sekund celých 73 sekund. A fotbalisté Sparty v Šancelize přivítají v 17 hodin Teplice. Ve stejném čase Pardubice narazí na Mladou Boleslav a Slovácko čeká Olomouc. Ve 20 hodin pak odstartuje zápas Viktoria Plzeň Zlín.
1: Zelená vlna. známe lepší cestu.
7: A D1 uzavřená za Ostravou i za Sázavou. D1 za Ostravou směr Brno je neprůjezdná před Klimkovicemi. Těsně před exitem 349 těžká nehoda s následným požárem. Na místě zasahuje i vrtulník letecké záchranné služby. Tvoří se kolona v Ostravě, tak na dálnici vůbec nesjíždějte. Pokračujte po Rudné a tou sjeďte na starou Bíloveckou silnici 647. U Klimkovic na exitu 349 se na dálnici vrátíte zpět. A D1 z Brna do Prahy aktuálně uzavřená i v Posázaví. Na 33. kilometru zasahují hasiči u požáru kamionu. Poslední volný sjezd je na 41. kilometru u Divišova. D10 z Prahy do Turnova a velmi dlouhé zdržení od Tuřic z 21. kilometru. K hromadné nehodě na 25. se stále jede hodně přes půl hodiny. Průjezdný zůstává odstavný pruh. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Čekáme jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů. Tolik hlavní zprávy. Teď publicistika a Tomáš Pavlíček.
19: Daří se tentokrát španělským a marockým úřadům bránit exodu migrantů do Ceuty. Proč stoupá počet dětí odebíraných z rodin českými úřady? A jak vypadá Afghánistán po 5 letech vlády Talibánu očima lékařů bez hranic? Španělská města na severu Afriky, Ceuta a Melilla jsou v pohotovosti. Potom, co se na sociálních sítích objevily výzvy k další migrační vlně, španělská vláda posílila počet členů bezpečnostních složek asi o 500. Větší nasazení vojáků a policie je také na marocké straně hranice. Na kritických místech jsou nově bariéry z ostnatého drátu. Do Španělska voláme naší spolupracovnici Lubici Zlochové. Dobrý den. Tak, slyšíme se dobře, Lubico?
20: Příjemný dobrý den, prajem.
19: A, výborně, děkuji. Tak jaká je teď situace v Ceutě a Melille?
20: Tak v týchto chvíľach môžeme povedať, že situácia v Ceute je pokojná, ak teda neberieme do úvahy to obrovské množstvo policajných aut, furgónov civilnej gardy pri pozemnej hranici a takisto aj na mori, lode, člny, kontrola je letecká aj zo vzduchu, to hovorím o španielskej strane, ale Maroko tento raz ešte viac zabezpečuje situáciu na svojich hraniciach, takže doposiaľ cez more dostať sa do Ceuty nebol žiaden pokus, avšak niekoľko stoviek ľudí, údajne Afričanov zo subsaharskej oblasti, nie Maročanov, sa pokúsilo prejsť cez hranicu v juhozápadnej časti, z juhozápadnej časti Ceuty v tých lesnatých oblastiach. Marocké hliadky ich však zatlačili nazad a aktuálne ich tam teraz strážia.
19: A může ještě nějaký zásadnější nápor migrantů přijít, a nebo je to spíš i vzhledem k těm manévrům, které se tam odehrávají, spíš nepravděpodobné?
20: No, vyzerá to tak, že je to skôr nepravdepodobné alebo málo pravdepodobné. Vyzerá to tak, že si najmä tí mladí Maročania, ktorí sa organizovali na dnešný deň k prechodu do Ceuty na sieťach, uvedomili, že tá hranica je naozaj absolútne strážená a že dnes sa im to zrejme nepodarí. Každopádne, hliadky tam stále sú a do odvolania budú, pretože čo hrozí je to, že tie tisíce mladých ľudí, čo sa organizovali, tak niekde sa aj zrejme zoskupili a čakali teda na to na ten hromadný prechod hranice. Takže logicky sa natíska otázka, že či zatiaľ len vyčkávajú a čakajú teda na to, že to stráženie hranice v Ceute poľaví.
19: No, podařilo se zjistit víc o tom, kdo vlastně vyzývá Maročany k akcím, jako byla ta se 30. července, kdy, jak vím, do Ceuty vtrhlo na 80 tisíc lidí a zasáhly španělské orgány nějak proti té síti, která tyhle akce organizuje?
20: No, z toho, čo preniklo von, tak tieto organizačné skupiny sú zrejme viaceré, ktoré takto vyzývali a organizovali hlavne teda mladých Maročanov, aj deti 7, 8, 10 ročné. Ono je to vo fáze vyšetrovania a venuje sa tomu oficiálne najmä marocká strana. Španielske informačné služby doposiaľ hovoria najmä o dezinformačnej kampani na sociálnych sieťach, ale nie o niekom konkrétnom, kto by ten masívny prechod pred tými 14 dňami cez hranice organizoval. Pripúšťa španielska strana aj fenomén spontánnosti, keď tí mladí ľudia podľahli lákavým videám na sieťach o tom, že aké je ľahké tie hranice prekonať. Nože toto spoločne aj s biedou, s tou situáciou tisícov mladých Maročanov, ktorí doma v krajine nemajú perspektívu, tak to je potom niečo, čo takéto pokusy vyvoláva. Ostatne nie je to prvýkrát, je veľmi dobre známe, že z Maroka sa do Španielska cez dve autonómne územia, cez Ceutu a Meliliu snažia prekračovať hranice utečenci už celé 10 ročia.
19: No z tých asi 80 tisíc lidí, kteří se dostali do Ceuty v červenci, se jich na 70 tisíc vrátilo v následujících dnech samo zpět. Jak úřady postupují v případě těch zbývajících tisíců lidí, jak postupuje ten byrokratický návratový proces?
20: No tak v Ceute je teraz aktuálne najmenej 5 tisíc dospelých a 2 tisíc detí a maloletých. Tí majú teraz prioritu, chráni ich migračný zákon a v tomto prípade pristupujú alebo teda postupujú tie úrady od dieťaťa k dieťaťu. Robí sa už viac dní, prebieha ich registrácia, robia sa všetky tie administratívne úkony, tak ako to aj ukladá zákon. Niektoré deti už aj putujú do centier na území pevninského Španielska, pretože centra na Ceute sú už dlhodobo preplnené. No a v prípade tých dospelých, ktorí sú väčšinou z krajín subsaharskej oblasti, ako Sudán, Čad, Ghana, Mali, Mauritánia, mnohé, mnohé ďalšie, tak tam sa predpokladá, že títo ľudia budú žiadať o azyl, pretože to sú krajiny, ktoré majú vojny, rôzne iné všelijaké konflikty, takže tam budú musieť úrady takisto posudzovať prípad od prípadu u tých ľudí, ktorí už na tomto území sú a v prípade, že nesplňajú podmienky, tak potom im hrozí deportácia. Ostatne to je takisto niečo, čo sa tu už robí celé roky v prípade tejto nelegálnej migrácie.
19: Tak to byla naše spolupracovnice ve Španielsku, Lubica Zlochová. Moc krát děkuji za informace. Naslyšenou.
20: Ďakujem a ja, pekný deň.
19: Je to rozhodnutí, které změní život celé rodiny. Přitom tahle v praxe v Česku narůstá. Úřady loni odebraly z rodin 3616 dětí, což je o 300 víc než o rok dříve. Děje se tak kvůli zanedbávání, týrání, zneužívání anebo překážkám v péči. Vyplývá to z ročních výkazů o ochraně dětí, které zveřejnilo Ministerstvo práce. Petra Vinčová je ředitelkou centra Locika, které poskytuje pomoc dětem ohroženým domácím násilím. Dobrý den.
2: Dobrý den, moc zdravím vás i posluchače.
19: Kdo a na základě čeho vlastně o odebrání dětí rozhoduje?
2: O tom může rozhodovat vždy soud a zpravidla rozhoduje na základě zpráv orgánů sociálně právní ochrany dětí, takzvaných OSPODu.
19: No, nejdůležitějším nebo nejčastějším důvodem zásahu úřadu bylo zanedbávání, zažívalo ho 2259 dětí. Co to konkrétně znamená?
2: Mezi zanedbávání patří vlastně nevhodné prostředí, v kterém dítě vyrůstá, to, že se o něj rodiče dostatečně dobře neumí postarat, neumí ho šatit, neumí ho dobře obstarat mu dobrou stravu, neumí ho dobře výchovně vést. Velmi často tam bohužel patří i to, že děti třeba nechodí do školy. Podle naší zkušenosti, tak člověk by tak logicky očekával, že například v dětských domovech je plno dětí, které zažívají týrání nebo zneužívání, ale těch dětí podle výkazu Ministerstva práce a sociálních věcí je pouze 243. Většina dětí, které nemohou žít ve svých rodinách, jsou právě děti, které jsou odebrané z důvodu zneužívání nebo z nějakých socioekonomických důvodů.
19: No právě, tak není to důvod, který dává hodně prostoru pro výklad a nestává se, že takhle úřady třeba odebírají děti jenom proto, že rodiče upadnou do chudoby a třeba se starají, ale nemůžou si třeba to je ten základní standard dovolit?
2: Já se obávám, že bohužel máte pravdu. Tato situace by neměla být možná i podle usnesení nejvyššího soudu, ale podle našich zkušeností z ní v praxi stále dochází. Vlastně to, že rodič neumí ekonomicky zajistit rodinu, může být důvodem k tomu, proč o svoje děti přijde. Jakkoliv to zní vlastně nesmyslně, letošním roce, v roce 2026 by k tomu už nemělo docházet, stále se to pořád děje.
19: No ale proč tedy tahle praxe narůstá, proč odebraných dětí přibývá? Je větší počet zanedbávaných, týraných nebo zneužívaných dětí?
2: Ne, my se domníváme, že ten pokles v těch statistikách byl pouze chvilkový. Tam to nastalo kolem roku 2020 v období covidu, kdy vlastně mezioborová spolupráce a ochrana dětí nefungovala dobře. To číslo aktuální je bohužel to číslo 3616 dětí. Je to reálné číslo, kolik dětí nemůže žít ve svých rodinách vzhledem k tomu, jak máme aktuálně nastavený systém sociálně právní ochrany dětí. Samozřejmě by bylo mnohem logičtější a efektivnější, kdyby existovala celá řada služeb, která by těmto rodinám uměla včas pomoci, tak aby děti s nimi mohly dále žít. Troufnu si říct, že i ekonomicky by se to České republice daleko více vyplatilo.
19: K tomu bych se rád ještě dostal, ale ještě jedna věc. Já jsem na druhou stranu zaznamenal případy, kdy OSPOD třeba nepřijal takovéto opatření odebrání z rodiny, i když se v té rodině vyskytovalo fyzické násilí i sebepoškozování dětí. Ano. Někdy i pokusy o sebevraždu, takže není někdy OSPOD naopak příliš benevolentní k takovému chování v rodinách?
2: Vlastně ten základní problém je, že nemáme stanovená žádná kritéria. Neexistuje vlastně nějaký vyhodnocovací manuál, postup, jak říci, které dítě ještě se svými rodiči může zůstávat a které ne. A tak dochází k takto absurdním situacím. Někdy je to dokonce tak, že část odborné veřejnosti tvrdí, že vlastně OSPOD nebo soudy jsou nuceny k tomu nechávat děti v rodinách déle, než je to pro ně vhodné. Část odborné veřejnosti zase tvrdí, že vlastně děti jsou příliš často odebírány a já se domnívám, že ta pravda je někde uprostřed, že ten hlavní problém je, že nám chybí odborné, skutečně specializované služby, které by těmto rodinám mohly pomáhat. Že řešení není ani větší podpora pěstounské péče, ani větší podpora ústavní výchovy, ale rozvoj těchto služeb. A bohužel zákon o sociálních službách v té stávající podobě vůbec rozvoj těchto služeb neumožňuje.
19: Mimochodem, ale není to tím, že třeba leckdy OSPODy nemají ty děti v ohrožení kam dát, a nebo zase musí zvážit, jestli to dítě umístit do přechodné pěstounské péče někde daleko od biologické rodiny a mnohdy třeba rozdělit sourozence?
2: To je právě k důsledek toho, že vlastně tu situaci řešíme až v té krizové situaci, kdy už skutečně je život dítěte ohrožený, pokud by v té rodině zůstávalo. Pokud by se ta situace v rodině řešila daleko dříve, tak těmto situacím vůbec nemusí docházet a neřešíme pak to strašlivé dilema, jestli dítěti ublížit tím, že ho odebereme z rodiny, nebo ublížit tím, že v rodině zůstane. Vlastně moderní způsoby sociálně právní ochrany dětí už s tím umí zacházet jiným způsobem. Opravdu existuje celá řada služeb, kdy například malé miminko může jít do pěstounské péče i se svojí maminkou.

0: cesta, ale jednotné guidelines a vyhodnocovací nějaké postupy, ty by strašně pomohly. My se ale domníváme, že by je bylo možné zřídit i za současného stavu, že k tomu není potřeba zřizovat speciální úřad.
1: Tak tolik Petra Vinčová, ředitelka Centra Locika, které poskytuje pomoc dětem ohroženým domácím násilím. Děkuji vám za vaše odpovědi. Hezký zbytek soboty.
0: Hezkou sobotu i vám. Naschledanou.
1: Afgánské vládnoucí hnutí Talibán si připomíná 5 let od svého návratu k moci. Někteří obyvatelé Kábulu tvrdí, že se po 10 letech konfliktů a nepokojů cítí bezpečněji, ale zdůrazňují, že by se nyní jejich představitelé měli zaměřit na vytváření pracovních míst a rozšiřování přístupu do škol v zemi, kde je dívkám starším 12 let zakázáno se vzdělávat. Světový potravinový program OSN mezitím uvedl, že dětská podvýživa dosáhla kritické úrovně ve třetině afgánských provincií a očekává se, že se zhorší, protože nedostatek financování si vynutí škrty v distribuci potravy na další podpoře. Naším hostem je Tomáš Bendl, ředitel České kanceláře Lékařů bez hranic, který v Afghánistánu působil. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pokud to vy a vaši kolegové můžete srovnávat, tak jaký je rozdíl mezi tím, jak země vypadala před 5 lety a teď?
2: Vlastně ten rozdíl není moc velký, protože všechny ty problémy, které tam byly poté, co Taliban převzal kontrolu nad Afghánistánem, tak tam jsou dnes pořád. Vy jste například zmiňoval tu podvýživu. Podvýživa je endemická v Afghánistánu, ale mimochodem jeden z důvodů, proč teďka dokážeme evidovat, že je tam větší pocit těch pacientů, je, protože se mohou dostat do těch klinik, do těch nemocnic a do všech těch zdravotnických zařízení. Když byla mezi lety 2001 až 2021 válka, tak ty cesty byly velmi nebezpečné, lidé se nechtěli vydávat na tu cestu, takže stejně trpěli podvýživou, akorát trpěli podvýživou doma a nemohli tím pádem být započteni do těch zdravotnických dat a nevěděli jsme tím pádem, jak špatná ta situace je. Ono to úplně nutně neznamená, že teď je tam víc podvýživených dětí, víc podvýživených lidí, jenom to znamená, že o nich víme.
1: Takže přece jenom určité zlepšení je, že se k té zdravotní péči nějak můžou dopravit, protože třeba Tomáš Kocián ze společnosti Člověk v tísni svého času popisoval, že se tam překvapivě investovalo do velkých infrastrukturních celků, opravovali se silnice, budovali přehrady a tak dále.
2: Ano, já bych tomu možná jenom doplnil, tady to je pravda hlavně o velkých městech a o těch městských oblastech, ale samozřejmě pokud žijete ve vesnicích nebo v těch velmi odlehlých horských oblastech, tak ten přístup ke zdravotní péči je ohromný problém, protože ta cesta prostě může trvat třeba i 2 dny do té nemocnice a zároveň, jak to správně zmiňoval i na začátku, ta ekonomická krize je opravdu ohromná, nezaměstnanost je dnes v Afghánistánu něco kolem 60%. Takže spousta lidí tu cestu do té nemocnice odkládá, protože si ji zkrátka nemůže dovolit a vlastně se na tu cestu vydává až v momentě, kdy už není zbytí a to znamená, že se tam často dostanou, když už jim nejde pomoct. Takže to zdravotnictví ano, se jako trochu zlepšilo za těch posledních 5 let v té městské části Afghánistánu, kde ty nemocnice jsou, ale pokud jste na vesnici, ta situace je fakt extrémně náročná.
1: No vy jste se, pokud vím, účastnil vyjednávání s novou garniturou v letech 2022 a 2023. Nakolik vlastně platí to, co tehdy říkali a co dělají teď a jak se vlastně s těmi místními úřady vyjednává?
2: To je jako trochu složitá otázka, protože my máme někdy tendenci, když se řekne Taliban, tak si představit takové homogenní hnutí, kde všichni uvažují stejně, ale Taliban je fakt jako ohromná politická síla a jestli si to můžu dovolit takhle říct, tak tam má své konzervativní a liberální křídla. A měl jsem možnost mluvit s lidmi z Talibanu, kteří jsou absolutně přesvědčeni, že tam vlastně v Afghánistánu žádná humanitární krize není, že je to jenom výmysl západních humanitárních organizací a tak podobně, ale stejně tak jsem měl možnost mluvit s lidmi, kteří to absolutně chápou a kteří chtějí umožnit těm organizacím, abychom tam pracovali a vytvořit nám prostor, kde tu zdravotní péči můžeme poskytovat skutečně všem bez rozdílu, včetně ženám. Takže opravdu hodně záleží, s jakým jednotlivcem se bavíte. Není to tak, že všichni v Talibanu by uvažovali stejně.
1: No a platí to, když se na něčem domluvíte, že to tady se stane, nebo potom v průběhu třeba se situace změní? Protože víme, že třeba Taliban svého času ze začátku říkal, že bude respektovat lidská práva, včetně práv žen, že zavede všeobecnou amnestii pro úředníky, vojáky, svobody, médií a tak dále. A z toho zdá se toho moc nezbylo.
2: Ano, já bych naprosto souhlasil s tím, že je velký rozdíl mezi tím, co říkají veřejně a potom, jak se reálně chovají. Nicméně, pokud se budeme bavit vyloženě konkrétně o té zdravotní humanitární pomoci, tak všechno, na čem my jsme se s nimi jako organizace domluvili, tak doposud platíme. Tam vlastně máme v Afghánistánu teď 7.

0: projektů, což znamená 7 nemocnic nebo klinik, a zaměstnáváme zhruba 3000 Afgánců. Víc než 52% z nich jsou ženy Afgánky. My jsme trvali na tom, abychom stále mohli zaměstnávat ženy Afgánky, aby mohli poskytovat péči všem, jak ženám, tak mužům, tak dětem, komukoliv je to potřeba. A tady s tím Taliban souhlasil a tady to bylo dojednané vlastně v tom roce 2022 a pořád to platí. Jestli to bude platit zítra, nebo za měsíc, nebo za rok, to samozřejmě nevíme, ale teď to tak je.
1: A jenom na závěr poprosím o stručnou odpověď, jaké je nejčastější zdravotní výzvy váš personál v těch 7 projektech, které jste zmínil, na místě řeší?
0: Ano, my se věnujeme především sekundární zdravotní péči, takže například léčbě rezistentní formy tuberkulózy, po chirurgii nebo pediatrii nebo porodnictví, protože hodně žen má předčasné porody v Afghánistánu, protože právě tímto podvýživou, takže to je téma, které tvoří asi největší část toho našeho operačního portfolia teď.
1: Já vám děkuji za rozhovor, tolik Tomáš Bendl, ředitel České kanceláře lékařů bez hranic, který působil také v Afghánistánu. Díky a naslyšenou.
0: Já děkuji, hezký den.
1: No a necelá půl hodina polední publicistiky je u konce. Jsme rádi, že jste nám věnovali čas a pozornost. Za přípravný výbor, abych tak řekl, se loučí Tomáš Pavlíček. Ale samozřejmě vás chceme pozvat i na zítřek, protože další publicistika začíná v neděli hned po zprávách. Mějte se hezky.
2: Radiožurnál je s vámi v půl jedné odpoledne. A taky Jana Gulda se zprávami.
3: Na Šumavě dnes ráno mrzlo, na Rokycké slati na Klatovsku byly minus 2 stupně Celsia, na dalších místech v Česku pak teploty klesly téměř na nulu. Přes den, teď odpoledne, ale čekáme opět tropické teploty, dostanou se až na 630 stupňů. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. V neděli bude ještě tepleji, postupně se ale obloha zatáhne a začne pršet. Ukrajinská armáda podle prezidenta Volodymyra Zelenského zasáhla ruské ropné zařízení ve městě Ust-Luga v Leningradské oblasti. Ukrajinský prezident to bez upřesnění napsal na síť Telegram. Uvedl jen, že podnik je po ukrajinském úderu poškozený. Podle agentury Reuters byl včera cílem ukrajinského útoku závod na zpracování plynového kondenzátu v Ust-Luze. Turnovské muzeum usiluje o zařazení místního kamenářství na seznam UNESCO. Teď dokončuje podklady pro nominaci podomáckého broušení drahých kamenů na seznam nehmotného kulturního dědictví. Muzeum chce přihlášku odevzdat na konci roku. Ruční broušení drahých kamenů na Turnovsku už je od roku 2024 na národním seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury. A v Králíkách pokračuje vojensko-historická akce Cihelna. Nabízí několik bojových ukázek, například bitvu o Československo, napadení zásobovacího konvoje, potlačení vzpoury na vězeňském dvoře nebo útok na policejní eskortu. Po celý den si návštěvníci můžou prohlédnout techniku a vybavení historických i současných vojsk, složek integrovaného záchranného systému i vězeňské služby. Sport. Atlet Albert Kukla byl díky 12. místu na mistrovství Evropy v Birminghamu nejlepším z českého kvarteta při premiéře chodeckého půlmaratonu na vrcholné akci. S velkým náskokem triumfovali Španělé McGrath a Perezová. Na dvojnásobné trati se taky závodilo poprvé. Nejlepším českým chodcem byl 20. Jaromír Morávek. Zvítězili Italové Stano a Fioriniová.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Dálnice D1 kousek za Ostravou směrem do Brna stále neprůjezdná. Těsně před sjezdem na Klimkovice na kilometru 349,5 těžká nehoda. Dvě auta následně začala hořet, jedno z nich převrácené na střechu. Několik jednotek hasičů stále zasahuje. V Ostravě jeďte po Rudné směr Poruba. Odbočte na starou Bíloveckou silnici 647. Tou se pak na D1 exitem 349 u Klimkovic dostanete zpět. D1 na trase z Brna do Prahy v Posázaví uzavřená i na 33. kilometru. Tam je to kvůli požáru kamionu. Ten už je sice uhašený, na místě ale stále zůstávají hasiči a nedá se projet. Odklon dopravy platí na exitu 41 Divišov. A D1 do Třetice, teď směr z Prahy do Brna. Kolonu čekejte před sjezdem na Měřín z kilometru 133,5. Okolo 20 minut se posouvá k nehodě na stém 37. Blokovaný tam zůstává levý pruh. D10 z Prahy do Turnova, ucpaná od Tuřic z 21. kilometru. K nehodě na 25. se jede přibližně půl hodiny. A4 z Prahy do Příbramy, kolona z konce z Braslavy od Baní k omezení u Jíloviště. Je to na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
4: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Čekáme jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 25. Tolik zprávy. Ve víkendovém radiožurnálu je s vámi Zuzana Burešová.
6: A mám pro vás zprávu, která se také týká počasí. V rybníku na východě Francie, který vyschl kvůli vlně veder, se na povrch dostal a poté pod vlivem tepla aktivoval fosforový granát ze druhé světové války. Linul se z něj bílý a dráždivý kouř, uvedli četníci. Pyrotechnici ho pak zneškodnili v blízkém lomu. Úřady zaznamenaly 3 podobné nálezy munice, a to právě ve vyschlých vodních plochách nebo v těch, jejichž hladina výrazně poklesla.
4: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
4: I opravdu.

0: Dešťová voda v sudech už zahrádkářům došla a na řadě míst platí kvůli suchu zákaz zalévání z vodovodního řadu. Musí tak hledat jiné způsoby, jak zachránit úrodu a vůbec celou zahradu. V Sedle u Číměře podobnou situaci zažívají už několikátou sezónu. Tamní zahrádkáři se tak postupně stali odborníky na péči o zahradu v suchých dobách.
1: S tou vodou tady bojujeme, musím říct, že oběti přicházejí. První jde tráva a kytky, trvalky. Říká se, že když se tolik nerozmazlí, tak oni vydrží.
2: V Sedle u Číměře bydlí a o zahrádku se stará pan
1: Jan Kandl. Tím rostlinám, který ještě tady dávají jako rajčata, mrkev a tak, tak ty určitě tu vodu dostanou, to zařídím.
2: A když vyhlásí nezalévejte vodou z vodovodního řadu, jak se s tím zahradníci jako vy poradí?
1: Se s tím poradím úplně snadno, prostě zalévám vodou dešťovou splaškovou, kterou vlastně sbírám do tady rezervoáru.
2: To znamená ale, že musí pršet.
1: Ano, přesně tak, ale ten rezervoár má 12 kubíků a úplně v pohodě se mi to přes zimu naplní, ale musím říct, že když jsou normální roky, tak se mi to i průběžně doplňuje. Například minulý rok jsem neshledal, že by jsem se dostal třeba pod půlku. Letos jsem padnul až ke dnu.
2: A to jste budovali s tím, že to bude na dešťovou vodu?
1: To byl dřív septik, ale teď vlastně tady máme novou kanalizaci, takže septiky se rušily.
2: Způsoby, jak pečovat o svou zahrádku, když je vyhlášen zákaz zalévání, hledá také další obyvatelka Sedla, Renata Kněžínková.
3: Naše cesta je vodou co nejvíc šetřit. Máme nádrž na dešťovou vodu, ale i ta vlastně se blížila k nějakému svýmu minimu, takže jsme začali zachytávat vodu v kuchyni z takového toho běžného oplachování, ovoce, zeleniny, jednoduchý vypláchnutí hrnečku. To pak nosíme k záhonku. A hodně se nám osvědčilo vlastně nechávat vzrostlou trávu, protože ta vysoká tráva je každý ráno vlastně vlhká, tak aspoň ta zůstává zelená a nějakým způsobem nám to tady osvěžuje a pítají tady motýly a je tu krásně.
2: Je to hlavně jedno z mála míst, kde ta tráva je opravdu zelená. Tam, kde je posečeno, je úplně vypráhlá. U vás je trávníček zelený, i když trochu vyšší.
3: Někdo to považuje za neupravenou zahradu, ale nám se to tak líbí.
2: Kromě zalévání z vodovodního řadu je zakázaný odběr také pro napouštění bazénu a další plýtvání vodou. Z Jindřichohradecka, Eva Marvanová, Radiožurnál.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A D1 stále neprůjezdná hned na dvou místech. Za Ostravou směr Brno, těsně před sjezdem na Klimkovice na kilometru 349,5. Stále několik jednotek hasičů likvidovalo požár dvou osobních aut. Provoz zůstává zastavený. V Ostravě se jede Porudné směr Poruba. Pozor, je to v omezení. Doprava tam houstne. Sjíždí se následně na silnici 647 a tou se na dálnici bez problémů dá dostat exitem 349 Klimkovice. D1 z Brna do Prahy uzavřená i za sjezdem na Sázavu na 33. kilometru, tam hořel kamion. Na místě stále zůstávají hasiči a tvoří se hodně dlouhá kolona. Osobním autem tak sjíždějte u Divišova na 41. kilometru a pokračujte po silnici 113 na Třemošnici, Ostředek a Chocerady. Na dálnici se napojíte zpět na exitu 29. 113 se ale značně plní, počítejte s tím, hlavně na příjezdu do Divišova, poté v okolí Ostředku, následně i mezi Vestcem a Chocerady. Další zelená vlna nejpozději za 20 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Vrchol atletického mistrovství Evropy z českého pohledu teprve přijde, večer. O medaili zabojuje čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel a oštěpař Jakub Vadlejch. V Birminghamu aktuálně pokračuje sedmiboj s Adélou Tkáčovou, které je teprve 21 let a na šampionát se dostala na poslední chvíli, protože se řada soupeřek odhlásila kvůli zranění. Jak toho využila, na to už se ptám přímo do Birminghamu reportéra Adama Procházku. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Po 5 disciplínách ze 7 je zatím Adéla Tkáčová, česká reprezentantka, na 18. místě, zatím bez nějakého osobního rekordu v těch disciplínách. Říkala, že jejím cílem právě bude překonávat své osobní rekordy, takže z tohoto hlediska se jí zatím úplně nedaří, ale drží si svůj standard. V dálce tedy v zatím poslední disciplíně skočila rovných 6 metrů, takže zatím osobním rekordem zaostala o nějakých 6 cm. Nejvíc bodů nazbírala na 200. Tam skončila v součtu všech sedmi bojařek na 3. místě, doběhla do cíle v čase 23,39 sekundy, ale potom včerejším úvodním dni sedmi boje mluvila o tom, že sbírá velké první zkušenosti a také zážitky. Vlastně s úsměvem popisovala to, jaké to je nastupovat vedle britské legendy Katariny Johnsonové-Thompsonové, dvojnásobné mistryně světa, kterou vlastně Tkáčová, není to ani tak dávno, sledovala teprve v televizi.
0: A jdeme přímo na stadionu, kde se koná evropský šampionát, právě v Birminghamu. Jste podle mých informací běžel novinářský závod na 800 metrů. Takže jak se vám dařilo? Udělal jste si tam třeba i nějaký osobní rekord?
1: No, poměrně dařilo, ten svůj běh jsem vyhrál a v porovnání s českými novináři jsem tedy vlastně získal takovou pomyslnou zlatou medaili pro Radiožurnál a Radiožurnál Sport, ale ti úplně nejlepší novináři tady běhali časy okolo 2 minut, takže za nimi jsem zaostal, já jsem to běžel za 2 minuty a 25 sekund. Dělali jsme si s kolegou Jakubem Markem legraci, že jsem byl vlastně rychlejší než nejlepší letošní Evropanka Švýcarka Audrey Wehrová, která v tom semifinále běžela o zhruba 10 sekund pomalej. Sice to bylo kvůli tomu, že po nějakých 600 metrech upadla, ležela na zemi vinou soupeřky a potom do cíle doklusala, ale na to se historie neptá. Každopádně potom v tom finále zaběhla rekord šampionátu minuta 54 sekund, celých 81 setin sekundy, triumfovala, tam už bych si neškrtnul.
0: Takže tolik reportér Adam Procházka a jeho vzpomínka na novinářský běh. Dnes nás ale bude informovat o tom aktuálním, co se děje na evropském šampionátu v Birminghamu. Takže Adame, moc díky a zatím naslyšenou.
1: Budu se těšit, naslyšenou.

0: Máte v telefonu uložená všechna důležitá čísla?
1: Záchranná služba 155.
0: Policie 158.
1: Hasiči 150.
0: A zelená vlna 800 553 553.
1: Děkujeme, že nám pomáháte hledat lepší cestu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: 29 let, uškrcená.
2: Chce peníze, jinak bude pokračovat.
3: Nikdo nebyl schopen zastavit mě před 30 lety. A nikdo mě nezastaví ani teď.
2: Řadu let na tom dělal velký tým, bezvýsledně. Co když se ale někde stala chyba?
4: Všechno bude tip-top, žádný stres.
5: Druhá řada minisérie režiséra Jiřího Stracha, Docent. Zítra večer na ČT1 a v i vysílání.
6: Posloucháte Radiožurnál, je 13 hodin. Zprávy připravila Jana Gulda.
7: Ministerstvo práce navrhlo změny příspěvků na zaměstnávání postižených. Rezort financí je proti valorizaci. Prezident Jižní Koreje vyzval k jednání s KLDR s cílem dosáhnout mírové smlouvy. Fotbalisty Sparty čeká ligové utkání s Teplicemi. Dálnice D1 z Ostravy do Prahy je stále zavřená na dvou místech před Klimkovicemi a taky za Sázavou. A počasí bude většinou jasno a teploty až 36 stupňů.
8: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
7: Příspěvek na vznik pracovního místa pro zdravotně postižené by mohl od příštího roku klesnout z až 8násobku na nejvýš 1,5násobek průměrné mzdy. U vážněji handicapovaných z 12násobku na 2,5násobek. Roční podpora na provozní náklady by se ale mohla zvednout z nejvýš 48 000 korun až na 2násobek průměrné mzdy. Změnit by se mohl také integrační fond sociálních podniků v novele o zaměstnanosti a integračním podniku. To navrhuje Ministerstvo práce. Rezort financí je proti valorizaci i dalším změnám. Studenti Pražského českého vysokého učení technického absolvují praktickou část výuky na projektech ve Vyšebrodském klášteře. Jejich práce mají pomoct k obnově areálu, kde působí cisterciácký řád. Zástupci ČVUT i představitelé kláštera podepsali smlouvu o partnerství a spolupráci. Jedním z prvních projektů má být podle převora Justina Berky budova klášterního pivovaru.
9: Tady vidíte budovu s chátralou. To je pivovar, nejstarší v jižních Čechách. Takový malinký tam uděláme, spíš takový jenom, jak se říká, vzorovej. No a potom tam budou různý i přednáškový sály a tam jsou nádherný sklepy, tak to bude také součást i prohlídkové trasy.
7: Jihokorejský prezident Lee Jae-myung vyzval k jednáním, která by pomohla formálně ukončit válku mezi Severní a Jižní Koreou z 50. let. Sousední země jsou oficiálně stále ve válečném stavu, protože v roce 1953 uzavřeli pouze příměří a nikoli mírovou smlouvu. Lee Jae-myung prohlásil, že Jižní Korea podnikne preventivní a dlouhodobé kroky ke zmírnění napětí. Je podle něj taky připravená vytvořit několika úrovňové bezpečnostní mechanismy, které by zabránily eskalaci. V Trutnově pokračuje rockový festival Trutnov Open Air. V areálu na bojišti potrvá do nedělní noci. Zahrají na něm desítky kapel i solových muzikantů. Co by návštěvníci s ohledem na tropické teploty měli mít sebou, popisuje za organizátory Evana Vrátilová.
10: Dostatek opalovacího krému, pokrývky na hlavu, ten areál je členitý, je tam spousta stromů, takže stínu tam je dostatek, nějaké menší půllitrové láhve, plastové, budeme do areálu vpouštět, nebude to striktně omezeno. Do areálu se nesmí vnášet vlastní alkohol, skleněné láhve, nože a takové ty klasické věci.
11: Sport. Fotbalisté Sparty přivítají v Šancelize Teplice. Za Pražany už může nastoupit také křídelník Matěj Jurásek, který na Letné včera podepsal roční smlouvu na hostování s opcí na přestup. Duel Sparta Teplice začne v 17 hodin, stejně jako zápasy Pardubice Mladá Boleslav a Slovácko Olomouc. Ve 20 hodin pak Viktoria Plzeň přivítá Zlín. Všechna utkání odvysílá Radiožurnál Sport v přímém přenosu. Radiožurnál nabídne vstupy. Na atletickém mistrovství Evropy pokračuje program sedmi boje i s Češkou Adélou Tkáčovou. Přímo v Birminghamu je u toho reportér Adam Procházka.
12: Tkáčová si po páté disciplíně, tedy dálce, v celkovém pořadí mírně pohoršila, skočila rovných 6 metrů a průběžně je 18. Teď čeká na svůj úvodní pokus v oštěpařském sektoru a večer ji čeká ještě 800. Zhruba za 10 minut zabojuje o postup do finále v rozběhu na 1500 metrů Kristýna Sasínek-Méky. Z Birminghamu Adam Procházka, Radiožurnál.
8: Zelená vlna. známe lepší cestu.
13: A my stále sledujeme situaci na D1. Zůstává neprůjezdná kvůli požárům hned na dvou místech. V obou případech na trase z Polska do Prahy. Nejprve před Klimkovicemi na kilometru 349,5. Těžká nehoda. Plameny už sice dávno pod kontrolou, ale jedno z aut stále leží převrácené na střeše. Vrtulník odletěl se zraněnými. Kolona se tvoří už od sjezdu na Mariánské hory z kilometru 357. Doporučujeme pokračovat po Rudné, směr Poruba a sjíždět na Bíloveckou silnici 647. Tou se na dálnici vrátíte zpět u Klimkovic exitem 349. D1 z Brna do Prahy uzavřená stále i za sjezdem na Sázavu na 33. kilometru po požáru kamionu. Osobním autem sjíždějte u Divišova na 41. kilometru a pokračujte po silnici 113 na Třemošnici, Ostředek a Chocerady. Na dálnici se napojíte zpět na exitu 29. Na D1 z Prahy do Brna před sjezdem na Benešov teď čerstvá nehoda na 19. kilometru. V levém pruhu srážka dvou osobních aut do kolony se dojíždí za Popovicemi okolo 17. A silnice 4 z Prahy do Příbrami zůstává plná kvůli omezení u Jíloviště. Kolona už se krátí, začíná za Zbraslaví, ztratíte čtvrt hodiny. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
8: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Čekáme většinou jasno, nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů Celsia, na horách většinou kolem 25, na Šumavě kolem 28 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
6: Dobré odpoledne. Možná teď budeme mluvit i o vaší zkušenosti. Veřejná pláž, která je z velké části obsazená placenými lehátky z hotelu nebo plážových barů. A pro veřejnost jen úzký pruh písku někde na kraji. Co s tím? Jak to řešit? Řecké úřady do boje s nelegálním zabíráním pláží nasadily drony. A my si o tom povíme už za malou chvíli.
8: Víkendový radiožurnál a Zuzana Burešová.

0: Nad řeckými plážemi letos krouží desítky dronů, hlídají podniky, které pronajímají lehátka a slunečníky. Úřady kontrolují, jestli podnikatelé dodržují pravidla a umožňují volný přístup k moři. Letos po celé zemi pomocí dronů provedli na 1500 kontrol a padaly tresty i vysoké pokuty. Téma pro naši spolupracovnici v Aténách Soňu Dorňákovou Stamu. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne z Řecka.
0: Takže kontroly jasně ukázaly, že podnikatelé tedy zákony nedodržují.
1: Přesně tak. Ukázalo se, že desítky, ne-li stovky majitelů těch pobřežních barů nedodržují ta přísná pravidla, která platí, což znamená omezení prostoru, zabrání pouze 50% pláže, nebo například lehátka umístit od moře na 5 metrů. Ta pravidla jsou jasně daná. Pozemkové služby Ministerstva národního hospodářství a financí udělilo zatím 8 tisíc licencí. Zatím tedy drony zkontrolovaly na 450 těch takových podniků na plážích a budou ty kontroly pomocí dronu dál pokračovat.
0: A kde úřady zjistily největší přestupky a jaké pokuty majitelé slunečníků a lehátek dostali?
1: Ty největší přestupky zjistili na ostrovech, například ostrov Rodos, kde jeden podnikatel nepovoloval nebo mařil vlastně přístup všech lidí na pláž a neoprávněně zabíral veřejný pozemek. Tam padla pokuta 73 tisíc eur a úřady ten jeho podnik naprosto zavřeli, takže vlastně uvolnili část pláže. Velké pokuty padly také na Chalkidiky. Ve městě Kavala na pobřeží podnikatel vůbec neměl licenci, takže ten jeho podnik úřady naprosto zavřeli. Další pokuty padly například i na Kykládech anebo v regionu Attika.
0: Už se to naznačilo, ještě jednou se zeptám, jaká pravidla na organizovaných plážích v Řecku platí ohledně přístupu k moři?
1: Tak co se týče těch podniků, co mají lehátka, tak ty musí zabírat pouze 50% pláže a k moři nesmí ty lehátka dávat blíže než na 5 metrů. Nicméně řecká ústava zajišťuje volný přístup na pobřeží podle článku 967 a to výslovně, protože definuje mořské pobřeží a pláže jako veřejné statky a určené k obecnímu užívání a navíc legislativa z roku 2001 zakazuje neoprávněné oplocování nebo zamezování přístupu soukromými osobami, to znamená, že ani hotely nemohou zakazovat přístup na svoje pláže.
0: A už jenom na závěr, na kolik letos v Řecku takové lehátko na pláži vyjde?
1: Záleží na tom, kde, tak někde to může být 15 euro na těch turistických destinacích jako Mykonos nebo Santorini je první řada dokonce za 150 euro, takže lidé si stěžují a hodně z Řeků nebo i návštěvníků dává přednost tomu lehnout si na tu volnou pláž, ale ne na lehátka.
0: Řecké úřady do boje s nelegálním zabíráním pláží nasadily drony a my jsme si o tom na Radiožurnálu řekli s naší spolupracovnicí v Aténách Soňou Dorňákovou Stamu. Díky za to a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Na D1 z Ostravy do Prahy o něco lepší situace za Sázavou. Už se jede, ovšem za Ostravou provoz stále stojí. Před Klimkovicemi na kilometru 349,5 po vážné kolizi hořela dvě osobní auta. Jedno z nich se převrátilo na střechu. Na místě stále několik vozidel hasičů a kolona popojíždí už kousek za sjezdem na Mariánské hory z kilometru 357. Doporučujeme pokračovat po Rudné na Porubu a sjíždět na silnici 647. Tou se na dálnici vrátíte zpět u Klimkovic exitem 349. A jak již bylo řečeno, na D1 z Brna do Prahy za Sázavou už obnovili provoz na 33. kilometru. Kamion po požáru stojí v odstavném pruhu, stejně tak hasiči a vyšetřovatelé. Už se jede pravým i levým pruhem. Půlhodinová kolona z 38. kilometru se dává pomaličku do pohybu. Jedete-li dálnicí D1 v opačném směru, tedy z Prahy do Brna, připravte se na zdržení téměř od sjezdu na Popovice. Kolona z 16. kilometru se sune zhruba čtvrt hodiny k nehodě na 19. Tam v levém pruhu překáží dvě nabouraná osobní auta. A na čtyřce z Prahy do Příbramy se k omezení u Jíloviště popojíždí zhruba 10 minut od Cukráku. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Asi to známe všichni řidiči, blížíme se k úseku, kde se silnice zužuje nebo je rovnou svedená do jednoho pruhu a část šoférů se pro jistotu řadí do druhého pruhu už desítky metrů před omezením. Jak vlastně funguje správně zipový systém, jaká jsou pro něj pravidla, tak přesně to probere reportér Václav Drážek s Janem Strakou z policejního prezidia v dalším díle Letní autoškoly Radiožurnálu.
1: Letní autoškola Radiožurnálu.
2: Zipování je jeden z nejjednodušších způsobů, jak udržet plynulý provoz, ale zároveň patří k pravidlům, která řidiči nejčastěji porušují. Stačí uzavřený pruh, kolona nebo zúžení a hned je vidět, kdo ví, jak to má fungovat a kdo také ne. Dokážete odpovědět, jak správně by měl fungovat takzvaný zipový systém? Plukovník Jan Straka už nám vše vysvětlí.
3: Pakliže je jeden pruh, který zůstává průběžný a ten druhý je z nějakého důvodu omezen, vozidla se musí v tom místě dostat do jednoho jízdního pruhu, tak tam platí to, že se ta vozidla řadí jednotlivě za sebou střídavě, to znamená jeden z jednoho jízdního pruhu, druhý z druhého jízdního pruhu.
2: Platí tam nějaké pravidlo nebo předpis?
3: Ten řidič, který se řadí do toho průběžného pruhu, tak ten nesmí ohrozit toho, kdo v tom průběžném pruhu jede, ale zároveň ten, co jede v tom průběžném pruhu, by měl umožnit odbočení, respektive zařazení toho vozidla z toho druhého pruhu. Takže je to čistě o ohleduplnosti. Pravidla říkají, jak to má být, ale samozřejmě záleží na tom, jak se ty řidiči chovají na té komunikaci.
2: A může se řidič zařadit do průběžného pruhu třeba několik desítek nebo stovek metrů před zúžením?
3: Tak samozřejmě nic mu to nezakazuje, ale z pohledu plynulosti silničního provozu a můžeme teda říct, že vlastně i bezpečnosti je určitě lepší si to zařazení nechávat až na ten konec, kde skutečně je patrné, kdo je z levého, kdo je z pravého. Pokud se to začne míchat předtím, tak tam vznikají samozřejmě kolizní situace, protože v tu chvíli už ten řidič, který jede v tom průběžném pruhu, nemusí dávat ten prostor pro to zařazení a tak dále.
1: Letní autoškolu Radiožurnálu připravujeme ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 1:30. Zprávy připravila Jana Gulda.
1: Senátní výbor pro územní rozvoj a životní prostředí žádá vládu o zřízení mezirezortní pracovní skupiny, která by se zabývala předcházení velkých požárů v krajině, včetně chráněných území. Měli by v ní být zástupci ministerstev, hasičů i samospráv. Skupina by měla připravit návrhy různých opatření i legislativy a předložit je senátorům do konce roku. Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů vznik takové skupiny už dřív avizoval. V jihozápadní Francii se rozšířil lesní požár v departmánu Land. Hoří tam od čtvrtka. Úřady už včera evakuovaly přes 500 lidí a dnes přibylo dalších 100. Vedení hasičského sboru v Land doufá, že změna počasí přispěje k uklidnění situace. Meteorologové totiž očekávají pokles teplot a déšť. Polsko dnes slaví Den armády. Varšava u jeho příležitosti uspořádá každoroční vojenskou přehlídku, například s tanky Panther nebo raketomety HIMARS. Den ozbrojených sil slaví Poláci od konce 90. let minulého století. Připomínají si tak 106 let staré vítězství nad ruskou armádou v bitvě o polské hlavní město. A pražská zoologická zahrada očekává začátkem příštího roku narození dvou slůňat. Podle posledních kontrolních vyšetření ultrazvukem se vyvíjejí dobře, řekl to mluvčí zoo Praha Filip Mašek. Chovatelé v uplynulých dnech sledovali u březích slonice například játra nebo páteř vyvíjejících se mláďat. Zoologická zahrada dnes slaví Světový den slonů, při kterém se návštěvníci dozvědí i podrobnosti o březosti dvou slonic a zúčastnit se můžou i komentovaného koupání slonů. Sport. Běžkyně Kristýna Sasínek-Meky má za sebou na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu rozběh na 1500 metrů. Přímo v dějišti ho sledoval i reportér Adam Procházka.
2: Meky postoupila do finále z 6. místa, tedy posledního postupového. Rozhodlo o tom až fotofinish a 0,2 sekundy. Kristýna Sasínek-Meky je ve finále na mistrovství Evropy po druhé v kariéře. Z Birminghamu Adam Procházka, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: A D1 uzavřená u Klimkovic a zdržení v Posázaví. Dálnice D1 z Ostravy do Brna před Klimkovicemi zůstává na kilometru 349,5 po těžké nehodě stále neprůjezdná. Téměř půlhodinová kolona se vleče už od sjezdu na Mariánské hory z kilometru 357. Poté se pokračuje po Rudné až ke sjezdu na Bílovec. Silnicí 647 se pak na dálnici napojíte zpět u Klimkovic na exitu 349. Na D1 z Brna do Prahy za Sázavou na 33. kilometru už přesunuli veškeré následky po požáru kamionu do odstavného pruhu. Kolona se dává rychle do pohybu, už se jede opět jak pravým, tak levým pruhem. Jedete-li D1 v opačném směru, tedy z Prahy do Brna, čekejte delší zdržení od sjezdu na Popovice. Kolona z 16. kilometru se posouvá 15 až 20 minut k nehodě na 19. Tam stále v levém pruhu dvě havarovaná osobní auta. A pojďme do Prahy na jižní spojce z Bystřete před Barandovským mostem směr Smíchov. V levém pruhu tam překáží nepojízdné osobní auto. Kolona popojíždí od sjezdu na Pankrác. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme většinou jasno a nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů Celsia, na horách většinou kolem 25, jen na Šumavě kolem 28 stupňů. Tolik zprávy. Ve víkendovém Radiožurnálu je s vámi Zuzana Burešová.
0: I přesto, že jsou opravdu vysoké teploty, vidíme řadu běžců, proto lékaři upozorňují, že běh v horku může být pro netrénované sportovce nebezpečný. Nejvyšší teplota, při které by měli vyrážet do terénu, je 28 stupňů ve stínu. Při vyšších jim při běhu delším než půl hodiny hrozí kolaps z vedra. V extrémním případě může dojít i k těžkému poškození zdraví. Píšeme o tom na našem zpravodajském serveru i rozhlas.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

Po dvoutýdenním volnu se v pondělí do Strakovy akademie vrátí ministři koaliční vlády Andreje Babiše z hnutí ANO. V končícím létě je čekají tradiční jednání o rozpočtu na příští rok a také akce spojené s komunálními a senátními volbami, které se uskuteční v říjnu. V pondělí budou ministři vedle obvyklého programu probírat opatření související s hospodařením s vodou. Téma po suchém a neobvyklém teplém létě zvedl předseda vlády v tomto týdnu, kdy oznámil obnovení národní koalice v boji proti suchu. Potom, co v pondělí vláda záměr schválí, představí příslušní ministři svoje plány v zavádění jednotlivých opatření.

0: Zhruba 10 dobrovolníků spolu s hnutím Duha teď na pomezí Vysočiny a Jihomoravského kraje v lesích buduje takzvané přehrádky. Snaží se jimi narušit meliorační strouhy, které v minulosti sloužily k odvádění vody z lesa. Vzhledem k suchu v posledních letech je teď ale potřeba v krajině vodu zadržet. A právě přehrádky tomu můžou pomoct.
1: Nejprve si tady dobrovolníci nařezají kusy dřeva, pak se chopí lopat a krumpáčů a v jedné z prohlubní v lese začínají vykopávat strouhu.
2: Prostě určíme, kde bude ta rýha a někdo bude kopat, někdo bude odhazovat hlínu, někdo bude chystat, jako měřit ty kmeny, aby jsme je tam potom dali a prostě střídáme se.
1: Popisuje paní Eva s rýčem v ruce, že tvorba každé přehrádky je týmová práce a každý dělá něco. Pan Zbyněk se týdnu pro krajinu účastní podruhé. Bere to i jako dovolenou.
3: Poprvé jsem byl loni v Jeseníkách. Nebyla elektřina, nebyl tam mobilní signál. Vlastně koupali jsme se tam v potoce.
1: Hlavním cílem týdenního pobytu je ale pomoc místním lesům. Desítky let staré meliorační strouhy, které se v krajině nachází, jsou dnes totiž podle Jana Kalíka z hnutí Duha spíše na škodu.
4: Strouhy, které byly vybudované v 50. ve 40. letech, proto aby se ta půda odvodnila. Tehdejší lesníci si mysleli, že tím vlastně získají kvalitnější les. Ty klimatické podmínky se ale dramaticky zlepšily, takže vlastně lesy teďka potřebují něco úplně opačného, potřebují vláhu, jinak uschnou.
1: Díky jejich zahrazení v různých místech se voda místo odtékání z lesa rozlije plošně do krajiny. Práce je ale často na jednotlivcích.
4: Je to vnímané jako velký problém, jednak protože to jsou takové malé práce, které vlastně žádná firma nechce dělat, tím, jak malý ten zásah do toho kanálu často může být, a taky kvůli majetkoprávním vztahům.
1: Konkrétně tady u Velké Bíteše se hnutí Duha s vlastníkem lesa na výstavbě přehrádek domluvilo a celkem jich tady na pomezí Vysočiny a Jihomoravského kraje vzniká asi 20. Tereza Pešoutová, Radio Žlutá.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: D1 uzavřená u Klimkovic, kolona od Mariánských hor, ucpaná i Rudná. Na trase do Brna zůstává D1 těsně před sjezdem na Klimkovice stále neprůjezdná. Na kilometru 349,5 stále odklízejí následky po těžké nehodě. Kolona od Mariánských hor z kilometru 357 se sune bezmála půl hodiny až ke sjezdu do Rudné. I ta je hodně zaplněná, navíc se jede přes omezení. Sjíždí se na Bílovec na silnici 647. Tou se pak na dálnici napojuje opět u Klimkovic na exitu 349. Na D1 z Kroměříže do Brna nabíráte už jen kratší zdržení před omezením u Vyškova. Ještě celé dnešní odpoledne mezi kilometry 228 a 226 pracují v levém pruhu silničáři. Brzdí se aktuálně na 230. A na D1 přímo v Brně silnější provoz ve směru z Prahy do Vyškova. Nejvýrazněji se zpomaluje mezi sjezdy na Výstaviště a Bratislavu. A na D1 ještě zůstaneme, teď se ale přesuneme do opačného směru z Prahy do Brna. Přímo u sjezdu na Popovice na 15. kilometru začíná kolona a pokračuje okolo čtvrt hodiny na 19. Tam už následky nehody před několika okamžiky přesunuly mimo jízdní pruhy. Zdržení se tak bude rychle krátit. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Pro znakaře Miroslava Knedlu skončilo mistrovství Evropy v plavání. Den po titulu evropského šampiona na 50 nepostoupil český znakař na 100 z rozplaveb, když předvedl velmi nepovedený výkon. Naopak se dařilo Janu Čejkovi, který časem minuta 59,73 sekundy vylepšil národní rekord na 200 metrů polohově. Mluvit o tom budeme s naším reportérem přímo v Paříži Martinem Charvátem. Dobré odpoledne.
1: Hezký den.
0: Martine, proč to dnes Miroslavu Knedlovi na znakařské stovce nevyšlo?
1: Myslím si, že je to kombinace řady věcí, jednak menšího vyspání, potom jednoznačně špatné taktiky v závodě, což připustil, protože on chtěl jet první padesátku výrazně rychleji, potom v té druhé ještě přidat, ale začal pomalu a téměř v podstatě to vypadalo, jako kdyby spíše zpomaloval. Určitě tam bylo zjevné i velké vypětí po tom včerejším velkém úspěchu, kde se stal na 50 mistrem Evropy. No a kombinací toho bylo, jak si zmínila, velmi slabý výkon Knedla. Ho správně nazval jako otřesný, protože skončil 40., což bylo opravdu daleko za očekávání. Předpokládalo se, že by mohl být třeba i ve finále a třeba i v tom finále plavat velmi dobře, ale tam se tomu ani nepřiblížil.
0: No a když to porovnáme, jak cenný je naopak tedy český rekord Jana Čejky na 200 metrů polohově?
1: Je to výkon, ta zmíněná minuta 59,73 sekundy, která znamenala 12. Ten výkon znamenal 12. postupový čas do finále, celkově 14. místo v těch rozplavbách. Je to čas, který je velmi kvalitní, už v podstatě na světové úrovni, ale kdybychom to srovnali například s tím, co předvedl Čejka na znakařské dvoustovce, nebo kdybychom to srovnali s tím, co předvedl včera Knedla na znakařské padesátce, tak to není až tak skvostný výkon. Nicméně Čejkovi stačil na postup do semifinále a vzhledem k tomu, že Jan Čejka na všech velkých akcích postupuje takovými hezkými, chytrými schody, tak se dá očekávat, že dnes večer v semifinále by ten český rekord mohl ještě více posunout, ale přesto si myslím, že s postupem do finále to bude mít poměrně složité.
0: Budeme tě večer poslouchat přímé reportáži. Do mistrovství organizátoři vložili závody paraplavců. V budoucnu by evropský šampionát mohl spojit soutěže zdravých a handicapovaných. Dá se už teď po rozplavbách říct, že ten aktuální formát má úspěch?
1: Znělo to velmi dobře a vypadalo to velmi dobře na tom samotném šampionátu. Diváci tam zůstali po doplavání vlastně všech zdravých plavců. Paraplavci měli své rozplavby. Česko tam zastupovala Agáta Koupilová, která po bodovém přepočtu podle svého stupně postižení dostala přes 500 bodů, což stačilo na 10. místo. A když jsem mluvil s Agátou Koupilovou, tak říkala, že tahle idea spojení šampionátu je dobrá, že to je hezký nápad, jen například třeba nebyl celý areál bezbariérový, že měla na vozíku problém se dostat do autobusu na sportovišti a podobně. Zkrátka organizátoři měli dobrý nápad, ale má to takové ty prvotní bolesti a zkrátka to ještě nebylo ve všem dotažené. Uvidíme, jestli to nějakým způsobem také povzbudí to jednání spojení paraplaveckého mistrovství Evropy a současného mistrovství Evropy, protože zatím to jsou dvě rozdílné organizace.
0: Novinky z evropského šampionátu v plavání nám řekl sportovní reportér Martin Charvát toho času v Paříži. Tak díky a naslyšenou.
1: Hezký den.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Posloucháte Radiožurnál, je 14 hodin. Zprávy připravila Jana Gulda.
2: Česko odmítlo udělit dočasnou ochranu několika desítkám bojeschopných mužů z Ukrajiny. V Polsku posvětili nejvyšší náboženskou sochu v Evropě, 55-metrovou Panu Marii. Běžkyně Meky postoupila na mistrovství Evropy do finále 1500. Dálnice D1 zůstává u Klimkovic směrem do Brna po vážné nehodě uzavřená. A počasí bude většinou jasno a teploty až 630 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: České úřady už odmítly poskytnout dočasnou ochranu prvním bojeschopným mužům z Ukrajiny. Podle ministerstva vnitra jich byly řádově desítky. V Česku už 10 dní platí nová pravidla pro udělování dočasné ochrany. Muži od 23 do 60 let musí prokázat, že splnili vojenskou povinnost. Pravidla platí v celé Evropské unii. Aktivní dočasnou ochranu mělo v Česku podle ministerstva vnitra ke konci června 391 tisíc lidí. Z toho víc než 34 tisíc lidí oni zažádalo od začátku letošního roku. Radnice Prahy 13 varuje občany před podvodnými mobilními zprávami. SMSky požadující platbu za dopravní přestupky vypadají jako oficiální komunikace úřadu. Zprávy také obsahují webové odkazy vyžadující zadání citlivých údajů z platební karty nebo bankovního účtu, popisuje mluvčí Prahy 13 Lucie Steinerová.
4: Důrazně varujeme občany, aby na tyto SMS zprávy nereagovali a nikam nezadávali své platební údaje. Úřad městské části Praha 13 informace o pokutách za dopravní přestupky nikdy nezasílá formou SMS, natož s výzvami k okamžité platbě.
2: Nejvyšší náboženská socha v Evropě je ode dneška v Polsku. Obří socha Panny Marie vyrostla v obci Konotopě, měří 55 metrů a její stavba trvala 18 měsíců.
5: 55-metrová socha Panny Marie Matky milosrdenství je vyšší než sochy Ježíše ve Švěbodžinu, Jana Pavla II. V Częstochowie i Ježíše v brazilském Rio de Janeiro. Socha v polské Konotopi se skládá ze dvou částí, z 15-metrového podstavce ve tvaru koruny a z 40-metrové sochy Panny Marie. Součástí je vyhlídková plošina, konat by se tu měly i pravidelné mše a poutě. Projekt i realizaci zaplatili manželé Karkošikovi, kteří patří mezi nejbohatší Poláky. Sochu označují za dar Evropě i místní farnosti. Z Polska Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
2: Na území chráněné krajinné oblasti Slavkovský les pokračuje sledování lokalit, ve kterých se vyskytují památné stromy. Pracovníci je evidují průběžně a při mapování území stále objevují i nové a neznámé unikátní dřeviny. Občas na výjimečný strom upozorní taky veřejnost, říká za pracovníky chráněné oblasti Jana Rolková.
6: Když občas někdo jako nám třeba zavolá, napíše, že má někde za chalupou nebo byl na nějakém výletě a viděl tam krásný strom a jestli o něm víme, tak se tam jdeme podívat, zhodnotíme, jaká je jeho významnost, jestli je jako hezký esteticky, jestli má nějakou historickou hodnotu. A když všechno vyjde a domluvíme se i s vlastníkem toho pozemku, tak pak ho vyhlašujeme.
2: Na území Karlovarského kraje ochránci přírody v současné době evidují 42 památných stromů nebo skupin unikátních dřevin.
7: Sport. Běžkyně Kristýna Sasinek Mek je na mistrovství Evropy ve finále 1500 v Birminghamu díky drtivému finiši těsně proklouzla mezi šestici postupujících z rozběhu. Fotbalisté Sparty přivítají ve čtvrtém kole šance ligy Teplice. Pražané jsou po dvou porážkách v tabulce až desátí, zatímco čtvrtí Severočeši ještě neprohráli. Záložník Teplice a bývalý hráč Sparty Ladislav Krejčí k návratu na Letnou ve vysílání Radiožurnálu Sport řekl.
8: Těším se na stadion a měla by mi přijít i rodina se podívat na zápas, takže se na to moc těším.
9: Samozřejmě budeme chtít pro to udělat maximum, aby jsme ten výsledek udělali.
8: Věřím, že jsme ve správném rozpoložení a že Spartu potrápíme a třeba získáme nějaký body.
7: Utkání Sparty s Teplicemi začne v 17 hodin, stejně jako duely Pardubic s Malou Boleslaví a Slovácka s Olomoucí. V 8 večer má výkop Plzeň se Zlínem.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: D1 stále uzavřená u Klimkovic, kolona v Ostravě téměř od sjezdu na centrum. Na D1 z Ostravy do Brna před Klimkovicemi na kilometru 349,5 nadále zastavený provoz. Už více než 2 hodiny odklízejí následky po těžké nehodě 2 osobních vozidel. Obě navíc po střetu začala hořet. Jedno se převrátilo na střechu. Na místo k několika zraněným byl povolaný i vrtulník letecké záchranné služby. Kolona se protahuje, aktuálně se brzdí už v Ostravě téměř u sjezdu na centrum na kilometru 362. Následně se pokračuje Rudnou a silnicí 647 směr Bílovec. Na D1 se vrátíte u Klimkovic exitem 349. A Rudná na průtahu Ostravou se ucpává ve směru z Havířova do Opavy. Do kolony vyjíždíte těsně za nájezdem od IKEA. A na silnici 38 z Nymburka do Čáslavy teď čekejte potíže před Kolínem, přesněji u Nové Vsi. Zasahují tam u nehody, projíždí se kyvadlo a z obou stran se popojíždí okolo 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme většinou jasno a nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů Celsia, na horách většinou kolem 25, jen na Šumavě kolem 28 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
1: A začnu otázkou, jak se český baritonista Jiří Raniš dostal do milánské La Scaly? Prostě tam napsal, protože si všiml, že jim chybí myslivec v Rusalce. I to zaznělo v rozhovorech s hosty radiožurnálu v uplynulém týdnu. A my vám v následující hodině právě tyhle nejzajímavější momenty připomeneme. Takže dobrý poslech, ať už sobotu trávíte kdekoliv.
11: Host radiožurnálu.

0: Je mu teprve 19 let, přesto už zaujal časopis Forbes, předsedkyně Evropské komise Ursulu von der Leyenovou i odborníky, kteří ocenili jeho výzkum čištění odpadních vod od antibiotik. Středoškolák roku 2025 Tomáš Čermák v hostu Radiožurnálu vysvětlil, proč jsou léky ve vodě jednou z největších ekologických i zdravotních hrozeb, nebo proč Česko neumí proměňovat vědu v úspěšné inovace, ptal se moderátor Jan Pokorný.
1: Přemýšlím nad jedním slovem, které by vás charakterizovalo, zřejmě podle toho, co jsem o vás četl, je to inovátor?
2: To je taková dobrá definice.
1: A jinak jste co? Vy teď studujete v Londýně?
2: Já momentálně studuju v Londýně a já si myslím, že ono, jako to zní hrozně abstraktně to slovo inovátor, ale já jsem si ho tak jako přijal za své, protože když to jednou někdy někdo použil, tak mě to strašně líbilo, protože to vlastně spojuje jako ten svět technologií, vědy, biznesu, to, co mě vždycky bavilo, prostě přinášet ty inovace do praxe.
1: Jaké to je vidět se na stránkách českého vydání Forbesu?
2: Je to surreální určitě pocit a jako překvapivý, ale vlastně na druhou stranu já si nejsem jistý, jestli vlastně to, co dělám, je úplně o těch stránkách toho Forbesu, že to je nějaký, je to možná nějaký jako zarostoučení za nějaký impact, ale myslím si, že ten reálný vliv je někde jinde.
1: Vy jste se tam objevil díky anketě 30 po 30, kde jsou lidé z různých oborů, z různých profesí. Vy jste tam byli jako mladý vědec. Co si dneska má člověk představit pod souslovím mladý vědec? Má na růžích ustláno? Mění se to? A nebo na vás pořád ti klasičtí věci sklížejí tak trochu spatra? Mladý, my na tomhle děláme už leta, co ty nám tady budeš říkat?
2: Takhle, ono k slovnímu spojení mladý vědec by vám určitě spousta věců řekla, že to je oxymoron. Já vlastně na to sám nemám názor, jo, protože otázka je, v jakém věku se člověk a vlastně s jakou kvalifikací nebo s jakou pozicí se člověk stává vědcem, protože já jsem si přispojil spíš toho inovátora, ale mladý vědec v Česku, a ono svým způsobem nikde, ale v Česku obzvlášť rozhodně nemá na růžích ustláno, ta akademická sféra je do velké míry, pokud se budeme bavit o té akademické, tak je do velké míry stále hodně konzervativní. Já jsem si to sám zažil, na druhou stranu proměňuje se. Jo, začíná, jako do veřejného prostoru se začíná dostávat spousta mladých lidí, kteří se vědě věnují, to znamená, ta situace se jako taková začíná měnit. My v Česku ale zároveň to naráží na takový širší problém, a to, že my v Česku máme dlouhodobě prostě problém s inovacema. Máme problém s přinášení inovací z akademické sféry do soukromí, máme problém se startupy a na to samozřejmě pak naráží každý věk, ale přece jenom týká se to hodně těch mladých.
1: Můžu se zeptat, kolik je vám let?
2: 19.
1: Tak v 19 letech to zdá se máte v hlavě srovnané, ale já vím, že ta cesta nebyla úplně jednoduchá, že vy jste si musel projít docela složitým vývojem. Nevím, jestli o tom chcete mluvit, ale vy jste třeba dostal i cenu za to, jak vlastně přistupujete k autismu.
2: Je to tak? Mluvit o tom můžeme, já jsem se tím nikdy netajil. Je pravda, že dneska já už jsem o tohle tématu víc jako oddělen, proto když se mě někdo ptá, tak co byste, protože já jsem vždycky mluvil otevřeně o autismu. Myslím, že to je důležitý, myslím si, že ve světě, ale hlavně v Česku máme prostě málo lidí, kteří o tomhle tématu otevřeně mluví. Často jsou to experti, speciální pedagogové, ale nemáte lidi, kteří prostě ona otevřeně řeknou, podívejte se, já mám autismus. A to jsem se snažil změnit, ale jak říkám, dneska už jsem od toho tématu samozřejmě víc oddělený, protože už to můj život tolik neovlivňuje, takže se zdržuju jakýkoliv knížecích rad, když se mě někdo ptá, co byste poradil.
1: Řekněte mi, jenom bolelo to? Abyste se dostal do stavu, kdy od toho dokážete poodstoupit a už jakoby se vám uvolnila trochu mysl, protože nemusíte řešit to, že se nedokážete někomu dlouhodobě dívat do očí a podobně.
2: Ta cesta byla těžká. Nedokážu vlastně říct, jestli to bolelo, protože ta cesta trvala tak dlouho. To znamená, že bylo to neuvěřitelně náročný. Jako posunout se od toho, že teďka tady ve studiu sedíme a koukáme se navzájem do očí. A tak jako od těch mých jako 10, 11 byla jako strašně náročná. To znamená, že bolelo to a bylo to bez pochyby mnohem náročnější, než kdybych startoval z nějakého neurotypického, z nějakého normálního módu.
1: Jasně, zjistil jste třeba, že děti dokážou být zlé?
2: Já si myslím, že to zjistí spousta z nás, a to nemusíte být autistou, abyste zjistil, že děti dokáže být zlé, ale oni obecně lidé dokáží být zlí u těch dětí, oni jsou v tom jenom takový upřímnější.
1: Měl jste pocit, že vám okolí nerozumí?
2: Stoprocentně. Já si myslím, že takovou nejjednodušší definicí autismu pro všechny, co nás poslouchají, je, že prostě vy nerozumíte světu a svět nerozumí vám. To je startovní linie.
1: Mm-hmm. Dnes už tomu světu trochu rozumíte?
2: Já bych řekl, že mě to naopak pomohlo mu porozumět lépe, ale nechci to takhle říkat, ale určitý věci, pokud se naučíte od píky, když to tak řeknu, tak je možná jako mnohem lépe pochopíte, než kdybyste je chápali intuitivně.
1: A jestli dovolíte, tím bych téma autismu pro účely tohoto rozhovoru uzavřel.
2: Výborně.
1: Já jsem jenom to tam dal na začátek, protože jsem to chtěl mít rychle za sebou, protože pořád si připadám jako trochu slon v porcelánu, když mluvím s někým, kdo autismem prochází nebo procházel.
2: Můžeme to vytknout před závorku, každopádně myslím si, že právě by to jako nemělo být tématem, kde se nějak jako ta společnost cítí diskomfortně kolem toho, protože jako jak se podíváte, když se koukáte na mě, tak autismus je spektrum nejenom co se týče toho, jaký ti lidé jsou, ale i v čase se vyvíjí, takže to může dopadnout i takhle.
1: Tak a já tedy jenom řeknu, že loni v dubnu vás ocenil Národní ústav pro autismus cenou za přispění k lepšímu porozumění autismu. Tak vám, Tomáši, za tohle děkujeme a k tomu blahopřejeme.

0: Jaké tajemství křišťálové planety? Nový český animovaný film tento týden vstoupil do kin. V anglické verzi mohla zpropůjčili Jeremy Irons nebo Michael York. V češtině pak Eliška Balcerová. A právě ta byla hostem Radiožurnálu. Jaké je dabovat animovaný příběh pro malé i velké diváky? Čím je role matriachy zaujala? A proč je podle ní kouzlo dabingu pořád nenahraditelné? I to zajímalo moderátora Jana Pokorného.
1: Jako bych z toho vašeho vyprávění získal pocit, že vy si vybíráte filmy, které mají příběh jako takový, ale i příběh okolo.
2: Ano, mě to hrozně zaujalo to vyprávění, protože já říkám vždycky, aby mi režisér řekl, jako třeba vznik, nebo proč já, anebo jak, co ho vedlo k tomu natočit právě toto. No a mně se velmi zalíbilo, jak ta česká strana, ten Petr Horák, který do toho vstoupil v té Alkaj, tak to prý je nejlepší, my jsme prý nejlepší animátoři, Češi jsou nejlepší animátoři na světě. Což se mnohdy dokázalo, protože přivážejí ceny ze světa. I tady tento film už dostal cenu v Pule.
1: To jsme říkali, a pak ještě jednu.
2: A na Ostrově Brač, tam byl taky festival dětského filmu. A v té Pule to bylo vysíláno, nebo to promítali v amfiteátru, římském amfiteátru, kde to bylo přítomno 3000 diváků.
1: Kdybych chtěl být indiskrétní, tak řeknu, že dostal cenu na Ostrově Brač a na Ostrově Brač, a teď byste to dodala vy, jenom jestli chcete.
2: No, já jsem chtěla na tu premiéru tady zdejší jít se svými vnuky a bohužel jsem se musela omluvit, lístky vrátit, protože oni jsou právě v tuto chvíli na Ostrově Brač.
1: Jak to děláte,
2: Eliško? Takže kruh se uzavírá.
1: Vy jste se dívala těm animátorům pod ruce, jak to dělají ty postavy?
2: Nedívala samozřejmě, ale sleduju ten proces, protože já teď mám zkušenost čerstvou s paní Michailou Pavlátovou, kdy s ní natáčím animovaný film, ale pro dospělé, je to o takové starší paní, která se těžko vzdává své profese. Je to řidička tramvaje Božena. A já jsem zjistila, že oni nejdřív se musí ten scénář celý namluvit na mikrofon s určitým výrazem a myslím si, nebo asi to tak je, že potom oni podle toho dělají ty kresby, ten kreslený výraz. Protože na tomto filmu, na tom tajemství křišťálové planety jsem zjistila, že to už je tak daleko, ta animace, že ti herci na tom, ti kreslení herci mají výraz jako živí lidé. Oni mají výraz herecký, každé mrknutí oka, každý pohled už dneska oni můžou udělat. Proto je to asi tak zdlouhavé, ta práce, ale je to strašně krásný a kvalitní. Mě to úplně dojímalo, jak ty dětské figurky reagují, jak potom to zvířátko, který zachránil toho malého Gorgonka, s jakou něhou prostě ona, ta holčička Rea, na něj kouká. A říkala jsem si, že to musí být úžasná, zajímavá práce, až by mě bavilo to dělat. Ale už nemůžu startovat novou profesi.
1: Vy jste říkala, že teď tedy spolupracujete na dalším animovaném filmu. Vy jste se našla najednou v animovaných filmech?
2: Ne, ale...
1: Vy jste dřív moc nedělala, ne?
2: Ne, nedělala, ale našla jsem Michailu Pavlátovou, takhle, s kterou jsem dělala už jednu věc. Ta se jmenovala Moje slunce Mat a tento film animovaný získal Zlatou palmu v Paříži, v Olympii dostala cenu Michaela Pavlátová a tam jsem dělala takovou drobnou roli, to bylo podle knihy Petry Procházkové Fršta. A teď ale děláme spolu na větší věci a právě už to máme jakoby namluveno na mikrofon a teď oni to zpracovávají, taky spolupracuje se studiem Alkaj s Petrem Horákem. No a vždycky mě povolají k nějakému posunu, že se to zase dál čistí a dává dohromady. Takže jsem na to moc vydává, na to moji Boženu, řidičku tramvaje.
1: A poslyšte, tahle práce na animovaných filmech hlasová je diametrálně odlišná od dabingu, s kterým máte velmi bohaté zkušenosti? Nebo je, je to jenom v tom, že je to obráceně vlastně, že nejdřív vzniká hlas a potom ta postava?
2: Je to obráceně. Vy musíte jenom posloužit tomu filmu, který dabujete, abyste to tomu herci moc neskazili, protože on na tom třeba pracuje půl roku a učí se texty a tak dále a vy musíte velmi rychle nahradit ten prostě tu cizí řeč češtinou. A tady je to, jako byste vy tu roli vytvářel. Aha. Tam to vytvářeli pro mě Vanessa Redgrave, Michael York, Jeremy Irons, a protože to byl mezinárodní štáb, tak se to, ta verze základní mluvila v angličtině. Oni to za nás, toto, co já vám vyprávím, hráli tito herci.

0: pustili jsme si to doma. Dneska už bych to neměla na čem pustit. Podívali jsme se na to, věděli jsme, která scéna je moc důležitá, kdy jsou monology, takže ty jsme si mohli jako oskoušet. A přišli jsme do studia, byli jsme tam ve dvojici, trojici. Dokonce jsem jednou dělala Moniku Vity, která zpívala v kabaretu, a protože komunikovala s těmi diváky tam v tom kabaretu, tak jsem to musela sama naspívat. A ve studiu byl dokonce orchestr, který pan dirigent odmávnul, a já jsem to s nima musela nadabovat, tu Moniku Vity, a naspívat to. To byl tehdy ještě takzvaný, jako to byly dřevní doby. Ale bylo to krásný, zase jsme se tam setkávali s těmi kolegy. Dneska vás takzvaně vytáčí, že tu vaši roli děláte sám, a ten partner v tom dialogu buď tam už je nahraný, nebo ještě není, a vy začínáte a už se to dělá trošku tak jako sterilně, no.
1: Možná už by to šlo dělat z domova přes mobilní telefon, ne? Že byste si tam nahrála svůj
0: ta
1: pár.
0: Ta technika je daleko.
1: Poslala to tomu režisérovi. Ale je otázka, jestli potom byste získala třeba cenu Františka Filipovského.
0: Už mám 3.
1: Vím. Jak jste si je zasloužila?
0: Já nevím. Já si vzpomínám, za co to bylo, a vím, že mě ta práce vždycky hrozně bavila. Jednou to bylo s Alenkou Vránovou, jsme dělali takový dva detektivy v sukních, a to jsme dělali hrozně rádi, vždycky jsme se rádi viděli, a vždycky jsme vyřešili problém lépe než Hercule Poirot nebo někdo důležitý, a vždycky jsme na to my dvě báby starý přišli. Tak za to jsem jednu dostala cenu, pak jsem jednu dostala cenu za myslím, to byl Kvarteto se to jmenovalo, a myslím, že to nebyla ku podivu Fondová, kterou jsem jednou dělala v Příšerné tchýni, ale byla to Maggie Smith. No a to třetí, to už si nepamatuju, to už je teďka moc čerstvý. Já si pamatuju jenom to v té minulosti.
1: Já si myslím, že tam bude nějaká cena za celoživotní přínos za bingo.
0: Možná, že jo.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 14 hodin 30 minut. A to je čas na zprávy s Janou Guldou.
1: Celý víkend v Česku platí výstraha před ohrožením zdraví kvůli tropickým teplotám. Hrozí přehřátí a dehydratace, varuje Český hydrometeorologický

0: ústav. Dál taky platí pro celou zemi výstraha před rizikem vzniku požárů. Změnu přinese až přelom tohoto a příštího týdne, kdy se objeví deště a ochladí se. Na chorvatském ostrově Dugi Otok večer vypukl rozsáhlý požár. Hasičům se podařilo dostat plameny pod kontrolu dnes dopoledne. Včera se taky muselo kvůli rozsáhlému požáru u letoviska Omiš dočasně evakuovat přes 2000 lidí, včetně asi 300 českých turistů. Český konzul ve Splitu Štěpán Šantrůček dnes řekl, že všichni čeští turisti se už mohli vrátit do svého ubytování. Venezuelská vláda podle agentury AFP propustila dalších 131 politických vězňů. Mezi nimi měla být i žena obviněná z dronového útoku na bývalého venezuelského prezidenta Nicolase Madura. Podle agentury Reuters vláda propuštěným vězňům uložila náhradní opatření k odnětí svobody. Podle organizací na ochranu lidských práv byli někteří lidi zadržováni neprávem. A začal pražský charitativní festival Soul Union. Až do 10 hodin večer nabízí návštěvníkům koncerty, pohybové aktivity nebo workshopy. Výtěžek ze vstupného je určený na rekonstrukci dětské herny na oddělení pedopsychiatrie psychiatrické nemocnice Bohnice. Festival pořádá nadační fond Kapka naděje. Sport. Plavec Miroslav Knedla den po zisku titulu mistra Evropy na znakařské 50ce nepostoupil z rozplaveb na dvojnásobné trati. Naopak v Paříži se dařilo Janu Čejkovi, který v polohovém závodu na 200 metrů prošel do semifinále. A to v novém českém rekordu 1 minuta 59 sekund a 73 setin.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Sledujeme situaci na uzavřené D1 na trase z Ostravy do Brna před Klimkovicemi. Setrvalý stav na kilometru 349,5 po vážné nehodě z dnešního poledne se stále nedá projet. Na místě několik vozidel záchranářů, kolona v Ostravě už před sjezdem na Mariánské hory z kilometru 358. Popojíždí následně i dál Rudnou až ke sjezdu na silnici 647. Ztratíte tam více než půl hodiny. Na dálnici se vrací zpět u Klimkovic exitem 349. D1 dál na trase do Brna se krátce popojíždí i v okolí Vyškova. Fronta z kilometru 230 se sune k omezení na 228. Tam až do dnešní 6. odpolední pracují v levém pruhu silničáři. Na D1 z Brna do Prahy trvá silný provoz i v Posázaví. Nesouvislá fronta se posouvá od sjezdu na Chocerady z 29. kilometru až do omezení na Šmejkalce. A na D8 z Ústí do Prahy čekejte zdržení v okolí Lovosic. Zhruba z 50. kilometru jede pravým pruhem šňůra kamionů. Před sjezdem na Litoměřice už brzdí i osobní auta v levém pruhu. Mezi 46. a 45. kilometrem je navíc omezení silničáři v pravém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Čekáme většinou jasno a nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů Celsia, na horách většinou kolem 25 a na Šumavě kolem 28 stupňů. Tolik zprávy. Ve víkendovém radiožurnálu je s vámi Zuzana Burešová.
3: Dobré odpoledne. Čeští sportovci toto léto sbírají jednu medaili za druhou. Nedávno třeba i kajakáři Vít Přinděš, který uspěl v kajakkrosu a byl tento týden hostem radiožurnálu. Uspěli ale taky mladí čeští studenti. Vyhráli mezinárodní turnaj mladých fyziků ve švýcarském Curychu. I tyto šikovné mladé vědce uslyšíte ve výběru toho nejzajímavějšího z hostů radiožurnálu. Nejdřív si ale připomeneme rozhovor s operním pěvcem Jiřím Rajnišem. Poslouchejte proto dál víkendový radiožurnál.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Zpívat Rusalku v češtině je pro baritonistu Jiřího Raniše přirozené. Jak se s tím ale perou jeho kolegové v La Scale v italském Miláně? V hostu Radiožurnálu právě Jiří Raniš popsal, jak těžká byla cesta z Opavy až do světové operní špičky, proč má dodnes zbalený kufr a jak mu kariéru v rozhodující chvíli zachránil tatínek. Ptal se Jan Pokorný.
1: Když jste začal brát už úplně smrtelně vážně vaši profesní dráhu, tak vy jste se rozhodl pro Německo, že budete působit v německy mluvících zemích. Proč?
2: Já díky tomu, že rodiče byli v divadlech, umělci, operní pěvci a já jsem znal poměrně dobře celkově to prostředí už od toho útlého mládí, od dětství. Já jsem vnímal nejenom tu krásu, která mě samozřejmě asi od opravdu těch 3-4 let chytila, že jsem se stal v úvozovkách fanatikem pro to divadlo jako celek nebo pro tu hudbu operu, ale tím, že jsem vnímal posléze, když už jsem vyzrával, zřejmě jsem zjišťoval i ty peripetie, tak jsem byl docela tak jako vybaven tím, co to všechno obnáší a co to jako obnáší konkrétně pro ně tady. A já jsem s oblibou poslouchal samozřejmě mnoho nahrávek se slavnými pěvci, jako to dělá každý operní pěvec, který se chce inspirovat, ale vnímal jsem nahrávky i právě z těch nejprestižnějších operních domů, z Metropolitní opery a tak dále. A měl jsem nějakou touhu, tendenci jít do toho světa co nejdřív. Já jsem vystudoval činohru, hudebně dramatický obor na Pražské konzervatoři, takže...
1: Což se může hodit.
2: To se velmi hodí konkrétně v dnešním operním, modernějším světě.
1: A tam chtějí hodně herectví, že?
2: Velmi. A myslím si, že srovnatelné s tou činohrou. Právě proto podotýkám, že ta průprava byla velmi podstatná, ale já samozřejmě pořád měl tu vidinu toho být tím operním pěvcem. Samozřejmě jsem to nevzdával a šel jsem do ciziny a šel jsem hlavně v první fázi po nějakém roce stráveném tady na Akademii muzických umění. Díky i špatným věcem se staly ty dobré ta motivace jít do toho světa. Takže já jsem začal studovat v Americe, možná se k tomu budeme i dostávat. A když se člověk vrací, nikdo na něj úplně nečeká asi, úplně tady zpětně v těch zemích. A já jsem si říkal, začnu a zkusím to tam, kde mě třeba vůbec neznají. A když jim ukážu v 5-6 minutách na konkurzu, co umím, třeba mě přijmu. To se po nějakých velkých peripetích, zkoušení mnoha konkurzů, mnoha e-mailů, mnoha cestování stalo a to právě v tom Německu.
1: A ono už to vypadalo, že se to nestane. Ne?
2: Ano, vypadalo to, že to se, protože člověk to potom, ano, to člověk vnímá tak, protože to studium v Americe je velmi náročné finančně a vlastně se tam jako s tou vidinou ty etablace úplně člověk nemůže jako setkat, jo, to je velmi, velmi náročný svět, to není o tom začít nový život, americký sen. Já jsem vnímal v té době i u těch mých spolužáků, studentů právě na velmi prestižní univerzitě UCLA v Los Angeles, i když končili nebo skončili, kde vlastně se uplatňovali a ve státech to bylo poměrně náročné a mnoho z nich to nedělá. Ale to je velmi podobný všude v dnešním světě, jo. Že začne někdo opravdu to studovat a ve finále se není šance etablovat, i když se proto udělá mnoho. No ale já jsem to nevzdával, jakoby, no. Takže...
1: Tak on tatínek taky na vás zatlačil, abyste to nevzdával, ne?
2: V té poslední chvíli, protože když opravdu se...
1: No, to tatínkové dělají.
2: Já myslím, že ano, že to bylo v takový dobrý intuici. Já jsem 2-3 odmítal už potom nějakou nabídku. Byl to konkrétně festival mladých Zoom Oper Bamberg, letní festival v Bamberku. A tam už jsem si říkal, když mě říkal tenhle malá role možná, potom že ne, potom agent jeden podvodník, druhej takovej polo podvodník, ten jeden slibo, pak z toho nic nebylo. Já říkám, to už takhle dál nejde. Jo. A nejenom, že ta Amerika byla velmi drahá pro ty rodiče, bez scholarshipu, bez toho, tak já už jsem trošku rezignoval a v tom momentě, když byla ta nabídka, ten e-mail, jako mnoho dalších, že něco nabízejí, ať jedu na konkurs, já říkám, teď mi tam stejně možná nabídnou toho Mazeta, toho takového sedláka. Já už to prostě, tatine, to... Jednou, dvakrát jsem jim to řekl, důvody. Potom ještě jsem se vymlouval tady na záplavy v roce 2013, to bylo, že se nedostaneme tím autem do toho Bamberku. A vlastně ten táta, hele, pořád ti odepisují, že toho Dona Giovanniho nemají, tuto titulní roli. A já jsem tam v těch 21 letech teda jel společně s tátou, zaspíval jsem, vrátili jsme se do Prahy a v ten moment volali, večer volali, že

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Na D1 z Ostravy do Brna zastavený provoz před Klimkovicemi. A to na kilometru 349,5 po těžké nehodě z dnešního poledne. Odklízení následků se protahuje. Jedno z havarovaných vozidel stále leží převrácené na střeše. Kolona se sune z Ostravy od sjezdu na Mariánské hory z kilometru 357. Poté se pokračuje přes Rudnou ke sjezdu na silnici 647 na Bílovec. Tou se na D1 vrátíte zpět u Klimkovic exitem 349. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Zavolejte, ale teď i poslouchejte. Kajakář Vít Přindiš už několik medailí ze světových šampionátů má a teď si z Oklahomy přivezl další zlatou, tentokrát z kajakrosu. V čem se tahle disciplína liší od klasických kajaků a uvidíme ho v ní i na olympijských hrách v Los Angeles za 2 roky? I o to se zajímal v hostu Radiožurnálu moderátor Jan Pokorný.
3: Vítku, vy máte rád vodu. V čem je její půvab pro vás?
4: No, jo, to je těžká otázka. Každopádně vodu mám samozřejmě moc rád. Vodmala a voda je základ života. Takhle já to beru a navíc voda má neskutečnou sílu. Nic se jí nevyrovná, co se týče tý její síly. Když se rozhodne něco zničit, tak jí prostě cokoliv stojí v cestě, tak jí musí uhnout. A mně se vodmala líbilo se na ní dívat, být v ní, jak v ní jako plavat v tom proudu, případně pak samozřejmě později víc jezdit na ní, na té vodě, učit se ji jako pochopit a využít ve svůj prospěch. A to mi zůstalo doteď a z vody mám obrovský respekt, protože jsem se dostal i nějaký řeky do zahraničí, jel jsem nějaký těžký úseky třeba na Novém Zélandu a tam jsem zjistil, že ta voda má opravdu tak velkou sílu, že když si ona něco usmyslí, tak já nemám šanci.
3: Ani mistr světa ji nepřemůže.
4: Ne, ani mistr světa ji nepřemůže a zjistil jsem v tu chvíli, že radši jsem rád ve své komfortní zóně a nechci z ní vystupovat na úkor nějakého velkého rizika a dostat se do problému, protože na té vodě se člověk bohužel do problému může dostat dost rychle a pak se může nastat situace, která se nedá vyřešit a může skončit fatálně.
3: Na druhé straně teď je nebývalé sucho. Ovlivňuje to nějak váš sport? Teď jste protočil oči.
4: No to sucho mě trápí, schne mi zahrada.
3: Jo, takhle.
4: Ne, a celkově já jsem alergik a to sucho od jara, já to cítím hrozně moc, že těch alergenů je ve vzduchu moc, toho prachu je hrozně moc. Všude po parcích i po loukách je to prostě takový jako prašný město. Já si vždycky také vybavím film Interstellar, kdy, jestli znáte, že tam prostě umíral život na zemi a všude byl jenom prach a prašno a já jsem si skoro říkal, že doufám, že to takhle ta budoucnost nebude vypadat. A hrozně se modlím, aby zapršelo. Já doufám, že opravdu po víkendu, kdy mají být ty třicítky, že konečně sprchne, že se trošku ochladí a bude to zase všechno zelenější.
3: Ale na to mistrovství světa, které máte čerstvě za sebou, taky nebyla úplně zima.
4: No tam nebyla zima, tam bylo ještě
3: hůř, větší vedro přece.
4: Ještě hůř než tady.
3: 40 běžná teplota.
4: Je to tak, tam opravdu i místně čekali, že v létě to pod 40 moc často nechodí. My jsme tam zažili jeden týden, kde po 40 bylo, tak to bylo docela fajn, ale několik závodních dní jsme měli okolo 40 přes 40. Tam jsme se snažili to jako předcházet chlazením a nějakou péčí o sebe, abychom se nepřehřívali. Nicméně tam to bylo opravdu náročné, ale oni místní na to jsou zvyklí. Tam klimatizace je naprosto běžná věc na všech jako budovách a tak dál.
3: Jak jste se na to připravovali tady v České republice? Mohl vás člověk vidět třeba kterak navlečení v mikinách a s čepicemi na hlavě běháte?
4: Mohl a myslím, že hodně lidí i vidělo, protože jsme několik týdnů před mistrovstvím několik členů vlastně našeho týmu různě pobíhalo po Praze, nebo já jsem dost často jezdil na kolečových lyžích vlastně v Troji, opravdu navlečený v zimních věcech a jeli jsme takzvaný heat training. Já jsem to měl nějakou 6-týdenní fázi vlastně doporučený doktora, kdy jsem po 2 týdnech vždycky jel takovouhle tento trénink a snažil jsem se vlastně cíleně přehřívat organismus, ale samozřejmě snažil se bezpečně, takže jsem nosil i nějaký senzory teplotní, kterými měřili teplotu středu těla a snažili jsme se vlastně to tělo připravit na to, co ho bude čekat pak v té Oklahomě. Měl jsem za sebou nějaký měření, cílem bylo samozřejmě nějakým způsobem to tělo připravit, i trošku vědecky potvrzený je, že by to mělo zhoustit plazmu, zvýšit hemoglobin, takový ty věci okolo. Něco z výsledku také vyšlo, ale samozřejmě subjektivně potom nejdůležitější bylo, že jsem se v té Americe cítil opravdu dobře, že jsem neměl krizový dny, kdybych se cítil prostě jako vyčerpaný, že by mi na tréninku docházelo, nebo že bych se jako utavil, takže beru to pozitivně, nicméně těch 6 týdnů bylo opravdu náročných, jelikož byly 30, 35 stupňů i v Praze a běhat v tomhle bylo dost divný a spoustu lidí si hodně kleplo na čelo. No.

0: Today, tomorrow. Jak se zkoumá třepotající se mince a proč může být fyzika užitečná nejen při konstrukci letadel, ale taky při smažení? Odpovědi právě na tyto otázky znají středoškoláci Daniel Jedlička a Michal Fischer, kteří se svými týmovými kolegy ovládli letošní mezinárodní turnaj mladých fyziků ve švýcarském Curychu. Co rozhodlo o jejich úspěchu, i to řekli Janu Pokornému v hostu Radiožurnálu.
1: Tam to chodí tak, že vy dostáváte v předstihu ty úkoly?
2: Je to tak, to jsou vlastně úlohy, které jsou, je to 17 úloh, které jsou na celý rok. My na nich pracujeme vlastně, dejme tomu už od září, a pracujeme na nich celý rok, postupně procházíme těmi koly tady na národní úrovni, kde to prezentujeme a postupujeme dál, pokud jsme úspěšní. No a následně, pokud jsme vybráni, tak ty úlohy na nich dál pracujeme až právě do toho mezinárodního kola, kde už se pouze prezentuje. Kde vlastně už si na ničem nepracujeme a prezentujeme ty naše řešení, na kterých jsme celý rok dělali.
1: Tak a my jsme teď ve spojení s jedním z vašich kolegů. Schválně, jestli ho poznáte po hlase. Dobrý den, vítám vás ve vysílání Radiožurnálu. Pánové studenti, vezměte si sluchátka.
3: Dobrý den, slyšíme se.
1: Ano, slyšíme se. A už víme, kdo to je?
2: Krištof Basista.
1: Krištof Basista. Dobrý den, Krištofe.
3: Dobrý den.
1: Jak vy vzpomínáte na to finále v Curychu?
3: Jako bylo to velmi napjaté, všichni jsme, celý den předtím jsme měli exkurzi do švýcarských Alp, takže jsme tam celý den rozjímali nad tím vlastně, jestli to zvládneme, jak to bude, a takže to celý den byl takový napjatý. A jako potom vzpomínám na ten moment, kdy jsme teda zjistili, že máme zlato, tak jsme samozřejmě jako strašně jásali a bylo to jako strašně emotivní moment.
1: Jakou úlohu, na které jste pracoval, si vybavíte hned na poprvé, když se řekne zlato z Curychu?
3: No, já si vybavím tu úlohu, kterou jsem teda na mezinárodní kole prezentoval, a to je teda podzimní mince.
1: Podzimní mince, takže rozumím tomu tak, že když minci vhodíte do nějaké kapaliny, tak ona se chová podobně jako třepotající se podzimní listí, takhle nějak bylo to zadání?
3: Ano, přesně tak, když hodíte minci ku příkladu do vody, tak se vám bude kývat ze strany na stranu, nebo otáčet se při chodu do jedné strany a tak dále.
1: A vy jste měli prozkoumat, nebo vy jste měl prozkoumat, jak ten pohyb mince závisí na relevantních parametrech. Tak u čeho takový výzkum začne? U toho, jestli máte tu minci, asi pravděpodobně.
3: No samozřejmě, tak já bych řekl, že jedním z prvních kroků je právě si vyzkoušet ten samotný experiment. Další velmi důležitý krok je vlastně průchod tou literaturou, která již o tom jevu existuje, protože samozřejmě to se netýká jenom té samotné mince ve vodě, ale existují další jako ekvivalentní jevy, kterých se to týká. Třeba když hodíme velkou desku ve vzduchu, tak ta velká deska ve vzduchu se bude chovat velmi podobně jako ta mince. Takže člověk projde tu již existující literaturu a potom se od toho odpíchne a snaží se sám jakoby přijít na buď něco nového, nebo zopakovat to, co v té literatuře už je.
1: Poslyšte, k čemu je dobré tohleto vyzkoumat? Má to nějaký praktický užitečný dopad?
3: No, zrovna,
1: dívat se, jak se mince třepotá?
3: No, zrovna tady to třepotání mince bych řekl, že opravdu jo, protože jednak je mnoho výzkumu už literatury o tom jen, protože se to týká například aerodynamiky a tak dále, jakože letadel a různých vlastně plátů na různé přístroje, které se pohybují ve vzduchu, které když třeba odpadnou, tak potom potřebujeme vidět tu trajektorii, když padají. To znamená, tohle to má jako velký význam třeba právě v tom aeroinženýrství a tak dále.
0: Tak to byli vítězní čeští studenti z letošního mezinárodního turnaje mladých fyziků Daniel Jedlička, Michal Fischer a Krištof Basista. Celý rozhovor najdete na našem webu i na YouTube hosta Radiožurnálu a samozřejmě i v aplikaci Můj rozhlas, nebo kdekoliv posloucháte podcasty. A v následujícím týdnu se můžete těšit na hosty Radiožurnálu s Liborem Boučkem, například na zpěvačku Leny nebo úspěšnou českou tenistku Hanu Mandlíkovou.

0: Nenechte si ujít na webu ČT Art. Kam jezdí odpočívat osobnosti české kultury?
1: Šumí nám tady potůček, běžně se nám tady pásy na zahradě srnky.
0: Nahlédněte do jejich chat, chalup i netradičních staveb.
1: Nevím, jestli se chci vrátit do bytu, prostě no.
0: A každý týden soutěžte o vstupenky na kulturní akce. Více na artoulky.cz.
2: Posloucháte Radiožurnál, je 15 hodin. Zprávy připravila Jana Gulda.
3: Téměř polovina dětí při nehodě na kole nebo koloběžce nemá helmu, zjistil BESIP. Australské úřady plánují očkovat populaci tučňáků nejmenších. Objevila se u ní ptačí chřipka. Kristýna Sasínek-Meky postoupila na atletickém mistrovství Evropy do finále běhu na 1500 metrů. Dálnice D1 u Klimkovic směrem do Brna je po vážné nehodě na 349. a půltém kilometru neprůjezdná. A počasí zítra bude zpočátku slunečno, od západu se začne zatahovat. Večer se místy přidají přeháňky a teploty až 37 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Bez přilby jela téměř polovina dětí, které v posledních letech havarovaly na kole nebo na koloběžce. Vyplývá to z analýzy BESIPu, který se zabýval 17 nehodami dětí od roku 2023. V Česku přitom musí cyklisti do 18 let přilbu mít povinně. Pokračuje Lukáš Kadula z Centra dopravního výzkumu.
4: U jízdních kol byl ten poměr cyklistů bez přilby 37%. Vyšší ten poměr evidujeme na koloběžkách, respektive elektrokoloběžkách, tam je to 68% a 65%.
3: Na zadržení vody v krajině se zaměřují letošní týdny pro krajinu Hnutí Duha. Dobrovolníci tento týden staví přehrádky na melioračních strouhách na Velkobítešsku a Tišnovsku. Chtějí tak zabránit odvádění vody z lesu. Postup prací popisuje Jan Skalík z Hnutí Duha.
5: Vykopeme napříč tím melioračním kanálem takový zářez a do toho vkládáme klády, v podstatě 3-4 tlusté kmeny na sobě udělají základ té hrázky, kterou potom je potřeba zasypat z obou stran hlínou a pořádně udupat, aby neprotekla ani spodem, čili musí být i dost hluboká.
3: Austrálie potvrdila výskyt ptačí chřipky v celosvětově nejpočetnější kolonii tučňáků nejmenších. Ochránci přírody se obávají jejich možného masového úhynu. Pokusí se mu proto předejít tím, že tisíce ptáků začnou očkovat. První potvrzené případy vysoce nakažlivého viru ptačí chřipky se mezi volně žijícími ptáky v Austrálii objevily v červnu. U tučňáků nejmenších zatím úřady podle deníku Guardian odhalily pouze jeden případ nemoci. Nakažený jedinec uhynul. V údolí Berounky přibudou další 3 mramorové sochy. Na cestě mezi Dobřichovicemi a Karlíkem je dnes odhalí na vernisáži, která uzavře 9. ročník sochařského sympozia Cesta mramoru. Na jejich finální místa sochy podle pořadatele akce Petra Váni osadí v září.
6: Tady vzniklo už 31 soch a teďka budou tady osazeny další 3. Vznikají z mramorů, který jeden byl přivezený ten blok z Itálie, z Carrary, jeden z Portugalska a jeden je náš český. A jsou tady 3 sochaři, Emma Kisová, Bianka Varniáková a Eduard Ceják.
7: Sport. Kristýna Sasínek-Meky na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu ve finále běhu na 1500 metrů. O postupu rozhodl fotofiniš a rozdíl 300 sekundy. Mezi nejlepší se Meky dostala z 6. místa ve svém rozběhu, tedy z posledního postupového. Česká rekordmanka byla po úspěchu hodně emotivní.
8: Já moc nebrečím, podle mě jsem naposled brečela v Tokiu. Člověk je v té startovce spíš 8. než postupující místo. Po minulém roce, kdy jsem zjistila, že dno má jako sklep a garážový stání, tak jsem si říkala, že to třeba může být nějaký konec, ale není no.
7: Finále běhu na 1500 metrů čeká Kristýnu Sasínek-Meky v neděli. Ještě dnes po 9. hodině večer českého času poběží finále závodu na 400 metrů česká atletka Lourdes Gloria Manuel. Její boj o medaily odvysíláme živě na Radiožurnálu Sport.
0: Zelená vlna
9: známe lepší cestu.
10: A stále uzavřená D1 u Klimkovic a silný provoz v Brně. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna je u Klimkovic na kilometru 349,5 po vážné nehodě stále zastavený provoz. Už se ale začíná blízkat na lepší časy, na místo dorazil jeřáb a v těchto okamžicích zvedá havarované auto převrácené na střechu. Právě dorazila i odtahová služba. Už by se tak brzy mohlo projíždět alespoň jedním pruhem. Budeme vás pochopitelně informovat. Zatím stále platí objízdná trasa přes Rudnou a silnici 647. Tou se na dálnici na exitu 349 napojíte zpět. Kolona v Ostravě na D1 za sjezdem na Mariánské hory z kilometru 356. Na dálnici D1 dál na trase k Brnu panuje silnější provoz i v okolí Vyškova. Fronta z kilometru 230 popojíždí okolo 10 minut k omezení na 228. Tam je stále zabraný levý pruh. A D1 přímo v Brně ve směru z Prahy do Vyškova hodně plná v úseku mezi sjezdy na Výstaviště a Bratislavu, tedy mezi kilometry 190 a 196. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Zítra čekáme zpočátku jasno až polojasno, od západu začne postupně přibývat oblačnost, přechodně až na zataženo a večer se hlavně na severozápadě přidají přehánky nebo občasný déšť a ojediněle taky bouřky. Nejvyšší teploty zítra 32 až 37 stupňů Celsia, v severozápadní polovině Čech 27 až 31 stupňů a na horách většinou kolem 22. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál se Zuzanou Brešovou.
2: Dobré odpoledne. Hudba, tanec a hlavně kroje. Brno dnes žije historicky prvními celoměstskými hody. V centru města na náměstí Svobody stojí 12 metrů vysoká Majka. Za chvíli se spojíme s naším reportérem, který nám řekne, jak dobře se dnes nejenom Brňané baví.
9: Víkendový radiožurnál a Zuzana Burešová.

0: Hezké chvíle zažijete v centru Brna, které dnes žije folklorem, tradicemi a lidovou hudbou. Historicky první celobrněnské hody představují i výsledek předloňského participativního rozpočtu obnovené kroje jednotlivých městských částí. V centru Brna je reportér Šimon Franz. Dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne. Tady na náměstí Svobody v Brně se sešlo asi 250 převážně mladých lidí. V krojích mají za sebou slavnostní průvod po předání stárek stárkům na Dominikánském náměstí. No a teď už chasníci, tedy chasa, žádají o symbolické povolení náhody od představitelů Brna. Potom bude následovat tančení, moravské besedy a hodová zábava, která podle programu potrvá do večera, ale je možné, že bude trvat až do rána. Jak už zaznělo, tyto hody jsou první celobrněnské, zapojily se do nich prakticky všechny městské části, které chasám díky participativnímu rozpočtu pomáhají s obnovou těch původních krojů.
0: A koho tohle všechno napadlo?
1: Stojí za tím nápadem dva nadšenci z řeckovické chasy, Jiří Murtinger a Zuzana Janovská, tedy i první stárek a první stárka dnešní. Ti před dvěma lety projekt v participativním rozpočtu navrhli, do té doby totiž většina mladých folkloristů z Brna měla kroje z půjčoven. Ty ale nabízejí vesměs jen kroje kyjovské. Projekt tedy získal nejvíce hlasů a magistrát na něj vyčlenil peníze. Dosud se podle organizátorů zapojilo 25 z 29 brněnských městských částí. Historicky to tedy byly samostatné obce, které se k Brnu postupně později připojovaly a v těch je tradice těch vesnických hodů stále živá.
0: A liší se od sebe kroj jednotlivých městských částí?
1: Ano, drobné rozdíly v nich jsou, třeba ve výšivkách nebo typu sukně. Čím vzdálenější od sebe městské části, respektive ty historické samostatné obce jsou, tím větší rozdíly můžeme na krojích pozorovat. Švadleny při obnově jednotlivých krojů vycházejí buď z dochovaných kusů, případně i z dobových nákresů a fotografií. Obecně ale kroje z Brněnska mají společné znaky. Pokud se na ně podíváme, tak ty sukně jsou delší než třeba ve srovnání s kyjovským krojem u žen. Muži mají tmavé kalhoty, tmavou vestu a ty kalhoty mají zakasané do vysokých kožených bot a ženy mají vesměs všechny na hlavě turecké šátky. Podle švadleny Jany Chlupové, která některým čtvrtím s obnovami krojů pomáhá, jsou rozdíly třeba i v tom, že se na nich projevuje blízkost velkého města. Jsou tak v něčem elegantnější. Zásadní vliv na jejich podobu měl i rozvoj textilních továren v Brně. Dnes tedy hody pokračují zábavou tady v centru Brna. Zítra je pak zakončí mše v bazilice na Mendlově náměstí.
0: Tolik reportér Šimon Franz, který dnes sleduje první celoměstské brněnské hody. Jestli to nemáte do Brna daleko, tak se určitě přijďte podívat. Šimone, díky a naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

Od folkloru přejdeme k jinému žánru. 5 dnů plných stovek hudebních a divadelních vystoupení, ale taky extrémně horkého počasí. V Budapešti dnes posledními koncerty skončí jeden z největších hudebních festivalů v Evropě, SIGET. Jako vždy plný hvězd. Za chvíli se spojíme s naším reportérem, který je taky mezi návštěvníky.

0: takzvaného hudebního ostrova Svobody se zase stane obyčejný park. V Budapešti dnes končí mezinárodní festival SIGET. Sleduje ho taky reportér Radiožurnálu Jiří Štefl. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, Zuzko, i našim posluchačům.
0: Jirko, kdo vás během těch 5 dnů nejvíc zaujal a koho by případně posluchači měli dál sledovat?
1: No tak myslím si, že ve velmi dobré nastartované kariéře je teď teprve 21-letý zpěvák Sombr, který má na Sigetu obrovské množství fanoušků a který vystoupil hned v první festivalový večer. Bylo to jeho první festivalové vystoupení v Evropě vůbec a hned byl headlinerem Sigetu. A to mimochodem ta jeho profesionální kariéra začala teprve před 2 roky. Extrémní úspěch tady mohli slavit i Florence and the Machine, to je uskupení, které dokáže přilákat opravdové masy. Některé především faninky na tom horkém počasí čekali už od rána. Stejně tak se čekalo na 21 Pilots nebo Bring Me the Horizon. No a pak tady máme hudební návraty. Jeden z nich stále prožívá třeba skotský zpěvák Luis Capaldi, který by klidně ten koncert zvládnul utáhnout bez hudebních nástrojů, pouze s tím hlubokým a pronikavým hlasem. No a prakticky všechny generace pak přilákala ve středu i britská zpěvačka Natasha Bedingfield, která tady zaspívala jak známý hit Unwritten, tak i čerstvou novinku, která v té době ještě nebyla vydaná na streamovacích platformách, se objevila až včera.
0: A jak vlastně SIGET obstál v mezinárodní konkurenci, třeba zrovna v porovnání s českými festivaly?
1: Tak každý festival má svá specifika. SIGET je ale opravdu festival pro všechny, protože snad každý hudební žánr nebo aspoň jeho nějaká příbuzná odnož tady má zastoupení. Organizátoři měli o něco méně času na přípravy, protože ještě ke konci loňského roku vlastně vůbec nebylo jasné, jestli SIGET bude, a to kvůli financování. Ale i s tím si poradili a vlastně na tom programu to nebylo vůbec poznat. Naopak, letos se o dost víc tady v areálu konaly i různé přednášky, třeba na téma sexuálních menšin. Návštěvníci mohli navštívit třeba i cirkusová vystoupení. No a protože festival je na ostrově, tak se na chvíli mohli taky návštěvníci každý den opalovat na pláži. Tímhle vším je SIGET výjimečným a na té hudební mapě festivalu vždycky zazáří. Ve velké míře je to ale vždycky o penězích. Headlineři dnes už nejsou nejlevnější a ne každý festival si je může dovolit.
0: A kolik vlastně letos dorazilo návštěvníků a oznámili organizátoři už termíny příštího ročníku?
1: Mělo by jich být podle pořadatelů zhruba stejně jako loni, tedy přes 400 tisíc, a to i přesto, že letos ten festival nebyl 6denní, jak bylo v posledních letech zvykem, ale 5denní. Těch 400 tisíc ale není počet unikátních návštěvníků, ale celková návštěvnost v součtu za všechny festivalové dny. No a organizátoři věří, že příští rok SIGET opět bude na stejném místě, tedy tady v první polovině srpna na takzvaném Ostrově Svobody.
0: Z hudebního festivalu SIGET se přihlásil reportér Jiří Štefl a my si do vysílání Radiožurnálu bereme britskou zpěvačku, o které jste mluvil, tedy Natashu Bedingfield. Takže díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezké odpoledne.

0: Radiožurnál posloucháte v 15:30. A taky zprávy s Janou Guldou.
1: Ministerstvo zahraničí chce částečně rozvolnit zákaz udělování víz občanům Běloruska. O krátkodobá víza by mohli znovu žádat ti, kteří mají v Česku blízké příbuzné. Změnu prosazovali i představitelé běloruské opozice. Podle nich současná pravidla komplikují setkávání rodin odpůrců režimu Alexandra Lukašenka. Návrh je teď v připomínkovém řízení a platit by mohl od konce září. Pražský odbor pozemních komunikací a drah, vedený stíhaným ředitelem Alešem Krejčou, roky vydával povolení pro stavbu billboardů v rozporu se zákonem. V odpovědi na podnět spolku Nelegální reklama to přiznal ředitel magistrátu Tomáš Havel. Reklamní firmy získávaly povolení pro billboardy i na místech, kde to zákon nepovoloval, nebo jim chybělo stanovisko policie, že billboard neohrozí bezpečnost provozu. Ke stejnému závěru došla na začátku srpna taky veřejná ochránkyně práv Eva Kostolanská. Ukrajinský raketový útok v noci na dnešek zasáhl neupřesněný průmyslový podnik v ruské Samarské oblasti, informují o tom ruské úřady. Samara leží asi 1000 kilometrů vzdušnou čarou od ukrajinských hranic. Ruské ministerstvo obrany taky označuje.

0: Známilo, že v noci protivzdušná obrana zničila skoro 600 ukrajinských dronů. Informace není možné nezávisle ověřit. A před 5 lety se v Afghánistánu znovu ujal moci Tálibán. Islamistické hnutí tehdy ovládlo afgánské hlavní město Kábul. Tálibán zpočátku sliboval mírnější režim než při svém prvním období vlády mezi lety 1996 a 2001. Krátce po převzetí moci ale hnutí začalo prosazovat striktní výklad islámského práva a diskriminaci žen. Ty dnes v Afghánistánu nesmí studovat na středních a vysokých školách ani vykonávat většinu povolání. Sport. V české nejvyšší fotbalové lize dnes od 17 hodin nastoupí Sparta Praha doma s Teplicemi. Ve stejný čas se utkají taky Slovácko s Olomoucí a Pardubice s Mladou Boleslaví. Od 20 hodin je na programu další ligové utkání mezi Plzní a Zlínem. Všechny fotbalové zápasy šance ligy vám nabídneme živě na radiožurnálu Sport a na radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A opět začínáme pohledem na dálnici D1 u Klimkovic. Ta je na trase z Ostravy do Brna po více než 3 hodinách po těžké nehodě opět průjezdná. Sice jen odbočovacím pruhem, ale konečně se jede. Situaci potvrzuje i Národní dopravní informační centrum. Kolona se vcelku rychle rozjela, poslední zbytky ještě na Rudné směr Poruba ke sjezdu na Svinov. D1 z Kroměříže do Brna a silnější provoz v okolí Vyškova, fronta z 230. kilometru se sunek omezení na 228. Tam až do dnešní 18. hodiny pracují silničáři v levém pruhu. A na D1 dál na trase do Prahy se ještě chvílemi zpomaluje před Šmejkalkou. Z 26. a 5. kilometru ztratíte už jen pár minut. Na silnici 24 na trase Střeboně do Suchdolu nad Lužnicí u Majdaleny pracují na opravách vozovky. Projíždí se kyvadlově. Podle našeho zpravodaje je interval nastavený na velmi krátkou dobu. Tvoří se kolony, delší je ta od Třeboně až 20-minutová. Od Suchdolu naberete navíc jen pár minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Zítra čekáme zpočátku jasno až polojasno, od západu začne postupně přibývat oblačnost, přechodně až na zataženo. Večer se pak hlavně na severozápadě přidají přehánky nebo občasný déšť, ojediněle taky bouřky. Nejvyšší teploty zítra 32 až 37 stupňů Celsia, v severozápadní polovině Čech 27 až 31 stupňů a na horách většinou kolem 22. Tolik zprávy. Ve víkendovém radiožurnálu je s vámi Zuzana Burešová.
3: Dobré odpoledne, hned přidám ještě jednu zprávu. Lichtenštejnský vládnoucí rod dnes oznámil zavedení rovnosti pohlaví v nástupnictví na trůn. Dědicem a následně knížetem či kněžnou malé alpské země se tak nově stane nejstarší potomek bez ohledu na to, jestli půjde o muže či ženu. Lichtenštejnové patřili po staletí k nejvýznamnějším šlechtickým rodům v českých zemích. Výrazně se zapsali zejména do podoby Jižní Moravy, kde budovali lednicko-valtický areál.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Ve víkendovém radiožurnálu si připomeneme jedno výročí. Přesně před rokem si viditelně nervózní ruský prezident Vladimír Putin a jeho podstatně uvolněnější americký protějšek Donald Trump podali ruce na ploše letecké základny u Anchorage na Aljašce. Začal tak klíčový summit o možnostech ukončení války na Ukrajině, kterou Rusko na Putinův rozkaz rozpoutalo v únoru 2022. Detaily už probereme s odborníkem na Rusko Liborem Dvořákem. Dobré odpoledne.
1: Zuzko, dobré odpoledne tobě i všem posluchačům Radiožurnálu.
0: Tak Libore, připomeň, v jaké atmosféře se tehdy summit odehrával.
1: Já si myslím, že ta atmosféra byla patrně dobrá a ta nervozita Putinova úvodní, které si všimli novináři, ta zřejmě pramenila z toho, že to setkání se uskutečnilo právě v Anchorage, tedy na Aljašce. A Aljaška, jak známo, je území, které už od 16. století nesnad obsazovali, ale kolonizovali tenkrát kozáci ruští a ti také potom tam vlastně zakládali některé osady lovců kožešin například, takže některé ty osady byly dokonce až v Kalifornii, ale každopádně Aljaška se stala posléze ruským územím, které cár ruský v roce 1867 odprodal Spojeným státům za nastojte pouhých 7,2 desetiny milionů dolarů, sice ve zlatě, ale co je to všechno platné, když Aljaška má rozlohu skoro 2 miliony čtverečních kilometrů. Říkám to proto, že podle některých pozorovatelů Trump právě využil těchto historických souvislostí a uspořádal ten summit právě tam.
0: Tak využil historických souvislostí a důležité je, jaké byly výsledky toho summitu?
1: No, tak ten summit trval tehdy asi 2,5 hodiny. Poté obě strany, tedy jak Putin, tak Trump řekli, že rozhovory byly konstruktivní, odehrávaly se v přátelském duchu, ale to jsou přesně ta slůvka, která se říkají poté, co tam nebylo žádných výsledků dosaženo.
0: No a k čemu vlastně těchto právě těch vágních výsledků využili právě Rusové?
1: Ano, říkáš to velmi přesně, protože oni posléze se k té schůzce, jakkoliv věděli, že se tam na ní nic nedomluvilo, přestože se jednalo o míru na Ukrajině, o rusko-ukrajinských jednání, možná za přítomnosti Trumpa, ale nic z toho se opravdu nestalo. Ale oni se po takovém půlroce začali vracet k takzvanému duchu Anchorage a Američané museli připomenout, že tam tenkrát nevzniklo snad ani žádné memorandum, natož nějaká konkrétní dohoda, což musel asi před měsícem nakonec přiznat i Vladimír Putin.
0: Teď už opravdu stručně, Libore, v jakém stavu jsou vlastně dnes rusko-americká jednání?
1: No, já bych řekl, že jsou víceméně v patu, který začal právě před rokem, možná tedy začal samozřejmě daleko dříve ještě, ale je to tím, že ani jedna ze stran, a to zejména ta ruská, nechce ustoupit ze svých postojů.
0: Téma rusko-amerických vztahů jsme ve víkendovém radiožurnálu probrali s odborníkem právě na Rusko, Liborem Dvořákem. Díky za to, Libore, a naslyšenou.
1: Měj se pěkně a naslyšenou.

Česká atletka Kristýna Sasínek-Meky brečela po závadě naposledy v Tokiu před 5 lety, kdy v národním rekordu postoupila do olympijského finále běhu na 1500 metrů. Teď byla znovu hodně emotivní na mistrovství Evropy v Birminghamu. A to je dobré znamení. Rádi vám o tom za chvíli na Radiožurnálu povíme.

0: Dva čeští atleti budou po 21. hodině na mistrovství Evropy v Birminghamu bojovat o medaily. Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel a oštěpař Jakub Vadlej. Jejich postup do finále se očekával. To se po nepovedené loňské sezóně nedá říct o Kristýně Sasínek-Meky. Přesto se mezi nejlepší dostala, a to z 6. místa v rozběhu, tedy z poslední postupové pozice o 0,3 sekundy.
1: Mikrofonu Radiožurnálu Sport, Kristýna Sasínek-Meky, po postupu do finále vypadá to, že slzíte, je to pro vás hodně emotivní.
2: Asi jo, já moc nebrečím, podle mě jsem naposled brečela v Tokiu, takže je to emotivní, no.
1: A čím to je tak emotivní?
2: No tak člověk je v té startovce spíš osmej než postupující místo. A po minulém roce, kdy jsem zjistila, že dno má jako sklep a garážový stání, tak jsem si říkala, že to třeba může být nějaký konec, ale není, no.
1: No a vy jste postoupila do toho finále až na fotofinish. Stalo se vám tohle někdy?
2: Jo, ale většinou jsem nepostoupila.
1: Říká Kristýna Sasínek-Meky, jak moc velká motivace to je být znovu ve finále mezi těmi nejlepšími na mistrovství Evropy.
2: Strašně velká, protože na ty Evropy jezdím od roku 2014. A když jsem se tak koukala jako na ty úrovně a jak se ty holky zlepšou a že jsou čím dál mladší jako lepší a ne v tom starším věku, tak je jako těžký tomu nějak odolávat, ale dneska jsem si jako dokázala, že to jde. No.
1: A čím to je, že jste znovu se vrátila, dejme tomu, mezi elitu? Co zatím stojí?
2: No tak minulý rok jsem byla ve švýcarské skupině, kde to byla super zkušenost, ale tréninkově mi to vůbec nesedělo, což šlo asi vidět. A teď jsem zase zpátky s panem Tunkou, jehož je to jako velká zásluha tady to. Moc mu za to děkuju, že mě vzal zpátky. A prostě ví, jak na to, no.
1: Říká Kristýna Sasínek-Meky po tom, co postoupila na mistrovství Evropy v Birminghamu do finále na trati 1500 metrů. Z Birminghamu Adam Procházka, Radiožurnál.

0: jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Napětí, emoce, špičkový volejbal. Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny plné strhujících výměn, dramatických momentů a radosti z vítězství. Od 21. srpna na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho. Buďte sedmým hráčem na hřišti na cestě za vítězstvím české reprezentace. Více na eurovolej2026.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
1: Radiožurnál 16 hodin. Zprávy a Jana Golda.
2: Nemocnicím dochází krev. Ministerstvo zdravotnictví proto vyzývá k darování. Vědci v Krkonoších hledají pomocí speciální kamery invazní rostliny. Plavec Čejka zlepšil český rekord na 200 metrů polohově. Knedla na mistrovství Evropy skončil. Na dálnici D1 na 194. kilometru směrem z Prahy havaroval v pravém pruhu kamion. A počasí zítra bude zpočátku slunečno, od západu se začne zatahovat. Večer se místy přidají přeháňky a teploty až 37 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Ministerstvo zdravotnictví vyzvalo pravidelné i nové dárce k darování krve. Zásoby v nemocnicích po celé republice se podle něj výrazně snížily a někde se dostaly dokonce na kritickou úroveň. Problémy má například Ostravská fakultní nemocnice, kde chybí všechny krevní skupiny. Stávající dárci i prvodárci se můžou do tamního krevního centra objednat telefonicky nebo online prostřednictvím internetových stránek. Zatímco počet dárců v létě pravidelně klesá, potřeba krve naopak roste. Upozorňuje mluvčí ostravské nemocnice Petra Petlachová.
4: Jen v průběhu prvního srpnového týdne krevní centrum vydalo více než 450 transfuzních přípravků. Lékaři je použili nejen pro lidi po úrazech a pro plánované operace, ale také k léčbě dlouhodobě nemocných hematologických a hemato-onkologických pacientů.
2: Americký velvyslanec v Izraeli Mike Huckabee odsoudil jednání židovských osadníků na západním břehu. Ti před týdnem obklíčili tři domy ve vesnici Kusra. 15 Palestinců zůstalo uvězněných uvnitř bez elektřiny, přístupu k jídlu a pitné vodě. Bílý dům podle agentury Reuters vyzval izraelského premiéra Benjamina Netanyahua, aby situaci veřejně odsoudil. Důvodem je americký původ jednoho z obklíčených Palestinců. Izrael se k tomu zatím nevyjádřil. Tunelovým komplexem Blanka v Praze jezdí ode dneška takzvaný tunelbus. Linka číslo 145 začíná na sídlišti Čimice a pokračuje přes Bohnice, Kobylisy až na konečnou Dejvická. O víkendech budou mít autobusy interval 15 až 20 minut. Ve všední dny pojedou častěji, v ranní špičce každých 6 minut, popisuje Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropit.
5: Tunelbusová linka číslo 145 ulehčí metru v jeho centrálních úsecích, které patří mezi nejvytíženější a jejich případné další posilování je již technologicky obtížné.
2: Vědci v Krkonoších testují speciální kameru, která fotografuje a pomocí umělé inteligence mapuje vegetaci podél cest. Má pomoct zjistit, kde se invazní rostliny vyskytují a jak se krajinou šíří. Výsledky pak pomůžou ochranářům jejich šíření účinněji omezovat.
6: Každý z těch snímků má svou GPS souřadnici.
7: Vysvětluje Martin Vojík z Agentury ochrany přírody a krajiny. Právě propojení rychlého mapování s přesnou lokalizací má ukázat, jestli se podobný způsob sledování dá využít i při péči o další chráněná území, říká vedoucí projektu Michaela Vítková z Botanického ústavu Akademie věd.
8: Cílem našeho výzkumu je testovat inovativní metody. Používáme srovnání klasického botanického terénního výzkumu s použitím dronů a kamery.
7: Nové výsledky navíc vědci porovnají i s unikátními záznamy o vegetaci podél krkonošských cest z doby před 50 lety. Karolína Burdová, Radiožurnál.
9: Sport. Pro znakaře Miroslava Knedlu skončilo mistrovství Evropy v plavání. Den po titulu evropského šampionátu na 50 se nepostoupil český znakař na stovce z rozplaveb. Naopak se dařilo Janu Čejkovi, který časem minuta 59,73 setiny sekundy vylepšil v Paříži český rekord na 200 metrů polohově a postoupil do semifinále.
10: Je to určitě hezký, jsem strašně rád, že jsem vlastně první, který to dal po dvě minuty. Byl to z jeden mých cílů tady. Vlastně když jsem se měl, protože posledně to bylo těsně 10 nad, tak jsem doufal, že to tam stačím a jsem rád, že se to povedlo.
9: Semifinále mistrovství Evropy s Janem Čejkou můžete poslouchat živě přímo z Paříže po 8 hodině večer na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nebezpečí na D11 za Chlumcem a na D1 nehoda v Brně. Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy z Bystřete za Chlumcem nad Cidlinou. V úseku mezi 61. a 59. kilometrem by mělo na vozovce ležet jízdní kolo. Na místo spěchá policie. Opakujeme D11 z Hradce do Prahy za Chlumcem mezi 61. a 59. kilometrem. Jízdní kolo mezi pruhy. A velmi podobná nebezpečná situace teď i na dálnici D1 ve směru do Ostravy. Kilometr 340 podle našeho zpravodaje v pravém pruhu pneumatika z kamionu. D1 ve směru z Prahy do Ostravy před sjezdem na Benešov okolo 19. kilometru výrazně brzdí kamion. Sunou se až do omezení na Šmejkalce, osobní auta v levém pruhu jedou o něco svižněji. D1 na stejné trase, tedy na Ostravu, nehoda v Brně těsně za sjezdem na Mikulov na 194. kilometru. Pravý pruh tam blokuje havarovaný kamion, s ním i policejní hlídka. Desetiminutová kolona popojíždí ze stého 93. Na příjezdu do Prahy D1 čekejte kratší zdržení v Brněnské, zpomaluje se v okolí sjezdu na Opatov na 2. kilometru a o něco pomaleji se jede na Chodov. Tam se pravým pruhem sune vozidlo silničářů a provádí údržbu okolní zeleně. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra čekáme zpočátku jasno až polojasno, od západu začne postupně přibývat oblačnost, přechodně až na zataženo a večer se hlavně na severozápadě přidají přehánky nebo občasný déšť, ojediněle taky bouřky. Nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů Celsia, v severozápadní polovině Čech 27 až 31 stupňů a na horách většinou kolem 22. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový Radiožurnál, teď už s Michálou van Erne.
11: Nedlouho po 16. hodině, dobré odpoledne, nákladní lodě na nejvytíženější německé řece Rýnu vozí čím dál lehčí náklad, což poškozuje ekonomiku. Důvodem nízké hladiny splavných řek je sucho. Za chvilku o tom budeme mluvit s naším spolupracovníkem v Německu a tu chvilku, těch pár minut, příjemně vyplní hudbou Sandro Cavazza.
3: Víkendový Radiožurnál
12: a Michaela van Erne.

0: Rýn je nejdůležitější vodní dopravní tepnou německého průmyslu, ale kvůli suchu, které trvá už několik týdnů, jeho hladina klesla na rekordní minima. Nákladní lodě mohou vozit jen část běžného nákladu. Některé plavby jsou zastavené a problémy už pociťují chemické firmy, energetika, ocelárny i zemědělství. Řada spolkových zemí proto dočasně povolila kamionům jezdit i v neděli. My o tom teď budeme mluvit s naším spolupracovníkem v Německu, Pavlem Polákem. Dobrý den.
1: Pěkný den.
0: Jak vážná je tedy situace na Rýnu? Je už někde nákladní doprava prakticky nemožná?
1: Poměrně vážná je ta situace. Nejkritičtější je u Kaubu mezi Koblencem a Mohučí. To je jedno z nejmělkších a zároveň také strategicky nejdůležitějších míst Rýna. Hladina tam v posledních dnech překonala dosavadní minimum z roku 2018 a aktuálně ukazuje vodočet 9 cm, což teda ale neznamená, že tam Rýn má takovou hloubku. Tento údaj ukazuje pokles hladiny a jenom pro srovnání nízká hladina, která znamená omezení dopravy, začíná právě v tomto místě na 77 cm a dneska naměřili těch centimetrů 9. A problém je také v tom, jaký ponor si lodě mohou v tomto místě také ještě dovolit. Většina lodí proto vozí jen část běžného nákladu a některé lodě už nejezdí vůbec. A lodní dopravci proto také už přímo varují, že při dalším poklesu by se Rýn mohl pro nákladní dopravu fakticky rozdělit na dvě části, kde by se dalo jezdit právě kvůli tomuto kritickému místu.
0: A které firmy už nízkou hladinu skutečně pociťují? Tedy jinými slovy, hrozí i omezování výroby?
1: Ano, samozřejmě hrozí. Nejvíc je zasažený chemický průmysl, který po Rýnu přepravuje velké množství surovin a materiálu. Ku příkladu Covestro kvůli problémům s dopravou ve svém závodě v Dormagenu vyhlásilo u části produkce takzvaný force majeure, tedy vyšší moc. Potíže hlásí také energetické společnosti nebo ocelářský Salzgitter. Firmy převádějí část nákladů na železnici a kamiony, jenže problém je v tom, že kapacita je omezená a ta přeprava je také výrazně dražší. U některých nákladů může být k nahrazení jediné lodní zásilky potřeba až 150 kamionů. A to jsou čísla, ve kterých se teď pohybují ty velké firmy, které musí omezovat výrobu nebo i produkci zkrátka.
0: Ministr dopravy Steffen Bilger teď navrhuje, aby Německo kvůli podobným situacím své řeky dál upravovalo. Co tím myslí?
1: On tím říká, že pokud se mají firmy na lodní dopravu spoléhat, a to je cílem spolkové vlády, tak musí být německé vodní cesty odolnější vůči nízkým stavům vody, které Německo v posledních letech zažívá poměrně opakovaně. A prosazuje proto další technické úpravy řek a odstranění kritických míst pro lodní dopravu, přesně to místo, o kterém jsme si povídali před chvílí. A na Rýnu například už existuje projekt, který má problematické úseky středního Rýna vyřešit, má tam zvýšit minimální hloubku plavební dráhy, ale proti Bilgerovu přístupu, tedy proti přístupu spolkového ministra dopravy se staví ministr životního prostředí Karsten Schneider. Ten naopak říká, že řeky je potřeba vracet do přirozenějšího stavu, obnovovat jejich ramena a záplavová území, aby voda z krajiny neodtékala tak rychle, aby se ta voda udržovala v řekách. A německé vládě, jak z toho, jak to nyní popisuji, tak se rýsuje poměrně zásadní spor o to, jak řeky na častější sucha připravit. Že to problém je, tak na tom panuje ve spolkové vládě jednoznačná shoda.
0: Zásluhou Pavla Poláka o tom víme. Díky a hezký den.
1: Pěkný den.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Posloucháte Radiožurnál a mimořádnou zelenou vlnu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A my přinášíme varování z dálnice D1. Pokud jedete ve směru z Brna do Prahy, buďte teď velmi opatrní za Koberovicemi. Na 74. kilometru čerstvá nehoda v levém pruhu, dvě osobní auta zatím nijak neoznačená. Na poslední chvíli se vybočuje. Opakujeme D1 z Brna do Prahy za Koberovicemi velmi opatrně na 74. kilometru. V levém pruhu čerstvě nabouraná dvě osobní auta. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Posloucháte Radiožurnál. V amfiteátru na bojišti v Trutnově pokračuje třetím dnem rokový festival Open Air Trutnov. Ten si už déle než 40 let zakládá na svých kořenech v undergroundu a z historie českého rocku a big beatu vychází každý rok i jeho hudební dramaturgie. Reportér David Macháček se na trutnovském bojišti snaží přijít na to, co na této nabídce zajímá jednotlivé generace návštěvníků. Dobré odpoledne, Davide.
1: Dobré odpoledne, tak já jsem chtěl především zjistit, jestli se Trutnov už nestává takovým živým skanzenem českého big beatu a ti mladí, jestli sem nejezdí na exkurze, jako třeba když jezdíme do Rožnova pod Radhoštěm se dívat na valašské roubenky. A 17-letá Bára, kterou jsem potkal, tak jsem přijela, protože chtěla zažít akci, kterou zná jen z nostalgického vyprávění svých rodičů, ale zároveň přiznala, že nejen proto.
2: My jsme hodně jeli pro MC G se podívat, který včera hrál, nebo třeba i dneska Ventolin. To si myslím, že hodně zasahuje do té naší generace.
1: A já k tomu přidám kouzlo nechtěného, přísahám tedy na čestné trutnovské indiánské, aniž bych skutečné legendě českého undergroundu Františku Stárkovi, ke kterému už je navěky přiřazená jeho přezdívka Čuňas, prozradil důvody slečny Báry, tak on sám začal mluvit o tom též, ovšem ze svého veteránského pohledu.
3: A včera v noci hrál disc jockey, jako jo, jsem na něj naštvaný, že nás budil a tak. Ale v životě bych nevylez a neřval bych, vypni to, my chcem spát. To se prostě nedělá. Ale já si pamatuju, že když já jsem byl mladý, tak se to dělo.
1: Samozřejmě, že ta Čuňasova nevrlost z nevyspání byla jen předstíraná, protože on jako veterán undergroundu jenom chtěl dát najevo, že ho tato žánrová pestrost baví.
0: A je generace teenagerů podobně tolerantní k hudbě svých rodičů a prarodičů?
1: Je, alespoň tedy 17-letá Bára, kterou už známe a která v Trutnově pro sebe objevila kapelu z poloviny 80. let Krásné nové stroje.
2: Já jsem Krásné nové stroje slyšela včera poprvé a byla jsem překvapená, jak se mi to vlastně jako hodně líbí. My jsme tam seděli jako ve stínu a fakt jsem si říkala, tyjo, to začnu asi poslouchat. No, to je asi všechno, co bych o tom mohla říct.
1: A já k tomu dodám, že na novou posluchačku se může těšit i Jasná páka, protože i ta 17-letou Báru zaujala.
0: Víme o tom zásluhou Davida Macháčka. Díky moc a hezký den.
1: Naslyšenou.

0: Kapela Depeche Mode jako poslední z hudby před 16:30. I zítra bude teplotně tropický den. Víc řekneme ve zprávách, tedy v informacích o počasí. Začnou za chvilku. 16:30. Ve studiu je Kateřina Causidisová.
1: Hasiči likvidují požár trávy v chatové oblasti Brno Obřany. Vyhlásili druhý stupeň poplachu ze 4 a hasit pomáhá i vrtulník. Policisté uzavřeli nejbližší silnice, aby tam mohla projet hasičská technika. Na místo vyrazilo 14 jednotek. Zdravotníci ošetřili zatím jednoho člověka a převezli ho do nemocnice se středně těžkými popáleninami. Téměř polovina dětí, které v posledních letech havarovaly na kole nebo koloběžce, neměla helmu. Vyplývá to z analýzy BESIPu. Ten se zabýval nehodami dětí do 14 let od roku 2023 do poloviny letošního roku. Přilbu při nehodě neměli 4 z 10 malých cyklistů. V Česku je přitom povinná pro cyklisty i jezdce na koloběžkách do 18 let. Britský premiér Andy Bernan označil za tragédii smrt bývalého profesora Cambridgeské univerzity Jasona Ardaje. 41-letý akademik na začátku srpna opustil post v prestižní britské instituci, a to kvůli obvinění z plagiátorství. Včera jeho tělo našli v Londýně. Obvinění z plagiátorství odmítal. Po téměř 2 dnech se dnes plně obnovil provoz vlaků u Studénky na Novojičínsku. Oznámil to mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Na koridoru v úseku mezi Studénkou a Jistebníkem jezdily vlaky od čtvrtečního večera pouze po jedné koleji, a to kvůli strženému trakčnímu vedení. Ovlivnilo to desítky spojů, včetně rychlíků, které kvůli omezení nabírali zpoždění. Sport. Už za necelých 30 minut začne 4. kolo fotbalové šance ligy. Od 17 hodin hraje Sparta Praha doma s Teplicemi, Slovácko hostí Olomouc a Pardubice Mladou Boleslav. V 8 večer začne zápas Plzně se Zlínem. Všechny zápasy můžete poslouchat živě na Radiožurnálu Sport. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy. Oštěpář Jakub Vadlejch vstoupí večer do svého 5. finále na evropském šampionátu v řadě. Zhruba ve stejnou dobu poběží finále na 400 metrů česká atletka Lourdes Gloria Manuel.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: A nebezpečí na D8 u Klíča na několik komplikací na dálnici D1. D8 z Ústí do Prahy velmi opatrně teď v okolí Klíčan. Třetí

0: Čtvrtý kilometr. Hlásíte ovci na komunikaci.
1: Stavím pruhu, běží ovce. Jsou už u toho policajti, ale zpomaluje se tam a začíná se dělat kolona. Teď jsem za to jel a už teď je to asi na 70 minut.
0: Na D1 z Ostravy do Prahy čekejte hned několik potíží na trase. Nejprve těsně před sjezdem na Klimkovice na kilometru 349,5 je po dnešní těžké nehodě stále průjezdný pouze odbočovací pruh. Na místě pokračují s čištěním vozovky. Okolo poledního tam hořela dvě osobní auta. Kolona se netvoří. Tu čekejte o větší kus dál před Vyškovem. Prudce se brzdí na kilometru 230 a přibližně 10 minut se jede krokem k omezení na 228. kilometru. Tam až do dnešní 18. hodiny zůstává zabraný levý pruh. A na D1 jedeme dál směr Praha, kousek za nájezdem od Koberovic na 74.5 kilometru, stále v levém pruhu dvě havarovaná, stále neoznačená osobní auta. Ani tam se sice kolona netvoří, na kamerách ale vidíme, že se vybočuje na poslední chvíli. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Zítra bude zpočátku jasno až polojasno, od západu začne postupně přibývat oblačnost, přechodně až na zataženo. Večer se hlavně na severozápadě přidají přehánky nebo občasný déšť, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty vysoké 32 až 37 stupňů, v severozápadní polovině Čech kolem 31. Tolik zprávy. Pokračuje víkendový radiožurnál a je s vámi Michaela van Erne.
4: A z hudby s námi budou třeba Falco nebo Anna K. To proto, aby vám s námi bylo dobře.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I opravdu.

0: Možná máte dron doma, ale víte, kde s ním můžete létat, jak vysoko a kde si své povinnosti zkontrolovat. S popularitou dronů totiž přibývá i událostí, které jako přestupky řeší Úřad pro civilní letectví. Ve vážnějších případech pak i policie. My se tomu budeme věnovat podrobněji v našem vysílání za moment.
1: Ich krieg von dir niemals genug, du bist in jedem Atemzug, alles dreht sich nur dich. Warum ausgerechnet ich zähl die Stunden, die Sekunden, doch die Zeit scheint still zu stehen, hab mich geschunden, gewunden. Lass mich gehen, was willst du noch? Willst du meine Tage zählen? Warum musst du mich mit meiner Sehnsucht quälen? Deine

0: Téměř 100 000 platných oprávnění k řízení dronů eviduje k tomuto týdnu Úřad pro civilní letectví. Zájem o drony stoupá, ale s ním i počet oznámení a hlášených událostí, kdy drony létaly, kde neměly. Problém hlásil v nedávné době třeba i pilot skandinávských aerolinek nad Prahou před přistáním na ruzyňském letišti. Létáním z drony se teď budeme zabývat s redaktorkou Terezou Chlubnou. Dobrý den.
1: Hezké odpoledne. Ano, podle Úřadu pro civilní letectví hlášené události rok od roku stoupají, jen do letošního srpna jich od nového roku zaznamenal asi 400, loni za celý rok to bylo přes 570 a předloni skoro 340, říká mluvčí úřadu Jitka Ungerová.
2: Ten nárůst není náhodný. Máme téměř 100 000 registrovaných provozovatelů a zároveň jsou dnes bezpečnostní složky v monitoringu vzdušného prostoru mnohem efektivnější než v minulosti.
1: Přesto je většina takových událostí podle Ungerové z nedbalosti a neúmyslná.
0: Připomeň tedy prosím povinnosti, které člověk při pořízení dronu má za jejich porušení totiž hrozí pokuty.
1: Ano, na paměti by člověk při koupi dronu měl mít 3 věci a popsala je opět Ungerová.
2: Základním povinnostem patří 3 kroky. Je to registrace provozovatele, test pilota a mapa.
1: Ne všechny drony ale nutné registrovat. Těch, které váží méně než 250 gramů, se povinnost netýká. I přesto jejich piloti musí samozřejmě dodržovat pravidla bezpečného provozu.
0: Jak si tedy můžu zkontrolovat, že je všechno v pořádku a na místě můžu létat? Právě ve zmíněné mapě?
1: Ano, přesně tam na webovém portálu DroneMap. Tam je možné dohledat, jestli vůbec a v jaké výšce může daný dron létat. Nejčastěji řeší úřad narušení třeba v okolí letišť, řekl to minulý týden ve 20 minutách radiožurnálu ředitel odboru bezpilotních systémů a registrů Úřadu pro civilní letectví Petr Plaček.
3: Jedná se o provoz v Praze, protože v Praze máme několik zakázaných prostor. Jeden z těch nejstřeženějších je zakázaný prostor v okolí Pražského hradu.
1: Kromě toho drony třeba nemají narušovat soukromí dalších lidí, je taky zakázáno létat nad shromážděními a davy. Dodám, že při opakovaném nebo závažném porušení leteckých předpisů může člověku úřad oprávnění odebrat. Za přestupky v civilním letectví hrozí pokuta až 3 miliony korun a pokud šlo o opravdu závažnou událost, může ji řešit policie v trestním řízení jako obecné ohrožení.
0: Zjistila a zprostředkovala Tereza Chlubná. Díky a hezký den.
1: Já taky hezký den.

Sombr z hudby, dopolední program Barum Rally Zlín nabídl hodně napínavý vývoj. Po každé rychlostní zkoušce vedl průběžné pořadí jiný pilot. Jak pokračuje závod odpoledne, to zjistíme přímo od našeho reportéra, který je na místě. Za okamžik, protože teď nabízíme z hudby Lana Del Rey.

0: Posloucháte Radiožurnál. 5 ze 6 rychlostních zkoušek sobotního programu už za sebou mají nejlepší posádky na Barum Rally Zlín. Závod evropského šampionátu se zatím vyvíjí hodně dramaticky. Od rána ho sleduje reportér David Nekvinda, který teď přiblíží, co podstatného se už na trati stalo.
1: To asi nejdůležitější se stalo, dá se říct, stále před okamžikem v zatím poslední odjeté rychlostní zkoušce nazvané Bunč, kterou sice dokončil Jan Kopecký jako obhájce triumfu na Barum Rally, ale je po ní jasné, že ten triumf už neobhájí tento 12-násobný vítěz tohoto závodu a jasný rekordman historický, protože Kopecký na trati trefil nějaký kámen, sám to tak popsal, který mu prorazil brzdovou trubku, dojel s zpožděním 2,5 minuty za vítěze Miko Marčikem v té rychlostní zkoušce a oznámil, že do další dnešní rychlostní zkoušky už nenastoupí, takže je jasné, že Barum Rally bude mít nového vítěze. K tomu, aby se jim stal, má zatím nejblíž Adam Březík, což je domácí jezdec pocházející tady ze Zlínska. Ten vedl už po dopolední části programu, která byla právě hodně dramatická. Po každé rychlostní zkoušce se měnil lídr průběžného pořadí. Teď se tedy Březík na tom prvním místě drží odpoledne, ale ta jeho ztráta, tedy právě náskok, se stenčuje. Na druhém místě je už zmíněný Polák Miko Marčik, který ztrácí jenom necelou sekundu na Adama Březíka a těsný odstup má taky třetí Filip Mareš. Takže tato trojice, zdá se, bude bojovat o to, kdo nahradí Jana Kopeckého v roli vítěze Barum Rally. David Nekvinda, Radiožurnál.

0: Ostravská fakultní nemocnice vyzývá k darování krve. Poslouchejte zprávy, dozvíte se víc.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: Tak to vypadá, že máme případ.
3: To je první vražda, pokud se nemýlím.
4: Vypadá to na hodně nestandardní ráži. Něco mezi pistolí a dělem.
5: Podivné zločiny.
6: Někdy se v mordpartě řeší věci, která rozhodí silného chlapa.
5: Složitá vyšetřování.
7: Podívej se na mě!
6: Sleduju tě.
2: Prosím.
6: Všechno je jinak.
8: Čím dřív to vyřešíte, tím pro nás jim.
5: Místo zločinu Ostrava. V pondělí večer na ČT1 a v iVysílání.
9: Jestli tě nezajímají běžný český filmy a komedie, tak zbystři. Je tu film, jaký tu ještě nevzniknul. Bojovník.
10: Dostal jsem nabídku na zápas.
9: Z prostředí MMA velkolepej biják. Opravdu skvěle vypadá. Silný příběh, syrovej i dojemnej. Vynikající herci, skutečný MMA fightři.
11: Bude to osobní.
9: Bojovník v kinech od 13. srpna. Tohle si fakt nenech ujít.
12: Mediálním partnerem je Radiožurnál.
0: Radiožurnál 17 hodin. Zprávy a Kateřina Caucidisová.
13: V Brně Obřanech hoří tráva v chatové oblasti. Hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu. Prezident Jižní Koreje vyzval k jednání s KLDR s cílem dosáhnout mírové smlouvy. Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel je ve finále evropského šampionátu. Na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy za sjezdem na Trhový Štěpánov se po nehodě jede jen pravým pruhem. A zítra bude skoro jasno, od západu se ale začne zatahovat a večer se místy přidají přehánky. Teploty až 37 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
13: Hasiči dohašují požár trávy v chatové oblasti Brno Obřany. Krátce po půl jedné odpoledne na místo dorazilo 14 jednotek, pomáhal i vrtulník. Hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu ze 4. Požár se dál nešíří. Zdravotníci zatím ošetřili jednoho člověka a převezli ho do nemocnice. Jak rozsáhlé jsou následky požáru, popisuje mluvčí jihomoravských hasičů Petr Příkazký.
14: Plocha požáru byla 2 hektary. Při požáru zhořelo 6 chatek, škoda půjde do řádu milionů korun. Na místě teď probíhají dohašovací práce, už se nám nešíří dál.
13: Ostravská fakultní nemocnice vyzývá lidi k darování krve. Zdravotníkům chybí všechny krevní skupiny. Letní prázdniny jsou obdobím zvýšené spotřeby krevních transfuzí, říká mluvčí nemocnice Petra Petlachová.
15: Jen v průběhu prvního srpnového týdne krevní centrum vydalo více než 450 transfuzních přípravků. Lékaři je použili nejen pro lidi po úrazech a pro plánované operace, ale také k léčbě dlouhodobě nemocných hematologických a hemato-onkologických pacientů.
13: Jihokorejský prezident Lee Jae-myung vyzval k jednáním, která by pomohla formálně ukončit válku mezi Severní a Jižní Koreou z 50. let. Sousední země jsou oficiálně stále ve válečném stavu, protože v roce 1953 uzavřeli pouze příměří a nikoli mírovou smlouvu. Lee Jae-myung prohlásil, že Jižní Korea podnikne preventivní a dlouhodobé kroky, aby zmírnila napětí. Je podle něj taky připravená vytvořit bezpečnostní mechanismy, které by zabránily eskalaci. Začíná 11. ročník festivalu Litomyšlské dny barokní tradice. Program nabízí barokní hudby, přednášky anebo komentované procházky historickým centrem.
16: V následujících dnech pak zazní třeba liturgické provedení mše svaté skladatele Antoana Boeseta. Popisuje jeden z pořadatelů litomyšelských dnů barokní tradice Vítek Večeře.
17: Takovým vrcholem letošního ročníku bude úterní koncert biblických sonát od německého skladatele Johanna Kuhnaua, a to v nádherném prostoru zámecké kaple svaté Moniky. Slovem koncert doprovodí známý herec Petr Vacek.
16: Festival můžete navštívit až do 20. srpna. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
18: Atletka Lourdes Gloria Manuel poběží v Birminghamu v finále mistrovství Evropy na 400 metrů. O medaile bude bojovat také oštěpař Jakub Vadlejch. Přímé přenosy uslyšíte po 9. večer na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Ve fotbalové šancelize začaly 3 zápasy 4. kola. Sparta hraje doma s Teplicemi a utkání na Letné sleduje Mirko Vasič.
19: Třetí minuta zápasu, domácí už měli 2 šance, ale zatím 0-0 Sparta Teplice. Teď Pardubice Mladá Boleslav a Jaroslav Plašil.
20: 0-0 je to v době, kdy začala druhá minuta utkání. Teď jdeme na zápas mezi Slováckem a Olomouckou Sigmou za Tomášem Perutkou.
21: Toto vysílání. Třetí minuta utkání, stav duelu Slovácko-Sigma-Olomouc je 0-0. Z Uherského Hradiště Tomáš Perutka, Radiožurnál.
5: Zelená vlna
7: známe lepší cestu.
10: Na D1 nehoda u Trhového Štěpánova, překážka přímo v Ostravě. Na dálnici D1 z Brna do Prahy v Posázaví vjedete do kolony u odpočívky Kalná přibližně na 58. kilometru. Příčinou asi 20-minutového popojíždění je nehoda těsně za sjezdem na Trhový Štěpánov na 56. Jsou tam dost poničená dvě osobní auta, jedno přímo v nájezdu z exitu, druhé v levém pruhu. Průjezdný je tak pouze pravý. A D1 ještě jednou, teď Ostrava na trase z Bohumína do Brna. Kousek před sjezdem na Rudnou na kilometru 355 se jede pouze levým pruhem. V pravém hasiči likvidovali drobnější požár osobního auta. Zdržení naberete jen velmi krátké. A z dálnice D8 ve směru z Ústí do Prahy dobrá zpráva z okolí Klíčan. Hlásíte nám, že zběhlou ovci už odchytili. Na 3. kilometru v odstavném pruhu ještě zůstává policejní hlídka se zapnutými majáky. V koloně se popojíždí přibližně 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
13: Zítra bude zpočátku jasno až polojasno, od západu začne postupně přibývat oblačnost, přechodně až na zataženo. Večer se hlavně na severozápadě přidají přehánky nebo občasný déšť, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů, v severozápadní polovině Čech 27 až 31. Tolik zprávy. Dál pokračuje víkendový Radiožurnál s Michalou van Erne.
11: Samozřejmě s další informací. Švýcarsko je zemí spojenou se sýrem, čokoládou a hodinkami, ale je také státem, který má nejvíc protiatomových krytů. Vystačily by pro úkryt všech obyvatel Švýcarska? Na to se zaměříme za chvíli.
7: Víkendový Radiožurnál
22: a Michaela van Erne.

0: turn to dust all that I adore. Kapela Bastille, 10 minut po 17. hodině, posloucháte Radiožurnál. Se zhoršováním bezpečnostní situace nabývají na významu relikty studené války protiatomové kryty. Světovou velmocí je v tomto směru neutrální Švýcarsko. Má totiž nejvíc krytů na počet obyvatel. V 9milionové zemi je jich přes 370 tisíc a může se v nich pohodlně schovat celá švýcarská populace. Detaily má Ondřej Himer ze zahraniční redakce. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jak to, že má Švýcarsko nejvíc krytů na světě, když je neutrální zemí a v nedávné minulosti nikdy neválčilo?
1: Je zatím taková filozofie, kterou se Švýcaři řídí možná už několik století, rozhodně nejpozději od první světové války, taková představa Švýcarska jako ostrova stability v moři destrukce. Tak to aspoň americkému veřejnoprávnímu rozhlasu NPR popsala švýcarská historička Sylvia Berger-Ziaud-Dinová z univerzity v Bernu,
2: Stejná metafora přetrvávala za druhé světové války a za té studené se přenesla na budování protiatomových krytů.
1: A s tím tehdy souvisela obava, že v případě nějakého jaderného útoku na sousední země, jako je Francie nebo Německo, by Švýcarsko leželo v oblasti jaderného spadu a bylo by postižené také. Ale Švýcaři stavěli kryty dokonce i po studené válce, kdy je naopak jiné země, včetně Česka, zrušili.
0: Proč se Švýcaři po pádu železné opony nezachovali stejně?
1: Oni o tom uvažovali, před 15 lety o tom rozhodovali, ale rozhodli se jinak, jak říká ředitel Švýcarského federálního úřadu civilní ochrany Daniel Jordi.
3: Zákonodárci debatovali o případném zániku systému krytů, ale došli k závěru, že je dobré je zachovat, aby se lidé v případě nebezpečí měli kam schovat.
1: Možná to byla i trošku shoda okolností, protože v době, kdy se o tom diskutovalo ve Švýcarsku, tak se odehrála havárie v japonské jaderné elektrárně Fukushima a to švýcarské rozhodnutí zachovat kryty jen posílilo.
0: A jak ty kryty vypadají v praxi?
1: Často jsou to malé kryty, protože podle zákona z počátku 60. let musí mít každá nová obytná budova ve Švýcarsku buď kryt s tlakovými dveřmi a filtroventilačním zařízením, anebo investor musí zajistit místa v blízkém státním krytu. Takže vlastně každá nová stavba to musela nějakým způsobem zohlednit. Ale je pravda, že v době míru řada těch krytů slouží jinak, třeba jako vinné sklepy, jako sauny nebo jako sklady.
0: Ondřej, pro srovnání, jak je na tom skryty Česko?
1: U nás je skoro 6 000 krytů a jejich celková kapacita je asi 250 000 lidí, což pokrývá nějaké 3% populace.
0: A jsou vůbec nějaké země, které jsou do počtu krytů se Švýcarskem srovnatelné?
1: Pár jich je, je to hlavně Finsko, to má kryty pro všech skoro 5 milionů obyvatel a pak taky sousední Švédsko. Budování bunkrů a krytů například ale proslula taky Albánie, která jich za diktátora Envera Hodži vybudovala na 170 tisíc. Byl tam tehdy v podstatě jeden betonový úkryt na 11 obyvatel, ale dnes už nejméně polovina těch bunkrů vůbec neexistuje.
0: Zajímavé informace od Ondřeje Himera. Děkuji a hezký den.
1: Naschledanou.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

To byla Faith Hill, před námi ovšem další téma. Zabavení psy nebo kočky zůstávají v českých útulcích příliš dlouho. I když by o ně byl zájem, k novým majitelům nemůžou, protože těm předchozím stále formálně patří. Zástupci útulků proto usilují o změnu zákona a tím se budeme zabývat za chvilku.

0: Útulky usilují o změnu legislativy kvůli zabavovaným zvířatům. Zůstávají podle nich příliš dlouho bez možnosti jít k novým majitelům. Na svoji iniciativu dnes upozornili v Telči na Jihlavsku u obří sochy Vulpes od Františka Skály, která je dočasně instalovaná na břehu Štěpnického rybníka.
1: Jak se jmenuje?
2: Harry.
1: Harry. No, to mají jiný pes.
2: On se bude muset vyfotit, on to tak umí.
3: Michaela Zemánková má v útulku Dog Point psy odebrané ze dvou velkých množíren. Někteří z nich tam žijí už přes rok.
4: Z těch psů byla spousta štěňat a nám ty štěňata v podstatě stárnou v útulcích a my je nemůžeme předat. V podstatě teďka polovinu všech psů v našem útulku tvoří zvířata, která nemohou do nových rodin, protože jsou v tomhle systému.
3: Než zvířata definitivně propadnou státu a mohou být poslána k novým majitelům, trvá to podle ní měsíce i roky. Zkušenosti s tím má i Vladimír Kessel z útulku Animal Rescue.
5: Vlastně tím odebráním to všechno teprve začíná a pro ty zvířata je to skutečně strašně dlouhá doba, zvlášť pokud se jedná třeba o štěňata nebo pokud se jedná o staré psy, tak pro ně je to celku fatální. Záležitost být roky v útulku.
3: Náklady na péči o zabavená zvířata hradí útulkům stát. Podle Zemánkové ale současný stav péči o psy prodražuje.
4: Kdyby se to řízení zkrátilo, ty zvířata mohly za 2-3 měsíce, jak se doléčí, jak se to vyřeší, odejít, tak i ty náklady pro ten stát budou nízký.
3: Podle mluvčího ministerstva zemědělství Vojtěcha Bílého už teď podle zákonů může zvíře propadnout státu, pokud jeho majitel nezaplatí náklady spojené s péčí o něj do 3 měsíců. Podle zástupců útulků je realita často jiná, což připouští i ministerstvo.
6: Týraná zvířata nemusí být umístěna v předběžné náhradní péči po celou dobu řízení o přestupku nebo po celou dobu probíhajícího trestního řízení. Nicméně z důvodu sjednocení praxe a z důvodu jednoznačnosti právní úpravy bude tento návrh zahrnut i do novely zákona na ochranu zvířat proti týrání.
3: Uvedl Vojtěch Bílý. Novela zákona je teď ve sněmovně. Loni státní veterinární správa odebrala z chovů kvůli nevhodným podmínkám asi 700 zvířat. František Jirků, Radiožurnál.

0: Cyklista Václav Ježek byl čtvrtý v královské etapě Czech Tour. Detaily ve zprávách.
1: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Zprávy a Kateřina Caucidisová.
2: České úřady už odmítly udělit dočasnou ochranu několika desítkám mužů z Ukrajiny. Jde o bojeschopné muže, kteří neprokázali splnění vojenských povinností. Nová pravidla platí 10 dní a jsou stejná v celé Evropské unii. V Česku má podle ministerstva vnitra aktivní dočasnou ochranu téměř 391 tisíc lidí. Při izraelských leteckých útocích v jižním Libanonu zemřelo 11 lidí. Uvedla to libanonská státní agentura NNA. Úder zasáhl obytný dům v obci Ansar. Libanonská agentura informovala také o dalších izraelských náletech v jižní části země. Podle agentury AP patří dnešní útok počtem obětí k nejhorším od konce června, kdy se Libanon a Izrael dohodli na příměří. Lichtenštejnský vládnoucí rod oznámil zavedení rovnosti pohlaví v nástupnictví na trůn. Dědicem a následně knížetem anebo kněžnou malé alpské země se tak nově stane nejstarší potomek. Až dosud to byli výhradně muži. Vládnoucí rodina v prohlášení uvedla, že cílem změny je zajistit, aby knížetství vedl člověk, který je na tuto úlohu nejlépe připravený. Britská kapela Sweet vystoupí večer v 18 hodin v amfiteátru v Mikulově. Rocková skupina má na kontě přes 30 milionů prodaných alb. Písně britských hudebníků se pravidelně vracely v reklamách, seriálech anebo filmech jako Strážci galaxie. Už včera kapela vystoupila v pražském divadle Hibernia.
3: Sport.
2: Cyklista Václav Ježek byl čtvrtý v královské etapě Czech Tour a celkově mu patří sedmé místo. Třetí etapu na dlouhých stráních vyhrál Američan Andrew August, který zopakoval páteční triumf a upevnil si celkové vedení. Ježek na něj v průběžném pořadí ztrácí 52 sekund. Czech Tour skončí zítra etapou z Kroměříže na Pustevny. A hned po zprávách se vydáme na právě hraná utkání fotbalové ligy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na D1 nehoda u Trhového Štěpánova, na D2 pak u Modřic. Dálnice D1 z Brna do Prahy a komplikace těsně za sjezdem na Trhový Štěpánov. Na 56. kilometru kolize dvou osobních aut. Jedno blokuje připojovací pruh, druhé pak levý. Na místě policie a silničáři, kteří usměrňují provoz. Kolona z 59. a 5. kilometru je téměř na půl hodiny. D1 z Kroměříže do Brna a dvě kratší kolony před dvěma omezeními. Nejprve před Vyškovém z kilometru 230, fronta se sune až na 228, tam v levém pruhu silničáři. A následně se zpomaluje i těsně za sjezdem na Slavkov na 210. kilometru a za Rohlenkou už se pak pokračuje plynule až do Brna. Na dálnici D2 na výjezdu z Brna směr Bratislava popojíždí kratší fronta z úrovně Modřic ze 3. kilometru, kousek za exitem blokují levý pruh následky střetu dvou osobních vozidel. A ještě silnice 52 na příjezdu do Mikulova od Rakouských hranic, plnější až ke kruhovému objezdu u Byly. Zdržení ale není dlouhé, maximálně pětiminutové. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené.

0: Vlny 800 553 553. Počasí.
1: Večera v noci bude polojasno až skoro jasno a ochladí se na 20 až 15 stupňů, v údolích naměříme kolem 11. Tolik zprávy. Pokračuje víkendový radiožurnál s Michalou van Erne.
2: A se slibovaným fotbalem hrají se totiž tři zápasy čtvrtého kola domácí šance ligy a za našimi reportéry nás vezme moderátor radiožurnálu Sport Filip Šedivý.
3: Hezké sobotní odpoledne posluchačům radiožurnálu. Nejprve půjdeme na pražskou Letnou, tam Sparta hostí Teplice a je u toho Mirko Vasič.
4: 34. minuta, Sparta Teplice 1-1. Teď Jaroslav Plašil a Pardubice Mladá Boleslav.
5: 1-0 pro domácí platí stále ve 33. minutě. Střelec gólu Patrák ovšem dohrál kvůli zranění, teď bude muset střídat a nahradí jej Smékal. Teď jdeme na utkání Slovácka s olomouckou Sigmou a je tam Tomáš Perutka.
6: 34. minuta utkání, Slovácko Sigma Olomouc 0-0. Z Uherského Hradiště Tomáš Perutka, radiožurnál.
3: Dění na fotbalových stadionech mapujeme v pořadu s mikrofonem za fotbalem na radiožurnálu Sport. Večer se ještě bude hrát utkání mezi Viktorií Plzeň a Zlínem. Posluchačům radiožurnálu přejeme hezké odpoledne.

Michal Hrůza a Ivan Mládek v této písni. Polská armáda dnes slaví svůj svátek. Je to připomínka vítězství v bitvě u Varšavy, která sehrála rozhodující roli v polsko-sovětské válce. Ke dni polské armády neodmyslitelně patří vojenská přehlídka. A to nejen nejmodernější pozemní techniky a letounů, ale nově také plavidel.

0: Kelly Clarkson z hudby, s vámi je Radiožurnál. Ve čtvrtek v polské Gdyni spustili na hladinu novou vojenskou fregatu ORP Wicher. 140 metrů dlouhé válečné plavidlo bude po vyzbrojení sloužit k obraně námořních tras a také energetické infrastruktury, hlavně v Baltském moři. Konstrukce tří fregat v přepočtu za celkem 90 miliard korun je jedním z několika programů na modernizaci polského vojska. To dnes slaví svůj státní svátek.
1: Wicher je prototypem. Teď začneme konstruovat už sériový kus. Věřím, že všechny projektové a technologické chyby už máme za sebou, takže stavba buře už půjde jednodušeji.
2: Řekl před spuštěním fregaty ORP Wicher na vodu předseda gdyňské námořní loděnice polské zbrojařské skupiny Marcin Ringwelski.
1: Všechna tři plavidla budou stejně vyzbrojená, budou disponovat systémy protivzdušné obrany, ale také obrany proti vodním a podvodním objektům. Bude to nejmodernější jednotka svého typu v NATO.
3: Máme šanci stát se důležitým účastníkem obrany Baltského moře. Naše námořnictvo roste, modernizuje se. Je smutné, že bylo několik let zanedbávané. Prakticky nedostávalo žádná nová plavidla. Takovým symbolem všech těch problémů je program Corvette. Ze sedmi plavidel dokončili jediné. Teď může námořnictvo konečně slavit. Začaly lepší časy. Dostalo nové minulovky. Teď už je na vodě také první moderní fregata. Pokračují také jednání o dodávce ponorek ze Švédska.
2: Popisuje modernizaci dlouho zanedbávané složky polských ozbrojených sil odborník na bezpečnost a novinář Radoslav Dittrich. Nejen polské námořnictvo, ale i polské vzdušné síly zažívají růst.
3: Polsko objednalo 96 nejmodernějších vrtulníků Apache. To je po Spojených státech druhá největší flotila. Obecně modernizace naší armády je hodně specifická. Máme oblasti, připomenu hlavně pozemní jednotky, které rozvíjíme v působivém tempu. Jen pro ukázku, v několika posledních letech jsme dostali 487 tanků, více než 200 kusů samohybných houfnic. Dokonce roku by Polsko mělo mít skoro 200 raketometů. Máme už polovinu z 32 zamluvených vrtulníků AV-149. Tento rok také máme mít už polovinu z 32 objednaných letounů F-35.
2: To jsou jen některé příklady nedávných nákupů. Na druhou stranu tempo polského zbrojení i jeho způsob je terčem diskuze.
3: Vedou se spory o tom, jestli máme kupovat skoro stovku vrtulníků Apache za více než 10 miliard dolarů ve chvíli, kdy naše námořnictvo nemá prakticky žádnou funkční ani moderní ponorku. V době, kdy je na vodě naše první fregata, stále nemáme podepsanou smlouvu na námořní vrtulníky.
2: Radoslav Dittrich, který sám sloužil v jednotkách teritoriální obrany, přiznává, že problémy s podfinancováním některých vojenských složek nebo s individuální výbavou vojáků se pomalu daří napravovat. Skeptický ale zůstává k plánu půlmilionové armády. Bez návratu povinné vojenské služby je takový plán podle něj nesplnitelný. I kvůli zhoršující se kondici současné populace. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.

Fotbalisté Sparty usilují o to, aby částečně proti Teplicím napravili nepovedený úvod ligové sezony. Nejen na Letnou vás v našem vysílání vezmeme za chvíli, ještě předtím Manic Street Preachers.

0: Třemi zápasy začalo čtvrté kolo této sezóny fotbalové šance ligy. Na všech stadionech máme reportéry a proto už předávám slovo moderátorovi radiožurnálu Sport Filipu Šedivému.
1: Hezké odpoledne posluchačům radiožurnálu. Dohrány jsou první poločasy ve třech zápasech čtvrtého kola šance ligy. Tak pojďme nejprve na pražskou Letnou na duel mezi Spartou a Teplicemi, o kterém nám víc poví Mirko Vasič.
2: Sparta vede po prvním poločase na Teplicemi 3-1. Pražský tým byl většinou herně lepší, vedl už o 9. minuty, kdy se hlavou prosadil stoper Guda, jenže v 25. minutě rána z dálky Marečka možná překvapila golmana Surovčíka 1-1. Sparta si ale rychle vzala vedení zpátky a zdvojnásobil ho. 36. individuální akce a střela z vápna Irvin. No a pak 39. minuta hlavička zblízka Alcocer. Takže Teplice prohrávají na Spartě po prvním poločase 1-3. Jak to vypadá v utkání Pardubice Mladá Boleslav, to nám řekne Jaroslav Plašil.
3: Tady se také zatím víc daří domácím. 1-0 vedou Pardubice po prvním poločase. Zatím jediný gól dal Patrák v 10. minutě, když se z nějakých 18 metrů trefil nádherně polovysokou střelou ke vzdálenější tyči. Takže 1-0 pro Pardubice, ale když jsem zmínil střelce tohoto zápasu zatím jediného, tak bohužel Patrák, kapitán Pardubic, se pak také zranil a v 33. minutě jej musel nahradit Smékal. No a nebylo to zdaleka všechno. Pokud jde o zranění, Solil, další hráč Pardubic, musel také předčasně skončit a jeho nahradil Noslin. Takže sice vedení pardubického celku, ale nešťastné ztráty, dvě zranění v tomto zápase proti Mladé Boleslavi, která zatím do tohoto zápasu ještě neprohrála, ale Pardubice nad ní zatím vedou 1-0 po první půli. Jak je to v utkání Slovácka se Sigmou Olomouc, to prozradí Tomáš Perutka.
4: Po prvním poločase jsou úspěšnější a spokojenější hostující fotbalisté, protože platí stav utkání Slovácko Sigma Olomouc 0-1. Branku jsme viděli ve 45. minutě, kdy hostující Janošek rozehrával standardní situaci od levé postrany čáry. Nakopl balón na zadní tyč na Silu, ten vrátil do předbrankového prostoru, no a tam na hranici malého vápna doklepl míč celkem pohodlně do branky Lurvink a v závěru první půle, tedy kolem do šatny se dostávají nebo dostali se hosté do jednobrankového vedení. Po prvním poločase tedy platí Slovácko Sigma Olomouc 0-1. Z Uherského Hradiště Tomáš Perutka, Radiožurnál.
1: Všechny tři zápasy fotbalové šance ligy dál mapujeme v pořadu s mikrofonem za fotbalem na Radiožurnálu Sport. Posluchačům Radiožurnálu se znovu přihlásíme ve zprávách po 18. hodině.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I o prázdninách.

0: Brněnská jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Hasiči dnes v Česku likvidovali na 90 požárů. Poslouchejte hlavní zprávy.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Bohouš bude jmenován zasloužilým všeumělcem. Seriál Chalupáři. ČT2. Ve zrůdném těle se ukrývá laskavé srdce a vznešený duch. Anthony Hopkins jako zvoník od Matky Boží. A ČT Art uvádí u příležitosti významného životního jubilea známého hudebníka, politika a moderátora dokument Michal Prokop, Až si pro mě přijdou. A hned poté koncert Michal Prokop Live 80. Sobotní večer s Českou televizí.
0: Radiožurnál, 18 hodin. Čas, kdy začínají hlavní zprávy.
3: Hasiči v Chorvatsku dostali pod kontrolu požáry v Omiši i na ostrově Dugi Otok. Kvůli suchu a vysokým teplotám dnes hasiči zasahovali taky v Česku, likvidovali 90 požárů, polovinu z nich v přírodě. Oštěpař Vadlejch a čtvrtkařka Manuel půjdou do bojů o medaile na atletickém mistrovství Evropy. Silnice z Karlových Varů do Prahy u Verušiček je po nehodě neprůjezdná v obou směrech a zítra bude zpočátku skoro jasno, od západu se začne zatahovat a večer se místy přidají přehánky. Teploty až 37 stupňů. Je sobota 15. srpna. Hezký podvečer vám přeje u zpráv Kateřina Cousirisová.
4: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Hasičům v Chorvatsku se daří dostávat pod kontrolu požáry na dalmatském pobřeží. Pomáhá jim hlavně slabší vítr. Lesní požáry jen od včerejška zasáhly poloostrov Pelješac, ostrov Dugi Otok a hlavně letovisko Omiš. Tam zemřel jeden člověk a několik zraněných zůstává s vážnými popáleninami v ohrožení života. Evakuace se tam v noci na včerejšek dotkla i 300 českých turistů.
5: Podle chorvatského ministerstva turismu se situace v Omiši vrátila k normálnímu stavu. Turistům, kteří přišli o ubytování, se podařilo zajistit 200 náhradních pokojů. Evakuační centra už dnes ráno opustili také poslední Češi.
6: Dořešujeme některé věci, samozřejmě někteří občané během té evakuace, která byla dost často za dramatických okolností, ztratili doklady, utopili v moři například peněženky nebo tak, takže my jsme schopni na počkání vydat cestovní doklad.
5: Říká český konzul působící ve Splitu Štěpán Šantrůček. Lidem, kteří do Chorvatska teprve míří, doporučuje sledovat zprávy chorvatských médií nebo chorvatských záchranářů a v případě nouze dodržovat jejich pokyny. Ondřej Himer, Radiožurnál.
3: Hasiči dnes v Česku likvidovali asi 90 požárů. Zhruba polovina z nich byla v přírodě. Nejhorší situace byla v Brně Obřanech, kde od požáru trávy v chatové oblasti schořelo několik chatek. Plocha požáru byla přes 2 hektary. Zdravotníci tam ošetřili jednoho člověka a převezli ho do nemocnice se středně těžkými popáleninami.
7: Požár v chatové oblasti v Brně Obřanech způsobil škodu v řádech milionů korun a zaměstnal 14 jednotek hasičů. Pokračuje za generální ředitelství hasičského záchranného sboru Kristýna Posekaná.
8: V Brně v Obřanech hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu. Oheň se jednotkám podařilo dostat pod kontrolu asi po 2 hodinách. Na místě pomáhal taky policejní vrtulník s bambivakem a zhořelo tam v té rekreační oblasti 6 chatek.
7: Hasiči zasahovali taky v bytovém domě v Karviné, odkud museli evakuovat 16 lidí a jednu zraněnou ženu. A na dálnici D1 odpoledne hořela cisterna a na 34. kilometru kvůli tomu byla dálnice asi hodinu a půl uzavřená. Tereza Chlubná, Radiožurnál.
3: Téměř polovina dětí při nehodě na kole a nebo koloběžce nemá helmu. Vyplývá to z analýzy BESIPu, která se zabývala více než 17 nehodami cyklistů ve věku do 14 let od roku 2023. Nošení přilby přitom může výrazně zmírnit následky nehody a důležité je také její správné nasazení, říká koordinátorka BESIPu pro Vysočinu Veronika Vošická-Buráňová.
9: Zlaté pravidlo dvou prstů. Ta přilba má sedět tak, aby vlastně dítěti jsme mohli nad spojnici obočí vložit 2 prsty a zároveň do toho řemínku, který mu vede pod bradou, stejně tak, prostě 2 prsty. A cokoliv je víc, tak je velmi vážným rizikem pro ten případný úraz.
3: Nošení přilby je v Česku povinné pro cyklisty do 18 let. Počet lidí v exekuci v Česku dál mírně klesá. Na konci prvního pololetí jich bylo necelých 590 tisíc. Meziročně jich je asi o 17 tisíc méně. Vyplývá to z aktuálních dat mapy zadlužení, kterou vytvořili Institut prevence a řešení předlužení a taky agentura PEC Research. Průměrná vymáhaná částka je přes 900 tisíc korun. Nejhorší situace s exekucemi se týká jen několika regionů. Pokračuje Pavla Ašrmanová, předsedkyně konzorcia dluhových poraden.
10: Karlovarsko nebo Ústecko a částečně Moravskoslezský kraj, tam ten počet lidí v exekuci je daleko vyšší. Především tedy v Ústecku a v Karlovarském kraji. Tam jsou v některých obcích, tam je třeba 40% lidí zadlužených. To bych řekla, že je zásadní problém i pro ten samotný kraj, pro tu samotnou oblast, protože tím samozřejmě chudne celý kraj.
3: Ke snížení počtu zadlužených přispělo několik oddlužovacích kol takzvaného milostivého léta. Dalším důvodem je zastavování exekucí kvůli malým částkám.
4: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
1: Víme, co se děje u vás.
3: Avizovaný nápor nelegálních migrantů z Maroka na severoafrickou španělskou exklávu Ceuta se dnes nekonal. K hromadnému překročení hranic se na dnešek svolávali tisíce mladých Maročanů na sociálních sítích. Marocké a španělské hlídky zesílily ostrahu hranic. Zadrželi jen několik desítek lidí.
11: Dnešné pokusy dostat se z Maroka na území španělského autonomného města Ceuta nemali vůbec nič společné s tými, které jsme tu viděli před 2 týždňami. Vtedy do Ceuty preniklo nejméně 72 tisíc nelegálnych migrantov, pešo aj cez more. Marocké hliadky v priebehu dnešného dopoludnia zmarili pokus niekoľkých desiatok migrantov, ktorí sa chceli dostať do Ceuty cez lesnaté oblasti juhozápadnej hranice. Približne 150 subsaharských Afričanov aj zadržali. V oblasti zostávajú posilnené hliadky, vrátane vojska. Zo Španielska Ľubica Zlochová, Rádiožurnál.
3: Útulky usilují o změnu legislativy kvůli zabavovaným zvířatům. Zůstávají podle nich příliš dlouho bez možnosti jít k novým majitelům. Upozornili na to dnes v Telči na Jihlavsku u obří sochy Vulpes. Například v útulku Dog Point je zhruba polovina psů, kteří byli zastaveni v množírnách. Upozorňuje jeho ředitelka Michaela Zemánková.
12: Strašně dlouho trvají veškerá řízení, než zvíře propadne státu, to znamená, než ten původní majitel je vůbec zbavený vlastnických práv a než my ho můžeme předat nové rodině. Může to trvat měsíce, v případě trestního roky.
3: Sněmovna teď projednává novelu zákona na ochranu zvířat. Ta by podle ministerstva zemědělství umožnila rychlejší zánik vlastnického práva k týranému zvířeti. Centrum Brna dnes zaplnili lidé v krojích na historicky prvních celoměstských hodech. Ty završili vítězný projekt předloňského participativního rozpočtu. Jeho cílem bylo obnovit původní kroje z jednotlivých městských částí.
13: V obnoveném kroji přišla i chasa z brněnských kníniček, včetně Anny Jakšové.
14: My jsme si leta půjčovali kyjovský kroje, ale je to úplně něco jiného. Je to naše, jsme na to hrozně hrdí.
13: Pro kroje z Brněnska je typická delší sukně nebo sitě červený šátek na hlavě. Za projektem jejich obnovy stojí dva nadšenci z Řečkovické chasy, Jiří Murtinger a Zuzana Janovská. I ti si kroje dřív půjčovali.
14: Přišla nám škoda, že nemůžeme ukázat náš autentický kroj řečkovický. Zjistili jsme, že podobný problém řeší spousta chas tady v Brně, takže jsme přišli s tímto nápadem.
13: Podle organizátorů se do projektu zapojilo 25 z 29 brněnských městských částí. Šimon Franc, Radiožurnál.
15: Sport. Dvě medailové naděje české atletické výpravy dnes čeká finále na evropském šampionátu v Birminghamu. Oštěpař Jakub Vadlejk začne házet po 21. hodině. Ve 21.10 pak odstartuje 400 s Lourdes Glory Manuel. Ta je v letošních evropských tabulkách druhá, ale ví, že rozhodovat bude aktuální forma.
16: Samozřejmě ten čas, co se mi povedl zaběhnout, 49.37, je skvělý, ale to bude úplně jiná energie a samozřejmě hezky se to poslouchá, když jste na prvních příčkách v tabulce, ale na tom závodě samotným to vůbec nic nemusí znamenat.
15: Finále běhu na 400 metrů uslyšíte v přímém přenosu. Ze soutěže oštěpařů nabídneme reportážní vstupy. V české nejvyšší fotbalové soutěži se aktuálně hrají 3 zápasy. Sparta hostí na Letné Teplice. Stav a čas řekne Mirko Vasič.
17: 52. minuta, Sparta Teplice 3-1. Pardubice Mladá Boleslav a Jaroslav Plašil.
18: 1-0 pro Pardubice ve 48. minutě zápasu. Slovácko-Olomoucká Sigma Tomáš Perutka.
19: 50. minuta, Slovácko prohrává s Olomoucí 0-1. Z Uherského Hradiště Tomáš Perutka, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
20: Situace na D1 u Švihova a uzavřená 6 u Verušiček. D1 z Brna do Prahy a hned u exitu 56 Trhový Štěpánov. Už odklizené následky střetu 2 osobních aut do odstavného pruhu. Provozu už nijak nebrání a kolona se velmi rychle rozjela. Na silnici 6 z Karlových Varů do Prahy teď velké komplikace u Verušiček. Náš zpravodaj hlásí, že je po nehodě neprůjezdná.
21: Těsně před sjezdem vlastně na Čichalov, tak stojí hasiči a je úplně uzavřený.
2: uzavřená a musí se objíždět přes Čichalov a Mokrou a potom se teda najede na kruháku na dálnici, ale je tam nějaká nehoda, viděli jsme tam blikačky a je to úplně neprůjezdný momentálně.
20: Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra bude zpočátku jasno až polojasno, od západu začne postupně přibývat oblačnost, přechodně až na zataženo. Večer se hlavně na severozápadě přidají přehánky nebo občasný déšť, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů, v severozápadní polovině Čech o něco chladněji 27 až 31 a na horách zítra naměříme většinou kolem 22 stupňů. Tolik zprávy. Dál pokračuje víkendový radiožurnál s Michalou van Erne.
0: Chtěli byste vědět, jaké to je jíst hlínu nebo se plavit ve vydlabané dýni? I to ve svých reportážích popsali kolegové ze zahraniční redakce a my budeme podrobnější za chvíli. Pojďte s námi dál.
4: Víkendový radiožurnál
1: a Michaela van Erne. I'm going on during the summer, feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: Ochutnali hlínu, prohlédli si továrnu, kde vyrábějí marcipán po tunách a navštívili vodní závod ve vydlabaných Dýních. To všechno si při své práci vyzkoušeli naši zahraniční zpravodajové a reportéři při přípravě zápisníku zahraničních zpravodajů.
1: Reportér Jaromír Marek ve středoasijském Kyrgyzstánu ochutnal hlínu. Pro místní to není pochoutka, takzvaný topurach používají jako doplněk stravy.
2: Je to přírodní zdroj vápníku. Ženy, kterým to chutná, snědí denně jeden takový balíček. Počkej, kolik to má? 90 gramů.
3: Musím říct, že jsem nikdy vlastně tolik nejrůznějších hlín, různých barev neviděl. Tak zkusím tady šedou. Vypadá to trochu jak recyklovaný beton, který se používá na stavbě. Tak nějak to nevoní. Ježiš, to je tvrdé, můj zubař bude mít radost. A má to chuť, jako kdybych kousal hlínu.
1: Ve vesnici Lichtaard na severu Belgie jedí výrazně chutnější dýně, ale ty velké používají jako plavidla. Na závody ve vydlabaných tykvích se podívala zpravodajka Zdeňka Trachtová.
4: Od břehu rybníčku se odráží první pětice asi 12-letých dětí. Každé ve své vlastní dýni.
5: Regatta 2023.
4: Břeh rybníka je obsypaný diváky, kteří fandí závodníkům. Případně hrají šachy s minidýněmi, anebo provozují něco jako dýňový curling. Ano, dýně tu mají opravdu rádi.
6: Minulý týden se všechny dýně zvážily a ta největší vyhrála. Měla asi 1000 kilo tunu. Tyhle ty tady, ty jsou kolem 400-500 kilo a po dnešku se vrátí zase na pole. Použijí se jako hnojivo.
1: V severoněmeckém Libeku se zaspišní sladkým marcipánem. Vyrábí ho tam už přes 200 let. Denně klidně až 30 tun, což zdokumentoval zpravodaj Tomáš Havlín.
7: Žulové válce v takzvané mandlové kuchyni namelou směs oloupaných mandlí a cukru a po dalším pražení směsi ve velkých kotlích jsou výsledkem asi 15-kilové bochníky surového marcipánu.
8: Každý bochník to je 10 kilo mandlí a 5 kilo cukru. Jenže výrobci konzumního marcipánu mohou přidat klidně dalších 15 kilo cukru navrch. A pak už mandle ani nejsou hlavní přísadou.
7: Surový marcipán se tvaruje podle potřeby. Prochází čokoládovou lázní, získává různé příchutě a na závěr se balí a rozváží do asi 40 zemí světa. Celkem se mu prý daří i v Česku.
1: Ukázky z reportáží našich zahraničních zpravodajů vybrala Karolína Lásková, Radiožurnál.
9: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

Blink Planetů. Naučná stezka, na které se pokaždé dozvíte něco nového. Přesně takovou mají ve Vrchoslavicích na Prostějovsku. Třeba informace o historii obce na ní v těchto dnech střídají zajímavosti o pěstování netradičních rostlin. A právě v tomto ohledu budeme podrobnější za chvíli. Teď jsou tu Avicii a Ella King.

0: Vedení Vrchoslavic na Prostějovsku investovalo do naučné stezky. Vede v okolí obce a má 12 zastavení. Aby trasa byla stále zajímavá, informační tabule se zhruba každých 6 týdnů mění.
1: Vždycky se stačí půl dva vruty, nadzvednout to, vyměnit papír a našroubovat od zpátky.
2: Tomáš Cezar nadzvedává plexisklo na jednom ze zastavení naučné stezky ve Vrchoslavicích na Prostějovsku. Pomáhá mu nezávislá místostarostka obce Adéla Palíšková.
3: Momentík ještě.
1: Rovnáš to ještě?
3: Asi dobrý. Mírná nerovnost lahodí oku.
1: Pátky, šroubky. Tak, hotovo.
2: Tomáš Cezar je z Vrchoslavického zahrádkářského svazu. Právě ten teď bude několik týdnů mít naučnou stezku na starosti a lidem na jednotlivých zastaveních představí zajímavé rostliny.
1: Jsou to vlastně takové keře a stromy, které tu sice můžete pěstovat, ale nejsou těch zahradách jako úplně běžné. Buď si pěstovali dřív a přestali se jako celá ta myšpule, nebo je to něco, co je novější, ale se to tu není ještě úplně běžné. Jako případně to, jako to pěstování nám umožnilo vlastně to oteplení.
2: Každých zhruba 6 týdnů se podle Adély Palíškové stezka promění.
3: Chtěli jsme, aby to byla věčně živá stezka a protože víme, že ti lidé po té stezce chodí, tak jsme jim chtěli tu procházku trošičku zpříjemnit a zatraktivnit.
2: Aby nečetli pořád to stejné.
3: Ano, aby to bylo po každé trošičku jiné.
2: My stojíme u hřbitova, tady ta stezka začíná. Jak je dlouhá?
3: Je to zhruba 6 kilometrů, možná něco málo pod 6 kilometrů. Stezka končí tam, kde vlastně začíná. Start a cíl v jednom místě, to znamená za hřbitovem ve Vrchoslavicích.
2: Po zahrádkářích stezku příští měsíc převezmou dobrovolní hasiči. Po nich budou na řadě fotbalisté. Z Vrchoslavic Barbora Taševská, Radiožurnál.

0: 18 hodin 30 minut. Přehled zpráv a Kateřina Coussidisová.
1: Británii obnovilo provoz díky mírnější sopečné aktivitě Etny. Úřady snížily intenzitu výstrahy před aktivitou vulkánu z nejvyššího červeného stupně na oranžový. Letiště v Katánii je páté nejrušnější v Itálii. Kvůli sopečnému prachu za poslední týden zrušilo anebo přesměrovalo stovky letů. Ukrajinská armáda podle prezidenta Volodymyra Zelenského zasáhla ruské ropné zařízení ve městě Ust-Luga v Leningradské oblasti. Ukrajinský prezident to bez upřesnění napsal na síť Telegram. Podle agentury Reuters byl včera cílem ukrajinského útoku závod na zpracování plynového kondenzátu v Ust-Luze. Zahrada Strakovy akademie dnes kvůli vedru byla pro veřejnost zavřená. Informoval o tom úřad vlády. Zahrada navíc podle úřadu nemá dost stínu. V sezóně jinak bývá každou sobotu pro lidi otevřená. Návštěvníci si tam můžou prohlédnout například interaktivní výstavu Cesta republiky. Turnovské muzeum usiluje o zařazení místního kamenářství na seznam UNESCO. Teď dokončuje podklady pro nominaci domácího broušení drahých kamenů na seznam nehmotného kulturního dědictví. Muzeum chce přihlášku odevzdat na konci roku. Sport. České basketbalistky na úvod přípravy před mistrovstvím světa porazily na turnaji v Helsinkách Švédsko 75-63. Zítra je čeká domácí Finsko. České reprezentantky se na světový šampionát vracejí po 12 letech. Turnaj pro 16 nejlepších se bude hrát od 4. do 13. září v Berlíně. A po zprávách se vrátíme k zápasům 4. kola fotbalové šance ligy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Na D1 zdržení u Holubic, také za Divišovem. Na dálnici D1 směrem z Vyškova do Brna se chvílemi tvoří kolona v okolí Holubic. V těchto chvílích se zpomaluje před sjezdem na Slavkov okolo 211. kilometru. Zdržení není dlouhé, pouze na pár minut. Kousek za exitem 210 se vše rozjíždí. Na D1 o značný kus dál směrem k Praze budete brzdit za sjezdem na Divišov zhruba na 38. kilometru. Téměř půl hodiny zabere trasa za sjezd na Sázavu. Na 33. kilometru pracují na odstranění shořelé cisterny z dnešního dopoledne. Projíždí se tam pouze levým pruhem, místo je zřetelně označené. Na D2 za Brnem směrem na Bratislavu se sune kratší fronta z úrovně Olympie. Kousek za exitem Modřice na 3. kilometru blokují levý pruh následky nehody. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude zpočátku jasno až polojasno. Od západu začne postupně přibývat oblačnost, přechodně až na zataženo. Večer se hlavně na severozápadě přidají přehánky nebo občasný déšť, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů, v severozápadní polovině Čech 27 až 31. Tolik zprávy. Dál pokračuje víkendový radiožurnál s Michalou van Erne.
0: A se sportem, fotbalem zajímají nás tři hrané zápasy 4. kola domácí šance ligy. Podrobnější bude moderátor radiožurnálu Sport David Prouza.
4: Opět ve vysílání radiožurnálu Sport vítáme posluchače radiožurnálu a naše třízápasové kolečko startujeme na Letné. Sparta hraje s Teplicemi, stav a čas řekne Mirko Vasič.
5: 77. minuta, Sparta stále vede nad Teplicemi, 3-1, víc o utkání, Pardubice, Mladá Boleslav, poví Jaroslav Plašil.
6: 73. minuta, tady platí stále 1-0 už od 10. minuty, kdy se trefil Patrák, teď jdeme na duel Slovácko s Olomouckou Sigmou, sleduje ho Tomáš Perutka.
7: 76. minuta, Slovácko prohrává se Sigmou Olomouc 0-2. Z Uherského Hradiště Tomáš Perutka, radiožurnál.
4: Já ještě doplním, že v 8 hodin večer v přímém přenosu na radiožurnálu Sport nastoupí Plzeň proti Zlínu. Tolik informace pro posluchače radiožurnálu, kterým přeje.

skupina Verona. Karvinské moře je místo u Darkova, které vzniklo po poklesu půdy po důlní činnosti. A tohle jezero láká čím dál víc návštěvníků a s nimi přibývá i kontrol městské policie. Strážníci letos řeší hlavně nevhodné parkování. Víc k tomu řekneme hned, jakmile dozní následující píseň. Somebody.

0: Smash Mouth z hudby. V letní sezóně zesilují hlídky městské policie kontroly u Karvinského moře. Rekreační místo je stále populárnější a s přílivem návštěvníků roste i počet přestupků. Strážníci řeší například rozdělávání ohňů a grilování, které je na místě zakázané. Největší komplikace přináší ovšem doprava. Řidiči často parkují tak, že ucpávají příjezdové cesty a znesnadňují průjezd záchranářům.
1: Tady se jedná o ten úsek, jak přijíždíme vlastně ke vstupu ke Karvinskému moři.
2: S hlídkou Karvinské městské policie vyjíždím na kontrolu Karvinského moře.
1: Tady se parkovat nesmí, aby tahle komunikace zůstala vlastně volná pro průjezd rychlé záchranné služby, hasičů, taky policie a samozřejmě i nás jako městské policie.
2: Popisuje velitel směny Pavel Grochol. Řidiči tady často parkují právě tady na tom pásu.
1: Tady je vlastně ta nejhorší část, kde se vytáčejí ty vozidla toho záchranného systému, takže tady je opravdu potřeba, aby to zůstalo průjezdné.
2: Teď míříme na tu pláž, tam jdeme. Strážníci tady kontrolují také pejskaře.
1: Tak tady můžou psi pouze na vodítku, nesmí volně pobíhat a to je z důvodu prostě zvýšeného počtu lidí, bruslařů, cyklistů, já nevím, rodin s dětmi.
2: Tak tady pejskař zaslouží pochvalu, protože ho má na vodítku. No. Tak, už jsme došli na tu pláž. Jedno z dalších omezení se týká nápojů. Tady by lidi neměli mít skleněné lahve.
1: Mohlo by dojít k rozbití a potom následnému nějaké zranění, takže zákaz používání veškerých skleněných lahví a podobně.
2: Teď už jdeme po písku. No, to by člověk nechtěl, aby tady šlápl na sklo s dítětem nebo něco.
1: Letos byly výjimečné případy, co se týče hlasité hudby, grilování, to byly opravdu v jednotkách. Co, jak říkám, nás nejvíc trápí, je to parkování.
2: Pohodu o Karvinského moře si užívají i sestry Anna a Dagmar, jsou z Karviné a oceňují, že to místo často strážníci hlídají.
3: My ženy tak ne, ale chlapi se můžou poprát, nebo já nevím, hádka je a už jsou v sobě.
2: Strážníci tady u Karvinského moře řešili letos přes 60 přestupků. Všechny se týkaly špatně zaparkovaných aut. Z Karviné Andrá Brtníková, Radiožurnál.

Alvaro Soler, Marta Santos. Fotbalisté Teplic v této ligové sezóně ještě neprohráli a se 7 body jsou v tabulce nahoře. Prodloužit příznivou bilanci se teď snaží na stadionu trápící se Sparty. Na všechny hrané zápasy nejvyšší soutěže se vypravíme za chvíli.

0: Skupina Cranberries. 10 minut před 19. hodinou posloucháte Radiožurnál. Teď se ke konci blíží úvodní 3 duely 4. kola fotbalové šance ligy. Znova tak prosíme o aktuality Radiožurnál Sport. Jehož moderátorem je David Prouza.
1: A opět vítáme posluchače Radiožurnálu v pořadu s mikrofonem za fotbalem na Radiožurnálu Sport. Startujeme na Spartě, kam přijeli Teplice. Jak tohle utkání vypadalo, řekne Mirko Vasič.
2: Vypadalo tak, že Sparta byla lepším týmem, dala 4 góly, Teplice 1, už je konec, toho je jasné, že Sparta vítězí nad severočeským týmem 4-1 a připravila Teplicím první porážku v této sezóně. Na straně Sparty se například premiérově trefil Gudal, nebo 2 góly dal Alcocer. Za Spartu skoroval také Ervin, za Teplice Lukáš Mareček. Teď utkání Pardubice, Mladá Boleslav a Jaroslav Plašil.
3: Teď ještě 2 minuty nastavení. Tento zápas zatím je nerozhodný 1-1. Domácí se dostali v 10. minutě do vedení zásluhou Patráka. V 75. minutě překonával střelou z úhlu zblízka Šubert brankáře Neumana. Situaci se snažil ještě na brankové čáře zachránit jeden z pardubických hráčů, zřejmě Boledovič, ale už nezabránil tomu, aby to byl gól Mladé Boleslavy, nakonec potvrzený po krátkém přezkumu, a ten stav 1-1 platí tedy i teď, kdy začalo nastavení tohoto zápasu. Slovácko, Olomouc a Tomáš Perutka.
4: Běží nastavený čas, v Uherském Hradišti byly v závěru nastaveny 4 minuty a z nich už 3 jsou odehrány, takže posledních 60 vteřin má Slovácko na to, aby se pokusilo alespoň srovnat a získat alespoň bod z tohoto utkání, protože v právě probíhajícím nastaveném čase Slovácko prohrává s Olomoucí poměrem 1-2. Domácí prohrávali už 0-2 poté, co se trefili za hosty Lurving a také Barát. Za domácí snižoval v 78. minutě Dubuisi. No a teď zhruba půl minuty před vypršením nastaveného času platí, že Slovácko prohrává s Olomoucí 1-2. Z Uherského Hradiště Tomáš Perutka, Radiožurnál.
1: Připomínám, že koncovky obou zápasů můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport v našem vysílání v pořadu s mikrofonem za fotbalem a pozvu také posluchače Radiožurnálu na přímý přenos. Po 8. hodině večer startuje utkání mezi Plzní a Zlínem. Tolik informace pro posluchače Radiožurnálu. Hezký den.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I o prázdninách.

0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Nabízíme vstupy ze všech zápasů.
0: Klíčová střetnutí sezony v přímých přenosech.
1: A pravidelné postřehy a glosy našeho fotbalového experta Pavla Horváta.
0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Poslouchejte a nepřijdete o nic podstatného z nejvyšší tuzemské soutěže.
0: Fotbalová liga.
1: Pravidelně ve vysílání Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.

0: Máte v telefonu uložená všechna důležitá čísla?
1: Záchranná služba 155.
0: Policie 158.
1: Hasiči 150.
0: A zelená vlna 800 553 553.
1: Děkujeme, že nám pomáháte hledat lepší cestu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál 19 hodin. Zprávy má Kateřina Caucidisová.
3: Česko by mohlo znovu začít udělovat některým Bělorusům krátkodobá víza. Ománské pobřeží zasáhla ropná skvrna z poškozeného tankeru. Fotbalisté pražské Sparty porazili ve čtvrtém kole šance ligy doma Teplice 4-1. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Divišov popojíždí kolona z 39. kilometru. A zítra bude zpočátku skoro jasno, od západu se začne zatahovat a večer se místy přidají přehánky. Teploty až 37 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Část Bělorusů si možná bude moci opět požádat Česko o krátkodobá víza. Jak zjistil Radiožurnál, počítá s tím vládní návrh připravený ministerstvem zahraničí. Týkalo by se to těch Bělorusů, kteří mají v Česku příbuzné. Pokud kabinet návrh schválí, mohli by podle mluvčího rezortu Adama Čergého začít podávat žádosti od konce září.
4: Ministerstvo navrhuje umožnit podávání žádostí pouze pro úzce vymezený okruh nejbližších příbuzných občanů České republiky nebo Bělorusů dlouhodobě legálně pobývajících v Česku. Jde zejména o rodiče, prarodiče, děti a vnuky.
3: O umožnění žádat o krátkodobá víza příbuzným Bělorusů žijících v Česku jednala s ministrem zahraničí Petrem Macinkou s motoristou běloruská opoziční lídrině Světlana Cichanouská. Podle ní zákazem trpí hlavně její krajané, kteří bojují proti tamnímu režimu Alexandra Lukašenka. Kvůli svým aktivitám se totiž nemůžou do země vrátit a vidět své rodiny. Přibližně 12 kilometrů pobřeží ománské oblasti Ras Madraka zasáhla ropná skvrna. Informovala o tom ománská tisková agentura ONA. Ropa unikla z tankeru takzvané ruské stínové flotily. S její pomocí Moskva obchází protiruské sankce. Plavidlo na začátku června poškodili 3 výbuchy neznámého původu. Jihlavský vodoprávní úřad zakázal na celém území Jihlavska odběr vody z potoků, řek, rybníků a nádrží. Lidé ji nesmí používat například na zalévání nebo na pouštění bazénů. Důvodem jsou výrazně podprůměrné průtoky v místních tocích. Na Jihlavě, Jihlávce a Brtnici už klesly na hranici sucha. Místy pod ní.
5: Zákaz se týká i lidí, kteří mají platné povolení k odběru povrchové vody. Výjimku mají například odběry pro zásobování obyvatel pitnou vodou, napájení hospodářských zvířat nebo potřeby integrovaného záchranného systému. Opatření bude platit do doby, než se hydrologická situace zlepší. Potom ho může vodoprávní úřad zrušit. Magdalena Machová, Radiožurnál.
6: Sport. Fotbalová Sparta Praha vyhrála ve čtvrtém kole nejvyšší české soutěže nad Teplicemi 4-1. Pardubice remizovaly s Mladou Boleslaví 1-1 a Slovácko podlehlo doma Olomouci 1-2. V 8 hodin večer začne ještě duel mezi Plzní a Zlínem. I tohle utkání vám nabídneme živě na Radiožurnálu Sport. Radiožurnál odvysílá reportážní vstupy. Plavec Jan Čejka postoupil na mistrovství Evropy do semifinále. Český reprezentant na 200 metrů polohově překonal český rekord časem minuta 59,73 sekundy. Pokračuje Čejka.
7: Je to určitě hezký, jsem strašně rád, že jsem vlastně první, který to dal po 2 minuty. Byl to z jeden mých cílů tady. Vlastně když jsem se měl, protože posledně to bylo těsně 10 nad, tak jsem doufal, že to tam stačím a jsem rád, že se to povedlo.
6: Semifinále českého reprezentanta ostartuje po 20. hodině večer.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Na D1 zdržení za Divišovem i při průjezdu Brnem. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy naberete dlouhé zdržení za sjezdem na Divišov. Až do zastavení se brzdí v obou pruzích na 39. kilometru a půl hodiny se popojíždí kousek za sjezd na Sázavu. Na 33. kilometru tam pokračují s odstraňováním zhořelé cisterny. Právě ji nakládají na odtah. Je to celkem náročná operace. Okolo se dá projet pouze levým pruhem. Na D1 na trase z Prahy do Vyškova trvá silnější provoz i na průtahu Brnem. Zpomaluje se před sjezdem na Mikulov na 193. kilometru a v podobném tempu se pokračuje až k exitu 196 a kilometr 194 směr Vyškov. Právě teď vidíme na kamerách čerstvou nehodu. V levém pruhu 2 osobní auta zatím bez jakéhokoliv označení. Okolo se navíc pohybuje posádka. D2 na výjezdu z Brna směrem do Bratislavy a potíže u Modřic na 3. kilometru. Těsně za sjezdem v levém pruhu dvě havarovaná osobní auta nesouvisle se popojíždí od Avionu. A ještě silnice 52 před Mikulovem, 15 minut se popojíždí už z rakouské strany až ke kruhovému objezdu u Byly. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra bude zpočátku jasno až polojasno, od západu začne postupně přibývat oblačnost, přechodně až na zataženo. Večer se hlavně na severozápadě přidají přehánky nebo občasný déšť, ojediněle taky bouřky. Nejvyšší teploty až 37 stupňů, v severozápadní polovině Čech 27 až 31 a na horách naměříme většinou kolem 22. Tolik zprávy. Dál posloucháte víkendový radiožurnál s Michaelou van Erne.
2: Za to děkuji. Nedlouho po 19. hodině máme pro vás další téma. Z Maroka do sousední španělské Seuty měly přejít tisíce nelegálních migrantů. Avizovaný přechod se ovšem nakonec nekonal. Početné marocké a španělské hlídky na hranicích zřejmě odradily Maročany a subaharské Afričany od riskantního přechodu hranic. Ještě podrobnější budeme na toto téma za několik minut.
1: Víkendový radiožurnál
0: a Michaela van Erne.

Dario G, posloucháte Radiožurnál. Nejstarší prohlídkový okruh na hradě Špilberku prochází velkou obnovou. Dnes Muzeum města Brna otevřelo první část zrekonstruovaných kasemat. Vznikla v ní nová expozice, která připomíná závěr druhé světové války a spojenecké bombardování. My tam nahlédneme, ale až za chvíli.

0: tak všechno mám.
1: To byla kapela Poetika. Brněnský hrad Špilberk byl za habsburské monarchie považovaný za nejtvrdší žalář v celé říši, kde si v kasematech svůj trest odpikávali vrazy i lupiči. Muzeum města Brna teď postupně obnovuje v těchto pevnostních chodbách stálé expozice. Jako první se dnes na Den Brna otevřela nová expozice Kasematy válečné, která přibližuje roli hradu za druhé světové války.
2: Chtěli jsme tady v podstatě navodit takovou tu úzkostnou atmosféru závěru právě té druhé světové války. Nejenom nasvícením těch místností, ale právě těmi dobovými fotografii nebo třeba propagandistickými plakáty.
3: Popisuje kurátor Michal Hančák. Přestože špilberské kazematy sloužily i za války z části jako turistická atrakce, nacisté je postupně přestavovali pro své potřeby.
2: Šlo o kompletní rekonstrukci Špilberku, měl to sloužit jako kasárenský objekt pro Wehrmacht.
3: Nedokončený protiletecký kryt začali v severní části podzemí stavět až v posledním roce války. Podstatná část nové expozice se proto věnuje bombardování Brna.
2: Tady se návštěvník základně seznámí právě s tím, jak ty kryty byly v Brně budovány, v jakém období.
3: Takzvané kazematy válečné jsou první novou expozicí, kterou Muzeum města Brna na Špilberku otevírá, pokračuje ředitel Zbyněk Šolc.
4: Expozice kazematy má už víc jak 30 let. Konkrétně ta část, která stavěna v druhé světové válce, nikdy nebyla ani expozičně ustrojena pro tu samotnou prohlídku.
3: Dřívější prohlídky navíc z velké části stály na historických mýtech a legendách.
4: Tato doba těch pověstí trochu odezněla, že dneska můžeme se dívat i na ty expozice třeba v tom středoevropském kontextu, můžeme ten příběh vyprávět trochu jinak, odborněji. Tím, že jsou opravdu veliké, tak sem do ní můžeme vložit tři různé příběhy, tři různé časové osy.
3: V následujících letech plánuje muzeum kompletně obměnit i další stálé expozice na hradě.
4: Do budoucna nás čeká ještě revitalizace stálých expozic, a to je žalář národů, to je to slavné habsburské vězení, a kolem roku 2030 jsme úplně přestavili tu nejvýznamnější expozici, a to je historie města Brna.
3: Obnova první části kazemat spolu s expozicí vyšla přibližně na 10 milionů korun. Kristýna Sedláčková, Radiožurnál.

0: vzala to analýza nehod, kterou zveřejnil BESIP. Přilba přitom může výrazně zmírnit následky pádu anebo nárazu. Podle BESIPu je důležité taky její správné nasazení. Cyklisté a jezdci na koloběžkách do 18 let musí v Česku helmu nosit povinně. Ve Francii budou i zítra stávkovat posádky letecké společnosti EasyJet. Letošky a stevardi britského nízkonákladového dopravce požadují lepší pracovní podmínky. Víkendová omezení se mají týkat třeba letišť Paříži, Lyonu a Bordeaux. Podle mluvčí EasyJetu budou moci cestující získat za zpožděné a zrušené lety finanční náhradu. Pražský odbor pozemních komunikací a drah, který vedl stíhaný Aleš Krejča, roky povoloval billboardy v rozporu se zákonem. Přiznal to ředitel magistrátu Tomáš Havel. Reklamní firmy získávaly povolení i pro místa, kde billboardy být nesměly. V některých případech navíc chybělo stanovisko policie k bezpečnosti provozu.
1: Sport.
0: Fotbalisté Sparty Praha porazili ve čtvrtém kole Šance ligy doma Teplice 4-1 a jsou v tabulce na osmé příčce. Pardubice remizovali s Mladou Boleslaví 1-1. Domácí po třech porážkách získali první bod, hosté jsou dál bez prohry. Slovácko doma prohrálo s Olomoucí 1-2. Ve 20 hodin ještě odehraje své čtvrté kolo nejvyšší české soutěže Plzeň se Zlínem. A za necelou půl hodinou bude český plavec Jan Čejka bojovat o finále mistrovství Evropy. Závod českého reprezentanta vám nabídneme živě na Radiožurnálu Sport.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Protisměr v Praze v Blance a na D1 zdržení u Divišova. V metropoli teď velice opatrně v tunelu Blanka. Pokud jedete stroji na Břevnov, sjezdem na Letnou najelo auto do špatného směru a pohybuje se tak v protisměru. V Blance pozor na trase stroji na Břevnov. Mezi Trojským mostem a Letnou jede auto v protisměru. Na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy narůstá zdržení za Divišovem. Do kolony se vyjíždí už kousek za sjezdem na 40. kilometru. Na 33. k Sázavě se vleče hodně přes 40 minut. Tam stále nakládají na odtah shořelou cisternu z dnešního dopoledne. Průjezdný zůstává pouze levý pruh. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy se brzdí za výstavištěm přibližně na 192. kilometru. Těsně za sjezdem na Mikulov na 94. překáží v levém pruhu nabourané osobní auto. A na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové zbystřete za sjezdem na Sadskou a Nymburk. Na 27,5 kilometru přímo v omezení zastavilo v pravém pruhu porouchané osobní auto označené světelnou šipkou silničářů. Projíždí se tak pouze zúženým levým pruhem, provoz už je ale slabší. Nezdržíte se. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra čekáme zpočátku jasno až polojasno, od západu pak začne postupně přibývat oblačnost, přechodně až na zataženo, večer se hlavně na severozápadě přidají přehánky nebo občasný déšť, ojediněle taky bouřky. Nejvyšší teploty většinou až 37 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje víkendový Radiožurnál s Michaelou van Erne.
3: Doplním jednu zmínku, podle ekonoma Michala Skořepy by mohly mzdy růst rychleji, prostor na to je, české výplaty jsou extrémně nízké. Tento titulek s detaily je na zpravodajském serveru iRozhlas.cz.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

To byl George Ezra. Druhá světová válka je dávno minulostí, ale v muzeu najdeme i dnes spoustu zajímavé vojenské techniky. Například ve Virginii kotví americká válečná loď USS Wisconsin, která bojovala ještě na samém konci války. My se tedy podíváme na její palubu, ale stane se tak až za malou chvíli, tedy za několik minut, přesněji řečeno, protože právě teď je tu pro vás z hudby Lenny Kravitz.

0: Zítřejší zápisník zahraničních zpravodajů bude speciální. Hostem bude Pavel Novák, se kterým si připomeneme jeho bezmála 3 roky působení na postu zpravodaje ve Spojených státech. A to je příležitost sáhnout do archivu a vybrat některé reportáže, například tu věnovanou americké válečné lodi USS Wisconsin. Ještě v létě roku 1945 se zapojila do bitev u Filipín i Japonska a dnes kotví v přístavu Norfolk ve Virginii.
1: Masivní ocelové dveře vedou do všech prostor na lodi. Kapitánova pracovna má dokonce výhled ven na palubu a pohodlná křesla. Tady ale velitel lodě pobýval jen, když kotvila v přístavu. Při bojových operacích obýval mnohem menší kajutu blízko můstku a velitelského stanoviště. James Donovan je penzionovaný kapitán. Ve válečném námořnictvu sloužil 34 let. Nastoupil tam hned po střední škole. Dnes je dobrovolníkem, průvodcem po válečné lodi Wisconsin. Stále tak slouží námořnictvu a své zemi tím, že vypráví o historii lodě zakotvené v Norfolkském přístavu. USS Wisconsin se do bojů dostala až na konci války. Doky v Norfolku opustila v dubnu 1944. Přes panamský průplav se dostala do Pacifiku, kde se zapojila do bojů s Japonci.
2: Tato loď se ve druhé světové válce zúčastnila bitvy o Iwo Jimu, ostrov Okinawa, filipínský Luzon a na konci války i o hlavní japonské ostrovy.
1: Plavidlo pak v roce 1947 putovalo do zálohy. V 50. letech 20. století se ještě znovu zapojilo do operace v korejské válce. Potom sloužilo jako cvičná loď. Až do roku 1986. Dobrovolný průvodce kapitán James Donovan připomíná plán prezidenta Ronalda Reagana vytvořit flotilu 600 bojových plavidel a tím srazit sovětské námořnictvo na kolena. Snazší než vyrobit nové lodě bylo vrátit do služby ty staré. USS Wisconsin dostala nové technologie, nátěr i zbraně. Na palubě se objevily odpalovací rampy raket Tomahawk. Jaké to bylo, když z paluby USS Wisconsin létaly Tomahawky, si mohou návštěvníci lodě vyzkoušet v operační místnosti, která je také součástí prohlídkové trasy. Z Norfolku Pavel Novák, Radiožurnál.

Kapela Opět a Radeček s vámi a pro vás, tu je Radiožurnál. O tom, jak vážné bude zranění po nehodě cyklisty, může rozhodnout jedna drobnost. Přilba. Přesto ji často nenosí ani ti nejzranitelnější, tedy děti. Jak často helmu při nehodách nemají, na to se zaměřil BESIP ve své nové analýze. A vy o ní za chvíli uslyšíte mnohem víc.

0: Kolo nebo koloběžka, prázdniny a děti, tohle spojení k létu prostě patří, ale právě u dětských cyklistů, rodiče nebo samozřejmě přímo děti často zapomínají na helmu. Vyplývá to z analýzy BESIPu, která se zabývala více než 17 nehodami cyklistů do 14 let od roku 2023. Bez ochranné přilby podle analýzy jela téměř polovina zraněných dětí. Nehod dětí bez helmy přitom v posledních letech přibývá.
1: Co máš na hlavě teď?
2: Helmu.
1: A jakou má barvu ta helma?
2: Rozovou.
3: Říká tříletá Eliška, kterou doprovází její máma Martina s mladším sourozencem v kočárku. Společně s manželem helmu vybrali na internetu.
4: Já vždycky koukám hlavně na design, ale rozhodně jsem to řešila, aby to nebyla úplně jako nejlevnější helma, aby to byla skořepinová helma prostě s nějakýma jako základníma bezpečnostníma prvkama.
3: Při srážce nebo pádu na hlavu hrozí třeba otřes mozku, zlomeniny lebečních kostí nebo krvácení do mozku. Helma může následky zmírnit nebo eliminovat, říká primář ortopedie plzeňské nemocnice Primavet Ondřej Havel.
5: Samotné nošení helmy vám může kolikrát pomoci od těch běžných drobných odřenin, měla by výrazně zmírňovat ten náraz a přenesení té energie na ty měkké tkáně, na mozek, na nervové struktury, kdy dnešní moderní helmy jsou konstruované tak, že brzdí ten náraz.
3: Počet nehod dětí bez helmy se od roku 2017 zvyšuje, říká Lukáš Kadula z Centra dopravního výzkumu.
6: Zatímco v tom roce 2017 bylo evidováno 125 nehod, tak v těch posledních dvou letech už to bylo přes 200. To znamená, ten vývoj není úplně pozitivní. V tom letošním roce jsme na čísle 145 za 7 měsíců.
3: To je podle něj podobné číslo jako v posledních dvou letech. Přilbu by dítě mělo mít správně nasazenou, říká koordinátorka BESIPu pro Vysočinu Veronika Vošická-Buráňová.
7: Zlaté pravidlo dvou prstů. Ta přilba má sedět tak, aby vlastně dítěti jsme mohli nad spojnici obočí vložit dva prsty a zároveň do toho řemínku, který mu vede pod bradou, stejně tak, prostě dva prsty. A cokoliv je víc, tak je velmi vážným rizikem pro ten případný úraz.
3: Nošení přilby na kole a koloběžce je v Česku povinné pro všechny děti a mladé lidi do 18 let. Dětem do 15 let ani jejich rodičům ale žádný postih za nenošení helmy nehrozí. Od 15 let pak mladí lidé podle policie můžou dostat pokutu ve výši až 750 korun. Sára Adamcová, Radiožur.

0: Radiožurnál je 20 hodin. Zprávy přináší Kateřina Causidisová.
1: Po celém Česku dnes hasiči zasahovali u zhruba 90 požárů. Belgie bojuje s největším požárem ve své historii. O pomoc požádala Evropskou unii. Fotbalová Viktoria Plzeň hostí doma ve čtvrtém kole šance ligy Zlín. A zítra bude zpočátku skoro jasno, od západu se začne zatahovat a večer se místy přidají přehánky. Teploty až 37 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Hasiči dnes likvidovali asi 90 požárů, zhruba polovina z nich byla v přírodě. Informovalo o tom generální ředitelství hasičského záchranného sboru. Hořelo například v bytovém domě v Karviné, odkud museli evakuovat 16 lidí, anebo na dálnici D1. Nejhorší situace byla v Brně Obřanech, kde hořela tráva v chatové oblasti. Zdravotníci tam ošetřili jednoho člověka a převezli ho do nemocnice se středně těžkými popáleninami. Požár zasáhl plochu přes 2 hektary. Pokračuje mluvčí hasičů Kristýna Posekaná.
3: Brně v Obřanech hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu. Oheň se jednotkám podařilo dostat pod kontrolu asi po 2 hodinách. Na místě pomáhal taky policejní vrtulník s bambivakem a zhořelo tam v té rekreační oblasti 6 chatek.
1: Belgie požádala kvůli rekordním požárům o nouzovou pomoc Evropskou unii. Své vrtulníky a letadla pro hašení jsou tam v reakci na to připravené vyslat Česko, Švédsko a taky Nizozemsko. Belgičtí hasiči, zemědělci i vojáci od včerejška bojují s lesním požárem v největší přírodní rezervaci v zemi. Oheň je největším požárem v belgické historii. Spojené arabské emiráty obvinili Irán z pátečního útoku na plavidlo své ropné společnosti ADNOC. Loď se stala terčem útoku v Hormuzském průlivu. Podle firmy se to obešlo bez zranění a situace je pod kontrolou. Ministerstvo zahraničí v Abu Zabí vyzvalo Irán, aby takové útoky ukončil a Hormuzský průliv zcela otevřel. Teherán na to zatím nereagoval. Iránské revoluční gardy v oblasti Hormuzského průlivu už dříve pohrozily zásahem lodím spojeným s nepřáteli Iránu a taky těm, které se podřídí iránským nařízením. Radnice Prahy 13 varuje občany před podvodnými mobilními zprávami. SMSky požadují platbu za dopravní přestupky a vypadají jako oficiální komunikace úřadu. Zprávy taky obsahují webové odkazy, které vyžadují zadání citlivých údajů z platební karty anebo bankovního účtu. Pokračuje mluvčí Prahy 13 Lucie Schneiderová.
4: Důrazně varujeme občany, aby na tyto SMS zprávy nereagovali a nikam nezadávali své platební údaje. Úřad městské části Praha 13 informace o pokutách za dopravní přestupky nikdy nezasílá formou SMS, natož s výzvami k okamžité platbě.
5: Sport. Fotbalisté Sparty Praha ve čtvrtém kole šance ligy porazili doma Teplice 4-1. Pardubice remizovali s Mladou Boleslaví 1-1 a získali první bod v sezóně. Slovácko doma podlehlo Olomouci 1-2. Program sobotního čtvrtého kola uzavírá od 20 hodin duel Plzně se Zlínem. Utkání ve Štruncových sadech sleduje Pavel Tilšar.
6: Začíná třetí minuta, Plzeň Zlín zatím 0-0, za hosty nastoupil David Grigera, syn Zdeňka, vůbec poprvé v nejvyšší domácí soutěži. Z Plzně Pavel Tilšar, Radiožurnál.
5: Na mistrovství Evropy v atletice v Birminghamu dnes budou o medaile bojovat dva čeští reprezentanti. Po 9. hodině večer čeká finále o štěpaře Jakuba Vadlejcha a krátce poté se na start 400 postaví Lourdes Gloria Manuel. Běžecké finále uslyšíte v přímém přenosu, soutěž o štěpařů v reportážních stupech.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Zdržení na D1 za sjezdem na Divišov a překážka na Pražském okruhu. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy popojíždí dlouhá kolona mezi sjezdy na Divišova Sázavu. Na 34. kilometru ještě odklízí cisternu po dopoledním požáru. Průjezdný je pouze levý průcha kolona na Prahu z kilometru 41 je asi na 50 minut. Osobním autem se dá sjíždět na Divišov, to je kilometr 41, pak to objet po silnici 113. Na D1 se vrací u Ostředku na kilometru 34. Na Pražském okruhu vázne provoz směrem z letiště k dálnici D1. Za sjezdem na Ořech na 18,5 kilometru je teď blokován pravý pruh. Silničáři tam uklízí nepořádek po nehodě. Kolona z 20. kilometru je asi na 10 minut. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy pozor na 3. kilometru. Dořešují tam nehodu dvou aut v levém pruhu. Provoz ale zeslábl. Kolony se netvoří. A na silnici 38 z Havlíčkova Brodu do Čáslavy, kousek za Brodem, pracují silničáři na několika úsecích, zdržení celkově na Čáslav 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. počasí.
1: Zítra bude jasno až polojasno, postupně od západu začne přibývat oblačnost přechodně až na zataženo. Večer se hlavně na severozápadě přidají přehánky nebo občasný déšť, ojediněle taky bouřky. Nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů, v severozápadní polovině Čech 27 až 31. Tolik zprávy. Teď už posloucháte Oroma Vakeren s Gabrielem Sedlákem.
0: Dobrý večer. Původ je jeden z nejtrvalejších faktorů diskriminace ve společnosti. I o tom se přesvědčila naše kolegyně na výstavě, kterou připravilo Muzeum imigrace v Paříži. Budeme si také povídat s novinářem a spisovatelem Patrikem Bangou o jeho knize Skutečná cesta ven a jejich šancích na filmovou adaptaci. A po úvodní písničce se zaměříme na to, jak se můžeme bránit nenávistným komentářům na sociálních sítích. Poslouchejte, dozvíte se víc. Vítejte u magazínu Oroma Vakeren.
2: Radiožurnál
8: každý den s vámi
2: i o prázdninách.

0: Organizácia Romea ve spolupráci s Radou vlády pro záležitosti romské menšiny vytvořila informační materiál Desatero, jak se cítit bezpečněji na sociálních sítích, když jako Róm, Rómka v České republice čelím nenávisti. Na jeho vzniku spolupracovala také tajemnice pracovní skupiny pro bezpečnost Rady vlády pro záležitosti romské menšiny Martina Sajdlová. Běžní lidé totiž často nevědí, jak se nenávistným projevům na sociálních sítích bránit. Ty se v současné době objevují například v podobě vtipů, nejčastěji ve vizuální formě.
1: Míra nenávistných projevů vůči Romům na sociálních sítích se v čase proměňuje a závisí na tom, co se zrovna ve společnosti děje. Jaké rady nabízí Desatero, jak se cítit bezpečněji na sociálních sítích, když jako Rom, Romka v Česku čelím nenávisti, vysvětluje manažer komunikace organizace Romea Kristián Sinaj.
2: Já bych začal pravidlem číslo 1. Nemusím reagovat. Ano, to zní strašně zjednodušeně, ale je neúčinnější, protože ve výsledku vždycky je důležitý chránit si tu vlastní psychiku, vlastní kapacitu, protože pokud chceme vyhrát nějakou válku nebo nějaký boj v tom osobním životě, tak je jednodušší v tom boji vůbec ani nebýt nebo v něm nepokračovat.
1: Mohou však nastat situace, kdy je potřeba reagovat.
2: V takovou chvíli je dobrý vědět, proč na to reaguju. A to si myslím, že nejdůležitější otázka, vědět, proč to dělám. Může to být, že třeba chci podpořit ostatní, ale v takovém případě dává smysl třeba odpovědět jednou větou a už se k té diskuzi zpátky nevracet. Můžu reagovat třeba, protože mám pocit, že by se s tím něco mělo dělat, chci to třeba někam nahlásit. To je taky samozřejmě jako v pořádku. A konkrétně pak v tom desateru dáváme rady, co dělat v různých krocích, když to třeba nevyjde. Protože se běžně stává, že ty platformy na jednu stranu nemusí stíhat, ale ve výsledku nejsou schopni vyhodnocovat tady ty různí nahlašování, takže to pak vede k rezignaci těch lidí. Samozřejmě, že opak i ty sítě říkají, že no tak když je tam nějaký problém, tak to nahlašte a my to vyřešíme. Ale ve chvíli, kdy nahlásíte 10 příspěvků a z toho vám sotva uzná jeden, tak to samozřejmě pak člověk jako nechce dělat. Tak pak radíme, jako co dál, jo, protože to, že vám někdo něco napíše, něco nevhodného a už je to třeba za hranou, třeba je to na hraně zákona, tak člověk má možnost se samozřejmě bránit i v tom normálním offline světě a může například třeba podat trestní oznámení, může třeba zajít na policii.
1: Pokud se člověk setká s rasovou nenávistí na sociálních sítích, má postupovat následovně.
2: Ve chvíli se rozhodne, že s tím něco chce dělat, tak by si měl vytvořit důkaz o tom, že se to stalo, protože kdykoliv se to může smazat z různých důvodů. Takže je potřeba mít ideálně obrázek, screenshot, to znamená vyfotím si ten obsah, uložím si ideálně třeba i URL adresu a ten konkrétní příspěvek, komentář, cokoliv. Snažím se třeba zachovat nějaký kontext, proč vlastně ta diskuze vznikla. Měl by tam být ideálně třeba vidět i čas a datum, aby se dalo zpětně jakoby zjistit, kde k tomu došlo. Potom to nahlásit platformě. Vždycky u každého příspěvku tam ta možnost je. A pokud ta platforma třeba nezareaguje podle očekávání, tak potom v tu chvíli dává smysl to řešit dál. A teď záleží asi o konkrétní situaci, ale pokud mám pocit, že ten člověk se mě dotknul jako na nějaký už jako řekněme fakt velký jako hraně, to znamená napadlo mě na základě třeba etnicity, tak se můžu třeba obrátit na různé organizace, které se tomu věnují na pomoc tady těm obětem. Bavíme se o předsudečném násilí a taková organizace je například Injusticia. A v takovou chvíli dává smysl takovou organizaci skontaktovat a oni už pak se s tím člověkem spojejí a poradí mu, jak vlastně pokračovat dál. Další možnost je jít rovnou na policii a tam to normálně nahlásit.
1: Může však dojít k tomu, že chybou jednotlivce policie takové nahlášení bude zlehčovat.
2: Pokud by se tohleto stalo, že vám třeba ty policie nepomůžou, tak ta policie i na tohle myslí a člověk má možnost odkázat se nebo skontaktovat styčního důstojníka pro menšiny a to je vlastně pro každý kraj. A tady ten člověk je tam na ty policii proto, aby ty věci řešil, když člověk má pocit, že ta policie třeba selhala z jakéhokoliv důvodu.
1: Desatero je dostupné na webu pracovní skupiny pro bezpečnost Rady vlády pro záležitosti romské menšiny. Jana Šustová, Radiožurnál.

0: Posloucháte pravidelný sobotní magazín o Roma Vakeren. Letošní Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary poprvé hostil projekt Book to Screen, který propojuje literaturu a film. Mezi představenými tituly byl také autobiografický román Skutečná cesta ven novináře Patrika Bangy, oceněný v roce 2023 cenou Magnesia Litera za debut roku. Jak vnímá možnost převést svůj životní příběh na filmové plátno a co mu účast v projektu přinesla? Více už v rozhovoru s Patrikem Bangou.
1: V Německu funguje takový jako trh, kde vydavatelství nabízejí svoje literární díla, které jsou vhodné ke sfilmování. Letos se něco takového stalo poprvé na festivalu v Karlových Varech ve spolupráci teda s Moravskou zemskou knihovnou a s veletrhem ve Frankfurtu. A z celé Evropy se vybralo 8 knižních titulů, mezi nimi 2 český a jedna z těch knih byla moje. A představovali se producentům a zástupcům filmových společností jako nejvhodnější příběhy na sfilmování.
2: Říká novinář a spisovatel Patrik Banga, který svou autobiografickou knihu Skutečná cesta ven osobně představil filmovým producentům na festivalu v Karlových Varech v rámci projektu Book to Screen.
1: A Míša Dermau z nakladatelství Host měla skvělou prezentaci v angličtině, kde 7-10 minut vysvětlovala děj té knížky. Musím říct, že s moderátorkou to dali opravdu dobře dohromady a že z toho vylezl vlastně jako velmi rychlej ucelený příběh a že jsme tam skleděli velký, poměrně velký úspěch, který nám samotným dává naději na to, že by to mohlo klapnout.
2: Po úvodní prezentaci následovala diskuze s producenty. Jejich otázky se nejčastěji týkaly historických souvislostí příběhů i postavení Romů v české společnosti.
1: To bylo face to face. Jakmile skončily ty oficiální prezentace, tak se samozřejmě byly doptávat na různé jako věci.
3: A překvapilo vás nějaký dotaz?
1: Ne. Jako je zajímavý, že třeba ty Američani většinou se ptají spíš na ty sociální témata, zatímco lidi ze střední Evropy, tam je prostě znát, že mají jako jiný vztah k těm menšinám trošku, takže zajímají spíš jako ty praktické věci, než sociální věci, které se etnika jako týkají, nebo mě jako dítěte tehdy, že jo.
2: Podle Bangy sehrál významnou roli i fakt, že jeho kniha vyšla v několika jazykových mutacích. Bez zahraničních překladů by se podle něj jen těžko dostala mezi vybrané tituly projektu.
1: Já myslím, že to je úplně klíčová věc, ty překlady, protože čím víc těch překladů je, tím víc těch lidí zodpovědných za ten film si to může přečíst. Někdo je Němec, někdo je Angličan, někdo je Američan. Ta kniha teď vyjde v chorvatštině, v polštině, v rumunštině. Teď jednáme o řeckém překladu, má to arabský překlad, čili těch překladů už je tolik, že můžeš oslovit poměrně velký široký publikum a díky tomu vlastně se ty producenti dozvědějí, co v té knize vlastně je a vzbudí to ten zájem.
2: Ačkoliv rukopis ležel řadu let v šuplíku, dnes je autor přesvědčený, že kniha vyšla ve správný čas. Právě načasování podle něj sehrálo důležitou roli v tom, jak ji přijali čtenáři i odborná veřejnost.
1: Po tom covidu byl docela hlad, jako po silných knihách. Zároveň ty devadesátky jsou hodně moderní, takže jeden čas fakt jeli hodně. A já jsem se trefil přesně do té doby, kdy to zaujalo tím tématem, tak vlastně tím časem toho vydání. A navíc se hodně pomohla ta Magnesia Litera samozřejmě.
2: Úspěch Skutečné cesty ven sebou přinesl i očekávání čtenářů. Na Patrika Bangu se stále častěji obracejí s otázkou, kdy vyjde pokračování jeho autobiografického příběhu.
1: Řekl bych, že jsou čím dál tím větší ty tlaky, že hodně lidí vlastně se dožaduje jako toho pokračování, ale já si myslím, že ještě není vhodný čas, že je potřeba nechat to chvíli dojet a pak napsat. Ne, že bych chtěl přivolat chrám Bůh žádný další covid, jo, ale třeba přijde ten správný čas jako něco napsat dalšího. Ale jako přiznávám se bez mučení, že už mi to proběhlo hlavou, že to napíšu. Ale já to mám tak, že já musím dostat impuls a pak k tomu sednu a napíšu to na jeden zátah nebo na dva, ale napíšu to většinou na jednou.
2: Pro Radiožurnál Rena Horvátová.

0: S otázkou, odkud pocházíte, se asi někdy setkal prakticky každý. Nevždy si ji ale odvážíme zodpovědět. Důvod je jasný, strach z odsouzení. Muzeum imigrace v Paříži ale původ zkoumá do hloubky prostřednictvím umění i vědeckých poznatků. Původ má totiž vliv na nové generace, na jejich zdraví, bydlení, vzdělání i práci. Výstavu v Pařížském muzeu imigrace navštívila naše spolupracovnice Marie Sýkorová a právě název výstavy u počátku se jí zeptala Iveta Demeterová.
1: Jednoduše řečeno tak, že skrz současné umění, nejen tedy to vizuální, ale i hudbu nebo kulturu sportu a navíc skrz vědecké poznatky plynoucí ze zkoumání evropského projektu Anteret uspořádali tuto výstavu v Paláci muzea imigrace v Paříži. Jedná se o projekt Evropský akční výzkumný projekt studující neúmyslnou diskriminaci mladých dospělých ve věku 18 až 35 let v oblasti bydlení, zdraví, zaměstnání a také vzdělávání. Výstava, nazvaná U počátku, zkoumá optikou současného umění a využití tedy těch vědeckých dat jednu z nejsilnějších a nejtrvalejších forem diskriminace v naší společnosti. Totiž takzvaný původ, ať už skutečný nebo domnělý, je každodenní příčinou vyloučení a stigmatizace.
2: Původ tedy může vyvolat stigmatizaci a může se promítat třeba při volbě povolání nebo při hledání bydlení.
1: Přesně tak výstava ukazuje, jak jsou vnímáni lidé jiných etnických původů, jak je hleděno na osoby z jiných zemí i jiných kontinentů. Jak je prostě na tyto lidi nazíráno mnohdy z předsudky. Evropský projekt spolupracuje se 7 univerzitami po celé Evropě. Tou zakládající je pak univerzita v Bordeaux. A časově je rozložený mezi lety 2023 až do roku 2027. Výzkumné týmy se zaměřili na 4 hlavní pilíře, kterým přisuzují zásadní roli v tom, jak se původ mladých lidí pak podepisuje na jejich sociálním životě i na fungování vůbec.
2: Výstava není jen souhrnem dat, ale propojuje i současná díla umělkyň a umělců, která díla jsou v muzeu imigrace k vidění.
1: Původ skutečně domnělý či smýšlený je zdrojem houževnatých stereotypů, které často podmiňují životní cesty již od dětství. Já bych rozhodně zmínila dílo Plátno, výšivku polské umělkyně Malgorzaty Margitas, která vytvořila dílo nazvané Out of Egypt. Tato polská umělkyně zde ukazuje, jak bylo dříve na Romy hleděno se stereotypy. Moc se o nich totiž nevědělo, skládaly se různé legendy a střípky o jejich původu a vymýšlely se různé báchorky. Její plátno je tak takovým patchworkem, který sbírala z různých kousků látek. Navíc své dílo nazvala Out of Egypt, které odkazuje k nesprávné domněnce, že Romové pocházejí z Egypta. I proto anglické označení Gypsy. Pak bych možná ještě upozornila na dílo belgické umělkyně Lily Luas. Ta se na výstavě představila instalací, která ukazuje na historii romského etnika. Chce nás vymanit ze stereotypu, kdy je romský národ redukován jen na folklor. Proto poukazuje na význam svaté Sáry, ale i na smutnou historii perzekuce a chce poukázat na důstojnost a pokračování romské kultury.
2: Vysvětluje naše spolupracovnice ve Francii Marie Sýkorová.
1: Děkuji a naslyšenou.
2: Iveta Demeterová, Radiožurnál.
0: O Roma Vakeren končí. Za chvíli vám kolegyně Michaela van Erne a Kateřina Causidisová tady na Radiožurnálu nabídnou nejnovější zprávy. Děkujeme za vaši pozornost. Klidný večer vám přeje Gabriel Sedlák.

0: 20 hodin 30 minut. Čas zpráv a Kateřiny Causidisové.
1: Hasiči dnes v Česku likvidovali asi 90 požárů, zhruba polovina z nich byla v přírodě. Asi nejhorší situace byla

0: na třetí příčce. Finále je na programu zítra v 18 hodin a 40 minut. Ve čtvrtém kole fotbalové šance ligy vyhrála pražská Sparta nad Zlínem 4-1 a Olomouc zdolala Slovácko 2-1. Pardubice remizovali s Mladou Boleslaví 1-1. Poslední dnešní duel Plzně se Zlínem sleduje Pavel Tilšar.
1: V polovině 31. minuty Plzeň hraje se Zlínem 1-1. Přímý přenos můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. Z Plzně Pavel Tilšar, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zdržení na D1 za Divišovem a nehoda na Trojce v Milíčíně. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy je stále skoro hodinové zdržení mezi sjezdy na Divišov a na Sázavu. Na 34. kilometru se kolem havarované cisterny projíždí pouze levým pruhem a kolona z kilometru 41 je stále na 50 až 60 minut. Osobním autem se dá z D1 sjíždět na Divišov, to je kilometr 41, pak to objet po silnici 113, na D1 se pak vrací u Ostředku na kilometru 34. Na Pražském okruhu se rozjíždí kolona směrem z letiště k dálnici D1 tou sjezdu na Ořech. Na 18,5 kilometru už silničáři uklidili nepořádek po nehodě, jsou v odstavném pruhu, projíždí se okolo dvěma pruhy a kolona se de facto rozjela. A na silnici číslo 3 na tahu z Českých Budějovic směrem do Prahy na průjezdu Milíčínem na kruhovém objezdu u čerpací stanice. Je tam hlášená nehoda, na místo jedou záchranáři, policisté a kolona směrem na Prahu je delší asi na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: V noci bude polojasno až skoro jasno a ochladí se na 20 až 15 stupňů. Zítra zpočátku jasno až polojasno, od západu začne postupně přibývat oblačnost, přechodně až na zataženo. Večer se hlavně na severozápadě přidají přehánky nebo občasný déšť, ojediněle i bouřky, teploty až 37 stupňů. Tolik zprávy. Dál pokračuje víkendový Radiožurnál s Michalou van Erne.
4: A také se zpěvačkou LP. Hezký večer.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o prázdnách.

0: Kapela Oasis dozněla, můžeme se tedy věnovat sportu. Česká atletika je na mistrovství Evropy zatím bez medaile. Změnit to dnes mohou Lourdes Gloria Manuel a Jakub Vadlejch. O šancích české sprinterky na 400-metrové trati a obhájce titulu mezi oštěpaři budeme teď mluvit s reportérem Jakubem Markem, kterého tímto zdravím na stadion v Birminghamu. Dobrý večer.
1: Příjemný večer.
0: Jakube, začněme tedy prosím u halové mistryně světa Lourdes Glorie Manuel. Jaké šance má na medaily a kdo bude jejími největšími soupeřkami?
1: Lourdes Gloria Manuel postoupila čtvrtým časem ze semifinále, ale to nemusí být úplně směrodatné, protože některé sprinterky si mohly pošetřit trochu sil, i když už i ty semifinálové časy byly hodně, hodně rychlé. Nejlépe vypadala podle mě Henriette Jägerová, Norka, která na halovém světovém šampionátu vlastně bojovala o titul právě s Manuel, ale měla tam lehkou kolizi, nakonec Lourdes Gloria Manuel vybojovala famózní zlatou medaili právě na halovém světovém šampionátu, ale těch soupeřek je tam víc. Výborně běžela v semifinále Natalia Bukovětská, která právě porazila v tom semifinálovém běhu Lourdes Gloria Manuel. Skvěle může běžet třeba i nízozemka Líke Klaverová, která je tréninkovou parťačkou právě češky Lourdes Gloria Manuel.
0: Finále na 400 metrů začne v Birminghamu v našem přímém přenosu ve 21 hodinu a 10 minut, to dlužím dodat, tímto srdečně zvu. A to už bude zahájena i soutěž oštěpařů. Zeptám se, má podle tebe Jakub Vadlejch na to, aby obhájil titul mistra Evropy?
1: S tou obhajobou to bude, myslím si, hodně těžké, protože Julian Weber tady v kvalifikaci ukázal už hod za 84 metrů hned prvním pokusem, takže pak už nemusel pítvat silami, mohl se zabalit a jet na hotel. Takže Julian Weber, řekl bych, že je jasným favoritem, ten byl na posledním evropském šampionátu druhý právě za Jakubem Vadlejchem. Jakub Vadlejch letos měl trochu protrápenou sezónu, víc než 2 měsíce nezávodil, nebo skoro 2 měsíce nezávodil před šampionátem tady v Birminghamu, takže se moc nevědělo, co od něj čekat, ale on má takové zkušenosti a má toho tolik za sebou, má už tolik medailí z velkých světových i evropských akcí, tak věřím, že o medaily bojovat bude.
0: Tak budeme držet palce, Jakub Marek nás provede atletickým večerem na Radiožurnálu po 21. hodině u všeho podstatného s českou účastí, tak budeme formou přímé reportáže. Těším se, prozatím díky Jakube a hezký večer.
1: Hezký večer.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

Kapela Lake Malawi. Fotbalisté Viktorie Plzeň hrají o svou první výhru v letošním ročníku fotbalové ligy. Na jejich duel se Zlínem se vydáme ve večerním víkendovém radiožurnálu za chvíli.

0: Mike Oldfield a Maggie Reilly z hudby večerního víkendového radiožurnálu. Fotbalisté Sparty po druhé v sezóně vyhráli, ve čtvrtém kole šance ligy porazili Teplice 4-1. Raduje se i Olomouc po výhře na Slovácku 2-1 a smírně se po remíze 1-1 rozešly Pardubice a Mladá Boleslav. Právě teď hraje Viktorie Plzeň proti Zlínu a je u toho reportér Pavel Tilšar.
1: Před chvílí skončil první poločas a domácí po něm vedou nad Zlínem 2-1. Ten rozdílový gól dal v 41. minutě Christoph Kabongo po faulu hostujícího obránce Koláře na domácího záložníka Červa a bylo to trochu vysvobození pro plzeňské hráče, kteří se dlouho trápili a nemohli se v tomto zápase, ve kterém jsou jednoznačnými favority, dostat do velké příležitosti. Bylo to až Dosky, který v nějaké 35. 36. minutě vypálil spoza pokutového území, to ještě za stavu 1-1, ale vlastně od 6. minuty, když si dal vlastní gól zlínský obránce Kukučka po centru Adua, si Plzeň nevytvořila velkou šanci, naopak možná, že tým Bronislava Červenky, tedy zlínského trenéra, byl aktivnější minimálně ve 13. minutě, nebo v tomto čase, kdy vyrovnal Petruta centrem z levé strany, tak ještě před tím vyrovnávacím gólem měl šanci Fukala a hosté byli nebezpeční i ze standardních situací. Pak tedy dlouho trápili plzeňské hráče, nepouštili je do šancí a sami se snažili vytvořit si nějakou třeba po centru z pravé strany. Petruta promáchl uvnitř pokutového území plzeňského týmu, ale nezakončil tedy na domácího brankáře Vígeleho, který inkasoval tedy jednou ve 13. minutě z kopačky Petruty. Na druhé straně si dal Kukučka vlastní gol v 6. minutě a zatím tedy rozdílovým střelcem je Kabongo, který v 41. minutě proměnil pokutový kop po faulu Koláře na plzeňského záložníka Červa. Z Plzně Pavel Tilšar, Radiožurnál.

0: Každý kilometr vašich letních cest střeží zelená vlna radiožurnálu.
1: V parném počasí hrozí požáry. V přírodě i na silnicích.
2: Hořící kamion, jsou tam všechny záchranné složky, teďka to hasí.
0: Překvapit mohou i prudké dešťové srážky.
1: Nebo silný vítr.
3: Já to musel zastavit, protože to nedá jet.
0: Volejte i vy 800 553 553.
1: Kdykoliv je potřeba upozornit ostatní řidiče a pomozte nám hledat lepší cestu.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Každý den s vámi.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál, 9 hodin večer. Zprávy má Kateřina Causidisová.
3: Hasiči v Chorvatsku dostali pod kontrolu požáry v Omiši i na ostrově Dugi Otok. Desítkám bojeschopných mužů z Ukrajiny už Česko odmítlo udělit dočasnou ochranu. Na atletickém mistrovství Evropy bojuje o medaile Oštěpař Vadlejch a čtvrtkařka Manuel. A zítra bude skoro jasno, postupně od západu se začne zatahovat a večer se místy přidají přehánky. Teploty až 37 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Hasičům v Chorvatsku se daří dostávat pod kontrolu požáry na dalmatském pobřeží. Pomáhá jim hlavně slabší vítr. Lesní požáry jen od včerejška zasáhly poloostrov Pelješac, ostrov Dugi Otok a hlavně letovisko Omiš. Tam zemřel jeden člověk a několik zraněných je v nemocnici v ohrožení života. Evakuace se tam v noci na včerejšek dotkla i 300 českých turistů.
4: Podle chorvatského ministerstva turismu se situace v Omiši vrátila k normálnímu stavu. Turistům, kteří přišli o ubytování, se podařilo zajistit 200 náhradních pokojů. Evakuační centra už dnes ráno opustili také poslední Češi.
5: Dořešujeme některé věci, samozřejmě někteří občané během té evakuace, která byla dost často za dramatických okolností, ztratili doklady, utopili v moři například peněženky nebo tak, takže my jsme schopni na počkání vydat cestovní doklad.
4: Říká český konzul působící ve Splitu Štěpán Šantrůček. Lidem, kteří do Chorvatska teprve míří, doporučuje sledovat zprávy chorvatských médií nebo chorvatských záchranářů a v případě nouze dodržovat jejich pokyny. Ondřej Himer, Radiožurnál.
3: České úřady už odmítly poskytnout dočasnou ochranu prvním bojeschopným mužům z Ukrajiny. Podle ministerstva vnitra jich byly řádově desítky. V Česku už 10 dní platí nová pravidla pro udělování dočasné ochrany. Muži od 23 do 60 let musí prokázat, že splnili vojenskou povinnost. Pravidla platí v celé Evropské unii. Aktivní dočasnou ochranu mělo v Česku podle ministerstva vnitra ke konci června 391 tisíc lidí. Kvůli vysokým teplotám musí stavebníci betonovat nový most mezi Ústí nad Labem a Děčínem v noci. 300 metrů dlouhá stavba bude stát přes 250 milionů korun a podle ředitelství silnic a dálnic by měla být hotová letos na podzim. Podrobnosti z místa má reportérka Daniela Pilařová.
6: Stavební firma se dneska pustila do nočního betonování třetího z celkových 4 segmentů mostu. Noční hodiny zvolili dělníci kvůli vysokým teplotám přes den, aby se beton nepřehříval. Dnes musí do ocelové konstrukce nalít 200 kubíků betonu, aby šla práce dobře od ruky a také kvůli špatnému přístupu na staveniště, které je nad železničním koridorem Praha-Drážďany, rozvádí beton po staveništi čerpadla ze 3 betonárek do betonového pavouku, který ho vylévá do konstrukce. S posledním dílem mostu chce firma začít zhruba za 5 dní a podle hlavního stavbyvedoucího Michala Kužníka se bude betonovat zhruba do 5 hodiny ranní. Daniela Pilařová, Radiožurnál.
7: Sport. Ve čtvrtém kole fotbalové šance ligy Sparta porazila Teplice 4-1. 2 góly se na výhře Letenských podílel Alkoser. V záběru byl navíc vyloučen teplický Takáč. Olomouc vyhrál na Slovácku 2-1 a Pardubice remizovali s Mladou Boleslaví 1-1. Hraje se ještě poslední dnešní utkání, a to mezi Plzní a Zlínem. Čas a stav zná Pavel Tilšar.
8: Za malý moment začne druhý poločas, potom prvním Plzeň vede nad Zlínem 2-1. Z Plzně Pavel Tilšar, Radiožurnál.
7: Na mistrovství Evropy v atletice bojuje ve finále o štěpu Jakub Vadlejch a je u toho má Jakub Marek.
9: Jakub Vadlejch má za sebou úvodní pokus 79 a 12 cm je na druhé pozici za Němcem Weberem, ale zatím jenom oni dva mají první pokusy za sebou. Z Birminghamu Jakub Marek, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Komplikace na D1 za Divišovém a také na Trojce u Milíčína. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy stále čekejte výrazné zdržení za sjezdem na Divišov. Na 34. kilometru sjezdu na Sázavu vyprošťují cisternu po dopoledním požáru. Projíždí se pouze okolo levým pruhem a navíc před místem hlásíte i další 2 nehody.
11: Problém je v tom, že na konci připojovacího pruhu na tom 34. kilometru je osoba pod kamionem, takže je ten pravý pruh uzavřený ještě dříve tou cisternou. Zhruba 100 metrů předtím je další auto, které tam stojí a blokuje částečně levý pruh, takže se tam trošku tyčkuje.
10: A kolona začíná na kilometru 41 a je k Sázavě na asi hodinu. Osobním autem se dá sjíždět exitem Divišov, to je kilometr 41, pak to objet po silnici 113, na D1 se vrací u Ostředku na 34. kilometru. A na silnici 3 z Českých Budějovic směrem do Prahy na průjezdu Miličínem na kruhovém objezdu u čerpací stanice zasahují záchranáři u větší nehody a zdržení směrem na Prahu je skoro 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra bude zpočátku jasno až polojasno, od západu začne postupně přibývat oblačnost, přechodně až na zataženo. Večer se hlavně na severozápadě přidají přehánky nebo občasný déšť, ojediněle i bouřky. Teploty většinou 32 až 37 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje víkendový radiožurnál s Michaelou van Erne.
12: Atletka Lourdes Gloria Manuel poběží finále na 400-metrové trati na mistrovství Evropy. O tom už od nás víte. Ovšem za chvíli uslyšíte její závod v přímém přenosu. I proto nás poslouchejte dál.
0: Víkendový radiožurnál
1: a Michaela van Erne. Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: To byla Rihanna, čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel se chystá na start finále mistrovství Evropy v atletice. Právě proto se spojíme s radiožurnálem Sport, kde přímý přenos závodu komentují Adam Procházka a Jakub Marek.
1: Jak se jí podaří? Lourdes Gloria Manuel už je připravená v dráze číslo 8 na posledním evropském šampionátu. Vyhrála Natalia Kačmareková, to se nenechte zmást. Kačmareková jméno není teď ve finále, ale to je Natalia Bukovětská. Ona si mezi tím vzala Konráda Bukovětského, polského koulaře, takže teď s jiným jménem, ale na posledním šampionátu v Římě ovládla právě čtvrtku hladkou za 48,98 sekundy. Byl to tehdy famo výkon právě od této polské atletky, a když se podíváme 4 roky zpět, tak tam vyhrála hladkou čtvrtku Femke Bolová za 49,44 sekundy. Dnes si myslím, že na zlato bude potřeba ještě o něco rychlejší čas, ale samozřejmě chytřejší budeme za pár minut.
2: Lourdes Gloria Manuel bude mít velkou konkurenci na 400, protože hned 5 závodnic zaběhlo to semifinále pod 50 sekund, no a všechny tyhle závodnice jsou taky seřazené vedle sebe. V té úplně nejkrajnější dráze vpravo je Britka Enningová, potom tam je Lourdes Gloria Manuel, taky Norka Jägerová, Polka Bukovětská a Nizozemka Kláverová. Všechny závodnice už jsou zakleklé v blocích a za chvíli to tady vypukne závod na 400 metrů. Stadion už pomalu stichává. Lourdes Gloria Manuel je teprve 21 let, přesto na ní Česko spoléhá jako asi na tu největší medailovou naději tady v Birminghamu. Už se můžeme připravit a je odstartováno. Odstartovala i Lourdes Gloria Manuel, která už roztáčí své nohy na modrém tartanu a vypadá hodně dobře, protože už dobíhá Enningovou, dokonce se dostává před ní a to teprve vybíhají z té úvodní zatáčky. Lourdes Gloria Manuel si připravuje pozici pro to, aby mohla bojovat tady v Birminghamu o titul.
1: Manuel vypadala parádně ze startovních bloků, řekl bych, že opticky vede před Jägerovou a Bukovětskou. Teď mají za sebou první dvoustovku. Na mezičase je nejrychlejší Manuel před Bukovětskou a Jägerovou. Posledních 150 metrů pro čtvrtkařky ve finále evropského šampionátu do cílové rovinky. Teď bíhá na prvním místě Jägerová před Manuel a Bukovětskou. Klaverová lehce ztrácí. Manuel na druhé, třetí pozici, ale řekl bych, že jí bohužel docházejí síly. Z toho medaile nebude. První místo, to bude jasné. Norka Jägerová na druhé pozici, Bukovětská třetí, Klaverová na čtvrté pozici. Velice, velice zklamaná Lourdes Gloria Manuel, která nevím, jestli přepálila to tempo od začátku, ale zkrátka na nějaké třístovce jí došly síly a v cílové rovince se přes ní dostaly jak Bukovětská, tak Klaverová. Pojďme se podívat ještě na časy. Na první pozici Norka Henriette Jägerová 49,4 setiny sekundy, nejrychlejší letošní evropský čas na ženské třístovce a také nový norský národní rekord. Pro stříbro si doběhla Natalia Bukovětská 50,04, na třetí pozici Nizozemka Lieke Klaverová 50,15 sekundy.

To byla Lady Gaga. My se znova vypravíme do Británie, byť ne za atletikou. Británie stejně jako jiné části Evropy totiž zažívá nebývale teplé a suché léto se vším tím nepříjemným, co k tomu patří. Přesto to má i svá pozitiva. Ve vyprahlé krajině s nás odhalují archeologové skryté památky, jako třeba zbytky starých zahrad. A právě o tom se vám chystáme říct podrobněji za několik minut.

0: Taylor Swift součástí vysílání radiožurnálu. Británie zažívá vlnu neobvyklých veder, stav sucha platí na celém území Walesu a ve třech čtvrtinách Anglie. Vodní toky vysychají a zemědělci očekávají výrazně nižší úrodu. Jediný, kdo ze současné situace může mít alespoň trochu radost, jsou archeologové. Sucho totiž odhalilo velké množství dávných staveb.
1: Na polích a žárem spálených pastvinách a loukách se začaly rýsovat nejrůznější obrazce, kruhy, rovné nebo různě zalomené čáry, zkrátka stopy dávných staveb nebo terénních úprav.
2: Kontrast mezi porostem nad dávným příkopem a ostatní půdou je teď mimořádně silný. Pro archeologii vznikly ideální podmínky. Zjišťujeme víc starobylých usedlostí a hranic, než kolik jsme čekali.
1: Svěřil se BBC archeolog Damien Grady. Nových objevů, které umožnilo jen katastrofální sucho, je opravdu mnoho. Od masivních základů zaniklého augustiniánského kláštera ze 13. století v hrabství Hampshire přes základy římské pevnosti ve velšském městě Conwy až po 5000 let staré neolitické mohyly ve městě Powys. Něco se objeví při běžném pohledu, nejlépe je ale podívat se na terén z výšky. Archeolog Toby Driver teď mnoho času tráví v letadle, identifikuje a fotografuje nové a nové stopy dávné minulosti.
3: Mnohé dávné stavby nebo jejich pozůstatky byly zaorané, pohřbené pod vrstvou hlíny a ukazují se až teď. Sucho není dobré pro zemědělce, představuje nebezpečí požárů, nám ale pomáhá objevovat zapomenutou historii.
1: U slavného anglického paláce Blenheim, kde se narodil Winston Churchill, se tak například vyrýsovaly obrysy zahrady se všemi klikatými cestičkami a jezírky. Zahrady, která byla skrytá pod trávníkem od roku 1760. Jaromír Marek, Radiožurnál.

0: Po kapele Slade si odskočíme na evropský atletický šampionát, abychom byli u třetího oštěpařského pokusu Jakuba Vadlejcha. O tom, jak se mu podařil hod druhý, se dozvíme od Jakuba Marka a Adama Procházky.
1: Jakub Vadlejch aktuálně bude čekat ještě asi minutku, dvě na svůj třetí pokus. Zatím je na průběžné třetí pozici za Němcem Webrem a Polákem Wegnerem. Teď to byl druhý pokus Litevce Matusjevičuse. To bylo zlepšení zhruba na nějakých 80 metrů. Teď čeká na změření toho pokusu, ale nebyl to útok na zatím bronzovou pozici Jakuba Vadlejcha. První zatím stále Němec Julian Weber 83 metrů 71 cm. Druhý Polák David Wegner 82,96, na třetí pozici Jakub Vadlejch 82 metrů a 58 cm. Je to velmi vyrovnané na těch medailových, zatím medailových pozicích. I čtvrtý Nick Thum Němec 81 metrů a 10 cm určitě pomýšlí na útok na jednu z medailí. Teď už ale začíná třetí série pokusů a jako první jde na řadu, stejně jako v těch minulých sériích, samozřejmě Němec Julian Weber. Druhý po něm půjde Jakub Vadlejch. Tak pojďme na ten pokus. Juliana Webra, mistra Evropy z roku 2022, když doma v Mnichově právě porazil o necelý půl metr Jakuba Vadlejcha. Jakub Vadlejch tam tehdy na olympijském stadionu bral stříbrnou medaili, o dva roky později si to vyměnili v Římě. Teď Weber, ale byla to velká rána, letěl ještě hodně nízko, zhruba na 80 metrů. Ví teď Julian Weber, že technicky stále to není to, co by si představoval, takže nechává si Julian Weber změřit, ale byl to kratší pokus, bylo to pod 80 metrů, konkrétně 79 metrů a 43 cm. Teď už jde na řadu Jakub Vadlejch, český matador v 35 letech, opět tady česká výprava spoléhá na tohoto výjimečného oštěpaře, nejlepší český atlet posledních 10 let, trojnásobný medailista ze světových šampionátů, stříbrný medailista z olympijských her v Tokiu, no a samozřejmě mistr Evropy z roku 2024 z Říma, teď jeho třetí pokus. Jakub Vadlejch se do toho na potřetí opřel poměrně dost a oštěpletí podobně jako před chvílí u Juliana Webra, takže je jasné, že zlepšení z toho nebude, zhruba na 80 metrů dopadl oštěp z ruky Jakuba Vadlejcha. Připomínám, že je stále na třetí pozici výkonem 82 metrů 58 cm. Teď si ještě nechává změřit, ale je to kratší, ano, 79 metrů a 38 cm. Na začátku třetí série finále oštěpařů Jakub Vadlejch průběžně na třetí pozici. Z Birminghamu Jakub Marek, Radiožurnál.

0: Kvela Eňa, posloucháte radiožurnál Zprávy z domova, ze zahraničí, z dopravy i o počasí následují. 21 hodina 30 minut. Ve studiu je Kateřina Caussidisová.
1: Počet lidí v exekuci v Česku dál klesá. Na konci prvního pololetí jich bylo necelých 590 tisíc. To je asi o 17 tisíc méně než loni. Vyplývá to z aktuálních dat mapy zadlužení, kterou vytvořili Institut prevence a řešení předlužení a agentura PEC Research. K menšímu počtu lidí v exekuci přispělo v minulých letech takzvané milostivé léto a zastavování exekucí kvůli malým částkám. Marocké složky zadržely 111 migrantů, kteří se pokusili překročit hranici do španělské Suety. Bezpečnostní jednotky na obou stranách hranice byly posílené kvůli očekávanému masovému pokusu o ilegální překročení hranic. Ten se podle agentury Reuters organizoval na sociálních sítích. Poslední taková situace nastala před 2 týdny. Tehdy do španělské exklávy na severu Afriky proniklo 72 tisíc lidí. Po téměř 2 dnech se dnes plně obnovil provoz vlaků u Studénky na Novojičí. Oznámil to mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Na koridoru v úseku mezi Studénkou a Jistebníkem jezdily vlaky od čtvrtečního večera pouze po jedné koleji, a to kvůli

0: Z Birminghamu Jakub Marek, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda na D1 za sjezdem na Divišov a také na D55C u Uherského Hradiště. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy stále ještě čekejte velké komplikace za sjezdem na Divišova Sázavu. Na 34. kilometru odklízí cisternu po dopoledním požáru. Teď policisté provoz na pár minut dokonce zcela pozastavili směrem na Prahu a kolona je tak z kilometru 41 zdržení stále na desítky minut. Osobním autem se dá z D1 sjíždět na Divišov, to je kilometr 41, pak to objet po silnici 113. Na D1 se dá vrátit a za nehodou u Chocerad na kilometru 29. Na dálnici D55 z Bzence směrem do Otrokovic pozor před Uherským Hradištěm. Na 58. kilometru je hlášená nehoda a musí se vybočovat bez kolon. A na silnici číslo 3 na hlavním tahu z Českých Budějovic směrem do Prahy čekejte stále komplikace na průtahu Miličínem. Na kruhovém objezdu u čerpací stanice dořešují nehodu. Zdržení se zkrátilo, teď je obousměrně asi na 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: V noci bude polojasno až skoro jasno a ochladí se na 20 až 15 stupňů a v údolích můžeme místy naměřit jen kolem 11. Tolik zprávy. Dál pokračuje víkendový Radiožurnál s Michalou van Erne.
4: Kromě toho, že nadále sledujeme atletiku, si můžeme dopřát také hudebního odpočinku, o což se postará jako první kapela Coldplay. Takže příjemný poslech a samozřejmě krásný večer.

Jako úlevu od veder a zároveň i dobrodružství volí rodina z Jindřichohradecka v horkých nocích spaní pod širým nebem. Můžeme si to pomyslně vyzkoušet s nimi, ale až za chvíli.

0: Tereza Kindlová a František Černý. Vysoké teploty prozatím nepolevují a lidem přidělávají starost i v noci. Spousta budov už je po několika vlnách veder natolik vyhřátá, že se po západu slunce téměř vůbec neochladí. Únikem proto může být třeba spaní v přírodě pod širákem.
1: Je to fakt dobrý, protože jsme se s tátou koukali na nebe.
2: Sedmiletý Robin si právě s rodiči chystá spacák na další noc pod širou oblohou. Na tu se společně už po několikáté budou dívat ze zahrady své chalupy ve Staňkově na Jindřichohradecku.
1: Viděli jsme měsíc, fakt hodně satelitů, můj táta viděl padající meteor. Občas na mě lítali komáři, ale je to fakt hezký.
2: Díky tomu se Robin učí na obloze poznávat i některá souhvězdí.
1: Pozoruju, jestli tam není třeba Kasiopea, velký vůz.
2: Ještě před ulehnutím do spacáku se musí malý Robin na noc strávenou ve tmě poctivě připravit.
1: Mám taky čelovku, kdyby jsem šel v noci čůrat, aby jsem si měl čím posvítit.
2: Na noční spaní pod širákem se těšila i jeho maminka Michaela. Pro ní je takto strávená noc velkou úlevou.
3: Že se vyspím, aniž bych se v noci potila. Dokonce mi nad ránem byla trošku zima, takže dneska si možná do spacáku vezmu ponožky.
2: Na venkovním nocování v horkém a suchém počasí vidí i jednu velkou výhodu.
3: Nejsou slimáci, protože jsem jednou spala pod čirákem a ráno jsem se probudila a spacák byl na vyprání. Díky tomu, že je sucho, nejsou ani ty komáři, tak je to úplně úžasný zážitek.
2: Teď už jen zbývá najít si na nocování správné místo.
3: Dneska jsem si vzala místo nejvíc ke stromu, ale věřím, že dneska bude zase nádherné pozorování. Už tu a tam prosvěcuje nějaká hvězda, už jsou slyšet cvrčci, takže myslím, že nás čeká zase krásná dobrodružná noc.
2: A na tu se těší i tatínek Jiří.
4: Krásné, úžasné, nejlepší.
2: Už zítra by se podle meteorologů v Česku mohly objevit lokální srážky. V pondělí by mělo zapršet už na většině území a současně by se mělo ochladit. Ze Staňkova na Jindřichohradecku Michal Bělský, Radiožurnál.

0: Zatímco jste poslouchali kapelu In Excess, hrají fotbalisté Zlína o první body v letošním ročníku fotbalové ligy. Na jejich zápas v Plzni proti Viktorii se vydáme v našem vysílání zanedlouho.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Tata Boys a Sočr ve vysílání Radiožurnálu. Fotbalisté Viktorie Plzeň hrají o svou první výhru v tomto ročníku šance ligy. Jejich soupeřem je poslední tým tabulky Zlín. Zápas sleduje a jeho koncovkou nás přímou reportáží provede Pavel Tilšar.
1: 3-2 pro Plzeň, druhá ze tří nastavených minut, domácí kontrolovali druhý poločas, gólem Prince Adua se dostali do dvoubrankového náskoku a zdálo se, že si jednoznačně pohlídají průběh nebo zbytek tohoto utkání, ve kterém dvakrát vedli i během prvního poločasu po vlastní brance Kukučky a následné proměněné penaltě Kabunga po faulu Nombila v závěru prvního poločasu. Ve 13. minutě vyrovnával Petru Tapa, který dal gól ještě Prince Adu, jenže v závěru utkání, konkrétně v 84. minutě, se trefil Apiach, který od jednoho z plzeňských hráčů dostal ideální přihrávku za obranu, udělal kličku golmanu Wiegelemu a z ostrého úhlu nakonec dostal balón za brankovou lajnu, byť se zdálo, že to možná gól nebude. Dlouho trvalo sodímu Radinovi, než nakonec nějakých 10-15 sekund ukázal do středového kruhu, jako by přestala na chvíli fungovat taková ta technologie, která určuje, jestli se míč dostane za brankovou čáru nebo nikoliv. Ale zpátky na hřiště jsme už poslední ze tří nastavených minut. Nad rámec základní hrací doby Plzeň vede nad Zlínem 3-2 a teď má míč v rukavicích golman Wiegele, protože míč za plzeňskou defenzivu byl příliš rychlý pro střídajícího útočníka Kanua. Wiegele vykopává na zlínskou polovinu, tam hlavičku je Cupák, kdo získá odražený míč, je to plzeňský Dosky, ale přihráli na hlavu Helebranda a ještě Gaži, další střídající zlínský hráč, se snaží udržet balón na polovině Viktorie. Právě teď vypršely tři nastavené minuty, Plzeň vede nad Zlínem 3-2, ale ještě se stále hraje, ještě sudí Radina nechává Zlínu zřejmě poslední útok. Kukučka tak nakopává balón k 16. Viktorie, ten balón tam propadává až ke Kanuovi, který ho získal v souboji s Memičem. Na levé straně Kanu vrací zpátky Fukalovi, hrát může taky Cupák, už by ale Zlín potřeboval dostat míč k pokutovému území. Z velké dálky rána a Wiegele má míč ve svých rukavicích a to by mělo být asi to poslední, co se v dnešním utkání stane. Byl to další střídající zlínský hráč, záložník Mbači, který vypálil z nějakých 28 metrů, ale byla to rána do středu branky a tam byl plzeňský golman Wiegele připravený. A po jeho výkopu sudí Radina ukončil poslední dnešní zápas čtvrtého kola šance ligy, ve kterém tedy Plzeň porazila Zlín 3-2. Viktoria tak má první vítězství v aktuálním ligovém ročníku, naopak Zlín po čtyřech kolech zůstává na nula bodech. Góly Plzně dali vlastní branka Kukučka, Kabongo z penalty a útočník Adu. Na straně Zlína se trefil Petru, tam v prvním poločase a v závěru zápasu Apia. Hezký večer z Plzně.

Tři mušketýři Bryan Adams, Rod Stewart a Sting. Před zprávami ještě Dajdou a ve zprávách uslyšíte třeba o tom, že odbor pražského magistrátu vydával povolení pro billboardy v rozporu se zákonem. Kompletní zpravodajský přehled záhy.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Radiožurnál 10 hodin večer. Zprávy a Kateřina Cousidisová.
2: Pražský magistrát roky povoloval billboardy v rozporu se zákonem. V jižním Libanonu zemřelo 11 lidí po izraelském náletu. Fotbalisté Plzně porazili ve čtvrtém kole šance ligy Zlín. Zítra bude skoro jasno, od západu se začne zatahovat a večer se místy přidají přeháňky. Teploty až 37 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Odbor pražského magistrátu vydával povolení pro billboardy v rozporu se zákonem. Odbor vede ředitel Aleš Krejča, který je stíhaný v jiné korupční kauze. Pochybení ohledně billboardů přiznal ředitel magistrátu Tomáš Havel Radiožurnálu a webu i rozhlas. Se stížností se na ředitele pražského magistrátu Havla loni v říjnu obrátil spolek Nelegální reklama.
4: Spolek doložil 76 billboardů, které dostali povolení, i když jim chybělo souhlasné stanovisko policie o bezpečnosti pro řidiče. Na konci letošního července ředitel magistrátu Havel spolku odepsal, že Krejčův odbor skutečně dlouhodobě nerespektoval příslušná zákonná ustanovení, ale odteď už bude úřad postupovat správně. Za dlouhodobě nelegální označila postup magistrátu taky veřejná obhajkyně práv Eva Kostolanská. Krejča na žádost o rozhovor nereagoval. On a jeho zástupce jsou nyní takzvaně na překážkách, do práce nechodí. Jednotlivé případy nevhodně umístěných billboardů by mělo přezkoumat ministerstvo dopravy. Tereza Chlubná, Radiožurnál.
2: Při izraelských leteckých útocích v jižním Libanonu zemřelo 11 lidí. Uvedla to libanonská státní agentura NNA. Úder zasáhl obytný dům v obci Ansar. Libanonská agentura informovala také o dalších izraelských náletech v jižní části země. Podle agentury AP patří dnešní útok počtem obětí k nejhorším od konce června, kdy se Libanon a Izrael dohodli na příměří. Vědci v Krkonoších testují speciální kameru. Ta při jízdě autem fotografuje a pomocí umělé inteligence mapuje vegetaci podél cest. Spolu s drony a klasickým terénním průzkumem má zjistit, kde se invazní rostliny vyskytují a jak se krajinou šíří.
5: Každý z těch snímků má svou GPS souřadnici.
6: Vysvětluje Martin Vojík z Agentury ochrany přírody a krajiny. Právě propojení rychlého mapování s přesnou lokalizací má ukázat, jestli se podobný způsob sledování dá využít i při péči o další chráněná území, říká vedoucí projektu Michaela Vítková z Botanického ústavu Akademie věd.
7: Cílem našeho výzkumu je testovat inovativní metody. Používáme srovnání klasického botanického terénního výzkumu s použitím dronů a kamery.
6: Nové výsledky navíc vědci porovnají i s unikátními záznamy o vegetaci podél krkonošských cest z doby před 50 lety. Karolína Burdová, Radiožurnál.
3: Sport.
2: Fotbalová Viktoria Plzeň zvítězila doma ve čtvrtém kole nejvyšší lize nad Zlínem 3-2. Západu Češi si připsali první výhru soutěži. Zlín pokračuje bez bodů. Sparta porazila Teplice 4-1, Slovácko podlehlo Olomouci 1-2 a Pardubice remizovali s Mladou Boleslaví 1-1. Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel obsadila na evropském šampionátu čtvrtý místo. Ve finále je taky oštěpař Jakub Vadlejch. Sleduje to Jakub Marek.
8: Vzdálenosti, to je jenom 78 metrů a 80 cm.
9: Ano, a za chvíli potom všem povíme i posluchačům Radiožurnálu. Teď přijde další muž v pořadí, který bude právě, to bude Lotyš Gajlums, po něm půjde Julian Weber na řadu v páté sérii pokusů. Jakub Padlej, připomínám, že je stále na páté pozici 82 metrů a 58 cm. To je jeho výkon z druhé série, který ho řadí na páté místo. V čele je teď už od páté série Nick Tum, 83 metrů, 76 cm. To je nový osobní rekord tohoto německého oštěpaře. Na druhém místě je jen o 5 cm Julian Weber, na třetím místě Patrick Gajlums, 82,97. Ten se teď právě rozebíhá ke svému pokusu číslo 5 a oštěp letí za 75.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Volnější D1 u Sázavy a překážka na D8 za sjezdem na Roudnici. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy je lepší situace za sjezdem na Sázavu. Na 34. kilometru se povedlo odklidit cisternu po dopoledním požáru. Dálnice je tak opět plně průjezdná, kolona z kilometru 41 se postupně dává do pohybu, bude se rozjíždět, teď to zdržení je asi 20 minut, bude se zkracovat. Na dálnici D8 z Prahy směrem do Ústí nad Labem v omezení za sjezd na Roudnici nad Labem na 33. kilometru v místě oprav stojí kamion a objíždí se to v omezení přes areál stavby.
11: Stavený kamion a ten průjezd těmi pruhy je úplně uzavřený. A jezdí se po té úvodní uzavřené části. Jsou tam policajti, majáčku, je tam toho poměrně dost, ten dvoupruh je tam uzavřený.
10: Projíždí se ale plynulé, kolony se netvoří. A na dálnici D35 z Olomouce směrem do Ostravy pozor za sjezdem na Přáslavice. Na kilometru 284 leží na dálnici sražená zvěř a musí se vybočovat. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude jasno až polojasno, od západu se začne postupně přibývat oblačnosti až na zataženo, večer se hlavně na severozápadě přidají přehánky, ojediněle i bouřky, teploty až 37 stupňů. Tolik zprávy. Dál pokračuje víkendový radiožurnál s Michalou van Arne.
12: A když je vody málo, zelenina má přednost před květinami, na zalévání poslouží i voda po opláchnutí ovoce nebo nádobí. Jak si zahrádkáři poradí se suchem a zákazy zalévání, o tom také v této půlhodině uslyšíte. Teď je tu Shawn Mendes.

0: Dění na evropském šampionátu v atletice je v našem hledáčku, v našem zájmu. Ve finále je totiž oštěpař Jakub Vadlejch. Sledují to pro nás Adam Procházka a Jakub Marek.
1: Informace. Jakub Vadlejch je aktuálně na páté pozici před poslední sérií pokusů 82 metrů 58 centimetrů. Má před sebou poslední pokus. Z Birminghamu Jakub Marek, Radiožurnál.

0: Signal X. Dešťová voda v sudech už zahrádkářům došla a na řadě míst platí kvůli suchu zákaz zalévání z vodovodního řadu. Musí tak hledat jiné způsoby, jak zachránit úrodu a udržet zahradu při životě. V Sedle u Číměře podobnou situaci zažívají už několikátou sezónu. Místní zahrádkáři se tak postupně stali odborníky na péči o zahradu v suchých obdobích.
1: S tou vodou tady bojujeme, musím říct, že oběti přicházejí, první jde tráva a kytky, trvalky. Říká se, že když se tolik nerozmazlí, tak oni vydrží.
2: V Sedle u Číměře bydlí a o zahrádku se stará pan
1: Jan Kandl. Tím rostlinám, který ještě teď dávají jako rajčata, mrkev a tak ty určitě tu vodu dostanou, to zařídím.
2: A když vyhlásí nezalévejte vodou z vodovodního řadu, jak si s tím zahradníci jako vy poradí?
1: Se s tím poradím úplně snadno, prostě zalévám vodou dešťovou splaškovou, kterou vlastně sbírám do tady rezervoáru.
2: To znamená ale, že musí pršet.
1: Ano, přesně tak, ale ten rezervoár má 12 kubíků. A úplně v pohodě se mi to přes zimu naplní, ale musím říct, že když jsou normální roky, tak se mi to i průběžně doplňuje. Například minulý rok jsem neshledal, že by jsem se dostal třeba pod půlku. Letos jsem padnul až ke dnu.
2: A to jste budovali s tím, že to bude na dešťovou vodu?
1: To byl dřív septik, ale teď vlastně tady máme novou kanalizaci, takže septiky se rušily.
2: Způsoby, jak pečovat o svou zahrádku, když je vyhlášen zákaz zalévání, hledá také další obyvatelka Sedla, Renata Kněžínková.
3: Naše cesta je vodou co nejvíc šetřit. Máme nádrž na dešťovou vodu, ale i ta vlastně se blížila k nějakému svýmu minimu, takže jsme začali zachytávat vodu v kuchyni z takového toho běžného oplachování, ovoce, zeleniny, jednoduchý vypláchnutí hrnečku. To pak nosíme k záhonkům. A hodně se nám osvědčilo vlastně nechávat vzrostlou trávu, protože ta vysoká tráva je každý ráno vlastně vlhká, tak aspoň ta zůstává zelená a nějakým způsobem nám to tady osvěžuje a vítají tady motýly a je tu krásně.
2: Je to hlavně jedno z mála míst, kde ta tráva je opravdu zelená. Tam, kde je posečeno, je úplně vyprahlá. U vás je trávníček zelený, i když trochu vyšší.
3: Někdo to považuje za neupravenou zahradu, ale nám se to tak líbí.
2: Kromě zalévání z vodovodního řadu je zakázaný odběr také pro napouštění bazénu a další plýtvání vodou. Z Jindřichohradecka Eva Marvanová, Radiožurnál.
0: A ještě jednou pojďme na hod oštěpem. Na evropském atletickém šampionátu v Birminghamu mu přihlížejí a o tom, jak se daří Jakubu Vadlejchovi, vědí Adam Procházka a Jakub Marek.
4: Jakub Vadlejch teď čeká na svůj závěrečný pokus už poměrně dlouho, už nějaké možná 2 minuty tam před sebou má takový růžový kužel a zatím nedostal pokyn k tomu, aby se rozeběhl ke svému závěrečnému pokusu. Zatím průběžně tedy na páté pozici 82 metrů 58 cm v čele Němec Nick Tum 83,76 novém osobním rekordu, za ním o 5 cm další Němec Julian Weber 83,71. Na medaili by potřeboval teď hodit Jakub Vadlejch 82 metrů 97 cm. To je totiž výkon Lotyše Patrikse Gailumse. No a když se podívám na další výkony Gailumse, tak ten se nedostal dalšími pokusy přes 80 metrů, takže pokud by přesně hodil 82,97 Jakub Vadlejch, tak by se dostal na medailovou pozici. No a teď už mizí zmiňovaný růžový kužel právě z rozběhu Jakuba Vadlejcha, takže to je pokyn pro českého oštěpaře, aby se rozeběhl. Jakub Vadlejch teď už má ve své pravačce oštěp, závěrečný pokus jeho na evropském šampionátu v Birminghamu. Oštěp bohužel si myslím, že neletí.
5: No, letí.
4: Nakonec se nějak popozvedl, ale bude to hodně těsné. Vypadalo to podobně jako v těch předešlých sériích, ale nakonec ho možná i vítr trochu poponesl, ale nejsem si jistý, že to bude stačit, bohužel ne. Je to tam o centimetry, 82 metrů, 88 centimetrů, to znamená, že Jakub Vadlejch stále na páté pozici, přestože je jen 9 centimetrů za třetím Patriksem Gailumsem. Jakub Vadlejch tedy odjede z tohoto šampionátu bez medaile, skončí tady na páté pozici, když v té poslední sérii opět zabojoval a výkon 82 metrů, 88 centimetrů rozhodně není špatný, ale v této extrémně vyrovnané soutěži nakonec skončí bez medaile.

0: Blondý z hudby. Pojďme na sport. Fotbalisté pražské Sparty vyhráli ve čtvrtém kole šance ligy nad Teplicemi 4-1 a připsali si druhou výhru v sezóně. O tom, co rozhodlo tento zápas a jak dopadla další utkání, se teď dozvíme ze sportovního přehledu od Františka Typovského. Dobrý večer.
1: Pěkný večer. Sport. Jako střídající hráč nastoupil na poslední čtvrt hodinu i Matěj Jurásek, nová posila Sparty, 22-letý fotbalista v minulosti hrál za Slávii a kvůli jeho dřívějším výrokům ke Spartě na něj část diváků pískala a pokřikovala. Po utkání přišel Jurásek s některými spoluhráči pod kotel spartianských fanoušků a omluvil se. Trenér Brian Priske po prvních rozhovorech věří, že Jurásek situaci ve Spartě zvládne.
2: Myslím si, že z toho, co řekl a také z dojmu, který na mě udělal, s ohledem na jeho historii, že s námi i přesto chtěl podepsat smlouvu, bojovat za nás, jak vstoupil na hřiště a po zápase šel všechno vysvětlovat fanouškům za branku, tak myslím, že tohle hodně vypovídá o jeho charakteru. Ano, jsem si docela jistý, že to zvládne.
1: V dalších zápasech Plzeň porazila Zlín 3-2, Pardubice remizovali s Mladou Boleslaví 1-1 a Slovácko prohrálo s Olomoucí 1-2. Oštěpář Jakub Vadlejch skončil na mistrovství Evropy v Birminghamu na páté příčce. Lourdes Gloria Manuel také na medaili na atletickém evropském šampionátu nedosáhla. V Birminghamu skončila ve finále běhu na 400 metrů čtvrtá, a to ve svém nejhorším čase v sezóně, 50,86 sekundy. Po závodu mluvil s českou atletkou reportér Adam Procházka.
3: Tak jsem zase čtvrtá, tak samozřejmě to není místo, pro který jsem si přijela, a chtěla jsem zabojovat co nejlíp o medaile a to nevyšlo. Myslím si, že prostě ta první dvoustovka byla až moc rychlá, pak se to ukázalo na posledních 100 metrech. Prostě občas to vyjde, občas ne.
1: To tedy řekla Lourdes Gloria Manuel po čtvrtém místě na evropském šampionátu v Birminghamu. Ještě na slovíčko k hodu oštěpem. Tam zvítězil Němec Weber, který posledním hodem překonal rekord šampionátu, 90 metrů a 40 centimetrů hodil tento německý oštěpař. Kristýna Sasinek-Meky je na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu ve finále běhu na 1500 metrů. O postupu rozhodl fotofinish a rozdíl 0,3 sekundy. Mezi nejlepší se Meky dostal stala z 6. místa ve svém rozběhu, tedy z posledního postupového. Česká rekordmanka byla po úspěchu hodně emotivní.
4: Já moc nebrečím, podle mě jsem naposled brečela v Tokiu. Člověk je v té startovce spíš 8. než postupující místo. Po minulém roce, kdy jsem zjistila, že dno má jako sklep a garážový stání, tak jsem si říkala, že to třeba může být nějaký konec, ale není, no.
1: Finále běhu na 1500 metrů čeká Kristýnu Sasinek-Meky v neděli večer. Atlet Albert Kukla skončil v chodeckém půlmaratonu na mistrovství Evropy 12. Nejlepší z českých žen byla v chodeckém půlmaratonu 15. Emma Klimentová. Plavec Jan Čejka postoupil do finále mistrovství Evropy na 200 metrů polohově. Čejka znovu vylepšil český rekord, tentokrát skoro o 1,5 sekundy na hodnotu minuta 58,33 sekundy. Hlavní rozdíl byl v prsařské části. Čejka ani nevěřil tomu, jak dobře jí zvládl.
5: Jo, zkusil jsem si to trošku na rozplavání, na vyplavání ty prsa. Přišlo mi, že když se tam jako víc spevním a vytáhnu se, že mi to jde trošku líp. Teďka mě docela nakoplo, že se mi fakt dobře jela ta první stovka, přišlo mi, že jsem hodně vepředu, tak jsem se cítil jako, že úplně vedu, tak jsem do těch prsou šel a jenom jsem si říkal, jo, hlavně ať mě nedojedou, hlavně ať mě nedojedou, a jako plavil se mi dobře.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: 22 hodiny 30 minut. Časospráv a Moniky Chmělové.
1: A vysokým teplotám dnes hasiči v Česku likvidovali zhruba 90 požárů, polovinu z nich v přírodě. Asi nejhorší situace byla v Brně Obřanech, kde od požáru trávy v chatové oblasti schořilo 6 chatek. Na místě zasahovalo 14 jednotek hasičů a jeden vrtulník. Odhadovaná škoda je v řádu milionů korun. Zdravotníci ošetřili jednoho člověka a převezli ho do nemocnice se středně těžkými popáleninami. Ministerstvo zahraničí chce částečně rozvolnit zákaz udělování víz občanům Běloruska. O krátkodobá víza by mohli znovu žádat ti, kteří mají v Česku blízké příbuzné. Změnu prosazovali i představitelé běloruské opozice. Podle nich současná pravidla komplikují setkávání rodin odpůrců režimu Alexandra Lukašenka. Návrh je teď v připomínkovém řízení a platit by mohl od konce září. Ukrajinský raketový útok v noci na dnešek zasáhl neupřesněný průmyslový podnik v ruské Samarské oblasti, informují o tom ruské úřady. Samara leží asi 1000 kilometrů vzdušnou čarou od ukrajinských hranic. Ruské ministerstvo obrany taky oznámilo, že v noci protivzdušná obrana zničila skoro 600 ukrajinských dronů. Informace není možné nezávisle ověřit. A lichtenštejnský vládnoucí rod oznámil zavedení rovnosti pohlaví v nástupnictví na trůn. Dědicem a následně knížetem nebo kněžnou malé alpské země se tak nově stane nejstarší potomek. Až dosud to byly výhradně muži. Vládnoucí rodina v prohlášení uvedla, že cílem změny je zajistit, aby knížetství vedl člověk, který je na tuto úlohu nejlépe připravený. Sport. Fotbalisté Plzně porazili ve čtvrtém kole šance ligy doma Zlín 3-2 a připsali se tak první výhru v soutěži. Zlín pokračuje na posledním místě tabulky bez bodů. V dalších zápasech Sparta Praha zdolala Teplice 4-1, Slovácko podlehlo Olomouci 1-2 a Pardubice hrály s Mladou Boleslaví 1-1.

0: Rajon. Objíždí se to v omezení přes areál stavby, místo je označené policejní hlídkou, kolony se netvoří. A na dálnici D4 z Prahy do Strakonic pozor za Příbramí. Na 54. kilometru leží na vozovce sražená liška a vybočuje se. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme zpočátku jasno až polojasno, od západu přechodně až zataženo, večer se hlavně na severozápadě přidají přehánky nebo občasný déšť, nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů Celsia, tolik zprávy. A pokračuje víkendový radiožurnál s Michaelou Fanerne.
3: Ještě stihneme prázdninovou autoškolu, radiožurnálu a výlet do Brna. Do konce hodiny z hudby přidáváme Jennifer Lopez.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

Mozaiky, které vznikají v brněnské dílně Všech svatých, zdobí kostely i kaple po celém Česku. A teď její zaměstnanci vytvořili dílo určené pro kaply, kde se sami modlí. A my vás tam vezmeme za chvíli.

0: byl Chris Rea. V Brně vznikla nová kaple, zvenčí vypadá nenápadně, protože je ukrytá v běžném domku, ale její vnitřek je vyzdobený barevnými mozaikami. Je totiž součástí mozaikářské dílny. Kapli si zařídili mozaikáři, kteří jindy vytvářejí díla pro kostely a kaple po celé republice.
1: Kaple je téměř celá připravená, jenom nám chybí takové poslední detaily a to je právě výzdoba dvířek svatostánku, kde znázorňujeme pelikána.
2: Ukazuje vedoucí mozaikářské dílny Jiří Šťasta. Pelikán je totiž jedním z tradičních křesťanských symbolů Krista. Na pracovním stole vedle něj dokončuje jeho kolegyně Anna Severová právě jeho křídlo.
3: Třeba tady jsem si na některé části připravila takovou šablonu, přiložila jenom na to sklo a teďka ono se totiž musí tlačit velkou silou. A pak už se vlastně vezmou jenom tady kleště a pak nese to. A takhle už mám krásně natvarované sklo, které můžu si dál třeba dotvarovat na pírko toho pelikána.
2: Kaple je zasvěcená paní Marii, matce ustavičné pomoci. Celou jednu stěnu proto pokrývá velká mozaika Marie s Ježíškem.
1: Kapli používáme každý den pro společnou modlitbu, takže když pracujeme, tak vlastně práci mile rádi přerušíme obědem a také na související modlitbou, buď to breviáře, nebo čtení evangelia toho dne se zpěvem a modlitbou.
2: Pravidelné bohoslužby se tu konat nebudou. Lidé se sem ale budou moct přijít stišit nebo se pomodlit. Ve vedlejší místnosti v mozaikářské dílně mezi tím vznikají další díla pro kostely a kaple.
1: Teď aktuálně pracujeme na úpravě fasády kostela svaté rodiny v Luhačovicích. Je to takový velký projekt. A potom připravujeme liturgickou úpravu klášterního kostela v Rajhradě. Chystáme se také na farní kostel ve Starém Lískovci.
2: V brněnské diecézi římskokatolické církve jsou teď v plánu další tři nové sakrální stavby. Kaple svaté Ludmily v Novém Lískovci v Brně, nový kostel v Brně Líšni a dálniční kaple u Velkého Meziříčí na Vysočině. Z Brna Aneška Hlávková, Radiožurnál. Zí.

Posloucháte Radiožurnál a Bruce Springsteena, kterého jste spíš doposlouchali. Můžeme tak volně přejít na další díl letní autoškoly Radiožurnálu. Věnuje se zipovému systému, za chvilku budeme konkrétnější.

0: Maggie Reilly, která hojně spolupracovala s Mikem Oldfieldem, hudba je nedílnou součástí vysílání radiožurnálu. Za několik minut uslyšíte třeba kapelu Mirai, ale teď jsme tu pro řidiče, nebo nastávající řidiče. Otázky znějí, jak funguje zipový systém, jaká jsou pro něj pravidla. To probere redaktor Václav Drážek s Janem Strakou z policejního prezídia v dalším dílu Letní autoškoly.
1: Letní autoškola radiožurnálu.
2: Zipování je jeden z nejjednodušších způsobů, jak udržet plynulý provoz, ale zároveň patří k pravidlům, která řidiči nejčastěji porušují. Stačí uzavřený pruh, kolona nebo zúžení a hned je vidět, kdo ví, jak to má fungovat. A kdo také ne. Dokážete odpovědět, jak správně by měl fungovat takzvaný zipový systém? Plukovník Jan Straka už nám vše vysvětlí.
3: Pakliže je jeden pruh, který zůstává průběžný a ten druhý je z nějakého důvodu omezen, vozidla se musí v tom místě dostat do jednoho jízdního pruhu, tak tam platí to, že se ta vozidla řadí jednotlivě za sebou střídavě, to znamená jeden z jednoho jízdního pruhu, druhý z druhého jízdního pruhu.
2: Platí tam nějaké pravidlo nebo předpis?
3: Ten řidič, který se řadí do toho průběžného pruhu, tak ten nesmí ohrozit toho, kdo v tom průběžném pruhu jede, ale zároveň ten, co jede v tom průběžném pruhu, by měl umožnit odbočení, respektive zařazení toho vozidla z toho druhého pruhu. Takže je to čistě o ohledu plnosti. Pravidla říkají, jak to má být, ale samozřejmě záleží na tom, jak se ty řidiči chovají na té komunikaci.
2: A může se řidič zařadit do průběžného pruhu třeba několik desítek nebo stovek metrů před zúžením?
3: Tak samozřejmě nic mu to nezakazuje, ale z pohledu plynulosti silničního provozu a můžeme teda říct, že vlastně i bezpečnosti je určitě lepší si to zařazení nechávat až na ten konec, kde skutečně je patrné, kdo je z levého, kdo je z pravého. Pokud se to začne míchat před tím, tak tam vznikají samozřejmě kolizní situace, protože v tu chvíli už ten řidič, který jede v tom průběžném pruhu, nemusí dávat ten prostor pro to zařazení a tak dále.
1: Letní autoškolu radiožurnálu připravujeme ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Radiožurnál 11 hodin večer. Zprávy a Monika Chmielová.
1: Bez přilby jela téměř polovina dětí, které v posledních letech havarovaly na kole nebo na koloběžce, informoval o tom BESIP. Abú Zabí vyzývá Tehrán k otevření Hormuzského průlivu. Fotbalisté Plzně poprvé v sezóně vyhráli, těsně zdolali Zlín a zítra bude zpočátku skoro jasno, od západu postupně až zataženo, místy přehánky, teploty až 37 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Téměř polovina dětí při nehodě na kole nebo koloběžce nemá helmu. Vyplývá to z analýzy BESIPu, která se zabývala více než 17 nehodami cyklistů ve věku do 14 let od roku 2023. Nošení přilby přitom může výrazně zmírnit následky nehody a důležité je také její správné nasazení, říká koordinátorka BESIPu pro Vysočinu Veronika Vošická-Buráňová.
3: Zlaté pravidlo dvou prstů. Ta přilba má sedět tak, aby vlastně dítěti jsme mohli nad spojnici obočí vložit dva prsty a zároveň do toho řemínku, který mu vede pod bradou, stejně tak, prostě dva prsty. A cokoliv je víc, tak je velmi vážným rizikem pro ten případný úraz.
1: Nošení přilby je v Česku povinné pro cyklisty do 18 let. Spojené arabské emiráty obvinili Írán z pátečního útoku na plavidlo své ropné společnosti ADNOC. Loď se stala terčem útoku v Hormuzském průlivu. Podle firmy se to obešlo bez zranění a situace je pod kontrolou. Ministerstvo zahraničí v Abú Zabí vyzvalo Írán, aby takové útoky ukončil a Hormuzský průliv zcela otevřel. Teherán na to zatím nereagoval. Americký velvyslanec v Izraeli Mike Huckabee odsoudil jednání židovských osadníků na západním břehu. Ti před týdnem obklíčili tři domy ve vesnici Kursa. 15 Palestinců zůstalo uvězněných uvnitř bez elektřiny, přístupu k jídlu a pitné vodě. Bílý dům podle agentury Reuters vyzval izraelského premiéra Benjamina Netanyahua, aby situaci veřejně odsoudil. Důvodem je americký původ jednoho z obklíčených Palestinců. Izrael se k tomu zatím nevyjádřil. Studenti Pražského českého vysokého učení technického absolvují praktickou část výuky na projektech ve Vyšebrodském klášteře. Jejich práce mají pomoct k obnově areálu, kde působí cisterciácký řád. Zástupci ČVUT i představitelé kláštera podepsali smlouvu o partnerství a spolupráci. Jedním z prvních projektů má být podle převora Justina Berky budova klášterního pivovaru.
4: Tady vidíte budovu s chátralou, to je pivovar, nejstarší v jižních Čechách. Takový malinký tam uděláme, spíš takovej jenom, jak se říká, vzorovej. No a potom tam budou různý i přednáškový sály a tam jsou nádherný sklepy, tak to bude také součást i prohlídkové trasy.
1: Sport. Oštěpař Jakub Vadlejch skončil na mistrovství Evropy v atletice v Birminghamu pátý. Od medaile ho dělilo 9 cm a cenný kov nezískala ani Lourdes Gloria Manuel v závodě na 400 metrů, doběhla čtvrtá. A fotbalisté Plzně poprvé v ročníku šance ligy zvítězili. Zlín ve čtvrtém kole porazili 3-2, vyhrála i pražská Sparta a to 4-1 nad Teplicemi. A dařilo se taky fotbalistům Mladé Boleslavy, kteří v Pardubicích remizovali 1-1 a udrželi si neporazitelnost v nejvyšší soutěži. Mladoboleslavský trenér Aleš Majer tušil, že bude složité navazovat na minulou výhru nad pražskou Spartou.
5: Celkově asi tu remízu beru jako zaslouženou a jsem rád, že po tom minulém vítězství pro nás samozřejmě velkým nad Spartou, že jsme tu neporazitelnost udrželi, protože jsme věděli, že ať chcete nebo nechcete, tak v hlavách to nějak máte a věděli jsme, že ten zápas bude těžký a že Pardubice, který měli 0 bodů, budou perfektně připraveni.
1: V sobotu taky Olomouce zvítězila na hřišti Slovácka 2-1.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Volná D1 na Benešovsku a nehoda na 21 u Boru. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy se už zcela rozjeli kolody na Benešovsku. Nehoda na 34. kilometru u sjezdu na Sázavu byla odklizená, nepřekáží a také omezení na 24. kilometru na mostě Šmejkalka už je průjezdné zcela plynule, takže se vůbec nezdržíte. Na dálnici D8 z Prahy směrem do Ústí nad Labem stále čekejte komplikace v omezení za sjezdem na Roudnici nad Labem na 33. kilometru. kilometrů překáží nepojízdný kamion. Stojí v místě oprav a musí se objíždět v omezení přes přilehlý areál stavby. Místo je označené policejní hlídkou, provoz je slabý, kolony se netvoří. A na silnici 21 na Tachovsku pozor na trase od dálnice D5 směrem do Chebu. Kousek za sjezdem z dálnice u Borů na kruhovém objezdu u průmyslové zóny stojí osobní auto po nehodě, čeká na odtah a vybočuje se. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme zpočátku jasno až polojasno, od západu postupně až zataženo, večer se hlavně na severozápadě přidají přehánky nebo občasný déšť, nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů Celsia, tolik zprávy. Na řadě je repríza dopoledního hosta Radiožurnálu.
7: Hostem Radiožurnálu je ultramaratonská běžkyně Nikola Duková ze Sydney. Dobrý den.
8: Dobrý den.
7: Jste tady krátce, jaká byla aklimatizace?
8: Byla docela těžká, ten časový posun je znát a já jsem tady nějaký třetí den, takže pořád se s tím maličko vyrovnávám.
7: A jaký je časový posun oproti Sydney?
8: A my máme teď zimní čas, takže ten rozdíl je 8 hodin dopředu.
7: Vy jste do Austrálie původně odjela na krátký studijní pobyt.
8: Ano.
7: Jak dlouho tam zůstáváte?
8: Já jsem tam odletěla v roce 2014, takže jsem tam něco málo přes 12 let.
7: A co vás tam tak zdrželo?
8: No, Austrálie je krásná země a já i přesto, že jsem si myslela, že tam budu krátce, rok, dva, že se tam naučím trošku anglicky a poznám jiný kus světa, jsem si tam ten pobyt pořád prodlužovala, až mi jednoho dne došlo, že tam asi prostě zůstanu.
7: No a co vás tam drží?
8: Je to spoustu věcí. Jak už jsem říkala, Austrálie je krásná země, je to vlastně kontinent, takže procestovat jí křížem krážem je jedna věc, která mě tam drží, že pořád je tam co o nového objevovat. A já jsem tam začala běhat, našla jsem si tam pak vlastně jakoby přítele a najednou se tam celý ten můj život prostě přestěhoval a proto tam jsem.
7: Takže k vytrvalostnímu běhu jste se dostala teprve v Austrálii?
8: K těm dlouhým trasám určitě. Jakoby, já jsem tady v Čechách běhala spíš jakoby rekreačně, tak jako po práci jsem si šla zaběhat. Ale ty ultramaratony a závody v přírodě jsem začala běhat až v Austrálii.
7: Říká Nikola Duková, že je dnešní host.
2: Host Radiožurnálu.

0: Posloucháte Radiožurnál. Dnes se podíváme do Austrálie díky Nicole Dukové, která žije v Sydney, ale vy jste prapůvodně z Lounska.
1: Ano.
0: Stýská se vám někdy, zasteskne se po domově?
1: Mně se stýská docela často. Já vlastně vždycky říkám, že už budu doma na obou těch kontinentech. Hmm. Já už vždycky budu doma v Austrálii a vždycky budu doma v Čechách a zároveň nikdy jakoby nebudu doma. Takže já mám takový období, já vždycky říkám, že když v Sydney začne zima a začnou se prodávat mandarinky a já cítím tu vůni mandarinek a jsem doma v té zimě a snažím se tam ohřát, tak mám pocit, jakoby, že cítím takový český Vánoce. A to se mi právě vždycky spouští ten stesk po těch Čechách nejvíc. A právě proto pak vždycky koupím letenku a do těch Čech přiletím.
0: A přijedete se ohřát.
1: Mm-hmm.
0: No, hádám, že v Sydney zase taková zima není, i když je tam vlastně tohleto roční období teď.
1: No, záleží, jaký je rok a kde přesně v Sydney bydlíte, protože já třeba bydlím kousek víc jakoby do vnitrozemí, na okraji Sydney. A my tam v zimě, když opravdu je zima, tak ráno máme i kolem nuly.
0: Mhm.
1: Takže to se musím přivoblízt, když jdu ráno běhat. Ale samozřejmě ty denní teploty jsou v té zimě pořád třeba kolem 19-20 stupňů a je slunečno, když je hezký den, takže pořád se to dá přežít. Není to jako zima tady v Čechách.
0: No, pořád chodí Australané v zimní bundě, v kraťasech a s podkolenkami?
1: No, je to hodně podobný. Zimní péřovka, kraťasy a žabky na nohou. To, to je hodně, hodně častý.
0: No, jak jste se tedy dostala k vytrvalostnímu běhání?
1: Já jsem do Sydney už odjížděla s tím, že bych si tam chtěla zaběhnout maraton silniční. A to se mi povedlo zhruba až po 5 letech, protože ten začátek v tom Sydney byl hodně takovej náročný, protože já jsem musela chodit do školy, hledáte si práci, trošku se zžíváte s tou novou zemí, hledáte si kamarády a já jsem vlastně na 5 let úplně přestala běhat a myslím si, že někdy v roce 2019 jsem se znovu pomaličku vracela k běhání. Já jsem předtím dost dělala jogu, ale chtěla jsem zase začít běhat, takže jsem zaběhla nějaký první půlmaraton a pak postupně jsem se připravila na maraton a pak jsem si říkala, tak co budu dělat dál a kousek v Modrých horách je krásný ikonický trail Six Foot Track. Takže jsem se rozhodla, protože jsme tam chodili jakoby na track vždycky, jakoby na hike, tak jsem se rozhodla, že bych si tam chtěla zaběhnout ten závod. A to je hodně ikonický závod, má 45 kilometrů, běží se tam jakoby k řece, ale pak je tam obrovský stoupání, dalších 30 kilometrů nahoru až do genolandských jeskyní. A když jsem vlastně si tady to splnila, tak zase jsem se ptala sama sebe, co vlastně je možný dál, jakoby, kde jsou vlastně ty limity, ať už jakoby mentální nebo fyzický. A tak se vlastně stalo, že jsem běhala delší a delší tratě, až teda dneska běhám třeba 100-kilometrový maratony nebo 140 kilometrů v Outbacku v Austrálii. A já tím vlastně žiju nejenom kvůli tomu běhu jako samotnému, ale mě vlastně tím způsobem baví poznávat tu krajinu a ty místa, kam třeba bych se normálně nedostala.
0: No ale běžíte, je to fofr, ne?
1: No, běžím ty úseky,
0: které... Můžete se kochat přitom?
1: Můžu, někdy můžu, protože některé úseky jsou samozřejmě technický a náročný a tam se energeticky by nevyplatilo běhat a tak často i jdete chůzí s hůlkama. A to jsou ty momenty, kde se i můžete kochat.
0: A co považujete zatím za váš největší sportovní úspěch?
1: No, pokud to vemu z hlediska toho, co si myslím, že na co jsem nejvíc pyšná, tak je to právě ten ultramaraton v tom Outbacku, kdy jsem běžela část Lara Pinta trailu, protože to bylo nejnáročnější z hlediska toho terénu a i na tu dobu, kterou já jsem tam strávila, protože já třeba ty normální stovky v horách, kde je to relativně běhatelný, tak běhám mezi třeba 16-17 hodinama a tady to bylo, tady jsme byli snad přes 30 hodin, protože opravdu ten terén je náročný. My jsme tam nemohli v některých těch částech ani běhat, protože tam byly obrovský koryta vyschlý řeky, kamenitý, takže to byl spíš takový dobrodružný běh s částima, kde se hodně jako hajkovalo.
0: A co jsou tedy ultra trailové běhy?
1: No, pokud chceme pochopit, co je ultra běh, tak je to všechno, co je delší než maraton. Takže všechno, co má víc jak 42 kilometrů, tak už je považováno za ultramaraton. A pokud se bavím o ultra trailovém maratonu nebo o ultra trailovém závodu, tak je to ten ultra závod, kde teda běžíme víc jak 42 kilometrů, ale zároveň ten trail znamená, že nejsme na silnici, ale že jsme opravdu někde v přírodě, v horách, kolem pobřeží, v terénu, kde ten povrch prostě není silnice.
0: A co je Ultra Trail Austrálie?
1: Ultra Trail Austrálie je ekonomický závod v Modrých horách, který spadá pod organizací UTMB, což je celosvětová asociace, která celosvětově sbírá za velký závody po světě. A přes ty závody vy se pak můžete kvalifikovat na takovou běžeckou trailovou olympiádu, která je každý rok ve Francii, v Chamonix a běží se 170 kilometrů kolem Mont Blancu. Takže Ultra Trail Austrálie je vlastně hlavní závod kvalifikační pro ten Mont Blanc jakoby za oceány a Asii.
0: Hmm. A máte takové ambice?
1: Já jsem Ultra Trail Austrálie, já jsem tam běžela 100 kilometrů. Byl to vlastně můj druhý 100-kilometrový závod. A musím říct, že od té doby, co se to právě stal ten hlavní kvalifikační závod pro ten Mont Blanc, tak jsem to neběžela, protože představte si malý horský městečko, kde stále jich obyvatel žije, řekla bych třeba do 2000 lidí a najednou do toho městečka přijede třeba 10 000 běžců, protože ono se tam neběží jenom 100 kilometrů, ale běží se tam i nižší tratě a jak je to vlastně hodně populární, tak je to opravdu hodně navštěvovaný závod. A já vlastně od té doby jsem to neběžela, protože si radši vybírám ty malý lokálnější závody nebo závody právě v tom Outbacku nebo někde, kde to sice není tak navštěvovaný, ale je to mnohem jako zajímavější z mýho pohledu.
0: Vysvětluje ultramaratonská běžkyně Nikola Duková, která naším dnešním hostem.

0: Na Lounsku a v Sydney je doma Nikola Duková, se kterou si dnes povídáme na Radiožurnálu, hlavně o Austrálii, ale taky o ultramaratonu. Jak je to trénovat na dálku s Milošem Škorpilem?
1: My si s Milošem Škorpilem sedíme hlavně lidsky a ta spolupráce na dálku nám funguje, i když on mě samozřejmě v té Austrálii nemůže osobně kontrolovat. My máme nastavený vždycky zhruba nějaký roční plán, kdy po třech měsících si říkáme, jaké jsou závody, na co se budeme připravovat a mě to vyhovuje a já vždycky, když jsem tady v Čechách, tak k Milošovi jedu a jdeme si třeba spolu zaběvat, on mě trošku se snaží napravit třeba techniku a tak a takže takhle nám to funguje.
0: No a jak změnil váš pohled na běhání?
1: Já jsem Miloše Škorpila znala vlastně už před Austrálií, předtím, než jsem začala běhat u ultramaratony. A já jsem v té době sledovala jeho stránku běžecké školy Miloše Škorpila a pro mě Miloš je inspirativní jednak proto, protože hodně spopularizoval běhání v Čechách pro hobíky. A zároveň, protože ono dneska je mu něco málo přes 70 a on je pořád obrovský, jakoby aktivní. Takže ten jeho přístup je tak, jakoby, že pojďme trénovat, pojďme dělat ty výkony, ale zkusme to dělat tak, ať můžeme běhat co nejdýl to jde. A v tom on je obrovskou inspirací, protože já nevím, někdy v květnu běžel 6-denní závod tady někde v Konstantinových lázních. A to je prostě obrovská inspirace.
0: A řekla byste, že u protinožců je pro tento sport třeba, nebo jsou tam lepší podmínky než u nás?
1: To se mi těžko porovnává, protože tím, že vlastně tady úplně neběhám, tak je to složitý říct. Rozhodně v té Austrálii kolem těch pláží vidíte spoustu lidí sportovat. Australani jsou takový, že vstávají hodně brzo ráno na východ slunce, jdou na procházku nebo na běh, nebo venku jsou i venkovní takový fitka, kde lidi můžou posilovat a to rozhodně může být motivační. A já si pamatuju, když jsem vlastně přijela do Austrálie a šla jsem třeba poprvé na ikonickou Bondi pláž, a viděla jsem tam, jak jsou tam všichni fit a jak jsou zdraví a jak sportujou, tak určitě vás to může inspirovat.
0: Hmm. No a jsou tyhle extrémní sporty v Austrálii oblíbené? Mají zázemí, diváci jsou třeba podél těch tras?
1: Obrovsky oblíbený, já myslím, že a poslední roky je to na obrovském zestupu. Dřív to bylo, dřív ultramaratony mi přišlo, že běhali spíš starší lidi. Takový ty maratonci, co už nejsou rychlí na té silnici, takže šli běhat ultramaratony, které jsou malinko pomalejší, ale je tam potřeba té vytrvalosti. A Třeba ta Ultra Trail Austrálie v těch Modrých horách je obrovsky populární, to jsou opravdu tisíce a tisíce lidí a má to právě skvělou atmosféru, protože když je tam 10 tisíc běžců, tak je tam s nima spoustu rodinných členů a ty jsou všude na těch občerstvačkách a po té trati a opravdu nefandějí. Australani takový jsou, že nefandějí jenom tý svý rodině, tomu svýmu běžci ze svý rodiny, ale opravdu všem. A i když, jak říkám, ten závod je obrovsky populární, až bych řekla moc, tak ale ta atmosféra je tam nádherná.
0: Chtěl jsem vás říci, že jste závodnice. Platí to? Závodíte nebo jde o tu účast?
1: Dalo by se říct, že jsem závodnice, ale mnohdy jsem i závodnice sama se sebou.
0: A důležité je to zpracovat si napřed asi v hlavě, ne? Než v nohou.
1: V tom ultramaratonu je ta hlava důležitější mnohem víc než to tělo. To tělo opravdu dokáže přejít spoustu limitů, ale pokud nemáte nastavenou tu hlavu správně, tak to tělo se lže, když se lže ta hlava.
0: Česko-australská ultramaratonská závodnice Nikola Duková ze Sydney zůstává hostem Radiožurnálu i po zprávách.

0: 23 hodiny a 30 minut. Krátké zprávy a Monika Chmilová. Přibližně 12 kilometrů pobřeží ománské oblasti Ras Madraka zasáhla ropná skvrna. Informovala o tom ománská tisková agentura ONA. Ropa unikla z tankeru Caroline Bezengi, takzvané ruské stínové flotily. S její pomocí Moskva obchází protiruské sankce. Plavidlo na začátku června poškodily 3 výbuchy neznámého původu. Úřad pro životní prostředí uvedl, že záchranné operace jsou v plném proudu. Belgie požádala kvůli rekordním požárům o nouzovou pomoc Evropskou unii. Své vrtulníky a letadla pro hašení jsou připravené vyslat Česko, Švédsko a Nizozemsko. Na sociální síti X o tom informovala eurokomisařka pro řešení krizí Hadja Lahbibová. Belgičtí hasiči, zemědělci i vojáci od pátku bojují s lesním požárem v největší přírodní rezervaci v zemi. Oheň už spálil 1600 hektarů plochy a je největším požárem v belgické historii. Radnice Prahy 13 varuje občany před podvodnými mobilními zprávami. SMSky požadující platbu za dopravní přestupky vypadají jako oficiální komunikace úřadu. Zprávy taky obsahují webové odkazy vyžadující zadání citlivých údajů z platební karty nebo bankovního účtu. Lidé na takové SMS zprávy nemají reagovat. A neděle bude v Česku opět tropická. Zítra teploty vystoupají až na 37 stupňů. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu na většině území dál hrozí vysoké riziko vzniku a šíření požárů. Na Šumavě dnes ráno mrzlo. Na Rokycké slati na Klatovsku naměřili meteorologové minus 2 stupně Celsia. Teploty začnou klesat od pondělí. Přidá se déšť anebo přehánky. Sport. Fotbalisté Sparty zvládli i druhý domácí zápas v tomto ročníku šance ligy. Teplice na Letné porazili ve čtvrtém kole 4-1. Vůbec první vítězství v nejvyšší soutěži v sezóně oslavila Plzeň, která zdolala před vlastními fanoušky Zlín 3-2. V sobotu taky Mladá Boleslav remizovala v Pardubicích 1-1 a Olomouc vyhrála na Trávníku Slovácka 2-1.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nebezpečí na dálnici u Vyškova a nehoda na Trojice u Plané. Na dálnici D46 z Vyškova směrem do Olomouce opatrně na začátku dálnice za Vyškovem. Na 3,5 kilometru leží na vozovce sražená srna a vybočuje se. Na místo jedou policisté, tak velký pozor. Na silnici 3 z Tábora do Soběslavy na takzvané Staré Trojice mezi Rudnou a Planou také tam srazilo osobní auto zvěř. Na místě už jsou policisté, projíždí se Kyvadlově, ale plynule. A na silnici 21 na Tachovsku stále pozor na trase od dálnice D5 do Chebu. Kousek za sjezdem z dálnice u Boru na kruhovém objezdu stojí osobní auto po nehodě, čeká na odtahovou službu a projíždí se pomaleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.

0: Částečně mě to naplňovalo, ale musím říct, že teď už dlouho nic takového nevyšlo. Myslím si, že na poslední článek vyšel někdy minulý nebo předminulý rok. A je to z toho důvodu, že já jsem najednou měla pocit, že vlastně to úplně přesně nedokážu předat. To je těžko si to všechno představit. A taky proto, protože jsem měla pocit, že bych se opakovala. Protože některé ty závody už jsou prostě třeba stejný. Běžíme po druhý nebo po třetí. Já se k některým z nich vracím. A takže jsem trošičku měla pocit, že jsem si nebyla jistá, jestli bych měla co předávat.
1: Máte v tom vytrvalostním běhu nějaké české sparring partnery?
0: A potkávám Čechy, mám pár českých kamarádů, který potkám na závodech. Je to většinou náhoda, že na sebe narazíme, že zjistíme na startovní listině, že tam je nějaká česká vlaječka a z některých z nich se stanou pak bližší přátelé, ale těch závodů je tolik zajímavých, že se potkáme třeba jednou, dvakrát za rok třeba jenom.
1: Jak početná je vůbec česká komunita v Sydney a v Austrálii vůbec?
0: Určitě je tam Čechů a Slováků hodně. Máme tam vlastně i český Sokol, je tam česká restaurace, která je velmi oblíbená. Jsou tam i různé české spolky. Myslím, že i dokonce česká škola pro děti, kde děti, které vyrůstají v Austrálii, se ale můžou učit český jazyk. Takže myslím si, že na to, jak nejsme úplně ten největší národ, je tam ta komunita velká.
1: Sydney je kosmopolitní město, jak těžké nebo snadné je tam zapadnout mezi domácí?
0: Já myslím, že velmi snadné, protože jak jste řekl, je tam opravdu jakoby spoustu národností a kultur a tím pádem mi přijde, že Australani jsou obrovsky tolerantní a respektující a já jsem se tam zatím nikdy necítila, samozřejmě se lidi ptají třeba, jakoby odkud je můj akcent, protože ho mám tvrdý, takže tamhle otázkám jsem i po 12 letech vystavovaná, ale je to vždycky jakoby otázka v dobrém, nikdy jsem tam neměla pocit, že bych tam nebyla vítaná.

0: Nikola Duková je hostem Radiožurnálu. Kdy jste řekla, že maraton je jako vstup do jiné dimenze. Jak jste to myslela?
1: Já myslím, že jsem tohle převzala právě od Miloše Škorpila. A mě vlastně to, že jsem zaběhla ten maraton, pro mě to byl velký jako životní cíl. Takže já si pamatuju, že tenkrát, když jsem uběhla ten maraton a proběhla jsem tou cílovou páskou, tak jsem tomu vůbec jako nemohla uvěřit. A měla jsem strašně takový euforický pocit, který se strašně složitě vysvětluje. A vlastně od té doby mě to obrovsky změnilo život. Takže takhle nějak jsem to podle mě myslela.
0: Buďte konkrétní, v čem vám to změnilo život?
1: Změní vám to trošku pohled na svět. Já občas říkám, že si spíš žiju v takový svý bublině, protože hodně času trávím v přírodě. Málo času trávím ve městě. A ten život se najednou točí kolem toho běhání natolik, že změníte vlastně třeba přátelé, nebo ne, že je změníte, ale najednou vám to přinese do života nějakou komunitu těch běžců. Myslím, že i s přítelem Braněm jsme se poznali, sice ne při běhání, ale pochopili jsme, že si budeme rozumět, protože jsme měli podobný nějaký zájmy nebo cíle.
0: Takže to není Australan?
1: Ne, já mám Slováka, Braněho Slováka.
0: Takže vás obklopují vlastně noví lidé, kteří mají podobné zájmy, a v čem ještě vás to změnilo?
1: No, poznáváte pak ty místa, kam pravděpodobně jako turista byste se asi dostal, ale poznáváte je takovým jiným způsobem a to vám taky otvírá oči. A zároveň tím poznáváte sám sebe, protože si procházíte při těch trénincích i při těch závodech různýma momentama, kdy máte krizi, kdy jste unavený, takže testujete ty svoje limity, takže je to i takový sebepoznání obrovský. A to je tak všechno, co mě teď k tomu jako napadá.
0: Jak vypadá trénink vytrvalostní běžkyně?
1: Záleží, v jaký fázi tréninku jsem, ale když je to ta přípravná fáze na nějaký třeba 100-kilometrový závod, tak jsou tam samozřejmě, je tam nějaká struktura běhů, která je nastavená tím trenérem, je to běhání skoro každý den, kdy se mění intenzity toho tréninku, o víkendu většinou jsem půl dne prostě v lese a mám nějaký jakoby dlouhý běh. Párkrát týdnu tam musím zařadit silový trénink, protože nemůžu jenom běhat, ale musím i posilovat různý svaly, protože ten trailový běh, tím, že to je technický terén, je náročný pro to tělo. A pak si taky musím hlídat samozřejmě to, abych dobře regenerovala, abych měla kvalitní spánek.
0: No a co to znamená kvalitní spánek? To je asi individuální.
1: To je pro každého individuální, ale já třeba se soustředím na to, abych chodila spát třeba kolem 10, aby to bylo dřív než o půlnoci, protože ten spánek pak je kvalitnější. A snažím se zhruba o 7-8 hodin denně, aby opravdu to tělo mělo čas regenerovat.
0: Počítáte to, kolik kilometrů jste v životě naběhala?
1: My běžci, nebo většina z nás, používá dneska samozřejmě chytrý hodinky. Používáme běžecké aplikace, které fungují hodně podobně jako sociální sítě, kde můžeme vidět ty běhy těch ostatních a máme tam všechny ty tvrdá data, takže kdybych se podívala, tak tam určitě ty čísla uvidím. Řekla bych, že jsou to tisíce a tisíce kilometrů, protože já ročně zhruba naběhám něco málo přes 3000, mám takový pocit.
0: Jak vypadá váš jídelníček, když jste v tréninku?
1: No, já bych neřekla, že je nějak jako extrémně specifický, ale samozřejmě se zaměřuju na to, abych měla dostatek karbohydrátů, protože tělo pro ten běh a pro tu rychlou nebo pro tu dostatečnou energii potřebuje hlavně sacharidy. Takže se snažím, aby ta strava byla vyvážená, aby tam bylo spoustu sacharidů, samozřejmě ale i bílkovin. A pak musím řešit i během toho běhu, samozřejmě, abych pořád přijímala. Takže jím spoustu energetických tyčinek při tom běhání, gelů, drinků s elektrolitama, protože během toho, co se potím, tak ztrácím veškerý minerály. Je to opravdu komplexní věc, ta nutrice.
0: A stále se obejdete bez alkoholu, to jste někde prozradila?
1: Ano, nepiju alkohol, myslím si, že už je to čtyři roky, já myslím, že 2022 jsem přestávala pít alkohol, už je to vlastně pro mě tak dlouho, že si ani nespomenu, jak dlouho to je a nechybí mi to.
0: Nikola Duková je naším dnešním hostem.

0: Po ultramaratonu si povídáme s Nikolou Dukovou, která přiletěla ze Sydney, alespoň na krátkou návštěvu domova, brzy se tam zase bude vracet. Jaké jsou vaše příští cíle, myslím, sportovní?
1: Já mám teď čerstvě za sebou 100-kilometrový závod v Sydney, takže teď jsem v regeneraci a musím říct, že já jsem minulý rok měla takovej relativně úspěšný a velký a měla jsem tam spoustu kvalitních a krásných závodů, ale přistihla jsem se pak na konci roku, že jsem malinko vyhořela a unavená. Takže ten cíl na letošní rok byl zatím naplánovaný, takže jsem tam měla 2 závody a jak jsem říkala teďkon, že ten poslední jsem doběhla na konci července. A my zatím nemáme plány na ten zbylej půl rok, protože já jsem chtěla vidět, jak na tom budu a pak se teprve rozhodnu, jestli do konce roku ještě něco velkého poběžím.
0: Dá se při té regeneraci, ve které teď jste, spohodlnět?
1: Já si myslím, že to je zase otázka hlavy. A já to třeba mám tak, že když jsem v té regeneraci, tak já už se strašně těším na to, až zase začnu běhat, protože mi to prostě chybí a já vždycky říkám, že kvůli běhání jsem lepší člověk a že když neběhám, tak je to se mnou k nevydržení.
0: Co vás vlastně v Austrálii živí?
1: Já v Austrálii dělám 2 způsoby práce. Já buď to jsem v rodinách, kterým pomáhám s úklidem domácnosti, s dětma, a nebo pak hlídám psy lidem. Já miluju psy, takže já, když jedou na dovolenou nebo někam na delší dobu, tak já jsem u nich doma, starám se jim o jejich mazlíčky. A mě to vlastně jako naplňuje a zároveň mi to dává určitou svobodu v tom, že já si kolem toho pak můžu vystavit ty svoje tréninky a to běhání. Hmm.
0: Kromě ultramaratonských běhů zbývá vám čas ještě na další koníčky?
1: Lezla jsem chvíli po stěně. Vnitřní jakoby bouldering jsem dělala, protože já jsem měla, nebo pořád mám strach z výšek. A chtěla jsem...
0: Takže to byla výzva.
1: Chtěla jsem s tím začít pracovat, chtěla jsem to nějakým způsobem se naučit zvládat, takže jsem chvíli lezla po lezecký stěně, ale musím říct, že poslední 2 roky už jenom jakoby běhám a věnuju se naplno tomu, protože na nic jiného mi čas nezbývá.
0: V čem je život u protinožců jiný než v Evropě?
1: Já myslím, že... To, že tam je život jiný v tom, že jsou tam lidi malinko možná veselější, mi přijde, protože tam...
0: Spontánnější.
1: Máme tam víc toho sluníčka během roku. To asi pro lidi dělá taky hodně. A pro mě, já osobně to vnímám tak, že když vlastně odejdete jakoby z toho svého domova do jiné země, tak tam vlastně můžete začít na novo a můžete se rozhodnout pro cokoliv, co chcete dělat bez toho, aniž byste měl pocit, že třeba ta společnost nebo to nejbližší okolí to nějak hodnotí.
0: Hodláte se tomu sedět natrvalo?
1: Já jsme na cestě k tomu, aby jsme tam natrvalo zůstali a myslím si, že pokud se nestane nějaká zásadní změna v našich životech, kvůli který bychom se třeba museli vracet do Čech, tak bychom tam rádi zůstali.
0: Mluvila jste o Outbacku, že i tam jste běhala extrémní závod. To bychom měli vysvětlit, že to je vlastně to rudé vnitrozemí, asi ne každý
1: centrální Austrálie
0: zná ten termín. Tam jsou asi dost extrémní podmínky na běhání, ne?
1: Je to extrémní v tom, že vlastně během toho dne ty teploty jsou tam strašně vysoký. Ono záleží samozřejmě, jakoby, jaký je roční období. A my jsme tam byli třeba loni v tom květnu a měli jsme ještě relativně mírný to počasí, že třeba přes ten den bylo maximálně 35 stupňů. Ale vlastně problém je, že vy ráno vybíháte a je obrovská zima, protože to je v podstatě, jakoby, když jste na poušti. A pak během toho dne se začne extrémně jako oteplovat a pak znovu se začne ochlazovat a pak běžíte tou nocí, kdy na těch kopcích tam nahoře může být opravdu až 0 nebo klidně i pod 0. A to jsou samozřejmě výkyvy, už tak to tělo je v extrémním jako zatížení a ty teplotní výkyvy samozřejmě tomu moc nepomůžou.
0: Není to nezdravé?
1: Je to podle mě, samozřejmě některé ty výkony jsou extrémní a to tělo zažívá nějaký jakoby extrémní nápor, ale myslím si, že jsou i jiné věci, které jsou jednak nezdraví a druhá, když se opravdu nepocení ta regenerace, tak to tělo se zpátky zregeneruje a jste v pořádku.
0: Takže důležité je, že to pro vás zůstává vášní, ten sport.
1: Ano, vášní a zábavou.
0: Naším dnešním hostem byla Nikola Duková z Austrálie, ze Sydney, ultramaratonská běžkyně. Ať se daří, moc děkuji za vyprávění a ať se vám doma líbí. Mějte se hezky.
1: Děkuji, naschle.
0: Naschle, ano. Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.

0: fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Nabízíme vstupy ze všech zápasů.
0: Klíčová střetnutí sezony v přímých přenosech.
1: A pravidelné postřehy a glosy našeho fotbalového experta Pavla Horváta.
0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Poslouchejte a nepřijdete o nic podstatného z nejvyšší tuzemské soutěže.
0: Fotbalová liga.
1: Pravidelně ve vysílání Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.
2: Začal nový den, je půlnoc. Radiožurnál, hlavní zprávy.
3: Hasiči po celém Česku zasahovali u zhruba 90 požárů, polovina byla v přírodě. V Chorvatsku dostali pod kontrolu požáry v Omiši i na ostrově Dugi Otok. Atletka Manuel skončila v běhu na 400 metrů na mistrovství Evropy čtvrtá. Oštěpař Vadlejch byl pátý. A dnes bude zpočátku skoro jasno, od západu se začne zatahovat a večer se místy přidají přehánky, teploty až 37 stupňů. Je neděle 16. srpna. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Hasiči během soboty v Česku likvidovali asi 90 požárů. Zhruba polovina z nich byla v přírodě. Asi nejhorší situace byla v Brně Obřanech, kde od požáru trávy v chatové oblasti schořelo několik chatek. Plocha požáru byla přes 2 hektary. Zdravotníci tam ošetřili jednoho člověka a převezli ho do nemocnice se středně těžkými popáleninami.
4: Požár v chatové oblasti v Brně Obřanech způsobil škodu v řádech milionů korun a zaměstnal 14 jednotek hasičů. Pokračuje za generální ředitelství hasičského záchranného sboru Kristýna Posekaná.
5: V Brně v Obřanech hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu. Oheň se jednotkám podařilo dostat pod kontrolu asi po 2 hodinách. Na místě pomáhal taky policejní vrtulník s bambivakem a zhořelo tam v té rekreační oblasti 6 chatek.
4: Hasiči zasahovali taky v bytovém domě v Karviné, odkud museli evakuovat 16 lidí a jednu zraněnou ženu. A na dálnici D1 odpoledne hořela cisterna a na 34. kilometru kvůli tomu byla dálnice asi hodinu a půl uzavřená. Tereza Chlubná, Radiožurnál.
3: Hasičům v Chorvatsku se daří dostávat pod kontrolu požáry na dalmatském pobřeží. Pomáhá jim hlavně slabší vítr. Lesní požáry zasáhly poloostrov Pelješac, ostrov Dugi Otok a zejména letovisko Omiš. Tam přišel o život jeden člověk a několik zraněných zůstává s vážnými popáleninami v ohrožení života.
6: Podle chorvatského ministerstva turismu se situace v Omiši vrátila k normálnímu stavu. Turistům, kteří přišli o ubytování, se podařilo zajistit 200 náhradních pokojů. Evakuační centra opustili také poslední Češi.
7: Dořešujeme některé věci, samozřejmě někteří občané během té evakuace, která byla dost často za dramatických okolností, ztratili doklady, utopili v moři například peněženky nebo tak, takže my jsme schopni na počkání vydat cestovní doklad.
6: Říká český konzul působící ve Splitu Štěpán Šantrůček. Lidem, kteří do Chorvatska teprve míří, doporučuje sledovat zprávy chorvatských médií nebo chorvatských záchranářů a v případě nouze dodržovat jejich pokyny. Ondřej Himer, Radiožurnál.
3: Avizovaný nápor nelegálních migrantů z Maroka na severoafrickou španělskou exklávu Ceuta se nekonal. Marocké a španělské hlídky střežily hraniční oblast ze vzduchu, na moři i na zemi. Zadrželi jen několik desítek lidí, kteří se chtěli dostat do Ceuty přes pozemní hranici.
8: Pokusy dostať sa z Maroka na územie španielského autonómneho mesta Ceuta nemali vôbec nič spoločné s tými, ktoré sme tu videli pred 2 týždňami. Vtedy do Ceuty preniklo najmenej 72 tisíc nelegálnych migrantov, pešo aj cez more. Marocké hliadky zmarili pokus niekoľkých desiatok migrantov, ktorí sa chceli dostať do Ceuty cez lesnaté oblasti juhozápadnej hranice. Približne 150 subsaharských Afričanov aj zadržali. V oblasti zostávajú posilnené hliadky, vrátane boj. Zo Španielska Ľubica Zlochová, Radiožurnál.
3: Počet lidí v exekuci v Česku dál mírně klesá. Na konci prvního pololetí bylo lidí s exekucemi necelých 590 tisíc. Meziročně jich je asi o 17 tisíc méně. Vyplývá to z aktuálních dat mapy zadlužení, kterou vytvořili Institut prevence a řešení předlužení a agentura PEC Research. Průměrná vymáhaná částka je přes 900 tisíc korun. Nejhorší situace s exekucemi se týká jen několika regionů, popisuje Pavla Ašermanová, předsedkyně konsorcia dluhových poraden.
9: Karlovarsko nebo Ústecko a částečně Moravskoslezský kraj, tam ten počet lidí v exekuci je daleko vyšší. Především tedy v Ústecku a v Karlovarském kraji. Tam jsou v některých obcích, tam je třeba 40% lidí zadlužených. To bych řekla, že je zásadní problém i pro ten samotný kraj, pro tu samotnou oblast, protože tím samozřejmě chudne celý kraj.
3: Ke snížení počtu řízení i zadlužených přispělo v minulých letech několik oddlužovacích kol takzvaného milostivého léta. Dalším důvodem je zastavování exekucí kvůli malým částkám. Útulky usilují o změnu legislativy kvůli zabavovaným zvířatům. Zůstávají podle nich příliš dlouho bez možnosti jít k novým majitelům. Na svoji iniciativu upozornili v Telči na Jihlavsku u obří sochy Vulpes na hrázi Štěpnického rybníka. Například v útulku Dog Point je zhruba polovina psů, kteří byli zabaveni v množírnách, upozorňuje jeho ředitelka Michaela Zemánková.
10: Strašně dlouho trvají veškerá řízení, než zvíře propadne státu, to znamená, než ten původní majitel je vůbec zbavený vlastnických práv a než my ho můžeme předat nové rodině. Může to trvat měsíce, v případě trestního roky.
3: V současné době sněmovna projednává novelu zákona na ochranu zvířat. Ta by podle ministerstva zemědělství měla umožnit rychlejší zánik vlastnického práva k týranému zvířeti. Centrum Brna zaplnili lidé v krojích na historicky prvních celoměstských hodech. Ty završili vítězný projekt předloňského participativního rozpočtu. Jeho cílem bylo obnovit původní kroje chas z jednotlivých městských částí.
11: V obnoveném kroji přišla i chasa z brněnských Kníniček, včetně Anny Jakšové.
12: My jsme si leta půjčovali kyjovský kroje, ale je to úplně něco jiného. Je to naše, jsme na to hrozně hrdí.
11: Pro kroje z Brněnska je typická delší sukně nebo sitě červený šátek na hlavě. Za projektem jejich obnovy stojí dva nadšenci z řečkovické chasy, Jiří Murtinger a Zuzana Janovská. I ti si kroje dřív půjčovali.
12: Přišla nám škoda, že nemůžeme ukázat náš autentický kroj řečkovický. Zjistili jsme, že podobný problém řeší spousta chas tady v Brně, takže jsme přišli s tímto nápadem.
11: Podle organizátorů se do projektu zapojilo 25 z 29 brněnských městských částí. Šimon Franc, Radiožurnál.
3: Údolí Berounky rozšíří další tři mramorové sochy. Na cestě mezi Dobřichovicemi a Karlíkem je slavnostně odhalili na vernisáži, která tak uzavřela devátý ročník sochařského sympozia Cesta mramoru. Na finální místa sochy podle pořadatele akce Petra Váni osadí v září.
13: Tady vzniklo už 31 soch a teďka budou tady osazeny další tři. Vznikají z mramorů, který jeden byl přivezený, ten blok z Itálie, z Carrary, jeden z Portugalska a jeden je náš český. A jsou tady tři sochaři, Emma Kisová, Bianka Varniáková a Eduard Sejak.
3: Sport. Lourdes Gloria Manuel na medaili na atletickém evropském šampionátu nedosáhla. V Birminghamu skončila ve finále běhu na 400 metrů čtvrtá a ve svém nejhorším čase v sezóně, a to 50,86 sekundy, pokračuje Manuel.
12: Tak jsem zase čtvrtá, tak samozřejmě to není místo, pro které jsem si přijela a chtěla jsem zabojovat co nejlíp o medaile a to nevyšlo. Myslím si, že prostě ta první dvoustovka byla až moc rychlá a pak se to ukázalo na posledních 100 metrech. Prostě občas to vyjde, občas ne.
3: Zvítězila Norka Jägerová. Medaily nezískal ani oštěpař Jakub Vadlej, který v Birminghamu obsadil pátou příšku. Od bronzu ho dělilo 9 cm. Zlato bral Němec Weber. A fotbalisté Plzně poprvé v tomto ročníku šance ligy vyhráli. Ve čtvrtém kole porazili Zlín 3-2. V sobotu taky zdolala Sparta Teplice 4-1. Pardubice remizovali s Mladou Boleslaví 1-1 a Slovácko podlehlo Olomouci 1-2. Dnes jsou na programu dva zápasy. V 15 hodin přivítá Ostrava Artis Brno a ve 20 hodin začne duel Liberec Slavia.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Nehoda na D1 u sjezdu na Benešov a překážka na devítce na Mělnicku. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy opatrně za sjezdem na Benešov. Na 20. a půltém kilometru se srazila dvě osobní auta. Stojí v odstavném pruhu, označení jsou pouze trojúhelníkem a posádka se pohybuje okolo. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy u sjezdu na Sadskou na 25. kilometru tam stojí nepojízdné vozidlo v odstavném pruhu, nákladní doprava lehce vybočuje. A na silnici 9 z Mělníka do České Lípy na Mělnicku mezi Medonosy a Dubou leží na vozovce sražená zvěř. Je to v serpentinách, v zatáčkách, tak opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Během noci se ochladí na 20 až 15 stupňů, v údolích až na 11. Přes den pak čekáme zpočátku jasno až polojasno, od západu postupně až zataženo. Večer se hlavně na severozápadě přidají přehánky nebo občasný déšť, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů, v severozápadní polovině Čech 27 až 31 a na horách většinou kolem 22 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy. Na řadě je repríza sobotní publicistiky, moderuje Tomáš Pavlíček.
15: Daří se tentokrát španělským a marockým úřadům bránit exodu migrantů do Ceuty. Proč stoupá počet dětí odebíraných z rodin českými úřady? A jak vypadá Afghánistán po 5 letech vlády Talibánu očima Lékařů bez hranic? Španělská města na severu Afriky, Ceuta a Melilla jsou v pohotovosti. Potom, co se na sociálních sítích objevily výzvy k další migrační vlně, španělská vláda posílila počet členů bezpečnostních složek asi o 500. Větší nasazení vojáků a policie je také na marocké straně hranice. Na kritických místech jsou nově bariéry z ostnatého drátu. Do Španělska voláme naší spolupracovnici Lubici Zlochové. Dobrý den. Tak, slyšíme se dobře, Lubico?
16: Příjemný dobrý den prajem.
15: A, výborně, děkuji. Tak jaká je teď situace v Ceutě a Melille?
16: Tak v týchto chvíľach môžeme povedať, že situácia v Ceute je pokojná, ak teda neberieme do úvahy to obrovské množstvo policajných aut, furgónov civilnej gardy pri pozemnej hranici a takisto aj na mori, lode, člny, kontrola je letecká aj zo vzduchu, to hovorím o španielskej strane, ale Maroko tento raz ešte viac zabezpečuje situáciu na svojich hraniciach, takže doposiaľ cez more dostať sa do Ceuty nebol žiaden pokus, avšak niekoľko stoviek ľudí, údajne Afričanov zo subsaharskej oblasti, nie Maročanov, sa pokúsilo prejsť cez hranicu v juhozápadnej časti, z juhozápadnej časti Ceuty v tých lesnatých oblastiach. Marocké hliadky ich však zatlačili nazad a aktuálne ich tam teraz strážia.
15: A může ještě nějaký zásadnější nápor migrantů přijít, a nebo je to spíš i vzhledem k těm manévrům, které se tam odehrávají, spíš nepravděpodobné?
16: No, vyzerá to tak, že je to skôr nepravdepodobné alebo málo pravdepodobné. Vyzerá to tak, že si najmä tí mladí Maročania, ktorí sa organizovali na dnešný deň k prechodu do Ceuty na sieťach, uvedomili, že tá hranica je naozaj absolútne strážená a že dnes sa im to zrejme nepodarí. Každopádne, hliadky tam stále sú a do odvolania budú, pretože čo hrozí je to, že tie tisíce mladých ľudí, čo sa organizovali, tak niekde sa aj zrejme zoskupili a čakali teda na to na ten hromadný prechod hranice. Takže logicky sa natíska otázka, že či zatiaľ len vyčkávajú a čakajú teda na to, že to stráženie hranice v Ceute poľaví.
15: No a podařilo se zjistit víc o tom, kdo vlastně vyzývá Maročany k akcím, jako byla ta se 30. července, kdy, jak vím, do Ceuty vtrhlo na 80 tisíc lidí a zasáhly španělské orgány nějak proti té síti, která tyhle akce organizuje?
16: No z toho, čo preniklo von, tak tieto organizačné skupiny sú zrejme viaceré, ktoré takto vyzývali a organizovali hlavne teda mladých Maročanov, aj deti 7, 8, 10 ročné. Ono je to vo fáze vyšetrovania a venuje sa tomu oficiálne najmä marocká strana. Španielske informačné služby doposiaľ hovoria najmä o dezinformačnej kampani na sociálnych sieťach, ale nie o niekom konkrétnom, kto by ten masívny prechod pred tými 14 dňami cez hranice organizoval. Pripúšťa španielská strana aj fenomén spontánnosti, keď tí mladí ľudia podľahli lákavým videám na sieťach o tom, že aké je ľahké tie hranice prekonať. No, že toto spoločne aj s biedou, s tou situáciou tisícov mladých Maročanov, ktorí doma v krajine nemajú perspektívu, tak to je potom niečo, čo takéto pokusy vyvoláva. Ostatne nie je to prvýkrát, je veľmi dobre známe, že z Maroka sa do Španielska cez dve autonómne územia, cez Ceutu a Melillu snažia prekračovať hranice utečenci už celé 10 ročia.
15: No z tých asi 80 tisíc lidí, kteří se dostali do Ceuty v červenci, se jich na 70 tisíc vrátilo v následujících dnech samo zpět. Jak úřady postupují v případě těch zbývajících tisíců lidí, jak postupuje ten byrokratický návratový proces?
16: No, tak v Ceute je teraz aktuálne najmenej 5 tisíc dospelých a 2 tisíc detí a maloletých. Tí majú teraz prioritu, chráni ich migračný zákon a v tomto prípade pristupujú alebo teda postupujú tie úrady od dieťaťa k dieťaťu. Robí sa už viac dní, prebieha ich registrácia, robia sa všetky tie administratívne úkony, tak ako to aj ukladá zákon. Niektoré deti už aj putujú do centier na území pevninského Španielska, pretože centra na Ceute sú už dlhodobo preplnené. No a v prípade tých dospelých, ktorí sú väčšinou z krajín subsaharskej oblasti, ako Sudán, Čad, Ghana, Mali, Mauritánia, mnohé, mnohé ďalšie, tak tam sa predpokladá, že títo ľudia budú žiadať o azyl, pretože to sú krajiny, ktoré majú vojny, rôzne iné všelijaké konflikty, takže tam budú musieť úrady takisto posudzovať prípad od prípadu u tých ľudí, ktorí už na tomto území sú, a v prípade, že nesplňajú podmienky, tak potom im hrozí deportácia. Ostatne to je takisto niečo, čo sa tu už robí celé roky v prípade tejto nelegálnej migrácie.
15: Tak to byla naše spolupracovnice ve Španielsku, Lubica Zlochová. Moc krát děkuji za informace. Naslyšenou.
16: Ďakujem a ja, pekný deň.
15: Je to rozhodnutí, které změní život celé rodiny. Přitom tahle v praxe v Česku narůstá. Úřady loni odebraly z rodin 3616 dětí, což je o 300 víc než o rok dříve. Děje se tak kvůli zanedbávání, týrání, zneužívání anebo překážkám v péči. Vyplývá to z ročních výkazů o ochraně dětí, které zveřejnilo Ministerstvo práce. Petra Vinčová je ředitelkou centra Locika, které poskytuje pomoc dětem ohroženým domácím násilím. Dobrý den.
17: Dobrý den, moc zdravím vás i posluchače.
15: Kdo a na základě čeho vlastně o odebrání dětí rozhoduje?
17: O tom může rozhodovat vždy soud a zpravidla rozhoduje na základě zpráv orgánů sociálně právní ochrany dětí, takzvaných OSPODu.
15: No, nejdůležitějším nebo nejčastějším důvodem zásahu úřadu bylo zanedbávání, zažívalo ho 2259 dětí. Co to konkrétně znamená?
17: Mezi zanedbávání patří vlastně nevhodné prostředí, v kterém dítě vyrůstá, to, že se o něj rodiče dostatečně dobře neumí postarat, neumí ho šatit, neumí ho dobře obstarat mu dobrou stravu, neumí ho dobře výchovně vést. Velmi často tam bohužel patří i to, že děti třeba nechodí do školy. Podle naší zkušenosti, tak člověk by tak logicky očekával, že například v dětských domovech je plno dětí, které zažívají týrání nebo zneužívání, ale těch dětí podle výkazu Ministerstva práce a sociálních věcí je pouze 243. Většina dětí, které nemohou žít ve svých rodinách, jsou právě děti, které jsou odebrané z důvodu zneužívání nebo z nějakých socioekonomických důvodů.
15: No právě, tak není tu důvod, který dává hodně prostoru pro výklad a nestává se, že takhle úřady třeba odebírají děti jenom proto, že rodiče upadnou do chudoby a třeba se starají, ale nemůžou si třeba to ten základní standard dovolit?
17: Já se obávám, že bohužel máte pravdu. Tato situace by neměla být možná i podle usnesení nejvyššího soudu, ale podle našich zkušeností z ní v praxi stále dochází. Vlastně to, že rodič neumí ekonomicky zajistit rodinu, může být důvodem k tomu, proč o svoje děti přijde, jakkoliv to zní vlastně nesmyslně, letošním roce, v roce 2026 by k tomu už nemělo docházet, stále se to pořád děje.
15: No ale proč tedy tahle praxe narůstá, proč odebraných dětí přibývá? Je větší počet zanedbávaných, týraných nebo zneužívaných dětí?
17: Ne, my se domníváme, že ten pokles v těch statistikách byl pouze chvilkový. Tam to nastalo kolem roku 2020 v období covidu, kdy vlastně mezioborová spolupráce a ochrana dětí nefungovala dobře. To číslo aktuální je bohužel to číslo 3616 dětí. Je to reálné číslo, kolik dětí nemůže žít ve svých rodinách vzhledem k tomu, jak máme aktuálně nastavený systém sociálně právě ochrany dětí. Samozřejmě by bylo mnohem logičtější a efektivnější, kdyby existovala celá řada služeb, která by těmto rodinám uměla včas pomoci, tak aby děti s nimi mohly dále žít. Troufnu si říct, že i ekonomicky by se to České republice daleko více vyplatilo.
15: K tomu bych se rád ještě dostal, ale ještě jedna věc. Já jsem na druhou stranu zaznamenal případy, kdy OSPOD třeba nepřijal takovéto opatření odebrání z rodiny, i když se v té rodině vyskytovalo fyzické násilí i sebepoškozování dětí. Ano. Někdy i pokusy o sebevraždu, takže není někdy OSPOD naopak příliš benevolentní k takovému chování v rodinách?
17: Vlastně ten základní problém je, že nemáme stanovená žádná kritéria. Neexistuje vlastně nějaký vyhodnocovací manuál, postup, jak říci, které dítě ještě se svými rodiči může zůstávat a které ne. A tak dochází k takto absurdním situacím. Někdy je to dokonce tak, že část odborné veřejnosti tvrdí, že vlastně OSPOD nebo soudy jsou nuceny k tomu nechávat děti v rodinách déle, než je to pro ně vhodné. Část odborné veřejnosti zase tvrdí, že vlastně děti jsou příliš často odebírány a já se domnívám, že ta pravda je někde uprostřed, že ten hlavní problém je, že nám chybí odborné, skutečně specializované služby, které by těmto rodinám mohly pomáhat. Že řešení není ani větší podpora pěstounské péče, ani větší podpora ústavní výchovy, ale rozvoj těchto služeb. A bohužel zákon o sociálních službách v té stávající podobě vůbec rozvoj těchto služeb neumožňuje.
15: Mimochodem, ale není to tím, že třeba leckdy OSPODy nemají ty děti v ohrožení kam dát, a nebo zase musí zvážit, jestli to dítě umístit do přechodné pěstounské péče někde daleko od biologické rodiny a mnohdy třeba rozdělit sourozence?
17: To je právě k důsledek toho, že vlastně tu situaci řešíme až té krizové situaci, kdy už skutečně je život dítěte ohrožený, pokud by v té rodině zůstávalo. Pokud by se ta situace v rodině řešila daleko dříve, tak těmto situacím vůbec nemusí docházet a neřešíme pak to strašlivé dilema, jestli dítěti ublížit tím, že ho odebereme z rodiny, nebo ublížit tím, že v rodině zůstane. Vlastně moderní způsoby sociálně právní ochrany dětí už s tím umí zacházet jiným způsobem. Opravdu existuje celá řada služeb, kdy například malé miminko může jít do pěstounské péče i se svojí maminkou, která se o něj neumí dobře postarat. Stará se o oba vlastně pěstounský pár a postupně tu maminku učí, jak se o to dítě starat, což je skvělé řešení, jak pro něj, tak pro tu maminku, a nenarůstá nám potom počet dětí v ústavní výchově. Takovéhle služby jsou otestované pro české prostředí, ale bohužel není možné je v současné době provozovat v českém prostředí, zákon nám to neumožňuje.
15: No ale Ministerstvo práce chce k téhle problematice zřídit nový úřad. Ten by měl zajistit nejenom stejný přístup OSPODu po celé republice, ale také ty návody, co dělat, aby to ve složitějších kauzách právě se dalo řešit v té rodině. Mohlo by tohle pomoct?
17: Rozhodně nějaký standardizovaný postup orgánu sociálně právní ochrany dětí by pomohl určitě. Zda je kvůli tomu nutné zřizovat nový úřad, tím si vůbec nejsem jistá, ale jednotné guidelines a vyhodnocovací nějaké postupy, ty by strašně pomohly. My se ale domníváme, že by je bylo možné zřídit i za současného stavu, že k tomu není potřeba zřizovat speciální úřad.
15: Tak tolik Petra Vinčová, ředitelka Centra Locika, které poskytuje pomoc dětem ohroženým domácím násilím. Děkuji vám za vaše odpovědi. Hezký zbytek soboty.
17: Hezkou sobotu i vám. Naschledanou.
15: Afgánské vládnoucí hnutí Tálibán si připomíná 5 let od svého návratu k moci. Někteří obyvatelé Kábulu tvrdí, že se po 10 letech konfliktů a nepokojů cítí bezpečněji, ale zdůrazňují, že by se nyní jejich představitelé měli zaměřit na vytváření pracovních míst a rozšiřování přístupu do škol v zemi, kde je dívkám starším 12 let zakázáno se vzdělávat. Světový potravinový program OSN mezitím uvedl, že dětská podvýživa dosáhla kritické úrovně ve třetině afgánských provincií a očekává se, že se zhorší, protože nedostatek financování si vynutí škrty v distribuci potravin na další podpoře. Naším hostem je Tomáš Bendl, ředitel České kanceláře Lékařů bez hranic, který v Afghánistánu působil. Dobrý den.
18: Dobrý den.
15: Pokud to vy a vaši kolegové můžete srovnávat, tak jaký je rozdíl mezi tím, jak země vypadala před 5 lety a teď?
18: Vlastně ten rozdíl není moc velký, protože všechny ty problémy, které tam byly po té, co Taliban převzal kontrolu nad Afghánistánem, tak tam jsou dnes pořád. Vy jste například zmiňoval tu podvýživu. Podvýživa je endemická v Afghánistánu, ale mimochodem jeden z důvodů, proč teďka dokážeme evidovat, že je tam větší pocit těch pacientů, je, protože se mohou dostat do těch klinik, do těch nemocnic a do všech těch zdravotnických zařízení. Když byla mezi lety 2001 až 2021 válka, tak ty cesty byly velmi nebezpečné, lidé se nechtěli vydávat na tu cestu, takže stejně trpěli podvýživou, akorát trpěli podvýživou doma a nemohli tím pádem být započteni do těch zdravotnických dat a nevěděli jsme tím pádem, jak špatná ta situace je. Ono to úplně nutně neznamená, že teď je tam víc podvyživených dětí, víc podvyživených lidí, jenom to znamená, že o nich víme.
15: Takže přece jenom určité zlepšení je, že se k té zdravotní péči nějak můžou dopravit, protože třeba Tomáš Kocián ze společnosti Člověk v tísni svého času popisoval, že se tam překvapivě investovalo do velkých infrastrukturních celků, opravovali se silnice, budovali přehrady a tak dále.
18: Ano, já bych tomu možná jenom doplnil, tady to je pravda hlavně o velkých městech a o těch městských oblastech, ale samozřejmě pokud žijete ve vesnicích nebo v těch velmi odlehlých horských oblastech, tak ten přístup ke zdravotní péči je ohromný problém, protože ta cesta prostě může trvat třeba i 2 dny do té nemocnice a zároveň, jak to správně zmiňoval i na začátku, ta ekonomická krize je opravdu ohromná, nezaměstnanost je dnes v Afghánistánu co kolem 60%. Takže spousta lidí tu cestu do té nemocnice odkládá, protože si ji zkrátka nemůže dovolit a vlastně se na tu cestu vydává až v momentě, kdy už není zbytí. A to znamená, že se tam často dostanou, když už jim nejde pomoct. Takže to zdravotnictví, ano, se jako trochu zlepšilo za těch posledních 5 let v té městské části Afghánistánu, kde ty nemocnice jsou, ale pokud jste na vesnici, ta situace je fakt extrémně náročná.
15: No vy jste se, pokud vím, účastnil vyjednávání s novou garniturou v letech 2022 a 2023. Nakolik vlastně platí to, co tehdy říkali a co dělají teď a jak se vlastně s těmi místními úřady vyjednává?
18: To je jako trochu složitá otázka, protože my máme někdy tendenci, když se řekne Taliban, tak si představit takové homogenní hnutí, kde všichni uvažují stejně, ale Taliban je fakt jako ohromná politická síla a jestli si to můžu dovolit takhle říct, tak tam má své konzervativní a liberální křídla. A měl jsem možnost mluvit s lidmi z Talibanu, kteří jsou absolutně přesvědčeni, že tam vlastně v Afghánistánu žádná humanitární krize není, že je to jenom výmysl západních humanitárních organizací a tak podobně, ale stejně tak jsem měl možnost mluvit s lidmi, kteří to absolutně chápou a kteří chtějí umožnit těm organizacím, abychom tam pracovali a vytvořit nám prostor, kde tu zdravotní péči můžeme poskytovat skutečně všem bez rozdílu, včetně ženám. Takže opravdu hodně záleží, s jakým jednotlivcem se bavíte. Není to tak, že všichni v Talibanu by uvažovali stejně.
15: No a platí to, když se na něčem domluvíte, že to tady se stane, nebo potom v průběhu třeba se situace změní? Protože víme, že třeba Taliban svého času ze začátku říkal, že bude respektovat lidská práva, včetně práv žen, že zavede všeobecnou amnestii pro úředníky, vojáky, svobody, médií a tak dále. A z toho zdá se toho moc nezbyl.
18: Ano, já bych naprosto souhlasil s tím, že je velký rozdíl mezi tím, co říkají veřejně a potom, jak se reálně chovají. Nicméně, pokud se budeme bavit doloženě konkrétně o té zdravotní humanitární pomoci, tak všechno, na čem my jsme se s nimi jako organizace domluvili, tak doposud platí. My tam vlastně máme v Afghánistánu teď 7 projektů, což znamená 7 nemocnic nebo klinik a zaměstnáváme zhruba 3 000 Afgánců. Víc než 52% z nich jsou ženy Afgánky. My jsme trvali na tom, abychom stále mohli zaměstnávat ženy Afgánky, aby mohli poskytovat péči všem, jak ženám, tak mužům, tak dětem, komukoliv je to potřeba. A tady s tím Taliban souhlasil a tady to bylo dojednané vlastně v tom roce 2022 a pořád to platí. Jestli to bude platit zítra, nebo za měsíc, nebo za rok, to samozřejmě nevíme, ale teď to tak je.
15: A jenom na závěr poprosím o stručnou odpověď, jaké je nejčastější zdravotní výzvy váš personál v těch 7 projektech, které jste zmínil, na místě řeší?
18: Ano, my se věnujeme především sekundární zdravotní péči, takže například léčbě rezistentní formy tuberkulózy, po chirurgii nebo pediatrii nebo porodnictví, protože hodně žen má předčasné porody v Afghánistánu, protože právě tímto podvýživou, takže to je téma, které tvoří asi největší část toho našeho operačního portfolia teď.
15: Já vám děkuji za rozhovor. Tolik Tomáš Bendl, ředitel České kanceláře lékařů bez hranic, který působil také v Afghánistánu. Díky a naslyšenou.
18: Já děkuji, hezký den.
19: A tolik také repríza sobotní publicistiky Radiožurnálu, moderoval Tomáš Pavlíček. Za minutu bude 12:30, tady je noční vysílání, máme pro vás další aktuální zprávy, včetně aktualizace Zelené vlny.
0: Každý kilometr vašich letních cest střeží Zelená vlna Radiožurnálu.
1: V parném počasí hrozí požáry, v přírodě i na silnicích.
20: Hořící kamion, jsou tam všechny záchranné složky, teďka to hasí.
0: Překvapit mohou i prudké dešťové srážky.
20: A slyšíte tu bouřku, DNA, co uhrabce, tady není vidět na 3 metry.
1: Nebo silný vítr.
20: Já to musím zastavit, protože se nedá jet.
0: Volejte i vy 800 553 553.
1: Kdykoliv je potřeba upozornit ostatní řidiče a pomozte nám hledat lepší cestu.
0: Zelená vlna Radiožurnálu.
1: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
0: Zelená vlna Radiožurnálu.
1: Každý den s vámi.
19: Třicet minut po půlnoci. A ve studiu je taky Monika Chmilová.
3: Na jihu Libanonu zemřelo při sobotních izraelských náletech nejméně 11 lidí, mezi nimi i 3 děti. Dalších nejméně 19 lidí utrpělo zranění. Informovali o tom libanonské úřady. Premiér Nawaf Salam údery na sociální síti X označil za podkopávání snahy o stabilizaci situace na jihu země. Militantní šíitské hnutí Hizballáh Izraeli pohrozilo odvetou. Nejméně 47 lidí zemřelo při zemětřesení, které v sobotu zasáhlo pobřeží indonéského ostrova Flores. Otřesy měly sílu 7,7 stupně. Zemětřesení způsobilo vážné materiální škody. Podle indonéských úřadů poničilo přes 150 domů, desítky vzdělávacích a zdravotnických zařízení a dalších veřejných budov. Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce přislíbily pomoc asi 2 000 lidí, kteří se evakuovali do dočasných útočišť. A část Bělorusů si možná bude moct opět zažádat Česko o krátkodobá víza. Jak zjistil Radiožurnál, počítá s tím vládní návrh nařízení připravený ministerstvem zahraničí. Týkalo by se to těch Bělorusů, kteří mají v Česku nejbližší příbuzné. Pokud kabinet návrh schválí, mohli by začít podávat žádosti od konce září.
0: Sport.
3: Jan Čejka poplave o medaili na mistrovství Evropy v Paříži. Český reprezentant v semifinále polohové dvoustovky obsadil v součtu časů 8. místo. Navíc vylepšil vlastní národní maximum. Jeho nová hodnota je minuta 58 sekund a 33 setiny. Finále čeká Čejku dnes v 18 hodin a 40 minut v přímém přenosu Radiožurnálu Sport.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Překážka na Pražském okruhu a také na dálnici D11 Usadské. Na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště velmi opatrně na průjezdu Lochkovským tunelem. Na začátku tunelu na 12. kilometru stojí nepojízdné auto. Je v pravém pruhu a musí se vybočovat. Na D11 z Hradce Králové směr Praha, tam pozor u sjezdu na Sadskou. Na 25. kilometru také v odstavném pruhu zastavilo nepojízdné vozidlo. Nákladní doprava lehce vybočuje, kolony se netvoří. A na silnici číslo 9 z Mělníka do České Lípy pozor mezi Mednosy a Dubou. V lesním úseku tam v zatáčkách leží na vozovce sražená srz zvěř. Vybočuje se tak opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme zpočátku jasno až polojasno, od západu postupně až zataženo a večer se hlavně na severozápadě přidají přehánky nebo občasný déšť, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů, v severozápadní polovině Čech 27 až 31 a na horách většinou kolem 22 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď už začíná noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
19: První minuty nového dne za námi a je to neděle 16. srpna. 3,5 minuty po půl jedné, tady je naše živé noční vysílání s naším nočním týmem. Tady s vámi budeme až do 5. hodiny ranní.

0: Zhudebněné selhání od skupiny Činasky, tak se tady jmenuje jejich novinka. 10 minut po půl jedné, tady je vysílání víkendového radiožurnálu a tu dnešní noc začneme v lesích na pomezí Vysočiny a Jihomoravského kraje. Právě tam totiž zhruba desítka dobrovolníků spolu s hnutím Duha buduje takzvané přehrádky. Snaží se jimi narušit meliorační strouhy, které v minulosti sloužily k odvádění vody z lesa. Vzhledem k suchu v posledních letech je teď potřeba v krajině vodu zadržet. A právě přehrádky tomu můžou pomoct.
1: Nejprve si tady dobrovolníci nařezají kusy dřeva, pak se chopí lopat a krumpáčů a v jedné z prohlubní v lese začínají vykopávat strouhu.
2: Prostě určíme, kde bude ta rýha a někdo bude kopat, někdo bude odhazovat hlínu, někdo bude chystat, jako měřit ty kmeny, aby jsme tam potom dali a prostě střídáme se.
1: Popisuje paní Eva s rýčem v ruce, že tvorba každé přehrádky je týmová práce a každý dělá něco. Pan Zbyněk se týdnu pro krajinu účastní podruhé. Bere to i jako dovolenou.
3: Poprvé jsem byl loni v Jeseníkách. Nebyla elektřina, nebyl tam mobilní signál. Vlastně koupali jsme se tam v potoce.
1: Hlavním cílem týdenního pobytu je ale pomoc místním lesům. Desítky let staré meliorační strouhy, které se v krajině nachází, jsou dnes totiž podle Jana Skalíka z hnutí Duha spíše na škodu.
4: Strouhy, které byly vybudované v 50. ve 40. letech, proto aby se ta půda odvodnila. Tehdejší lesníci si mysleli, že tím vlastně získají kvalitnější les. Ty klimatické podmínky se ale dramaticky zlepšily, takže vlastně lesy teďka potřebují něco úplně opačného, potřebují vláhu, jinak uschnou.
1: Díky jejich zahrazení v různých místech se voda místo odtékání z lesa rozlije plošně do krajiny. Práce je ale často na jednotlivcích.
4: Je to vnímané jako velký problém, jednak protože to jsou takové malé práce, které vlastně žádná firma nechce dělat, tím, jak malý ten zásah do toho kanálu často může být, a taky kvůli majetkoprávním vztahům.
1: Konkrétně tady u Velké Býteše se hnutí Duha s vlastníkem lesa na výstavbě přehrádek domluvilo a celkem jich tady na pomezí Vysočiny a Jihomoravského kraje vzniká asi 20. Tereza Pešoutová, Radiožurnál.

0: Během sobotně nedělní noci jsme vám hráli taky Sonic, za chvíli třeba George Michael nebo Avril Lavigne ještě v čase do 1 hodiny. Naučná stezka, na které se pokaždé dozvíte něco nového. Přesně takovou mají ve Vrchoslavicích na Prostějovsku. Vydáváme se tam. Třeba informace o historii obce, na ní v těchto dnech střídají informace o pěstování netradičních rostlin.
1: Vždycky se stačí půl dva vruty, nazvednout to, vyměnit papír a našli ho zpátky.
2: Tomáš Cezar nadzvedává plexisklo na jednom ze zastavení naučné stezky ve Vrchoslavicích na Prostějovsku. Pomáhá mu nezávislá místostarostka obce Adéla Palíšková.
3: Momentík ještě.
1: Rovnáš to ještě?
3: Asi dobrý. Mírná nerovnost lahodí oku.
1: Pátky, šroubky. Hotovo.
2: Tomáš Cezar je z Vrchoslavického zahrádkářského svazu. Právě ten teď bude několik týdnů mít naučnou stezku na starosti a lidem na jednotlivých zastaveních představí zajímavé rostliny.
1: Jsou to vlastně takové keře a stromy, které tu sice můžete pěstovat, ale nejsou těch zahrádek jako úplně běžné. Buď si pěstovali dřív a přestali se jako celá ta myšpule, nebo je to něco, co je novější, ale se to tu není ještě úplně běžné. Jako případně to, jako to pěstování nám umožnilo vlastně to oteplení.
2: Každých zhruba 6 týdnů se podle Adély Palíškové stezka promění.
3: Chtěli jsme, aby to byla věčně živá stezka a protože víme, že ti lidé po té stezce chodí, tak jsme jim chtěli tu procházku trošičku zpříjemnit a zatraktivnit.
2: Aby nečetli pořád to stejné.
3: Ano, aby to bylo po každé trošičku jiné.
2: My stojíme u hřbitova, tady ta stezka začíná. Jak je dlouhá?
3: Je to zhruba 6 kilometrů, možná něco málo pod 6 kilometrů. Stezka končí tam, kde vlastně začíná. Start a cíl v jednom místě, to znamená za hřbitovem ve Vrchoslavicích.
2: Po zahrádkářích stezku příští měsíc převezmou dobrovolní hasiči. Po nich budou na řadě fotbalisté. Z Vrchoslavic Barbora Taševská, Radiožurnál.

0: Jedna hodina v noci. Teď Monika Chmelová, zprávy.
1: Některé obce chtějí kvůli akceleračním zónám žalovat stát. Prezident Jižní Koreje vyzval k jednání s KLDR s cílem dosáhnout mírové smlouvy. Atleti Vadlejch ani Manuel medaily na mistrovství Evropy nevybojovali a dnes bude zpočátku skoro jasno, od západu se začne zatahovat a večer se místy přidají přehánky. Teploty až 37 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Některé obce plánují kvůli schváleným akceleračním oblastem podat žalobu k nejvyššímu správnímu soudu. Stát se podle nich dostatečně nevypořádal s jejich námitkami. Podle Ministerstva pro místní rozvoj schválení oblastí neznamená automatické povolení výstavby fotovoltaických nebo větrných elektráren.
3: Určitě budeme podávat žalobu k nejvyššímu správnímu soudu a co mám za informace, tak i ty okolní obce to zvažují.
4: Říká například Jan Hic, nezávislý starosta Moravského Berouna na Olomoucku. Obce se podle něj chtějí bránit stavby až 140 větrných elektráren. Ministerstvo pro místní rozvoj zatím podle Petry Roubičkové z odboru komunikace nemá o připravovaných žalobách žádné informace.
5: V tuto chvíli nelze předjímat, jakým způsobem bychom případně postupovali. Další postup ministerstva bude záležet na konkrétním obsahu podané žaloby a dalších okolnostech.
4: Ministerstvo podle ní vypořádalo přibližně 31 tisíc připomínek. Barbora Taševská, Radiožurnál.
1: Jihokorejský prezident Lee Jae-myung vyzval k jednáním, která by pomohla formálně ukončit válku mezi Severní a Jižní Koreou z 50. let. Sousední země jsou oficiálně stále ve válečném stavu, protože v roce 1953 uzavřeli pouze příměří a nikoli mírovou smlouvu. Lee Jae-myung prohlásil, že Jižní Korea podnikne preventivní a dlouhodobé kroky ke zmírnění napětí. Je podle něj taky připravená vytvořit několika úrovňové bezpečnostní mechanismy, které by zabránily eskalaci. Britský premiér Andy Burnham označil za tragédii smrt bývalého profesora Cambridgeské univerzity Jasona Ardaye. 41-letý akademik na začátku srpna opustil post v prestižní britské instituci kvůli obvinění z plagiátorství. V pátek jeho tělo nalezli v Londýně. Obvinění z plagiátorství Ardaye odmítal. Na území chráněné krajinné oblasti Slavkovský les pokračuje sledování lokalit, ve kterých se vyskytují památné stromy. Pracovníci je evidují průběžně a při mapování území stále objevují i nové a neznámé unikátní dřeviny. Občas na výjimečný strom upozorní také veřejnost, říká za pracovníky chráněné oblasti Jana Rolková.
6: Když občas někdo jako nám třeba zavolá, napíše, že má někde za chalupou nebo byl na nějakém výletě a viděl tam krásný strom a jestli o něm víme, tak se tam jdeme podívat, zhodnotíme, jaká je jeho významnost, jestli je jako hezký esteticky, jestli má nějakou historickou hodnotu. A když všechno vyjde a domluvíme se i s vlastníkem toho pozemku, tak pak ho vyhlašujeme.
1: Na území Karlovarského kraje ochránci přírody v současné době evidují 42 památných stromů nebo skupin unikátních dřevin. Nejčastěji se nachází v lázeňských a zámeckých parcích. Památné stromy se také vyskytují v okolí Arnoltova a Kostelní Břízy.
2: Sport.
1: Fotbalisté Mladé Boleslavy jsou v novém ročníku šance ligy stále neporažení. Ve čtvrtém kole remizovali v Pardubicích 1-1 a posunuli se na třetí příčku neúplné tabulky. V dalších sobotních zápasech Plzeň zdolala Zlín 3-2, Sparta Teplice 4-1 a Olomouc zvítězila v Uherském Hradišti nad Slováckem 2-1. A oštěpař Jakub Vadlejch i sprinterka Lourdes Gloria Manuel skončili na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu těsně pod stupni vítězů. Manuel byla čtvrtá ve svém nejpomalejším čase v letní sezóně, 50,86 sekundy. Vadlejch obsadil pátou pozici hodem dlouhým 82 metry a 88 centimetrů.
7: Bojoval jsem do samého konce, posledního jsem cítil už lépe, bohužel 9 centiáčků chybělo a na tu medaili, no, tak to mě samozřejmě velmi mrzí. Ale prostě nebylo to tak daleko, jak bych samozřejmě chtěl, ale po téhle sezóně to musím brát, protože obě dvě kolena zlobily dost a myslím si, že i teď to budu chviličku muset řešit.
1: Soutěž oštěpařů vyhrál Němec Weber v rekordu šampionátu 90 metrů a 40 centimetrů. Čtvrtku žen ovládla Norka Jägerová.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na Pražském okruhu a nehoda v Ostravě. Na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště velmi opatrně na průjezdu Lochkovským tunelem. V první polovině tunelu na 12. kilometru stojí nepojízdné auto. Je v pravém pruhu a musí se vybočovat. Na silnici 50 na cestě z Uherského Hradiště směrem do Slavkova a do Brna v úseku mezi Střílky a Brankovicemi v zatáčkách osobní auto tam srazilo zvěř. Musí se také vybočovat. A v Ostravě jsou komplikace. V Mariánských horách na třídě 28. října směrem z centra do Poruby u zastávky MHD Hulváky srazilo auto chodce. Na místě zasahují záchranáři, provoz okolo tam řídí policisté. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme zpočátku jasno až polojasno, od západu postupně až zataženo, večer na severozápadě přehánky nebo občasný déšť a nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Teď už si na Radiožurnálu poslechněte příběhy 20. století, moderuje Mikuláš Kroupa.
9: Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
10: Dnešní příběhy 20. století navazují na ty předchozí, ve kterých jsme vám představili 80-letého Jana Litomyského. V roku 1943 se narodil v Praze po vystudování Vysoké školy zemědělské v polovině 60. let. Po roční vojně se přestěhoval na Vysočinu do obce Vyskytná u Pelhřimova, odkud pocházela jeho maminka. Nastoupil tady do JZD na místo agronoma. Do Prahy se často vracel, přátel se s disidentem Ivanem Metkem, hlavně s jeho synem. Chodil k ním na bytové semináře. Postupně se seznamoval s dalšími disidenty, oponenty komunistického režimu. V Ječku, v legendárním bytě Němcových, Věčné ulici, v lednu 1977 podepsal chartu. Jeho chalupa ve Vyskytné se postupně stávala jedním z významných center disentu. Sem se sjížděli máničky, křesťanští intelektuálové, chartisté, filozofové, básníci, teologové, písničkáři. Mnozí tu i nějaký čas bydleli. Lidé tu prožívali radostné chvíle přátelství, svobodu a blízkost. Společně diskutovali, četli, studovali, zpívali a hodovali.
11: No to bylo většinou o víkendech, nebo když byly nějaké svátky, nebo tak.
10: Hostiny ve Vyskytné jsme popisovali v předchozích příbězích 20. století. Vděčně na ně vzpomínali tehdejší účastníci.
12: Jezdil tam písničkář Charlie Soukup. Byli tam filozofové, s kterými jsme tam seděli v jednom koutě ve velké místnosti a debatovali.
10: Můj táta, Daniel Kroupa.
12: Byli tam lidi z undergroundu, které jsem ani moc neznal. Vím, že tam jezdila taky Věra Jirousová, no a mnozí další. Bylo tam prostě živo a veselo.
13: Já jsem tam jezdila hrozně ráda. To bylo společenství lidí, kde jsme si mohli říct, co jsme chtěli. Měli jsme společné osudy, ty rodiny.
10: Tak to byla Terezie Jakšová, dříve Metková. A ještě Martin Palouš.
14: No bylo to takové skutečně místo setkávání a Honza Litomyský tomu dal svůj prostor i srdce, což nebylo pro něho jednoduché, protože on pak musel žít s těmi tedy STBáky, kteří nás tam jaksi obléhali a on byl první na ráně.
10: Dnes tedy budeme pokračovat v příbězích 20. století o Janu Litomyském, o jeho zatčení, tříletém věznění na Borech, o záchraně Václava Havla, o dvouletém takzvaném ochranném dohledu. Od mikrofonu vás provází Mikuláš Kroupa. Od konce 70. let se o Jana Litomyského zajímala policie. Oddělení VB, veřejné bezpečnosti z nedalekého Pelhřimova, ale pak z krajské správy SNB, odbor vyšetřovací státní bezpečnosti z Českých Budějovic. Z archivu bezpečnostních složek se dočítáme z protokolu například.
15: Šetřením orgánů obvodního oddělení veřejné bezpečnosti Pelhřimov bylo zjištěno, že v bytě inženýra Jana Litomyského se schází mladistvé osoby. Tyto osoby nakupují větší množství alkoholických nápojů, které v bytě Litomyského potom konzumují na večírkách, které Litomyský pořádá. Bylo zjištěno, že při těchto příležitostech dochází k hromadným tancům, při kterých jsou ženy nedostatečně oblečeny. Toto jednání je veřejností ve Vyskytné odsuzováno.
16: Soudruzi od STB si Bůh ví, co představovali. Alkohol se tu jistě popíjel, ale spoře oděné tančící dívky byste museli hledat jinde.
11: No, oni před domem nainstalovali kameru, která byla pořád zaměřená na vchod a pozorovala, kdo přichází, kdo odchází. Předtím tam stávaly hlídky, to už asi přestalo mluvit, protože oni na to používali ty řadové policajty, senbáky, a ti dávali najevo, že jim to je nepříjemný. A někdy se mnou i docela přátelsky bavili.
16: Jan Litomyský byl vícekrát zatýkán, vyslýchán, obtěžován domovními prohlídkami. Policisté objevili v jeho chalupě ve Vyskytné třeba v posteli zapadlou občanku básníka a disidenta Andreje Stankoviče, který za Janem Litomyským často a rád jezdíval. STBáci z toho udělali předmět doliční, zápis na místě a protokol. Nebo jednou STBáci vypátrali, že po silvestrovské oslavě ve Vyskytné účastníci napsali z legrace pohlednici adresovanou Babraku Karmalovi, prezidentovi Afghánistánu, čerstvě dosazenému sovětskými okupanty, který předtím působil jako velvyslanec v Československu. Šlo o pohlednici z medvídky z animovaného seriálu Pojďte pane, budeme si hrát, na níž medvídci střílejí z děla. Účastníci oslavy vytvořili jakousi legrační koláž, jejímž ústředním motivem byl prezident Gustav Husák. A už z toho koukal kriminál.
11: A udělali jsme si tam nástěnku, kde žaludské eso, jako v souvislosti s Gustavem Husákem, protože on na tom jednom portrétu oficiálním se podobal tomu žaludskému esu vlastně, tak ten kocour zamračený, jak ten. A k tomu jsme vylepili různý takové koláže. Po novém roce tam vtrhli STBáci, odvezli mě na výslech. To už myslím, ta společnost tam nebyla, že to už bylo. No a tam mě zavřeli na CPSku. Mě nutili, abych řekl, kdo tam vyrobil tu nástěnku s tím Husákem, a tak nějak trošku selhali nervy, tak jsem řekl, že jsem to udělal já, přestože to ani nebyla úplně pravda, nebo částečně. No a tím pádem oni měli radost, že konečně mají teda přiznání, napsali, že to nebylo hanobení, to bylo snížení vážnosti prezidenta republiky, to byl zvláštní paragraf. Tak mě zavedli za prokurátorem Vyhnálkem. To byl takový starý právník, on taky vystudoval ještě slušné vzdělání předúnorové, ale ten se mnou hovořil velice laskavě. Ptal se mě, no vy jste skutečně vyrobil tu nástěnku. Já jsem říkal, ne, nevyrobil, já jsem se přiznal schválně. No tak vidíte, já nevím, to bylo prostě, nakonec celý to obvinění smetl a pustili mě.
16: Jan Litomyský se zmínil o takzvané CPZ, tedy cele předběžného zadržení. Popisuje ji jako neutulné místo. Bez záchodu, chodilo se na kýbl, spalo na palandě. Policisté, co ho hlídali, se k němu chovali, řekl bych, překvapivě.
11: Chodili ti uniformovaní policajti a ptali se mě, co si budete přát k obědu. A nosili mi teda jídelní lístek ze Slávie a vždycky mi chodili do Slávie pro obědy. Takže já jsem byl pro ně taková kuriozita. A většinou to trvalo těch 48 hodin, někdy i 96, a potom mě propustili zase. Takhle to.
17: To jste si vysvětoval, jak? Jako to byli slušní lidi, nebo jak?
11: Já si myslím, že v jádru to byli slušní lidi a jsem měl pocit, že tomu režimu moc nedůvěřujou, že si nebyli jistí. Ono v té době v Polsku už byla solidarita a i to, že ty represe byly takové váhavé, střídavé. Že jo? Nebyly to 50. leta.
9: Posloucháte příběhy 20. století.
10: Druhé velké, pro komunisty obzvlášť nepříjemné veřejné vystoupení disidentů proti režimu asi rok po chartě představovala iniciativa VONS. Někteří chartisté založili takzvaný výbor na obranu nespravedlivě stíhaných. Batěk, Bednářová, Benda, Dinsbír, Václav Havel, Václav Malý, Ivan Medek, Dana Němcová, Anna Šabatová, Petr Úl a další. Někteří levicově orientovaní a dokonce bývalí komunisté jako třeba právě Dinsbír. Jan Litomyský se k VONSu přidal. K tomu ovšem bylo zapotřebí nejdřív představit se zakládajícím členům v jednom bytě, kam si ho pozvali.
11: Oni se mě nějak vyptávali na moje názory a já jsem jim řekl, že komunisti jsou pučisti a měli být všichni za mříže. Takže to jako strnuli, ale víceméně to akceptovali. Ale já jsem s těma měl potom dobrý vztahy, ne? Zvlášť v kriminále, potom jsme se s Jiřím Dinsbírem potkávali vždycky při výměně prádla, přátelsky jsme debatovali.
17: Komu a čemu slouží kampaně kolem takzvaných disidentů?
10: Hlásil komunistickou propagandu Československý rozhlas.
18: Není to poprvé a zřejmě ani naposledy, kdy se antikomunisté v západních sdělovacích prostředcích snaží vměšovat se do vnitřních záležitostí naší země a vytvářet...
10: Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných zveřejňoval konkrétní případy obětí totalitního režimu. Zatčeným a souzeným lidem právně pomáhal a hlavně jejich případy křičel do světa. Lidé z VONSu stávali na chodbách soudů, v jednacích síních, zapisovali, jak soud probíhal, zprávy o případech sepisovali, množili, šířili v samizdatech a telefonovali do zahraničí, do vysílání Svobodné Evropy, do BBC či Hlasu Ameriky.
18: Jak jsme už včera oznámili, vynesl Senát Městského soudu v Praze rozsudek v trestní věci proti inženýru Uhlovi a dalším obžalovaným. Všichni byli uznáni vinnými z trestného činu podvracení republiky a odsouzeni podle platných československých zákonů.
10: Soud poslal 6 zakladatelů VONSu, Úla, Havla, Bendu, Bednářovou, Němcovou a Dinsbíra, do vězení od 2 do 5 let. Litomyský se nezalekl a kromě své práce agronoma VZD dál ve Výskytné organizoval setkávání disidentů a šířil zprávy VONSu do Vídně.
11: Na ty procesy jsem moc nejezdil, protože to bylo většinou ve všední den. Já jsem měl kamarády v Brně, to byl ten Vítěz Hulata, Kluci Adámkovi, Petr Pospíchal, Martin Šimsa. Oni mi ty informace scháněli a tam jsme to dávali dohromady, to sdělení, pak jsme to vozili Petrušce Šustrový, anebo já jsem taky telefonem to hlásil přímo Ivanovi Medkovi do Vídně, protože Ivan Medek v té době už emigroval. Tak.
10: Ivan Medek, muzikolog, disident, signatář Charty 77, byl donucený režimem dělat dělníka, saniťáka a šatnáře. Estebáci jednou Medka zatkli a vyvezli kamsi za Prahu, kde ho velmi surově zmlátili. Zbitého a omráčeného ho pohodili ve škarpě. Ivan Medek následně v srpnu 1978 emigroval do Vídně a stal se spolupracovníkem Hlasu Ameriky. Právě jemu Jan Litomyský telefonoval zprávy VONSu. Texty kromě jiných přepisovala v chalupě ve Výskytné i dcera Ivana Medka, Terezie.
11: Psací stroj jsem měl, ale to přepisovali u mě vždycky ty návštěvníci. Byla třeba Alena Kumprechtová, Tereza Medková. Nebo...
13: To je možný, moc si to nepamatuju, ale je to možný, jestli to on zaříká.
19: No.
13: A to těch aktivit byl...
19: Co to vlastně bylo za materiály? Jak se k tomu
13: to dostala? Vám úplně přesně neřeknu. Patrně se to tam někde vzalo. My jsme v tu chvíli byli zvyklí vlastně nekomunikovat, protože jsme počítali i s odposlechem. Jestliže to tam bylo, tak na tady to vem, tady si sedni, tady máš a tady piš. Takže určitě to nebylo, že bychom... Já jsem asi možná ani nevěděla, kdo to tam přivez. tu chvíli.
19: Jsi věděla, že to je Provence? Teda?
13: Jasně, že to mám psát a asi jsem si tam sedla a psala jsem. My jsme věděli, byť jsme se na to nevyptávali, že on tátovi telefonuje, ano, do Vídně, že dělá tyhle ty riskantní věci, to jsme věděli, i když jsme o tom v té době nikdy nemluvili, protože jsme nevěděli, kdo nás poslouchá nebo kde je odposlech.
19: Takže vám Honza Litomyský neřekl, že mluvil s vaším tátou?
13: Vlastně jsem to tak jako skoro jistě věděla, ale vůbec jsme se o tom tenkrát nebavili, až po revoluci.
10: Je smutně pozoruhodné, kde všude měla Státní bezpečnost své špehy, udavače a odposlechy. Archiv bezpečnostních složek e-badatelna.cz nyní nově zpřístupňuje náhledy ofocených svazků, ve kterých lze full textově vyhledávat. Zadal jsem si jméno Jana Litomyského a archiv mi během pár sekund nabídl něco přes 100 různých dokumentů a svazků, kterými Jan Litomyský prochází. Jedná se o agenturní zprávy všeho druhu z různých třeba křesťanských setkání, protokoly, udavačské zprávy, všechno možné. Některé estébácké papíry působí až humorně. Třeba dokument nazvaný Plán práce druhé zprávy SNB České Budějovice, kde je Jan Litomyský uveden jako nepřátelská, takzvaná rozpracovaná osoba. A plán Státní bezpečnosti je jednoduchý. Nepřipustit koncentraci nepřátelských osob v místě bydliště objekta. No a to se estébákům skutečně nedařilo. Člověk si v digitálním archivu může přečíst různá hlášení. Třeba když přijel Jan Litomyský navštívit svého kamaráda Martina Šimsu na vojnu v Humenném. Návštěvu Máničky okamžitě kdo si hlásil estébákům. Vážnější jsou však jiné estébácké zprávy. Například protokoly z domovních prohlídek. Četl jsem dva ze dvou estébáckých návštěv. V lednu roku 1980, druhá se konala o 7 měsíců později. Během té byl Jan Litomyský zatčen a vzat do vazby. Soudruzi údajně objevili, ve skutečnosti mu podstrčili, do kuchyně pornočasopisy a nějaké lehtivé fotografie nahých dívek. Jednalo se o past. Jak tohoto evangelíka společensky znemožnit a hlavně obvinit z trestného činu šíření pornografie a ohrožení mravnosti. Estébáci také našli ve sklepě výbušninu Tritol. Jednalo se jen o několik gramů výbušniny, která se používala hlavně za první republiky, například v kamenolomech. Náložka ovšem neměla rozbušku, takže byla nefunkční. Toto je vlastně záhada, proč by mu estébáci podstrkovali nefunkční zbraň a snažili se opak obvinit z nedovoleného ozbrojování. Možné je, že výbušnina pocházela ještě z doby, kdy chalupa sloužila jako četnická stanice. O tom všem jsem si s Janem Litomyským povídal. Četl jsem mu i tyto estébácké protokoly.
20: Oni tam, jak si vám pravděpodobně podstrčili, že jo, ty časopisy pornografické?
11: Ano, to určitě se tam objevilo někde v příborníku mezi nádobím, to tam nikdy nebylo. A potom nakonec ve sklepě dokonce našli tu výbušninu, i když ten Svoboda potom při výslechu mi řekl, že byla nefunkční. A že...
20: Oni neměli rozbušku totiž. No. To tam asi nedali, to tam muselo být nejspíš. Bylo to zabalené v nějakém hadru květovaným?
11: Ano. No ale tak nevím, kdo to tam dal. No, někdo z těch návštěvníků. Jako tam bylo...
20: A to bylo ve sklepě?
11: No bylo to ve sklepě. Na kraji stál takovej sud, v tom se někdy nakládalo zelí a na vrchu na tom sudu právě byl ten květovaný hadr s tou výbušninou, ale jak se to tam vzalo, to nevím, opravdu.
20: Dále pak našli třeba občanský průkaz Andreje Stankoviče.
11: No ale ten Andrej Stankovič tam opravdu přespal, že byl někde na houbách a zdržel se a ten občanský průkaz mu tam vypadnul zřejmě.
20: Domovní prohlídka byla 4. ledna 1980. Provedl praporčík Jeřábek a strážmistr Šanda, přítomný poručík Sedláček, takhle.
11: Jo, Sedláček, no jo, tak to byl, on to byl takovej trošku trouba, byl to byl syn četníka prvorepublikovýho z Žirovnice, no, a mně připadal takovej, že nebyl moc inteligentní.
20: Pak byla další, ta byla v září 24. 1980. To jste byl teda za do vazby a opět Jeřábek a Sedláček a potom kapitán Leciax.
11: Leciax, no, to byl spolužák Magora z Humpolce. Magor se o nich vyjadřoval, že to byla taková lůza, ale ten Leciak podle mě to byl docela inteligentní člověk a on těsně před revolucí skončil u té státní bezpečnosti a přešel k vojenský kontrarozvědce. Po revoluci tam potom provozoval obchod v Mysletíně. A on hodně jezdil do Vyskytný, tam měl někde chalupu, rybníka, nějaký kamarády taky.
20: A jak se k vám choval?
11: V zásadě slušně, myslím. No takhle, oni nikdy proti mně nepoužili fyzické násilí a ten Leciak bych řekl, že byl takovej věcnej, no. Tak nevím, co bych...
0: Posloucháte příběhy 20. století.
21: Jan Litomyský byl vyšetřovatelem obviněn, jak už bylo řečeno, z šíření pornografie a z nedovoleného ozbrojování. To ale prokurátor shodil ze stolu jako nesmysl. Jan Litomyský jezdíval do práce asi 15 kilometrů do JZD v Dolní Cerekvi u Jihlavy trabantem. Pravidelně ho za ním v závěsu doprovázelo auto s tajnými policisty. Když vystoupil... Policajti také zastavili a šli za ním. Po areálu JZD se estébáci pohybovali, jak chtěli. V kanceláři vyslýchali jeho kolegy, třeba jeho nadřízeného, hlavního agronoma družstva, Františka Komárka. Ten se s Janem přátel, proto od něj také věděl, Jan mu to bez okolků řekl, že podepsal chartu 77 a je členem VONCu. Rozuměl a sympatizoval s ním jako řada dalších zaměstnanců JZD. Snad se jim i líbilo, že se Jan zastává nespravedlivě pronásledovaných. Komárek říká, že si nějak ani nepřipouštěl, že by se snad i on mohl stát disidentem. Estébáci ho dvakrát pozvali na jakési pohovory. Vyptávali se, s kým se Litomyský setkává, co čte, o čem obvykle mluví a zda se někdy nezmínil o fašismu. Komárek, se kterým jsem měl možnost mluvit, se mi svěřil, že ho estébáci nutili k něčemu, co říci nechtěl. Pochopil z jejich otázek, že Litomyského chtějí obvinit z propagace a šíření fašismu. To ale estébákům odmítl. Popisoval jim svého kolegu popravdě jako vynikajícího odborníka agronoma, spíše tichého a všeobecně oblíbeného kolegu. Tušil ale, že Litomyského brzo zatknou. Konec konců to dělávali docela často. Na 3 dny zmizel, hlavně v době různých výročí, například konce druhé světové války nebo v srpnu na výročí 68. Pak ale Litomyského vždycky propustili a on šel další den jako by nic zase do práce. Agronom Komárek mi říkal, že se z televize dozvěděl, že chartisty zavírají. Takže když 17. února 1981 Jana Litomyského zatkli a už se z CPZky nevrátil jako obvykle, nebyli jeho kolegové z JZD nijak zvlášť překvapeni. Statečné chování Litomyského mělo na ně prý dopad. V případě Komárka třeba ten, že jeho manželka, která už 2 roky procházela přijímací lhůtou jako kandidátka KSČ, se rozhodla do strany nevstoupit. A to pak prý spustilo spoustu zlé krve. Různá předvolání, vysvětlování a jiné nepříjemnosti, vyprávěl mi pan Komárek. Jan Litomyský během pobytu ve vazební cele v Českých Budějovicích hodně četl. A i to, co by za jiných okolností asi do ruky nevzal.
11: Karla Václava Raise, nebo i v té vězeňské knihovně tam měli od Sachra pod rozstříleným praporem. To byla kniha, která byla na indexu všude, byla vyřazená z knihovny, tam mě ji přinesli na celu, takže jsem si mohl přečíst. Gorkýho jsem tam četl, ale ten mě moc nebavil. A tam ten Rajs byl pěkný.
21: Jana Litomyského obvinili z podvracení republiky. A toho se měl dopustit tím, že získával a zpracovával údaje o činnosti Československé bezpečnosti, prokuratury a soudů a tyto údaje rozšiřoval do zahraničí. A to byla vlastně pravda. Zprávy VONCu o pronásledovaných Litomyský skutečně telefonoval Ivanu Metkovi do Vídně, do Hlasu Ameriky. Litomyského usvědčila spojovatelka z pošty, která ho šmírovala.
11: Oni žalovali to, co jsem skutečně dělal a i když některé věci nebyly úplně prokázané, že tam byla zajímavá ta korunní svědkyně. To byla nějaká paní Kapustová ze Zvolena, která vypověděla, že jsem telefonoval do Vídně že jsem vyprávěl o nějakém politickém vězni, o nějakém vězni, kterému se daří velice špatně a že ona musela občas poslouchat, protože měla starost, protože ten hovor trval dlouho, a abych neplatil zbytečně moc peněz.
3: Nyní příběh na chvilku přerušíme. Po krátkých zprávách uslyšíte, jak se k Janu Litomyskému chovali násilníci a zloději na Borech.
5: 1:30. Přehled zpráv má Monika Chmilová.
1: 8 vážně zraněných po požáru nedaleko chorvatského města Omeže zůstává v kritickém stavu. Informuje o tom web chorvatské televize a rozhlasu s tím, že o zraněné se starají nemocnice ve Splitu a Zábřehu. Oheň se hasičům podařilo dostat pod kontrolu. Úřady začaly vyšetřovat rozsah škod. Požár ve známé turistické destinaci vypukl v noci ze čtvrtka na pátek. Kvůli dlouhodobému suchu se rychle rozšířil a zemřel při něm jeden člověk. Mezi více než 2000 evakuovanými bylo i zhruba 300 Čechů. Marocké složky v sobotu zadržely 111 migrantů, kteří se pokusili překročit hranici do španělské Seuty. Bezpečnostní jednotky na obou stranách hranice byly posílené kvůli očekávanému masovému pokusu o ilegální překročení hranic. Ten se podle agentury Reuters organizoval na sociálních sítích. Poslední taková situace nastala před 2 týdny, kdy do španělské exklávy na severu Afriky proniklo 72 tisíc lidí. A pražský odbor pozemních komunikací a drah, který vedl stíhaný Aleš Krejčárok, povoloval billboardy v rozporu se zákonem. Pochybení přiznal i ředitel magistrátu Tomáš Havel v reakci na podnět spolku Nelegální reklama. Zároveň slíbil i nápravu. Spolek doložil 76 billboardů, které dostaly povolení, i když jim chybělo souhlasné stanovisko policie o bezpečnosti pro řidiče. Reklamní firmy navíc získávaly povolení i pro místa, kde billboardy být nesměly. Sport. Tenistka Linda Nosková vstoupila do turnaje kategorie Masters v americkém Cincinnati vítězstvím. Červencová wimbledonská šampionka porazila Britku Bolterovou 2x6-3 a prošla do třetího kola. Vyhrál taky Jakub Menšík, který na generálce na letošní poslední Grand Slam sezóny US Open zdolal Itala Bellucciho ve třech sadách. V Cincinnati naopak končí Nikola Bartuňková. Ve druhém kole podlehla Rumunce Kirsteaové 0-2 na sety.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na Pražském okruhu a nehoda v Ostravě v Mariánských horách. Na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště stále velký pozor na průjezdu Lochkovským tunelem. V první polovině tunelu na 12. kilometru stojí nepojízdné auto, je v pravém pruhu a musí se vybočovat. V Ostravě zůstávají komplikace v části Mariánské hory v třídě 28. října směrem z centra do Poruby. U zastávky tramvají hulváky zasahují záchranáři u sraženého chodce. Provoz řídí policisté a zpomaluje se. A na Tachovsku na silnici 21 pozor na trase od dálnice D5 směrem do Chebu. Kousek za sjezdem z dálnice u Boru na kruhovém objezdu u průmyslové zóny stojí osobní auto po nehodě, čeká na odtahovou službu, tak pozor. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme zpočátku jasno až polojasno, od západu postupně až zataženo, večer se hlavně na severozápadě přidají přehánky nebo občasný déšť, ojediněle i bouřky, nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů Celsia, tolik zprávy. Na Radiožurnálu pokračují příběhy 20. století.
22: Posloucháte příběhy 20. století.
3: A dnes vyprávíme osud Jana Litomyského, chartisty, člena výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. V únoru roku 1981 ho zatkla státní bezpečnost. U soudu proti němu svědčila poštovní spojovatelka, která vypověděla, že Jan Litomyský telefonoval do Vídně. Soud došel k přesvědčení, že tím Litomyský podvracel republiku, když šířil zprávy o komunistickém bezpráví. Příběhem vás od mikrofonu provází Mikuláš Kroupa. Jan Litomyský dostal 3 roky vězení a 2 roky navrch takzvaného ochranného dohledu.
11: Já nevím, já jsem tím, s tím víceméně počítal, že jsem byl rád, že jsem dostal jenom ty 3 roky, protože někteří Víme, že Ruda Batěk v té době byl odsouzený na 7 let. Oni sice na něj nahráli tu potyčku s policajtem, takže on měl ještě napadení úřední osoby. No, ale vzhledem k tomu, kolik dostali Havel, Benda, Dinsdvír, no, tak jsem s tím přibližně mohl počítat.
18: Slouží k záměrnému vyvolávání nedůvěry mezi národy, a tedy zájmům těch, kdo chtějí zvrátit výsledky politiky uvolnění. Jejich záměry jsou však předem odsouzeny k nezdaru, neboť drtivá většina národů

0: Ostravska. Seděl několik měsíců za to, že se procházel po západních hranicích a ptal se snad dokonce pohraničníků nebo nějakých udavačů v hospodě, kudy se podle nich dá přejít na západ. Další se dostal za mříže kvůli drogám a krádežím. Nejlepším spoluvězněm ve vazbě byl prý jistý Josef Brom, bývalý stavby vedoucí metra, obviněný za rozkrádačku.
1: On říkal, já jsem se dopustil spousty rozkrádaček, například tomu generálovi Pěščákovi jsem vozil beton na chatu, kterou si stavěl na Sázavě. Ten Pěščák to byl generální prokurátor, myslím, v té době. Ale to, za co mě odsoudili, jsem neudělal. No, takže jak jsem koupil, tak prodávám. A jo, to byl inteligentní člověk, příjemný. Jo.
0: Něco jiného to bylo na Borech, po soudu. V celách nepobývali 3 spoluvězni, ale 20 až 30. Spalo se na palandách, mezi nimi úzká chodbička. Vězni neměli skoro žádné soukromí. Borský kriminál byl pověstný těžkou vězeňskou prací na takzvaných šatonech. Tady se brousily skleněné součástky. Jan Litomyský pracoval na místě brusiče. Všude stříkala voda, musel pracovat v tempu stroje, ze kterého vytahoval skleněné předměty a brousil je. Když vězeň nestíhal, pokazil výrobek a byla za to potrestaná celá pracovní směna.
1: Tam to bylo zařízené tak, že když někdo nestíhal, tak ti spoluvězňové ho zmlátili.
2: A kolikrát vás takhle?
1: No, mě fyzicky nenapadli nikdy. Jako, jo, ten kápo, to byl seřizovač a pak tam byl ještě seřizovač civilní, ale ty civilní ti se jenom tak přihlíželi. Do těch vztahů mezi vězni se moc neangažovali, ale politických, vyloženě politických nás byla menšina, většinou tam byly lidé odsouzení za násilné trestné činy.
0: Jan Litomyský napsal bratrovi Vladimírovi z vězení tento moták.
3: Ona to tady skutečně není žádná legrace, tak se modlím slova žalmu 104. Uvodíš tmu i bývá noc, v níž vybíhají všichni živočichové lesní, lvíčata řvoucí po loupeži, aby hledali z rukou Boha silného pokrmu svého. A připomínám si, že i ta temnota je od Hospodina a on také určuje její meze. A to bych si přál, abyste porozuměli a přijali i vy všichni doma.

0: Jan Litomyský seděl na Borech 3 roky v letech 1981 až 1984. Během těchto let se na Borech střídali mnozí odsouzení a mnohdy velmi stateční lidé, političtí vězni, které nemusíme představovat. Václav Havel, Dominik Duka nebo už zmíněný Jiří Dienstbier.
1: Při výměně prádla jsme se potkávali s Jiřím Dienstbierem a tam byl v prádelně Václav Havel, tak ten na nás vždycky pokynul, řekl nám pár slov, ale většinou byl vytížený, takže nemohl se s námi vybavovat, ale my jsme se přihlašovali dobrovolně na výměnu prádla, to vězně jinak dělali neradi, protože to byla ztráta času pro ně. A tam jsme mohli se sejít a klábosit. No pak jsme se přihlašovali na sportovní dny, to bylo, a na kulturní akce. Ty sportovní dny, to bylo v neděli většinou. A tam se potkával teda i s Havlem, s Dienstbierem, tak Dominik Duka, statečný a příjemný. On byl teda na jiném oddělení, na jiné směně, takže my jsme se setkávali hlavně při těch sportovních dnech. A to byl člověk, s kterým se dalo dobře debatovat, stejně tak jako s Dienstbierem třeba.
0: Kromě těchto se tu Jan Litomyský potkal s dalším úžasným člověkem, Františkem Líznou, katolickým knězem odsouzeným za samizdaty, šíření zakázané duchovní literatury a za mařenu, tedy maření státního dohledu nad církvemi. Lízna patřil mezi největší vězeňské harcovníky z Dizentu. Komunisté ho zavřeli hned 5krát. František Lízna je mimochodem také laureátem ceny paměti národa.

0: roda v roce 2018.
1: Tlak toho systému byl velice, řekl bych, promyšlený. A když někdo šel na půlku domů, tak jsem, když už jsem pak byl později v jiných věznicích, tak nebo jsem se setkával venku s některými lidmi a řekl, že byli ve vězení, tak jsem se vždycky ptal, jak dlouho byli ve vězení, oni řekli třeba 10 roků, ale že šli na půlku domů, tak už jsem byl ostražitý, říkal jsem si, to nemusí být úplně v pořádku. Protože oni při tom podmínečném propuštění podepsali jakousi formu spolupráce. Že nebo byli úplně pasivní pak. Málo kdo už odolával tomu systému, aby šel zase znovu do vězení a tak. Byli také tam vězni, kteří byli političtí a měli právo jít na půlku a mě o to nepožádali, protože nechtěli nikdy se zazovat a řekli si, já jsem tady neprávem a nebudu žádat o nějakou milost komunistický systém.
0: Vězně Františka Líznu a Jana Litomyského si jednou pozval Václav Havel. Velitel věznice a estébáci předložili Havlovi někdy začátkem roku 1983 nabídku k propuštění, pakliže si požádá o milost. Havlova podmínka zněla, že se nejdřív před podpisem milosti chce poradit s vězněm Litomyským a Líznou a svým spoluvězněm z cely, Františkem Valešem.
2: Valeš radil, aby to podepsal František Lízna a já jsme radili, aby nic nepodepisoval, že to proti němu zneužijou a že vlastně by tím znehodnotili to, co už do té doby by obětoval. No.
0: Havel dal na Líznu a Litomyského a milost nepodepsal. Zůstal ve vězení. Krátce na to v únoru 1983 Havel vážně onemocněl. Ve vězení dostal zápal plic, těžce dýchal, dusil se. Pachař ho nechal přemístit na vězeňskou marotku, kde s lehkou virózou ležel právě Litomyský.
2: Měl vysokou horečku, sotva dýchal. A potom druhý den jsem se obrátil na toho bachaře, důstojníka, který tam měl dozor a říkal jsem mu, aby s tím něco dělali, nebo že jim umřete. No a oni potom skutečně s tím něco začali dělat, ale vím, že mezi tím, to jsem se dověděl později, že mezi tím už o tom mluvil zahraniční rozhlas, takže někdo jiný podal ještě tu zprávu ven.
0: V průběhu věznění Janu Litomyskému zemřel otec. Vězni bylo umožněno zúčastnit se pohřbu. Po dlouhé době mohl Jan na pár hodin opustit kriminál a vidět svět venku, své přátelé a blízké.
2: Dali mi propustku, dovolili bratrovi, aby pro mě přijel a zase mě musel v určitou hodinu vrátit zpátky. No, tak bylo to ve Strašnicích, pak jsme se vlastně ještě potkali na chvíli v hospodě a pak mě zase hned odvezli zpátky.
0: Mezi účastníky pohřbu byla tenkrát i Terezie Metková Jakšová.
3: On byl docela i vnitřně, nebo je vnitřně silný člověk, velmi silný, že jo. No a zase večer brácha odvez. Ale jako zážitek s ním, co jsem s ním byla během toho odpoledne a na tom pohřbu, to teda byl dost silný zážitek. Vidět člověka takhle propuštěného s vědomím, že večer se tam zase vrací a ještě v takovéhle těžké životní situaci, byl statečný prostě, byl statečný.
0: Jana Litomyského z vězení propustili po 3 letech v únoru 1984. Jemu nabídli soudruzi určité výhody. Hezký posudek, bude-li poslušný a spolupracovat. Měl se zapojit a ve vězení vést matematický kroužek. Na to Jan Litomyský soudruhům odpověděl, ať si trhnou nohou, že mu tohle opravdu za to nestojí.
3: On potom díky Frantovi Líznovi se poznal se svou nastávající ženou. Ale Bára mi zrovna teď v létě říkala, my jsme tam na jeho narozeninách byli před pár týdny, a Bára mi říkala, no tak my jsme měli v lednu svatbu a v únoru nastoupili jako mluvčí charty. A to já teda beru celé to leto jako obrovskou statečnost, jo. I to, že potom měli děti, on byl jako mluvčí, že jo, tuhle fázi určitě znáte. A on do toho vstoupil znova do té řeky ve chvíli, kdy věděl, že už je ženatý a chce si založit rodinu. Tak tohle celé i s tím, co prožil předtím a co bylo hodně těžký určitě, tak to beru za obrovský hrdinství. A beru to, myslím si, že on to bral jako, nebo já to vnímám, že on musí obrovsky milovat tuhle zemi, tuhle vlast, a on to nebral jako oběť, on to bral jako svou povinnost zemi, jako vlastenectví.
0: Pro propuštěného Jana Litomyského přijel autem před věznici někdejší spoluvězeň kněz František Lízna, který ho později seznámil s jeho budoucí manželkou Barbarou. Litomyský se musel ohlásit na služebně veřejné bezpečnosti v Pelhřimově. Měl si tu dojednat podmínky onoho ochranného dohledu. V místnosti seděli estébáci a uniformovaný policista. Jeho štátu Jan Litomyský dobře znal z JZD a jeho konec konců také.
2: On se podíval na mě a říkal, tak ahoj Jendo, jak to spolu uděláme. Tak já jsem říkal, no ahoj, tak tady nejsem od toho, abych si kladl podmínky. No, tak.
0: Podmínky ochranného dohledu soudruzi stanovili velmi tvrdě. Litomyský nesměl opouštět katastr obce Výskytná. Pětkrát týdně se musel hlásit na policii. Litomyský ovšem trval na tom, že chce navštěvovat evangelické bohoslužby v sousední obci. Policisté souhlasili s podmínkou, že o návštěvu kostela musí 2 týdny předem písemně požádat. Dále mu pak sdělili, že ho mohou kdykoliv navštívit, volně vstupovat do jeho domu.
2: Takže skutečně chodili někdy i v noci mě kontrolovat. Vím, že přitom chodili i za mojí matkou, teda do toho jejího pokoje. Ona špatně slyšela, takže se stalo, že policajt jí svítil do obličeje baterkou, ona se probudila, lekla se, kdo to tam je.
0: Maminka Božena Litomyská se sebrala a šla za prokurátorem s tím, že policie porušuje zákon. Výskytnou v roce 1965 skutečně předala synovi. Dům patřil jemu. Ovšem s podmínkou, že maminka doživotně užívá jednu místnost. A to bylo uvedeno i v předávací smlouvě. Prokurátor jí tedy dal zapravdu a policisté už nesměli při kontrole vstoupit do pokoje paní Boženy Litomyské, jeho maminky. Pro Jana Litomyského bylo velmi obtížné najít po propuštění práci, protože v katastru Výskytné se žádné volné místo nenabízelo. Nakonec se souhlasem STB našel práci u státních lesů a začal pracovat jako lesní dělník. V roce 1986 za ním přijel disident, chartista, filozof Martin Palouš. Poprosil ho, jestli by nepřijal funkci mluvčího charty 77. Tito lidé se tímto stavěli do popředí proti komunistické opozice.
4: Tenkrát už se jaksi vytvořila jakási zvyklost, že ti 3 mluvčí musí každý tak nějak trošku být z jiného chovu, byli křesťané, bývalí komunisté, potom lidé, chcete-li, z nezávislého kulturního prostředí. No, Honza Litomyský byl, jako já jsem ho znal v tomto smyslu osobně, čili věděl jsem, o kom mluvím, čili mohl jsem ho doporučit zcela jednoznačně. To, jako ta základní otázka byla personální integrita, schopnost komunikovat s lidmi, kteří mají jiný názor, a chceš-li, on přece jenom jako byl tam za ty křesťany.
0: A jak reagoval na to, když jste ho to požádali?
4: No tak Honza nebyl nikdy takový jako velice jako emotivní, že by jako nějak zareagoval viditelně, ale vzal to v potaz a já se, to je otázka pro něho, ale myslím si aspoň takhle ve vzpomínce, že ani na chvilku nezaváhal.
0: Janu Litomyskému ještě zbývaly 2 měsíce ochranného dohledu. Nemohl z vesnice, proto v tuto chvíli mluvčího charty 77 odmítl. Následující rok zopakovanou nabídku pokorně přijal.
2: Já jsem ale svatbu měl 17. ledna a od 1. ledna 87 jsem byl mluvčím charty.
0: Jan Litomyský se oženil v 43 letech 17. ledna 1987 v Opavě. Tady se konaly obřady v kostele a na úřadě a komorní oslava. O měsíc později v Praze u Kaplanových se oslavovalo moudně. Dorazili přátelé z Dizentu, mnozí bývalí političtí vězni, ale také diplomaté z britské, německé a americké ambasády. Jan pak působil rok jako mluvčí Charty 77. Našel si práci jako topič v pražském hotelu AXA.
2: Jako topič, ano. Tam byla ředitelka paní Dvořáková. V té době potom na jaře byl v Praze na návštěvě Gorbačov. Přijeli estéváci a nařídili, že mě musí hlídat, abych neopouštěl kotelnu, tak zástupkyně ředitelky, která měla kulhavou nohu, tak musela chodit po schodech každou hodinu mě kontrolovat, jestli jsem v kotelně nebo ne. A oni řekli té Dvořákové, že když neskončím toho posledního dubna v práci, takže skončí ona.
0: Od roku 1987 byl Jan Litomyský opět bez práce. Jeho manželka Barbara byla těhotná, čekala Luci. V roce 1989, krátce před sametovou revolucí, se jim narodil ještě Vojta. Nyní bych se krátce zmínil o paní Litomyské. Pochází z katolické rodiny. Její tatínek Josef Holeš byl za války jako ostatní muži na Lučínsku povolán do německé armády. Lidé, co prošli Wehrmachtem, si za komunismu snažili vylepšit svůj kádrový profil tím, že vstupovali do KSČ. Tatínek se komunistou nestal, který pak nesměli studovat vysoké školy. Barbara se vyučila na farmaceutického chemika, později při zaměstnání si dodělala maturitu na střední zdravotnické škole obor lékárenský laborant. Barbara se od mládí potkávala s disidenty, hlavně z katolického prostředí. Starala se o těžce nemocného řeholníka a o mnohé další. Protože četla a půjčovala zakázanou duchovní literaturu, docházela do křesťanských společenství a potom, co si vzala Jana, žila, dalo by se říci, pod dohledem státní bezpečnosti. V e-badatelně má řadu svazků uvádějící její jméno mezi sledovanými a nepřátelskými osobami. Barbara Litomyská prožila hrůzu, nebo, jak se říká, opravdu se dožrala. Když jí manžel Jan v porodnici v dubnu roku 1989 právě porodila Vojtu, řekl, že mu estébáci ošklivě vyhrožují. Řekli mu, že jejich malou dceru Luci dají do ústavu, protože ho hodlají opět zavřít.
5: To bylo teda hodně nepříjemný, protože přišel za mnou na návštěvu manžel a říkal, že neví, jestli přijde příště, že tam byli ti naši dva policajti, estébáci, že? Mařík a Pokoj. Ne, Mařík a Sedláček. To byly takový tři, Mařík, Sedláček, Pokoj. Že říkali, že ho, že prostě ho zase CPZka, vždycky všechny svátky byl Honza zavřený, státní svátky. A já říkám, no a co Lucka? No Lucku dají do ústavu. No tak jako dva dny po porodu, jak uvažujete, že? Já jsem prostě hysterčila, horečky jsem dostala. Nakonec jsem byla domluvena, že když by bylo nejhůř, že mě propustí, jako jo, i třeba ten třetí den po porodu, ale že mě propustí. A Honza mi měl večer volat a nevolal. A já jsem nevěděla, že tam prostě na porodnici nepřepojují hovory po 6. hodině večer. No, takže to byla šílená noc, ale na druhý den přišel. A pak to bylo ještě 21. srpna, to 89, to jsem ležela s horečkou, měla jsem nějakou výrozu nebo něco, on zase staral o ty děcka, o ty dvě děti a zase přišli ti dva. No a že teda CPZka to, a on říká, jako, že nemůže, že co má s těma dětma, manželka leží, tak mě donutili jít k obvodní lékařce, aby jim vystavila potvrzení, že opravdu mám horečku. A hrozně si stěžovali v tom srpnu, jakou ostudu jsem jim udělala v té porodnici, že celý okres si vykládal o tom, jak oni jsou hrozní. A oni, že byli tak hodní, že toho manžela nechali doma a neodvezli ho. A já jsem je takhle pomluvila.
0: Estébáci měli holt těžký život, když jim manželky chartistů dělali takhle špatnou pověst v porodnicích. A oni přitom mohli jejího muže zavřít, ale slitovali se kvůli malé Lucince a tatínka ji nakonec nezavřeli. Jan Litomyský na přímluvu řady disidentů dostal od západních podporovatelů stipendium na překlad spisu Martina Luthera do češtiny. Jeden z jeho překladů o světské vrchnosti vyšel v samizdatu a po roce 1989 i knižně. Jméno Luther se k Janu Litomyskému náramně hodí. A všimli si toho i plastici, zvlášť Mejla Hlavsa, který jeho přezdívku Luther úspěšně rozšířil. Jan Litomyský po sametové revoluci byl občanským fórem kooptován do městského zastupitelstva v Pelhřimově, zvolen předsedou městského národního výboru. Spolu zakládal s Václavem Bendou křesťanskou demokratickou stranu, později sloučenou s ODS. Byl zvolen do parlamentu a později pracoval jako vedoucí odboru na úřadu v Pelhřimově. V letech 2006 až 2010 zastával funkci vládního zmocněnce pro lidská práva. Jak je obvykle, na závěr vyprávění pro paměť národa se ptáme na poselství. Co by vzkázal nám a budoucím generacím?
2: To, co bych chtěl vzkázat mladým lidem, že svoboda je strašně důležitá věc a těžko se nabývá, lehko se ztrácí. A nejrychlejší cesta ke ztrátě svobody je, když začneme od politiků a od státu očekávat, že nám zajistí šťastný život, protože politika může jenom vytvářet prostor pro svobodné jednání občanů, ale nemůže zajistit sama o sobě štěstí ani prosperitu. Přílišné spoléhání na stát, na autority vede k tomu, že nakonec ta svoboda se ztratí a ta prosperita nakonec stejně nepřijde. Pro mě je nejdůležitější vztah k Bohu, ale mně se stále vybavuje to Ježíšovo slovo, že kdo si chce zachránit svůj život, ten ho ztratí. Nemáme brát život jako kořist, ale jako dar. V určitých situacích musíme mít odvahu. Musíme mít odvahu se toho daru vzdát. A to je zejména tehdy, když je nutné se postavit zlu na odpor.
6: Asi už dávno víte, že tyto dokumenty vznikají díky neziskové organizaci Postbellum. To jsou redaktoři, kteří natáčí tisíce svědectví a vzpomínek, shromažďují fotografie, deníky a mnoho dalšího.
0: Této sbírce říkají Paměť národa. Obsahuje několik tisíc mnohahodinových nesestříhaných vyprávění. Je zpřístupněná pro každého studenta, novináře, učitele i spisovatele. Prostě pro každého. A to na portále paměťnároda.cz. Bez pomoci vás, posluchačů, by nikdy nevznikla.
6: Děkujeme.
0: Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
7: Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv.postbellum.cz.
8: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
9: Nabízíme vstupy ze všech zápasů.
8: Klíčová střetnutí sezony v přímých přenosech.
9: A pravidelné postřehy a glosy našeho fotbalového experta Pavla Horváta.
8: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
9: Poslouchejte a nepřijdete o nic podstatného z nejvyšší tuzemské soutěže.
8: Fotbalová liga.
9: Pravidelně ve vysílání Radiožurnálu.
8: Radiožurnál.
9: Fandíme s vámi. Noční radiožurnál.
8: To jsou informace z Česka i zahraničí.
9: Aktuální zprávy každou půl hodinu.
8: Včetně dopravního zpravodajství.
9: A příjemná hudba.
8: Noční radiožurnál.
9: Přinášíme to nejdůležitější, i když ostatní ještě spí.
8: Radiožurnál.
9: S vámi i každou noc.
10: Radiožurnál jsou 2 hodiny. Teď Monika Chmilová zprávy.
11: Belgie bojuje s největším požárem ve své historii. O pomoc požádala Evropskou unii. V Česku hasiči během soboty zasahovali u zhruba 90 požárů. Polovina byla v přírodě. Plavec Čejka znovu posunul český rekord na krátké polohovce a je ve finále mistrovství Evropy. A dnes bude zpočátku skoro jasno, od západu se začne zatahovat a večer se přidají přehánky. Teploty až 37 stupňů.
12: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
11: Belgie požádala kvůli rekordním požárům o nouzovou pomoc Evropskou unii. Své vrtulníky a letadla pro hašení jsou tam připravené vyslat Česko, Švédsko a Nizozemsko. Na sociální síti